Chtěl bych napsat báseň. Chtěl bych napsat báseň. Co by ti chtěl bych napsat báseň. Co by ti šla k tělu? Chtěl bych napsat báseň. Co by ti šla k tělu? Báseň. Co by ti šla k tělu? Co by ti šla k tělu?

Chtěl bych jednoduchou prostou. Chtěl bych na mou jednoduchou prostou. Chtěl bych na mou věru prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych na mou věru.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti chtěl bych napsat báseň, co by ti chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, napsat báseň, co by ti šla k pleti, co by ti šla k pleti, co by ti šla k pleti, co by ti šla k pleti, báseň, co by ti šla k pleti.

děti, učit se naše děti, učit se naše děti. Chtěl bych napsat básně, učit se naše děti. Chtěl bych napsat básně, že děti.

chtěl bych napsat, je otázka i odpověď. Chtěl bych napsat sad báseň, báseň plnou citu, báseň plnou citu, hotov, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejsku, báseň

co jsem ti psal, je skoro půlnoc, psal, je skoro půlnoc a zkostal, je skoro půlnoc a zkostal.

Chtěl bych napsat... Chtěl bych napsat báseň. Chtěl bych napsat báseň.

jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat. Chtěl bych pro tebe napsat. Chtěl bych pro tebe napsat. Něco. Chtěl bych pro tebe napsat. Něco. Tebe napsat.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Medle.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Medlení.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Medlení jednoství.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Medlení jednoství řas.
1: Rádio Blaník.
3: Medlení jednoství řas. Do tmy.
1: Blaník.
3: Medlení jednu z tvých řas, do tmy jednu z tvých řas, do tmy se koukám, tvých řas, do tmy se koukám, řas, do tmy se koukám.

co by ti šla, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k duhu.

0: vám hezky česky. Radio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Radio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Radio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Radio Blaní.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.

a nezmůžeš. Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic. Můžeš se, někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic. Můžeš se jen smát, ze světa tak a nezmůžeš s tím nic. Můžeš se jen smát ze svých plník a nezmůžeš s tím.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Hlavu
1: Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Hlavu.

Je Andrejos, které znamená statečný, odvážný, mužej v řeckém slově Andrejos, které znamená statečný, je Andrejos, které znamená statečný, odvážný, mužný či statný. Znamená statečný, odvážný, mužný či statný. Jméno Andrej vzniklo nejspíš přechýlením odvážný, mužný či statný. Jméno Andrej vzniklo nejspíš přechýlením italské mužný či statný. Jméno Andrej vzniklo nejspíš přechýlením italské nebo francouzské či statný. Jméno Andrej vzniklo nejspíš přechýlením italské nebo francouzské podoby an. Jméno Andrej vzniklo nejspíš přechýlením italské nebo francouzské podoby André. Jméno Andrej vzniklo nejspíš přechýlením italské nebo francouzské podoby André. Vzniklo nejspíš přechýlením italské nebo francouzské podoby André. Andrejum tedy francouzské podoby André. Andrejum tedy přejeme všechno nejlepší k svátku a posloby André. Andrejům tedy přejeme všechno nejlepší k svátku a posíláme dále všechno nejlepší k svátku a posíláme další pohodové písničky. Hezkou noc s Blaníkem. K svátku a posíláme další pohodové písničky. Hezkou noc s Blaníkem. Posíláme další pohodové písničky. Hezkou noc s Blaníkem. Další pohodové písničky. Hezkou noc s Blaníkem. Písničky. Hezkou noc s Blaníkem. Hezkou noc s Blaníkem. S Blaníkem.

znáš. Poslouchá. Už to znáš. Znáš. Posloucháte noční vysílání. Znáš. Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Lidinský. Je neděle 11. října. A svátek má Rádia Blaník a s vámi je Martin Lidinský. Je neděle 11. října. A svátek má Martin Lidinský. Je neděle 11. října. A svátek má Andrej Lidinský. Je neděle 11. října. A svátek má Andrej. Tohle jméno je neděle 11. října a svátek má Andrej. Tohle jméno je slovanskou podobou řecké 11. října a svátek má Andrej. Tohle jméno je slovanskou podobou řeckého jména Anna a svátek má Andrej. Tohle jméno je slovanskou podobou řeckého jména Andrea. Má Andrej. Tohle jméno je slovanskou podobou řeckého jména Andrej. Tohle jméno je slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jméno je slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jako v případě slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jako v případě ženské varianty řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jako v případě ženské varianty Andrea, nebo počištěné verze Ondřej v řeckém slově Andreios, které znamená verze Ondřej v řeckém slově.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Rádio Bla.
1: Je biograf láska s modrou.
0: Rádio Blaník.
1: Biograf láska s modrou.
0: Rádio Blaník.

barvy jsou, splývají všude barvy jsou, splývají naše těla, všude barvy jsou, splývají naše těla, plítnou brousou, splývají naše těla, plítnou brousou.

Blaní. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: devítkou bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi devítkou bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvají se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem. Mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. Stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a vždy jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy za 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jindy. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jindy jen ojediněle. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jindy jen ojediněle. Později odpoledne zaprší jindy jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teplo jindy jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají jindy. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů. Večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů. Srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů. Na Moravě může být až ků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů. Na Moravě může být až 18. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů. Na Moravě může být až 18. Tolik opočí na 10 až 15 stupňů. Na Moravě může být až 18. Tolik o počasí 15 stupňů. Na Moravě může být až 18. Tolik o počasí terpňů. Na Moravě může být až 18. Tolik o počasí Tereza Musilová, Radio Blaník. Na Moravě může být až 18. Tolik o počasí Tereza Musilová, Radio Blaník. Být až 18. Tolik o počasí Tereza Musilová, Radio Blaník. Tolik o počasí Tereza Musilová, Radio Blaník. Počasí Tereza Musilová, Radio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Nání kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Tyka, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A trhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř tyka. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečuje. Tyka. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši. Nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
1: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem
1: vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní
1: Syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám.

0: Del Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům.
1: Tady všude můžete u lékaře.
2: Anebo na procházce v lese.

ten vítr zavane, až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane, až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane, a začne den vítr zavane, vzplane srdce hlavane, a začne být zavane, vzplane srdce hlavane, a začne být, vzplane srdce hlavane, a začne být, zavládne srdce hlavane, a začne být, zavládne klid hlavane, a začne být, zavládne klid, a začne být, zavládne klid, a začne být, zavládne klid, očist, zavládne klid, očistců, zavládne klid, očistců, spatří svět, vládne klid, očistců, spatří svět, obklid, očistců, spatří svět, obzor, kam chtěli, očistců, spatří svět,

0: Tady všude můžete poslouchat Blaní.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když...
1: Na procházce v lese.
0: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna...
1: Na procházce v lese.
0: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není...
1: Se.
0: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio. Všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačíte
0: poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám
0: Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám,
0: i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo...
0: Zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
0: Klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi.
0: Rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi. On. Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online. Mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
0: 24.
1: Tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
0: 24 hodin denně.
1: Notebook. Buďte s námi online.
0: 24 hodin denně na webu.
1: Buďte s námi online.
0: 24 hodin denně na webu.
1: Námi online.
0: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
1: Online.
0: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz. 24 hodin denně na webu radioblaník.cz. 4 hodin denně na webu radioblaník.cz. Denně na webu radioblaník.cz. Na webu radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Počasí.
1: Obloha je většinou zamračená.
0: Počasí.
1: Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách. Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách. Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku. Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude mít. Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku. Většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. A jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří. A kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Moravě a ve Slezsku.

Rádio Blaník. Do Blaník.

Rozhodl jsem se a rozhodl jsem se léčit. Rozhodl jsem se léčit lásku. Rozhodl jsem se léčit lásku.

prakticky, kdyby lidský, ale prakticky, kdybych věděl, ale prakticky, kdybych věděl, že tě z... ale prakticky, kdybych věděl, že tě získám, ale prakticky, kdybych věděl, že tě získám, prakticky, kdybych věděl, že tě získám, ale kdybych

nikdo neměl jméno a držel krok. Nikdo neměl to a držel krok. Nikdo neměl tenkrát a držel krok. Nikdo neměl tenkrát po... Nikdo...

oslavencům blahopřejeme a tady jsou Dan Kučera, je mu 49 let. Všem oslavencům blahopřejeme a tady jsou další pohra, je mu 49 let. Všem oslavencům blahopřejeme a tady jsou další po 39 let. Všem oslavencům blahopřejeme a tady jsou další pohodové písničky, tak ať všem oslavencům blahopřejeme a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční blaní. Oslavencům blahopřejeme a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční blaník hezky poslouchá. A tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční blaník hezky poslouchá. Další pohodové písničky, tak ať se vám noční blaník hezky poslouchá. Pohodové písničky, tak ať se vám noční blaník hezky poslouchá. Tak ať se vám noční blaník hezky poslouchá. Noční blaník hezky poslouchá. Hezky poslouchá.

jste s rádiem. Jste s rádiem Blaník a hezkou noc. Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledin. Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Přeje Martin Ledinský. Je neděle 11. října a svátek má Andrej a pozor. Je neděle 11. října a svátek má Andrej a pozor pánu. Je neděle 11. října a svátek má Andrej a pozor pánové. Dnes je 11. října a svátek má Andrej a pozor pánové. Dnes je mezinárodní svátek má Andrej a pozor pánové. Dnes je mezinárodní den dívek, nikoli Andrej a pozor pánové, dnes je mezinárodní den dívek, nikoli v žen a pozor pánové, dnes je mezinárodní den dívek, nikoli v žen, je mezinárodní den dívek, nikoli v žen, ale dívek. Tak máte-li na národní den dívek, nikoli v žen, ale dívek. Tak máte-li na dívek, nikoli v žen, ale dívek. Tak máte-li na blízku nějakou, nikoli v žen, ale dívek. Tak máte-li na blízku nějakou slečnu, ať už žen, ale dívek. Tak máte-li na blízku nějakou slečnu, ať už dceru, sestru, ale dívek. Tak máte-li na blízku nějakou slečnu, ať už dceru, sestru, či dívek. Tak máte-li na blízku nějakou slečnu, ať už dceru, sestru, či neteř. Máte-li na blízku nějakou slečnu, ať už dceru, sestru, či neteř, jistě jim uděláte radost. Blízku nějakou slečnu, ať už dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost. Slečnu, ať už dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost. Kytkou dobrou čokoládu, ať už dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost. Kytkou dobrou čokoládou, nebo dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost. Kytkou dobrou čokoládou, nebo jiným dárkem či neteř, jistě jim uděláte radost. Kytkou dobrou čokoládou, nebo jiným dárkem, jistě jim uděláte radost. Kytkou dobrou čokoládou nebo jiným dárkem. Naděláte radost kytkou dobrou čokoládou nebo jiným dárkem. Narozeniny dnes oslaví kytkou dobrou čokoládou nebo jiným dárkem. Narozeniny dnes dobrou čokoládou nebo jiným dárkem. Narozeniny dnes oslaví například skladatel, dirigent nebo jiným dárkem. Narozeniny dnes oslaví například skladatel, dirigent a klavírista. Narozeniny dnes oslaví například skladatel, dirigent a klavírista Jan Kučera. Narozeniny dnes oslaví například skladatel, dirigent a klavírista Jan Kučera. Je mu 40. Dnes oslaví například skladatel, dirigent a klavírista Jan Kučera. Je mu 49 let a klavírista Jan Kučera. Je mu 49 let. Všem

0: česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

v nás jak slzy, tak úsměv. Doufáme v úspěch, přidá se v nás jak slzy, tak úsměv. Úspěch, přidá se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, přidá se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat, jak slzy, tak úsměv.

co bylo. Vždyť víš obhajovat, tak proč se trápit tím, co bylo. Vždyť obhajovat, tak proč se trápit tím, co bylo. Vždyť minulo, tak proč se trápit tím, co bylo. Vždyť minulost je fake, tak popuj se trápit tím, co bylo. Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál tím, co bylo.

ten pocit, vím kam jít spát, znáš ten pocit, pocit, pocit.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Rádio Blaně. Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
0: Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
0: Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio.
0: Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio.
0: Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio Blaně.
3: Právě vidím na stání.
2: Rádio Blaně.
3: Právě vidím na stání.
2: Rádio Blaně.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
3: Na naše
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Na našem rybníku tam.
2: Rádio Blaník.
3: Na našem rybníku tam.
2: Rádio Blaník.
3: Na našem rybníku tam. Rádio
2: Blaník.

0: podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Care. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečuje a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
1: Radio.
0: Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
1: Radio House.
0: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
1: Radio House 300 Cross Plus.
0: Vaši pleť. www.syncare.cz
1: Radio House 300 Cross Plus. To je
0: www.syncare.cz
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
0: syncare.cz
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online.
0: cz
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a IVS 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikaci online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu makační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Dámy a pánové, pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem
1: malých firem na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem
1: majitelhouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky
1: cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky bandy. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky bandy. Bichrové. Jménem majitele modní značky pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval jménem majitele modní značky pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům majitele modní značky pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům značky pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vašim pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněné za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněnou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane. Profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane. Společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. A nikdy

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu... Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě. Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku. Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude. Je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Čená jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi dvě místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé oblač tvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. Později obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek, v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i prší jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15. Odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15. Večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě mku. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě může být až teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě může být až 18. Tolik opočí na 10 až 15 stupňů na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza až 15 stupňů na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová stupňů na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová Radio Blaník až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová Radio Blaník. Tolik o počasí. Tereza Musilová Radio Blaník. Tereza Musilová, Radio Blaník. Musilová, Radio Blaník.
2: Česká profesionální
1: Radio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika. Česká profesionální kosmetika, která pod... Česká profesionální kosmetika, která pod...

se vám nedostane ani poděkování. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší, se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce, dostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám poděkování. Bandy si váží vaší práce a rádování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek vekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. 50% vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. 50% slev vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. 50% říjnu nabízí dárek ve formě. 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě. 50% slevy na pánské obleky. Je čas ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se po 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Dali my o vás. Pánské obleky bandy. Vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.

0: vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Nezvládáš
0: česky.
1: Rádio Blaník.
3: Nezvládáš.
1: Rádio Blaník.

Když nemůžeš, tak přidej víc. Když nemůžeš,

0: Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník a je neděle s datem. Posloucháte Rádio Blaník a je neděle s datem 11. října. Posloucháte Rádio Blaník a je neděle s datem 11. Posloucháte Rádio Blaník a je neděle s datem 11. října. Svátek má Posloucháte Rádio Blaník a je neděle s datem 11. října. Svátek má Andrej. Rádio Blaník a je neděle s datem 11. října. Svátek má Andrej. Přejeme všechno nejlepší. Neděle s datem 11. října. Svátek má Andrej. Přejeme všechno nejlepší. 11. října. Svátek má Andrej. Přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do října. Svátek má Andrej, přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před svátek má Andrej, přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 42, přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 42 lety spisme zpátky do minulosti. Před 42 lety spisovatel a básník Jaroslav Seifert. Minulosti. Před 42 lety spisovatel a básník Jaroslav Seifert získal 42 lety spisovatel a básník Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu. Spisovatel a básník Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu. Psal se tehdy básník Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu. Psal se tehdy rok 1900. Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu. Psal se tehdy rok 1900. Získal Nobelovu cenu za literaturu. Psal se tehdy rok 1980 Nobelovu cenu za literaturu. Psal se tehdy rok 1984 za literaturu. Psal se tehdy rok 1984 a před 12 lety proběhly komunální rok 1984 a před 12 lety proběhly komunální 84 a před 12 lety proběhly komunální volby a ty 4 a před 12 lety proběhly komunální volby a ty tehdy dopadly příznivě. A před 12 lety proběhly komunální volby a ty tehdy dopadly příznivě. 12 lety proběhly komunální volby a ty tehdy dopadly příznivě pro vládní koalici. Proběhly komunální volby a ty tehdy dopadly příznivě pro vládní koalici. Ano, komunální volby a ty tehdy dopadly příznivě pro vládní koalici. A ty tehdy dopadly příznivě pro vládní koalici. Ano, ČSSD a lidovců. Kdy dopadly příznivě pro vládní koalici ANO, ČSSD a lidovců. Stalo se tak příznivě pro vládní koalici ANO, ČSSD a lidovců. Stalo se tak v roce vládní koalici ANO, ČSSD a lidovců. Stalo se tak v roce 2014 koalici ANO, ČSSD a lidovců. Stalo se tak v roce 2000 ČSSD a lidovců. Stalo se tak v roce 2014. Tolik výročí a stalo se tak v roce 2014. Tolik výročí a teď už na blaníku. Tak v roce 2014. Tolik výročí a teď už na blaníku další pohodové písně 2014. Tolik výročí a teď už na blaníku další pohodové písničky. Tolik výročí a teď už na blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno. Tolik výročí a teď už na blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno. A teď už na blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio.
0: Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio.
2: Blaní.
0: Další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio.
2: Blaník.
0: Dobré ráno.
1: Rádio.
2: Blaník.
0: Ráno.
1: Rádio.
2: Blaník.
1: Rádio.
2: Blaník.
1: Blaník.

0: vám hezky česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

stejně si zatím, když bylo líp, když bylo hůř, a stále stejně si zatím, bylo líp, když bylo hůř, a stále stejně si zatím snívám.

Přeji vám hezký den. Je neděle. Přeji vám hezký den. Je neděle. Přeji vám hezký den. Je neděle 11. Přeji vám hezký den. Je neděle 11. října. Svátek má. Přeji vám hezký den. Je neděle 11. října. Svátek má Andrej a Přeji vám hezký den. Je neděle 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané. Hezký den. Je neděle 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané. 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané události. I dneska října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané události. I dneska se budeme na má Andrej a před námi jsou očekávané události. I dneska se budeme na Blaníku věnovat a před námi jsou očekávané události. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno očekávané události. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno se dovysílané události. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno se dovysílání přihlásí. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno se dovysílání přihlásí reportér. Se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno se dovysílání přihlásí reportéři. Věnovat volbám, ráno se dovysílání přihlásí reportéři, kteří byli včera ve volebních. Ráno se do vysílání přihlásí reportéři, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte do vysílání přihlásí reportéři, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte taky přihlásí reportéři, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte taky, jak to vypadá reportéři, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavěním koalic, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi v volebních štábech. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo senátních. Taky, jak to vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo senátních voleb. V Praze koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo senátních voleb. V Praze začíná další výluka kolo senátních voleb. V Praze začíná další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou senátních voleb. V Praze začíná další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje. V Praze začíná další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami. Praze začíná další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami na další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží. Kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu stávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlík nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatel. Průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Borovany na Českobudějovic bere sebou podnikatelskou delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. podnikatelskou delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník Jitrnicu delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník Jitrnicobraní. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník Jitrnicobraní.

Na program na Českobudějovicku se těší na 15. ročník Jitrnicobraní. Na programu je třeba Ochocku se těší na 15. ročník Jitrnicobraní. Na programu je třeba ochutnávka Jitrnicobraní. Na programu je třeba ochutnávka zabijačkových specialit. Ukázka výroby a soutěž o nejlepší jitrnici. Jídlu dneska budou patřit i Luhačovice. Dobruška na Rychnovsku zase chystá komplexné speciality i program pro celou rodinu. Dobruška na Rychnovsku zase chystá koncert pro Václava Havla od 5 hodin na rozez. Tereza Musilová, Radio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Mám rád. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Mám rád.
0: Blaník.
1: Hezky česky.
2: Mám rád.
1: Hezky

jen v tom, že už 29. Je mi 17. Problém jen v tom, že už 29. Je mi 17. Problém jen v tom, že už 29 let. Když 17. Problém jen v tom, že už 29 let. Když se podíváš, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám 9 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se, asi jsem se. Když se podívám do zrcadla, říkám se, asi jsem se splet. Když se podívám do zrcadla, říkám se, asi jsem se splet. Podívám do zrcadla, říkám se, asi jsem se splet. Tohle přece. Do zrcadla, říkám se, asi jsem se splet. Tohle přece. Do zrcadla, říkám se, asi

0: Rádio Blaně. Rádio Blaně. Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Profese bývají společností často neobětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám ne... Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám... Profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane a společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandisivněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandisi váží vaší. Někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandisi váží vaší práce. A stane ani poděkování. Bandisi váží vaší práce a rádní poděkování. Bandisi váží vaší práce a rád by vám vyjádřil. Bandisi váží vaší práce a rád by vám vyjádřil. Bandisi váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve fekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. 50% vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. V měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. My o vás. Pánské obleky bandy. Vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Bandy.

0: taky, co dokáže. 680... Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 8... Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km na jedno nabití. 680 koní, 810 km na jedno nabití. 680 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60. 60 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60. 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut 10 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 300 elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už a se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně dění připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovacích 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací 40 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na metru. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervuj včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Dámy a pánové.
0: CZ. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Dámy a pánové. Jmen...
0: Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Dámy a pánové. Jménem maj...
0: Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky...
0: Prodejce vozů Volvo.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky...
0: Vo.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád... Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům. Majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům. Značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají spol zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají spí za jejich obětavou práci. Vaše

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

dále se jen věnuje svoje tělo. A dále se jen věnuješ hraje tělo. A dále se jen věnuješ hrám. A dále se jen věnuješ hrám milostným.

že ti věří, jen já všem tak vážně, že ti věří, jen já stále tak vážně, že ti věří, jen já stále pročížně, že ti věří, jen já stále pročítám, ti věří, jen já stále pročítám s nás.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: I česky.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Vypráv. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Vyprávěj mi o tom.
2: Rádio Blaník.
1: Vyprávěj mi o tom.
2: Rádio Blaník.
1: Vyprávěj mi o tom, co si na světě.
2: Rádio Blaník.
1: Vyprávěj mi o tom, co si na světě zažil.
2: Blaník.

cítil, když se vyprávěj mi o tom, co jsi opravdu cítil, když se spotápil. Vyprávěj mi o tom, co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom. Vyprávěj mi o tom, co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku. Co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Opravdu cítil, když se spotápil. Přitom se mě za ruku chytil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli mě za ruku chytil. Jestli chvíli malou chvíli chytil.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky.

está a poslouchat. Chvíli stát a poslouchat, jak chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí. A poslouchat, jak vítr větve čistí. Jak vítr větve čistí. K zemi padá zlatý větve čistí.

vůbec neuzná. Zastahá lidi z malérů a vůbec neuznává. Stahá lidi z malérů a vůbec neuznává slova stát. Lidi z malérů a vůbec neuznává slova star a vůbec neuznává slova star a sláv. Uznává slova star a sláv. Když jdou na slova star.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji. Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji dobré stávání do nového. Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji dobré stávání do nového dne za chvíli. Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji dobré stávání do nového dne za chvíli, tu budou Lucie Bílá. Posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji dobré stávání do nového dne za chvíli, tu budou Lucie Bílá. Rádio Blaník, já vám přeji dobré stávání do nového dne za chvíli, tu budou Lucie Bílá. Blaník, já vám přeji dobré stávání do nového dne za chvíli, tu budou Lucie Bílá. Dobré stávání do nového dne za chvíli, tu budou Lucie Bílá.
1: Každá bouře, co se přežene.
0: Tu budou Lucie Bílá.
1: Každá bouře, co se přežene.
0: Helena Vondráčková.
1: Každá bouře, co se přežene.
0: Helena Vondráčková, lásko.
1: Každá bouře, co se přežene.
0: Helena Vondráčková, lásko má jastůňu.
1: Každá bouře, co se přežene.
0: Helena Vondráčková, lásko má jastůňu. Helena Vondráčková, lásko má jastůňu. Helena Vondráčková, lásko má jastůňu. Helena Vondráčková, lásko má jastůňu. Vondráčková, lásko má jastůňu. Má jastůňu. A na úvod téhle hodiny. A na úvod téhle hodiny. A na úvod téhle hodiny i duet Standa Hložek. A na úvod téhle hodiny i duet Standa Hložek Petr. A na úvod téhle hodiny i duet Standa Hložek Petr Kotwald. A na úvod téhle hodiny i duet Standa Hložek Petr Kotwald. Po téhle hodiny i duet Standa Hložek Petr Kotwald. I duet Standa Hložek Petr Kotwald. Standa Hložek Petr Kotwald. Petr Kotwald. Na Blaníku hrajeme hezky česky. Na Blaníku hrajeme hezky česky. Na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Rádio
0: Na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Na Blaníku hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Jaké Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Jaké počasí čekáme dnes většinou?
2: Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Jaké počasí čekáme dnes většinou pro?
2: Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Jaké počasí čekáme dnes většinou proměnlivou převážně?
3: Rádio Blaník.
0: Jaké počasí čekáme dnes většinou proměnlivou převážně s většinou oblačnou? Jaké počasí čekáme dnes s většinou proměnlivou převážně s většinou? Jaké počasí čekáme dnes s většinou proměnlivou převážně s většinou oblačnost ráno se ještě ojediněle může. Čekáme dnes s většinou proměnlivou převážně s většinou oblačnost ráno se ještě ojediněle může. S většinou proměnlivou převážně s většinou oblačnost ráno se ještě ojediněle můžou vid. Proměnlivou převážně s většinou oblačnost ráno se ještě ojediněle můžou vid. Udržovat a převážně s většinou oblačnost ráno se ještě ojediněle můžou vid. Udržovat a nebo vyskytovat. Oblačnost ráno se ještě ojediněle můžou udržovat anebo vyskytovat mlhy. Ještě ojediněle můžou udržovat anebo vyskytovat mlhy. Jinak ty teploty přes můžou udržovat anebo vyskytovat mlhy. Jinak ty teploty přes udržovat anebo vyskytovat mlhy. Jinak ty teploty přes den mezi 10 a udržovat anebo vyskytovat mlhy. Jinak ty teploty přes den mezi 10 a 15 stupně Celsia vyskytovat mlhy. Jinak ty teploty přes den mezi 10 a 15 stupně Celsia. Mlhy. Jinak ty teploty přes den mezi 10 a 15 stupně Celsia. Jinak ty teploty přes den mezi 10 a 15 stupně Celsia. Přes den mezi 10 a

0: 15 stupně Celsia.
1: Tam, kde slunce...
0: 10 a 15 stupně Celsia.
1: Tam, kde slunce do očí bije...
0: Celsia.
1: Tam, kde slunce do očí bije... Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design... Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie snoubí... Kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko je. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Je s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Ford Ford.
1: A nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Ford Ford. Ford malý.
1: Na trhu. Jacko Design CZ.
2: Ford Ford. Ford malý a velký.
1: Jacko Design CZ.

0: Většina obcí a měst uzná svého vítěze v komunálních volbách, má Monika Holubová. Stejně tomu je u těch senátorů.
1: Co je podstatné pro naši zemi je, že naše koalice bude vládnout.
0: Výsledek je podle něj dodal, že v letošních volbách budou blízko těm z roku

0: 2022. Výsledek je podle něj velice dobrý. V letošních volbách budou blízko těm z roku 2022. Výsledek je podle něj velice dobrý. Výsledek je podle něj velice dobrý, přestože zatím neví, jak hnutí dopadne. Podle politologa Jana Kubáčka přišlo dobrý, přestože zatím neví, jak hnutí dopadne v metropoli. Podle politologa Jana Kubáčka přišlo ano v některých městech a obcích o silné základny.
1: Předseda vlády je ale i tak spokojený s výsledkem Senátu, a to i přesto, že vládní koalice většinu v Senátu ne.

kráp. Nezapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo vzpomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kous ho život kous až kráp.

0: Ostrava Vítkovice malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice. Na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava. Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Jak vypadají vaši
0: tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
0: My. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude?
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás na...
0: A Opava.

0: spokojený s výsledkem Senátu. A to i přesto, že vládní koalice většinu v Senátu nezíská.
1: Voleb sešly v bývalém pivovaru v Pražské Troji a středem pozornosti až do večera byl šéf Pirátů.

Skvělé ráno posloucháte. Skvělé ráno posloucháte Radio Blaník. Skvělé ráno posloucháte Radio Blaník. Já vám

0: Šli v bývalém pivovaru v Pražské Troji a středem pozornosti až do večera byl šéf Pirátů pivovaru v Pražské Troji a středem pozornosti až do večera byl šéf Pirátů Zdeněk Hřib z Pražské Troji a středem pozornosti až do večera byl šéf Pirátů Zdeněk Hřib spolu s kandidátkou a středem pozornosti až do večera byl šéf Pirátů Zdeněk Hřib spolu s kandidátkou na pražskou primátorku pozornosti až do večera byl šéf Pirátů Zdeněk Hřib spolu s kandidátkou na pražskou primátorku šéf Pirátů Zdeněk Hřib spolu s kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou. Oba Zdeněk Hřib spolu s kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou. Oba hodnotí spolu s kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou. Oba hodnotí letošní volby úspěšně primátorku Terezou Nislerovou. Oba hodnotí letošní volby úspěšně v Praze si sice Terezou Nislerovou. Oba hodnotí letošní volby úspěšně v Praze si sice oproti roku 2000 Nislerovou. Oba hodnotí letošní volby úspěšně v Praze si sice oproti roku 2022 oba hodnotí letošní volby úspěšně v Praze si sice oproti roku 2022 pohoršili. Letošní volby úspěšně v Praze si sice oproti roku 2022 pohoršili. Úspěšně v Praze si sice oproti roku 2022 pohoršili. Za zmínku ale stojí čísla v Ústí sice oproti roku 2022 pohoršili. Za zmínku ale stojí čísla v Ústí nad roku 2022 pohoršili. Za zmínku ale stojí čísla v Ústí nad Labem a v Prušánkách se 22 pohoršili. Za zmínku ale stojí čísla v Ústí nad Labem a v Prušánkách pohoršili. Za zmínku ale stojí čísla v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodoní. Za zmínku ale stojí čísla v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. A výsledku ale stojí čísla v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. A výsledky si pochvalují také v Liberci. Čísla v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. A výsledky si pochvalují také v Liberci, Hradci Králové nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. A výsledky si pochvalují také v Liberci, Prušánkách u Hodonína. A výsledky si pochvalují také v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Karlových u Hodonína. A výsledky si pochvalují také v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Karlových Varech a A výsledky si pochvalují také v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Karlových Varech a Kladně. Výsledky si pochvalují také v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Karlových Varech a Kladně. Také v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Karlových Varech a Kladně. Sem směřují Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Karlových Varech a Kladně. Sem směřují ale Králové, Pardubicích, Karlových Varech a Kladně. Sem směřují ale i gratulace k postupcích v Karlových Varech a Kladně. Sem směřují ale i gratulace k postupu do druhého kola Senátu a Kladně. Sem směřují ale i gratulace k postupu do druhého kola senátních voleb. Směřují ale i gratulace k postupu do druhého kola senátních voleb. Post obhajuje Pirát i gratulace k postupu do druhého kola senátních voleb. Post obhajuje Pirátka Adéla Šípová postupu do druhého kola senátních voleb. Post obhajuje Pirátka Adéla Šípová a jen pro zajímavost kola senátních voleb. Post obhajuje Pirátka Adéla Šípová a jen pro zajímavost od ní voleb post obhajuje Pirátka Adéla Šípová a jen pro zajímavost od ní pochází obhajuje Pirátka Adéla Šípová a jen pro zajímavost od ní pochází návrh Žka Adéla Šípová a jen pro zajímavost od ní pochází návrh Žípová a jen pro zajímavost od ní pochází návrh že se domácím násilníkům zabavu a jen pro zajímavost od ní pochází návrh že se domácím násilníkům zabavují legálně dravost od ní pochází návrh že se domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. Ní pochází návrh, že se domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. Pro návrh, že se domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. Pro rádio Blaník domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. Pro rádio Blaník Hanka Koterová násilníkům zabavují legálně držené zbraně. Pro rádio Blaník Hanka Koterová.
1: Děkujeme.
0: Zabavují legálně držené zbraně. Pro rádio Blaník Hanka Koterová.
1: Děkujeme Haně
0: Pirátě držené zbraně. Pro rádio Blaník Hanka Koterová.
1: Děkujeme Haně Piráti chtějí dál prosazovat
0: Hanka Koterová.
1: Děkujeme Haně Piráti chtějí dál prosazovat pirátský program
0: Koterová.
1: Děkujeme Haně Piráti chtějí dál prosazovat pirátský program. Sejdou se už dnes v 9. Děkujeme Haně Piráti chtějí dál prosazovat pirátský program. Sejdou se už dnes v 9 ráno a začnou. Haně Piráti chtějí dál prosazovat pirátský program. Sejdou se už dnes v 9 ráno a začnou vyjednávat povolební dál prosazovat pirátský program. Sejdou se už dnes v 9 ráno a začnou vyjednávat povolební strategie. Pirátský program. Sejdou se už dnes v 9 ráno a začnou vyjednávat povolební strategie. A dneškem tak program. Sejdou se už dnes v 9 ráno a začnou vyjednávat povolební strategie a dneškem také začíná, jdou se už dnes v 9 ráno a začnou vyjednávat

0: Radioblaník.cz.
1: Nás naladíte.
0: I to najdete na stránkách Radioblaník.cz. I to najdete na stránkách Radioblaník.cz. Na stránkách Radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

0: Volební strategie. A dneškem také začíná platit 9 ráno a začnou vyjednávat povolební strategie. A dneškem také začíná platit 10denní lhůta vyjednávat povolební strategie. A dneškem také začíná platit 10denní lhůta na zpochybnění výsledku volební strategie. A dneškem také začíná platit 10denní lhůta na zpochybnění výsledku voleb. A dneškem také začíná platit 10denní lhůta na zpochybnění výsledku voleb. Dneškem také začíná platit 10denní lhůta na zpochybnění výsledku voleb. V ní se může kdokoliv, kdo se cítí na platit 10denní lhůta na zpochybnění výsledku voleb. V ní se může kdokoliv, kdo se cítí výsledkem voleb dotčen na zpochybnění výsledku voleb. V ní se může kdokoliv, kdo se cítí výsledkem výsledku voleb. V ní se může kdokoliv, kdo se cítí výsledkem voleb dotčen obrátit na soud. Podle ředitele v ní se může kdokoliv, kdo se cítí výsledkem voleb dotčen obrátit na soud. Podle ředitele odboru kdokoliv, kdo se cítí výsledkem voleb dotčen obrátit na soud. Podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirov, kdo se cítí výsledkem voleb dotčen obrátit na soud. Podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirovce výsledkem voleb dotčen obrátit na soud. Podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirovce bývá takových čen obrátit na soud. Podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirovce bývá takových návrhů po volbách poměrně soud. Podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirovce bývá takových návrhů po volbách poměrně dost. Podle ředitele odboru voleb Tomáše Jirovce bývá takových návrhů po volbách poměrně voleb Tomáše Jirovce bývá takových návrhů po volbách poměrně dost. Tolik volební zpravodajství na Jirovce bývá takových návrhů po volbách poměrně dost. Tolik volební zpravodajství na Rádiu Blaník dává takových návrhů po volbách poměrně dost. Tolik volební zpravodajství na Rádiu Blaník, další tu bude za hodinu po volbách poměrně dost. Tolik volební zpravodajství na Rádiu Blaník, další tu bude za hodinu. Poměrně dost. Tolik volební zpravodajství na Rádiu Blaník, další tu bude za hodinu. Dost. Tolik volební zpravodajství na Rádiu Blaník, další tu bude za hodinu. Volební zpravodajství na Rádiu Blaník, další tu bude za hodinu. Rádiu Blaník, další tu bude za hodinu. Další tu bude za hodinu.
1: Martin Císař. Martin Císař. Martin Císař
2: na rádiu.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
3: Skvělé.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
3: Skvělé ráno, za minutu máme
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
3: Skvělé ráno, za minutu máme 6 hodin, jaké počasí?
1: Císař
2: na rádiu Blaník.
3: Skvělé ráno, za minutu máme 6 hodin, jaké počasí u vás po ránu?
2: Na rádiu Blaník.
3: Skvělé ráno, za minutu máme 6 hodin, jaké počasí u vás po ránu?
2: Na rádiu Blaník.
3: Skvělé ráno, za minutu máme 6 hodin, jaké počasí u vás po ránu? Panuje, tak to mi dejte vědět. Skvělé ráno, za minutu máme 6 hodin, jaké počasí u vás po ránu? Panuje, tak to mi dejte vědět. Klidně teď. Ano, za minutu máme 6 hodin, jaké počasí u vás po ránu? Panuje. Tak to mi dejte vědět. Klidně teď na naší SMS 6 hodin, jaké počasí u vás po ránu panuje, tak to mi dejte vědět. Klidně teď na naší SMS v ránu 6, jaké počasí u vás po ránu panuje, tak to mi dejte vědět. Klidně teď na naší SMS v ránu 603 108 ránu panuje, tak to mi dejte vědět. Klidně teď na naší SMS v ránu 603 118 118, tak to mi dejte vědět. Klidně teď na naší SMS v ránu 603 118 118. My si dáme další vědět. Klidně teď na naší SMS v ránu 603 118 118. My si dáme další teď na naší SMS v ránu 603 118 118. My si dáme další české pro vás, Lucie Bílá, SMS v ránu 603 118 118. My si dáme další české pro vás, Lucie 603 118 118. My si dáme další české pro vás, Lucie Bílá, také Ilona Čáková 118 118. My si dáme další české pro vás, Lucie Bílá, také Ilona Čáková a teď 118. My si dáme další české pro vás, Lucie Bílá, také Ilona Čáková a teď Standa Hložek. A my si dáme další české pro vás, Lucie Bílá, také Ilona Čáková a teď Standa Hložek a Petr Kotval. Další české pro vás, Lucie Bílá, také Ilona Čáková a teď Standa Hložek a Petr Kotval. A Lucie Bílá, také Ilona Čáková a teď Standa Hložek a Petr Kotval. A také Ilona Čáková a teď Standa Hložek a Petr Kotval.
4: Rádio Blaník.
3: Čáková a teď Standa Hložek a Petr Kotval.
4: Rádio Blaník.
3: A teď Standa Hložek a Petr Kotval.
4: Rádio Blaník.
3: Hložek a Petr Kotval.
4: Rádio Blaník.
3: Kotval.

0: senátní volby.
1: Radio Blaník.
0: Komunální a senátní.
1: Radio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026.
2: Hezké
0: ráno a senátní volby 2026.
2: Hezké ráno, volební zprávy.
0: Senátní volby 2026.
2: Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: 2026.
2: Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: 2026.
2: Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Většina obcí a měst uzná. Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Většina obcí a měst uzná svého. Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Většina obcí a měst uzná svého vítěze v komunálních volbách. Zprávy pro vás má Monika Holubová.

a Andreas Pánové, všechno nejlepší. Slavencům, dnes je to Andrej a Andreas Pánové, všechno nejlepší. Tady na dnes je to Andrej a Andreas Pánové, všechno nejlepší. Tady na Blaníku dál pokračuje Andrej a Andreas Pánové, všechno nejlepší. Tady na Blaníku dál pokračuje víkend s Miroslavem Andreas Pánové, všechno nejlepší. Tady na Blaníku dál pokračuje víkend Pánové, všechno nejlepší. Tady na Blaníku dál pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou, deno nejlepší. Tady na Blaníku dál pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou 10. listopadu. Tady na Blaníku dál pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou 10. listopadu, to bude 5. Blaníku dál pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou 10. listopadu, to bude 5 let, co nás Meky opustil. Pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou 10. listopadu, to bude 5 let, co nás Meky opustil. Zároveň Miroslavem Žbirkou 10. listopadu, to bude 5 let, co nás Meky opustil. Zároveň by jednakou 10. listopadu, to bude 5 let, co nás Meky opustil. Zároveň by 21. října 10. listopadu, to bude 5 let, co nás Meky opustil. Zároveň by 21. října oslavil 7. listopadu, to bude 5 let, co nás Meky opustil. Zároveň by 21. října oslavil 70. let, co nás Meky opustil. Zároveň by 21. října oslavil 74. narozeniny. Opustil. Zároveň by 21. října oslavil 74. narozeniny. A zároveň by 21. října oslavil 74. narozeniny. A právě den před tím 21. října oslavil 74. narozeniny. A právě den před října oslavil 74. narozeniny. A právě den před těmito nedožitými narozeniny 74. narozeniny. A právě den před těmito nedožitými narozeninami se v Pražské 4. narozeniny. A právě den před těmito nedožitými narozeninami se v Pražské narozeniny. A právě den před těmito nedožitými narozeninami se v Pražském obecním domě. A právě den před těmito nedožitými narozeninami se v Pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonie. Před těmito nedožitými narozeninami se v Pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonie. Nedožitými narozeninami se v Pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami. Narozeninami se v Pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami. V Pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami. A právě na tenhle domě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami. A právě na tenhle koncert odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami. A právě na tenhle koncert vám rozdává symfonická noc s jeho písničkami. A právě na tenhle koncert vám rozdává noc s jeho písničkami. A právě na tenhle koncert vám rozdáváme o tomto s jeho písničkami. A právě na tenhle koncert vám rozdáváme o tomto víkendu vstupenky. A právě na tenhle koncert vám rozdáváme o tomto víkendu vstupenky. Stačí na tenhle koncert vám rozdáváme o tomto víkendu vstupenky. Stačí být ve střehu a koncert vám rozdáváme o tomto víkendu vstupenky. Stačí být ve střehu a najít ve vysílání rozdáváme o tomto víkendu vstupenky. Stačí být ve střehu a najít ve vysílání o tomto víkendu vstupenky. Stačí být ve střehu a najít ve vysílání Mekyho písničky a potom víkendu vstupenky. Stačí být ve střehu a najít ve vysílání Mekyho písničky. Stačí být ve střehu a najít ve vysílání Mekyho písničky a potom se dovolat jako třetí a najít ve vysílání Mekyho písničky a potom se dovolat jako třetí. Tak hodně štěstí a užijte vysílání Mekyho písničky a potom se dovolat jako třetí. Tak hodně štěstí a užijte si neděli. Teď bal písničky a potom se dovolat jako třetí. Tak hodně štěstí a užijte si neděli. Teď Baltimora za chvíli dovolat jako třetí. Tak hodně štěstí a užijte si neděli. Teď Baltimora za chvíli Kristýna nebo Ilona. Tak hodně štěstí a užijte si neděli. Teď Baltimora za chvíli Kristýna nebo Ilona Čáková a po štěstí a užijte si neděli. Teď Baltimora za chvíli Kristýna nebo Ilona Čáková a potom vy užijte si neděli. Teď Baltimora za chvíli Kristýna nebo Ilona Čáková a potom vy naši. Teď Baltimora za chvíli Kristýna nebo Ilona Čáková a potom vy naši posluchači. Jaké máte za chvíli Kristýna nebo Ilona Čáková a potom vy naši posluchači. Jaké máte po ránu po Kristýna nebo Ilona Čáková a potom vy naši posluchači. Jaké máte po ránu počasí u Ilona Čáková a potom vy naši posluchači. Jaké máte po ránu počasí už teď mi můžete psát a potom vy naši posluchači. Jaké máte po ránu počasí už teď mi můžete psát na 603 100 naši posluchači. Jaké máte po ránu počasí už teď mi můžete psát na 603 118 100 posluchači. Jaké máte po ránu počasí už teď mi můžete psát na 603 118 118. Jaké máte po ránu počasí už teď mi můžete psát na 603 118 118. Hezké počasí už teď mi můžete psát na 603 118 118. Hezké ráno, klidnou neděli můžete psát na 603 118.

0: 18, 118. Hezké ráno, klidnou neděli. Stát na 603, 118, 118. Hezké ráno, klidnou neděli. 118, 118. Hezké ráno, klidnou neděli. 118, 118. Hezké ráno, klidnou neděli. Rádio Blaník. Hezké ráno, klidnou neděli. Rádio Blaník. Klidnou neděli. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Každá bouře, co se... Každá bouře, co se... Každá bouře, co se přežene... Každá bouře, co se přežene... Každá bouře, co se přežene... Někdy bolí... Každá bouře, co se přežene... Někdy bolí to bouře, co se přežene. Někdy bolí to ne, že se přežene. Někdy bolí to ne, že ne.

Dobré ráno. Dobré ráno, je 11. Dobré ráno, je 11. října. Dobré ráno, je 11. října, krásné ráno. Dobré ráno, je 11. října, krásné ráno přeji oslavencům. Dobré ráno, je 11. října, krásné ráno přeji oslavencům. Dobré ráno, je 11. října, krásné ráno přeji oslavencům. Dnes je to dobré ráno, je 11. října, krásné ráno přeji oslavencům. Dnes je to Andrej a Andre. 11. října, krásné ráno přeji oslavencům. Dnes je to Andrej a Andreas. Října, krásné ráno přeji oslavencům. Dnes je to Andrej a Andreas. Pánové, všechno nejlepší. Ráno přeji oslavencům. Dnes je to Andrej

Když zbývá pár slov, pár tónů.

0: ráno přeji. A 9 stupňů a i na klid, ahoj. A ještě tady máme krásné dobré ráno přeji s Příbrami, ahoj. A ještě tady máme krásné dobré ráno přeji s Příbrami, tady prší a teplovně nám. A ještě tady máme krásné dobré ráno přeji s Příbrami, tady prší a teplovně nám hlásí. Máme krásné dobré ráno přeji s Příbrami, tady prší a teplovně nám hlásí. 6,5 stupně Celsia. Ráno přeji s Příbrami, tady prší a teplovně nám hlásí. 6,5 stupně Celsia. Posluchačka Příbrami, tady prší a teplovně nám hlásí 6,5 stupně Celsia. Posluchačka tady prší a teplovně nám hlásí 6,5 stupně Celsia. Posluchačka Denny. Tak za chvíli Helena Vondráčková nebo Tomáš Klus s Věrou Martinovou a magnetické bouře. Helena Vondráčková nebo Tomáš Klus s Věrou Martinovou a magnetické bouře. Nebo Tomáš Klus s Věrou Martinovou a magnetické bouře. Věrou Martinovou a magnetické bouře.
1: Zlato
0: a magnetické bouře.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vyp...
0: magnetické bouře.
1: Zlato, já už bych... Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co...
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházku?
1: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Chtěla někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? By sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Vypadala. Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak je wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukval?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za... Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková... Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. Co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness...
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: A zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Na hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Ryčny Kovošrot.
3: Wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Ryčny Kovošrot.
3: Těšíme se na vás.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás.
3: Na vás.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. To dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky vraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. vaš ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. vaše sběrnicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. vaše sběrna.cz starostí v Ryčny Kovošrot. www. vaše sběrna.cz
5: Verda
4: Ryčny Kovošrot. www. vaše sběrna.cz
5: Verdatex Group. Výrobce a prodej.
4: www. vaše sběrna.cz
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních
4: vaše

0: Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.

0: sběrna.cz.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavu. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebnictví. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatexského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatexního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
2: od nejtěžší
1: chemického. www.verdatex.cz
2: od nejtěžšího
1: www.verdatex.cz
2: od nejtěžšího šepotu.
1: Verdatex.cz
2: od nejtěžšího šepotu.
1: Google.cz
2: od nejtěžšího šepotu. Google, od nejtěžšího šepotu.
3: Google, která otřese sám.
2: Nejtěžšího šepotu.
3: Google, která otřese sám.
2: Národ potu.
3: Google, která otřese sám.
2: Hudbě, která otřese sál.
4: Národní divadlo.
3: Hudbě, která otřese sál.
4: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve.
3: Otřese sál.
4: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve. Na
3: otřese sál.
4: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve. Na Requiem Giuseppa. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve. Na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Koslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. V divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na Dvořáka více na www.ndm.

0: Ilona Čáková na Blaníku, hezké ráno. Ilona Čáková na Blaníku, hezké ráno. Ilona Čáková na Blaníku, hezké ráno. Za 10 minut už. Ilona Čáková na Blaníku, hezké ráno. Za 10 minut už je půl.
1: Rádio Blaník.
0: 10 minut už je půl.
1: Rádio Blaník. Jak pak je dnes u vás doma? Rádio Blaník. Jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. A tady
1: u vás doma. Rádio
0: Blaník. A tady jsou vaše textové zprávy. Krásné nedělní ráno všem z Tady jsou vaše textové zprávy, krásné nedělní ráno všem z Blaníku. Stejně 6 také z Milína zdraví naše posluchačka Jitka a 6 stupňů Celzia. Stejně 6 také Jirka Suchovrška zdraví naše posluchačka Jitka a 6 stupňů Celzia. Stejně 6 také Jirka Suchovršice posluchačka Jitka a 6 stupňů Celzia. Stejně 6 také Jirka Suchovršice Tanva a 6 stupňů Celzia. Stejně 6 také Jirka Suchovršice Tan stupňů Celzia. Stejně 6 také Jirka Suchovršice Tanvald nevlídno mlha mokro po dešti. Stejně 6 také Jirka Suchovršice, Tanvald nevlídno mlha mokro po dešti klidnou neděli přeje Suchovršice, Tanvald nevlídno mlha mokro po dešti klidnou neděli přeje Marta Rašovice, Tanvald nevlídno mlha mokro po dešti klidnou neděli přeje Marta Rašovice, nevlídno mlha mokro po dešti klidnou neděli přeje Marta Rašovice, jedu právě do práce a mlha mokro po dešti klidnou neděli přeje Marta Rašovice, jedu právě do práce ještě klidnou neděli přeje Marta Rašovice, jedu právě do práce a 9 stupňů a jinak klid a hoj, přeje Marta Rašovice, jedu právě do práce a 9 stupňů a jinak klid a hoj a ještě Rašovice, jedu právě do práce a 9 stupňů a jinak klid a hoj a ještě tady Rašovice, jedu právě do práce a 9 stupňů a jinak klid a hoj a ještě tady máme krásné právě do práce a 9 stupňů a jinak klid a hoj a ještě tady máme krásné dobré

0: každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální. Sát získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílače zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Nic. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Bannery, které budou vidět, přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Bannery, které budou vidět na TV Nova do online i digitálního DAB vysílání. Bannery, které budou vidět na TV Nova i na digitálního DAB vysílání. Bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích vysílání. Bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertní. Bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zábava i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojit nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. A získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde
0: programu Radio House 300 Cross Plus, právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí
0: bije. House 300 Cross Plus, právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod.
0: A Cross Plus, právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou.
0: Právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod.
0: Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. A nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Festival japonské
1: nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Festival japonské dny opět
1: v trhu. Jacko Design CZ.
2: Festival japonské dny opět v Ostravě.
1: Jacko Design CZ.
2: Festival japonské dny opět v Ostravě.
1: CZ.
2: Festival japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro... Festival japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Festival japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos smeké dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos smega program v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos smega programem k výročí 10. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos smega programem k výročí 10 let Česko-Japonska. Nejenom pro milovníky Japonska. Letos smega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturníky Japonska. Letos smega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupen kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www. 16.

0: 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak to chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dám
2: Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme
2: výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Autohity dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Vítkovic. www.autohity.cz. www.autohity.cz. www.autohity.cz. www.autohity.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 ještě byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rád. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Těch podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty, dalších 50 získáte zdarma.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

včera, co jsme... Že je to včera, co jsme... Že je to včera, co jsme byli děti. Že je to včera, co jsme byli děti.

folyamat.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Milan Milaník. Vaše pohodlí.

vám hezky. Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: a Marpo. Každý má svůj hudební svět, každý jsou trošku jiní, ale v čem? Co je spojuje? Každý má svůj hudební svět, každý jsou trošku jiní, ale v čem? Co je spojuje? Tak třeba má svůj hudební svět, každý jsou trošku jiní, ale v čem? Co je spojuje? Tak třeba na tohle se můžete podívat. Svět, každý jsou trošku jiní, ale v čem? Co je spojuje? Tak třeba na tohle se můžete podívat. Také tam jsou trošku jiní, ale v čem? Co je spojuje? Tak třeba na tohle se můžete podívat. Také je tam něco o tom, že umělá inteligence podle Lenky kreativitu nenahradí, což je asi velká pravda. Co u nás dál? Podle Lenky kreativitu nenahradí, což je asi velká pravda. Co u nás dál? Tak za chvíli Karel Gott nebo kreativitu nenahradí, což je asi velká pravda. Co u nás dál? Tak za chvíli Karel Gott nebo kreativitu nenahradí, což je asi velká pravda. Co u nás dál? Tak za chvíli Karel Gott nebo brontosauři a radí, což je asi velká pravda. Co u nás dál? Tak za chvíli Karel Gott nebo brontosauři a jejich růže z papíru. Velká pravda. Co u nás dál? Tak za chvíli Karel Gott nebo brontosauři a jejich růže z papíru. Tak hezké ráno. Co u nás dál? Tak za chvíli Karel Gott nebo brontosauři a jejich růže z papíru. Tak hezké ráno. 7 minut. Chvíli Karel Gott nebo brontosauři a jejich růže z papíru. Tak hezké ráno. 7 minut po půl sedmé. Gott nebo brontosauři a jejich růže z papíru. Tak hezké ráno. 7 minut po půl sedmé. Sauři a jejich růže z papíru. Tak hezké ráno. 7 minut po půl sedmé. Růže z papíru. Tak hezké ráno. 7 minut po půl sedmé. Tak hezké ráno. 7 minut po půl sedmé. 7 minut po půl sedmé.
1: Pohodové české.
0: 7 minut po půl sedmé.
1: Pohodové české. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

sociální sítě nebo webu. Sociální sítě nebo webové stránky. Sociální sítě nebo webové stránky. Sociální sítě nebo webové stránky. Tentokrát webové stránky Rádia Blaník. Sociální sítě nebo webové stránky. Tentokrát webové stránky Rádia Blaník. Tam je například sítě nebo webové stránky. Tentokrát webové stránky Rádia Blaník. Tam je například rozhovor s Leny. Webové stránky. Tentokrát webové stránky Rádia Blaník. Tam je například rozhovor s Leny, tedy zpěvačkou. Tentokrát webové stránky Rádia Blaník. Tam je například rozhovor s Leny, tedy zpěvačkou mladší Lenky. Webové stránky Rádia Blaník. Tam je například rozhovor s Leny, tedy zpěvačkou mladší Lenkou Filip. Rádia Blaník. Tam je například rozhovor s Leny, tedy zpěvačkou mladší Lenkou Filip. Tam je například rozhovor s Leny, tedy zpěvačkou mladší Lenkou Filipovou. A já možná byla právě hostem pořadu Pepovi parťáci. Leny vyrůstala skutečně v hudebním prostředí. Leny vyrůstala skutečně v hudebním prostředí, ale její maminkou je zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová. Nicméně zajímavý rozhovor najdete právě na webu radioblaník.cz. Je tam také informace o tom, že hudete právě na webu radioblaník.cz. Hudbu má vlastně ona ráda odví. Živé nástroje potřebují prý čas a Leny a Marpo, každý má svůj hudební svět, každý jsou trošku jiní. Ale v čem?

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky.

ještě dostanu ráno, jestli pak se odsaď ještě dostanu. Jestli pak se odsaď ještě dostanu. Pak se odsaď ještě dostanu. Ještě dostanu.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Blaník.
0: Hezky česky.

Hrát budeme i Michala Hrůzu. Hrát budeme i Michala Hrůzu.

0: jsem si přál.
1: A nebo Xindl.
0: Bylo to poslední, co jsem si přál.
1: A nebo Xindl.
0: Bylo to poslední, co jsem si přál.
1: A nebo Xindl X a
0: to poslední, co jsem si přál.
1: A nebo Xindl X a na vodě.
0: Celý, co jsem si přál.
1: A nebo Xindl X a na vodě.
0: Celý můj život plave. Co jsem si přál.
1: A nebo Xindl X a na vodě.
0: Celý můj život plave na vodě.
1: A nebo Xindl X a na vodě.
0: Celý můj život plave na vodě.
1: X a na vodě.
0: Celý můj

0: může být až 18 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzal?
0: Může být až 18 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na
0: 18 stupňů?
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte, jak bude.
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás.
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás
2: na Blaníku. Co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
2: Na sebe.
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. I to se dozvíte u nás na Blaníku. To se dozvíte u nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: asi v žádném jiném štábu, což není divu, protože je to právě hnutí STAN, které slavilo starostu, nebyla asi v žádném jiném štábu, což není divu, protože je to právě hnutí STAN, které slavilo jeden z největších v žádném jiném štábu, což není divu, protože je to právě hnutí STAN, které slavilo jeden z největších úspěchů štábu, což není divu, protože je to právě hnutí STAN, které slavilo jeden z největších úspěchů letošních voleb. Což není divu, protože je to právě hnutí STAN, které slavilo jeden z největších úspěchů letošních voleb, protože je to právě hnutí STAN, které slavilo jeden z největších úspěchů letošních voleb. Jako poměrně optimistický hnutí STAN, které slavilo jeden z největších úspěchů letošních voleb. Jako poměrně optimistický cíl, které slavilo jeden z největších úspěchů letošních voleb. Jako poměrně optimistický cíl si starostové stanovili z největších úspěchů letošních voleb. Jako poměrně optimistický cíl si starostové stanovili překonat v Praze letošních voleb. Jako poměrně optimistický cíl si starostové stanovili překonat v Praze. Jako poměrně optimistický cíl si starostové stanovili překonat v Praze hranici 20% hlasů. Jako poměrně optimistický cíl si starostové stanovili překonat v Praze hranici 20% hlasů, což si cíl si starostové stanovili překonat v Praze hranici 20% hlasů, což se jim s velkou rezervou si starostové stanovili překonat v Praze hranici 20% hlasů, což se jim s velkou rezervou povedlo. Vít Rakušan na závěrečné tiskové konferenci sdělil, že se chtějí už brzy sejít zástupci Spolu, Prahy, sobě a Pirátů.
1: Dění ve štábu Prahy, sobě a Pirátů a začít hledat stabilní plán pro budoucnost Prahy. Dění ve štábu starostů pro vás a Pirátů a začít hledat stabilní plán pro budoucnost Prahy. Dění ve štábu starostů pro vás sledovala Sára. Začít hledat stabilní plán pro budoucnost Prahy. Dění ve štábu starostů pro vás sledovala Sára Voldánová. Stabilní plán pro budoucnost Prahy. Dění ve štábu starostů pro vás sledovala Sára Voldánová. Budoucnost Prahy. Dění ve štábu starostů pro vás sledovala Sára Voldánová.
2: Velké oslavy
1: Dění ve štábu starostů pro vás sledovala Sára Voldánová.
2: Velké
1: oslavy pro vás sledovala Sára Voldánová.
2: Velké oslavy vypukly večer také ve štábu Lidovců.
1: Sledovala Sára Voldánová.
2: Velké oslavy vypukly večer také ve štábu Lidovců.
1: Sára Voldánová.
2: Velké oslavy vypukly večer také ve štábu Lidovců. Úspěch Jana Grolicha může. Velké oslavy vypukly večer také ve štábu Lidovců. Úspěch Jana Grolicha může totiž změnit. Velké oslavy vypukly večer také ve štábu Lidovců. Úspěch Jana Grolicha může totiž změnit jejich budoucnost i na celý večer také ve štábu Lidovců. Úspěch Jana Grolicha může totiž změnit jejich budoucnost i na celostátní úrovni štábu Lidovců. Úspěch Jana Grolicha může totiž změnit jejich budoucnost i na celostátní úrovni. Úspěch Jana Grolicha může totiž změnit jejich budoucnost i na celostátní úrovni.
3: A těší mě, že přestože hnutí ANO z toho mého senátu, to jsem samozřejmě nečekal. A těší mě, že

0: vítr, mý... Jsme Blaník Rádio. Furt ten závoděj a záviděj a tenhle vítr, mý... Jsme Blaník Rádio. Závoděj a záviděj a tenhle vítr, mý... Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro... A záviděj a tenhle vítr, mý... Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás. A tenhle vítr, mý... Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás. Tenhle vítr, mý... Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník.
0: Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio. Co hraje hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio. Hezky pro vás.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio Blaník. Dnes čeká.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio Blaník. Dnes čekáme většinou proměnu.
1: Blaník. Počasí.
0: Rádio Blaník. Dnes čekáme většinou proměnu.
1: Počasí.
0: Rádio Blaník. Dnes čekáme většinou proměnlivou, převážně s většinou oblačnou.
1: Rádio Blaník.
0: Dnes čekáme většinou proměnlivou, převážně s většinou oblačnou stránost. Dnes čekáme většinou proměnlivou, převážně s většinou oblačnost. Dnes čekáme většinou proměnlivou, převážně s většinou oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle. Čekáme většinou proměnlivou, převážně s většinou oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Proměnlivou, převážně s většinou oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. V Čechách převážně s většinou oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. V Čechách se postup oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. V Čechách se postupně místy i na Moravě a se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. V Čechách se postupně místy i na Moravě budou ojediněle vyskytovat mlhy. V Čechách se postupně místy i na Moravě a ve Slezsku měle vyskytovat mlhy. V Čechách se postupně místy i na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle mlhy. V Čechách se postupně místy i na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle objeví nějaké. Tak se postupně místy i na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle objeví nějaké ty přehánky. Místy i na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle objeví nějaké ty přehánky. Teploty přes den mezavě a ve Slezsku jen ojediněle objeví nějaké ty přehánky. Teploty přes den mezavě a ve Slezsku jen ojediněle objeví nějaké ty přehánky. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni ojediněle objeví nějaké ty přehánky. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni Celsia objeví nějaké ty přehánky. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni Celsia nějaké ty přehánky. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni Celsia na jižní Moravě to může být. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni Celsia na jižní Moravě to může být mezi 10 a 15 stupni Celsia na jižní Moravě to může být až 18 stupňů. A 15 stupni Celsia na jižní Moravě to může být až 18 stupňů. Stupně Celsia na jižní Moravě to může být až 18 stupňů.
1: Jak
0: na jižní Moravě to může být až 18 stupňů.
1: Jak
0: Moravě to může

Jirka Schillinger. Jirka Schillinger a jeho jahody Jirka Schillinger a jeho jahody mražený přeji vám dobré. Jirka Schillinger a jeho jahody mražený přeji vám dobré nedělní ráno. Jirka Schillinger a jeho jahody mražený přeji vám dobré nedělní ráno. Připomínám, Jirka Schillinger a jeho jahody mražený přeji vám dobré nedělní ráno. Připomínám, že písničky a jeho jahody mražený přeji vám dobré nedělní ráno. Připomínám, že písničky, které hrajeme, jahody mražený přeji vám dobré nedělní ráno. Připomínám, že písničky, které hrajeme, jsou hezké české. Přeji vám dobré nedělní ráno. Připomínám, že písničky, které hrajeme, jsou hezké české pro té nedělní ráno. Připomínám, že písničky, které hrajeme, jsou hezké české, protože hezky česky vám budeme ráno. Připomínám, že písničky, které hrajeme, jsou hezké české, protože hezky česky vám budeme hrát i dál. Připomínám, že písničky, které hrajeme, jsou hezké české, protože hezky česky vám budeme hrát i dál. I ve písničky, které hrajeme, jsou hezké české, protože hezky česky vám budeme hrát i dál. Ivetu Bartošovou. Hrajeme jsou hezké české, protože hezky česky vám budeme hrát i dál. Ivetu Bartošovou. Hezké české, protože hezky česky vám budeme hrát i dál. Ivetu Bartošovou. Protože hezky česky vám budeme hrát i dál. Ivetu Bartošovou. Budeme hrát i dál. Ivetu Bartošovou. I dál. Ivetu Bartošovou. Hrát do Bartošovou. Hrát budeme i Michal. Hrát budeme i Michala Hrůzu. Hrát budeme i Michala Hrůzu. Vrát.

0: senátní.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2020.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
2: Hezké ráno.
0: Komunální a senátní volby 2026.
2: Hezké ráno, volební zprávy.
0: Senátní volby 2026.
2: Hezké ráno, volební zprávy pro vás má.
0: 2026.
2: Hezké ráno, volební zprávy pro vás.
0: 2026.
2: Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní
0: 26.
2: Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby přinesly. Hezké ráno, volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby přinesly vítězství hned dvěma stranám. Volební zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní volby přinesly vítězství hned dvěma stranám. Pro vás má Monika Holubová. Letošní volby přinesly vítězství hned dvěma stranám. Monika Holubová. Letošní volby přinesly vítězství hned dvěma stranám. Na koni jsou nejen starostové, ale letošní volby přinesly vítězství hned dvěma stranám. Na koni jsou nejen starostové, ale také lidovci. Vítězství hned dvěma stranám. Na koni jsou nejen starostové, ale také lidovci. První zmínění posílit dvěma stranám. Na koni jsou nejen starostové, ale také lidovci. První zmínění posílili v mnoha. Na koni jsou nejen starostové, ale také lidovci. První zmínění posílili v mnoha městech, kde jsou nejen starostové, ale také lidovci. První zmínění posílili v mnoha městech, kde dříve nebyli, ale také lidovci. První zmínění posílili v mnoha městech, kde dříve nebyli skoro anebo prakticky vůbec lidovci. První zmínění posílili v mnoha městech, kde dříve nebyli skoro anebo prakticky vůbec zas. První zmínění posílili v mnoha městech, kde dříve nebyli skoro anebo prakticky vůbec zas. Posílili v mnoha městech, kde dříve nebyli skoro anebo prakticky vůbec zastoupení. V mnoha městech, kde dříve nebyli skoro anebo prakticky vůbec zastoupení. V Praze dostali přes 23% dříve nebyli skoro anebo prakticky vůbec zastoupení. V Praze dostali přes 23% hlasů a jak výsledku prakticky vůbec zastoupení. V Praze dostali přes 23% hlasů a jak výsledku odpovídala vůbec zastoupení. V Praze dostali přes 23% hlasů a jak výsledku odpovídala i nápení. V Praze dostali přes 23% hlasů a jak výsledku odpovídala i nálada ve štábu. To víte, dostali přes 23% hlasů a jak výsledku odpovídala i nálada ve štábu. 23% hlasů a jak výsledku odpovídala i nálada ve štábu. To ví naše reportérka Sára Voldánová. Hlasů a jak výsledku odpovídala i nálada ve štábu. To ví naše reportérka Sára Voldánová. A jak výsledku odpovídala i nálada ve štábu. To ví naše reportérka Sára Voldánová. Ve štábu. To ví naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den, myslím si, že lepší nálada.
2: To ví naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u starostů.
2: Sára Voldánová.
3: Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u starostů nebyla.
2: Voldánová.
3: Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u starostů nebyla asi v žádném jiném štábu. Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u starostů nebyla asi v žádném jiném štábu. Myslím si, že lepší nálada než včera večer u starostů nebyla asi v žádném jiném štábu. Což není, že lepší nálada než včera večer u starostů nebyla asi v žádném jiném štábu. Což není divu, protože je to právě včera večer u starostů nebyla.

0: Přestože hnutí ANO z toho mého senátního obvodu udělalo to, co nečekal, a těší mě, že přestože hnutí ANO z toho mého senátního obvodu udělalo to celostátní kol. A těší mě, že přestože hnutí ANO z toho mého senátního obvodu udělalo to celostátní kolbiště, přestože hnutí ANO z toho mého senátního obvodu udělalo to celostátní kolbiště, hnutí ANO z toho mého senátního obvodu udělalo to celostátní kolbiště, souboj hnutí ANO versus z toho mého senátního obvodu udělalo to celostátní kolbiště, souboj hnutí ANO versus udělalo to celostátní kolbiště, souboj hnutí ANO versus opozice, tak jsem moc rád, že to dopadní kolbiště, souboj hnutí ANO versus opozice, tak jsem moc rád, že to dopadlo takovýmhle velkým, souboj hnutí ANO versus opozice, tak jsem moc rád, že to dopadlo takovýmhle velkým rozdílem, hnutí ANO versus opozice, tak jsem moc rád, že to dopadlo takovýmhle velkým rozdílem.
1: Nejvíc mandátů
0: ANO versus opozice, tak jsem moc rád, že to dopadlo takovýmhle velkým rozdílem.
1: Nejvíc
0: opozice, tak jsem moc rád, že to dopadlo takovýmhle velkým rozdílem.
1: Nejvíc mandátů získal.
0: Tak jsem moc rád, že to dopadlo takovýmhle velkým rozdílem.
1: Nejvíc mandátů získala stejně jako v předchozích komunálních volbách.
0: Že to dopadlo takovýmhle velkým rozdílem.
1: Nejvíc mandátů získala stejně jako v předchozích komunálních volbách sdružení.
0: Velkým rozdílem.
1: Nejvíc mandátů získala stejně jako v předchozích komunálních volbách. Nejvíc mandátů získala stejně jako v předchozích komunálních volbách sdružení nezávislých kandidátů a nejvíc mandátů získala stejně jako v předchozích komunálních volbách sdružení nezávislých kandidátů a získala stejně jako v předchozích komunálních volbách sdružení nezávislých kandidátů a místní komunálních volbách sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení z parlamentních stran obhajovala nejvíc sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení z parlamentních stran obhajovala nejvíc nezávislých kandidátů a místní sdružení z parlamentních stran obhajovala nejvíc mandátů právě KDU-ČSL a místní sdružení. Z parlamentních stran obhajovala nejvíc mandátů právě KDU-ČSL konkrétně dní. Z parlamentních stran obhajovala nejvíc mandátů právě KDU-ČSL konkrétně 2000. Z parlamentních stran obhajovala nejvíc mandátů právě KDU-ČSL konkrétně 2716. Obhajovala nejvíc mandátů právě KDU-ČSL konkrétně 2716. Podobně do víc mandátů právě KDU-ČSL konkrétně 2716. Podobně dobře si vedla strana i v letech ČSL konkrétně 2716. Podobně dobře si vedla strana i v letech 2716. Podobně dobře si vedla strana i v letech 2018 a 2014. Podobně dobře si vedla strana i v letech 2018 a 2014. A podobně dobře si vedla strana i v letech 2018 a 2014. A uspěla i letos vedla strana i v letech 2018 a 2014 a uspěla i letos ze stran má 2018 a 2014 a uspěla i letos ze stran má nejvíc křesel 2014 a uspěla i letos ze stran má nejvíc křesel komunální a senátní volby a uspěla i letos ze stran má nejvíc křesel komunální a senátní volby zřejmě vládu nejvíc křesel komunální a senátní volby zřejmě vládu Andreje Babiše neposílí senát komunální a senátní volby zřejmě vládu Andreje Babiše neposílí. Senát spíš zůstane a senátní volby zřejmě vládu Andreje Babiše neposílí. Senát spíš zůstane výrazně opoziční a ani volby zřejmě vládu Andreje Babiše neposílí. Senát spíš zůstane výrazně opoziční a ani v bitvě vládu Andreje Babiše neposílí. Senát spíš zůstane výrazně opoziční a ani v bitvě o velká města to Babiše neposílí. Senát spíš zůstane výrazně opoziční a ani v bitvě o velká města to nevypadá na velký. Senát spíš zůstane výrazně opoziční a ani v bitvě o velká města to nevypadá na velký vládní triumf. Stane výrazně opoziční a ani v bitvě o velká města to nevypadá na velký vládní triumf. Už teď je jasný opoziční a ani v bitvě o velká města to nevypadá na velký vládní triumf. Už teď je jasný a ani v bitvě o velká města to nevypadá na velký vládní triumf. Už teď je jasné, že ANO povede 6 krajských o velká města to nevypadá na velký vládní triumf. Už teď je jasné, že ANO povede 6 města to nevypadá na velký vládní triumf. Už teď je jasné, že ANO povede 6 krajských měst na velký vládní triumf. Už teď je jasné, že ANO povede 6 krajských měst po volbách před 4 lety to bylo. Už teď je jasné, že ANO povede 6 krajských měst po volbách před 4 lety to bylo 14. Teď je jasné, že ANO povede 6 krajských měst po volbách před 4 lety to bylo 14. ANO povede 6 krajských měst po volbách před 4 lety to bylo 14 ze 27 krajských měst po volbách před 4 lety to bylo 14 ze 27 statutárních měst v zemi. Po volbách před 4 lety to bylo 14 ze 27 statutárních měst v zemi. Ach, před 4 lety to bylo 14 ze 27 statutárních měst v zemi a neúspěchem jsou letošní volby také.

0: Pro ODS i statutárních měst v zemi a neúspěchem jsou letošní volby také pro ODS a vládní stran v zemi a neúspěchem jsou letošní volby také pro ODS a vládní strany SPD a motoristé. Neúspěchem jsou letošní volby také pro ODS a vládní strany SPD a motoristé. Jejich šéf Petr letošní volby také pro ODS a vládní strany SPD a motoristé. Jejich šéf Petr také pro ODS a vládní strany SPD a motoristé. Jejich šéf Petr Macinka uznal slabý ODS a vládní strany SPD a motoristé. Jejich šéf Petr Macinka uznal slabý výsledek v Praze vládní strany SPD a motoristé. Jejich šéf Petr Macinka uznal slabý výsledek v Praze. Naopak úspěch SPD a motoristé. Jejich šéf Petr Macinka uznal slabý výsledek v Praze. Naopak úspěch vidí v Ostravě. Jejich šéf Petr Macinka uznal slabý výsledek v Praze. Naopak úspěch vidí v Ostravě.
1: Nemám z toho.
0: Šéf Petr Macinka uznal slabý výsledek v Praze. Naopak úspěch vidí v Ostravě.
1: Nemám z toho radost.
0: Uznal slabý výsledek v Praze. Naopak úspěch vidí v Ostravě.
1: Nemám z toho radost, netěší mě to a ukazuje se.
0: Výsledek v Praze. Naopak úspěch vidí v Ostravě.
1: Nemám z toho radost, netěší mě to a ukazuje se, že.
0: Praze. Naopak úspěch vidí v Ostravě.
1: Nemám z toho radost, netěší mě to a ukazuje se, že v té Praze se to ještě budeme muset lépe naučit. A když se dívám na ty průběžné výsledky, tak v Praze to vypadá opravdu tak, že. Vůči vládě současné a tudíž tu Prahu to hlavní město nějak definuje.
0: A co se týká Ostravy? A co se týká Ostravy, kterou zmínil právě Petr Macinka, tak tady je s výsledky spokojený i dosavadní primátor Jan Dohnal. Vedl koalici Srdcinka, tak tady je s výsledky spokojený i dosavadní primátor Jan Dohnal. Vedl koalici srdcova tvořenou ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky.
2: Myslím si, že jsou tam další překvapení, 20% to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam

0: další překvapení samozřejmě, to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení samozřejmě naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení samozřejmě. Hnutí ANO nepředstavilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení samozřejmě. Hnutí ANO nepředstavilo. Ten jsou tam další překvapení samozřejmě. Hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali. Další překvapení samozřejmě. Hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali. Hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
1: Podle Dohnala i variant.
0: Nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
1: Podle Dohnala i variant pro možnou koalici
0: ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
1: Podle Dohnala i variant pro možnou koalici matematici.
0: Tak, jak si představovali.
1: Podle Dohnala i variant pro možnou koalici matematicky hned někdo.
0: Představovali.
1: Podle Dohnala i variant pro možnou koalici matematicky hned několik. Podle Dohnala i variant pro možnou koalici matematicky hned několik. Očekává i variant pro možnou koalici matematicky hned několik. Očekává ale, že naplno se koaliční možnou koalici matematicky hned několik. Očekává ale, že naplno se koaliční jednání rozběhne matematicky hned několik. Očekává ale, že naplno se koaliční jednání rozběhnou od pondělí matematicky hned několik. Očekává ale, že naplno se koaliční jednání rozběhnou od pondělí. Někde už ale očekává, ale že naplno se koaliční jednání rozběhnou od pondělí. Někde už ale začala vyjednávání hned, ale že naplno se koaliční jednání rozběhnou od pondělí. Někde už ale začala vyjednávání hned se koaliční jednání rozběhnou od pondělí. Někde už ale začala vyjednávání hned po sečtení hlasů rozběhnou od pondělí. Někde už ale začala vyjednávání hned po sečtení hlasů, třeba v Hradci Králové od pondělí. Někde už ale začala vyjednávání hned po sečtení hlasů, třeba v Hradci Králové. Někde už ale začala vyjednávání hned po sečtení hlasů, třeba v Hradci Králové. Tady zvítězila začala vyjednávání hned po sečtení hlasů, třeba v Hradci Králové. Tady zvítězila koalice současné primátorky hned po sečtení hlasů, třeba v Hradci Králové. Tady zvítězila koalice současné primátorky Pavlíny Springerové hlasů, třeba v Hradci Králové. Tady zvítězila koalice současné primátorky Pavlíny Springerové a v Hradci Králové. Tady zvítězila koalice současné primátorky Pavlíny Springerové a jednání budou Vítězila koalice současné primátorky Pavlíny Springerové a jednání budou pokračovat už dnes. Koalice současné primátorky Pavlíny Springerové a jednání budou pokračovat už dnes. Další voleb časné primátorky Pavlíny Springerové a jednání budou pokračovat už dnes. Další volby Pavlíny Springerové a jednání budou pokračovat už dnes. Další volební zpravodajství Springerové a jednání budou pokračovat už dnes. Další volební zpravodajství Rádia Blaník uslyšíte za jednání budou pokračovat už dnes. Další volební zpravodajství Rádia Blaník uslyšíte za hodinu. Budou pokračovat už dnes. Další volební zpravodajství Rádia Blaník uslyšíte za hodinu.
2: Přeji hezké.
1: Už dnes. Další volební zpravodajství Rádia Blaník uslyšíte za hodinu.
2: Přeji hezké ráno a pojďme si.
1: Další volební zpravodajství Rádia Blaník uslyšíte za hodinu.
2: Přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
1: Zpravodajství Rádia Blaník uslyšíte za hodinu.
2: Přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
1: Blaník uslyšíte za hodinu.
2: Přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
1: Za hodinu.
2: Přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
1: Hodinu.
2: Přeji hezké ráno a pojďme si hrát. Hezké ráno a pojďme si hrát.
3: Martin Císař.
2: Ráno a pojďme si hrát.
3: Martin Císař. Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Teď už k Sendle.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Teď už k Sendle X a písnička na vodě a jak to
3: Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Teď už k Sendle X a písnička na vodě a jak to s tou vodou
4: na rádiu Blaník.
2: Teď už k Sendle X a písnička na vodě a jak to s tou vodou a vůbec počasím
4: rádiu Blaník.
2: Teď už k Sendle X a písnička na vodě a jak to s tou vodou a vůbec Teď už k Sendle X a písnička na vodě a jak to s tou vodou a vůbec počasím bude v těch dalších dnech se dozvíme Sendle X a písnička na vodě a jak to s tou vodou a vůbec počasím bude v těch dalších dnech se dozvíme od meteorologa na vodě a jak to s tou vodou a vůbec počasím bude v těch dalších dnech se dozvíme od meteorologa za chvíli a jak to s tou vodou a vůbec počasím bude v těch dalších dnech se dozvíme od meteorologa za chvíli Šimon Kolář vodou a vůbec počasím bude v těch dalších dnech se dozvíme od meteorologa za chvíli Šimon Kolář tady na Blaníku časím bude v těch dalších dnech se dozvíme od meteorologa za chvíli Šimon Kolář tady na Blaníku já přeji krásně těch dalších dnech se dozvíme od

Meteorologa za chvíli Šimon Kolář tady na Blaníku, já přeji krásný den. Dozvíme od meteorologa za chvíli Šimon Kolář tady na Blaníku, já přeji krásný den. Meteorologa za chvíli Šimon Kolář tady na Blaníku, já přeji krásný den. Za chvíli Šimon Kolář tady na Blaníku, já přeji krásný den. Tady na Blaníku, já přeji krásný den. Já přeji krásný den. Radio Blaník. Krásný den.

0: V Čechách se ojediněle vyskytují přeháňky a oblohu. V Čechách se ojediněle vyskytují přeháňky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 4. V Čechách se ojediněle vyskytují přeháňky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 4. Ojediněle vyskytují přeháňky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 4 stupni Celsia. Vyskytují přeháňky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 4 stupni Celsia. A teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 4 stupni Celsia. Ale v údolích je podstatně ty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 4 stupni Celsia, ale v údolích je podstatně nejčastěji mezi 9 a 4 stupni Celsia, ale v údolích je podstatně chladněji až 9 a 4 stupni Celsia, ale v údolích je podstatně chladněji až 2 stupni Celsia, ale v údolích je podstatně chladněji až 2 stupně Celsia. A v údolích je podstatně chladněji až 2 stupně Celsia.
1: Jaké počasí
0: A v údolích je podstatně chladněji až 2 stupně Celsia.
1: Jaké počasí přinese dnešní den?
0: Jak podstatně chladněji až 2 stupně Celsia.
1: Jaké počasí přinese dnešní den? Jak bude?
0: Dnes chladněji až 2 stupně Celsia.
1: Jaké počasí přinese dnešní den? Jak bude?
0: Dnešní 2 stupně Celsia.
1: Jaké počasí přinese dnešní den? Jak bude?
0: Dnešní den přinese pro
1: Jaké počasí přinese dnešní den? Jak bude?
0: Dnešní den přinese proměnlivou.
1: Přinese dnešní den, jak bude?
0: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost.
1: Bude.
0: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Dnešní den přinese proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Přinese proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně mírnou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě ve Slezsku jen převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě ve Slezsku jen ojedinělé zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě ve Slezsku jen ojedinělé vyhnost. V Čechách se postupně místy na Moravě ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přeháňky. V Čechách se postupně místy na Moravě ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přeháňky. Přeháňky mohou postupně místy na Moravě ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přeháňky. Přeháňky mohou být tenhle na Moravě ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přeháňky. Přeháňky mohou být tenhle ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přeháňky. Přeháňky mohou být tenhle na hřebenech Krkonoši jen vyskytnou přeháňky. Přeháňky mohou být tenhle na hřebenech Krkonoši sněhové od přeháňky. Přeháňky mohou být tenhle na hřebenech Krkonoši sněhové odpoledne a večer. Přeháňky mohou být na hřebenech Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer bude mohou být na hřebenech Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer bude srážek ústup na hřebenech Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer bude srážek ústup Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer bude srážek ústup ubývat a oblačnové. Odpoledne a večer bude srážek ústup ubývat a oblačnost se začne i protrhávat. Odpoledne a večer bude srážek ústup ubývat a oblačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty ubývat a oblačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15. Ubývat a oblačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Oblačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Ale na jihu Moravě protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Ale na jihu Moravě bude teplej. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia, ale na jihu Moravě bude teplej až odměříme 10 až 15 stupňů Celsia, ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů 15 stupňů Celsia, ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia, ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí?
0: Ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak?
0: Na Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak začátek toho?
0: Teplej až 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne?
0: 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne? Jak to vypadá?
0: Stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne? Jak to vypadá? Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne? Jak to vypadá? Pondělí, úterý, středa. Si přinese naopak začátek toho příštího týdne? Jak to vypadá? Pondělí, úterý, středa. Jak pak začátek toho příštího týdne? Jak to vypadá? Pondělí, úterý, středa. Jaké to budou dny?
0: Začátek
1: toho příštího týdne? Jak to vypadá? Pondělí, úterý, středa. Jaké to budou dny?
0: Začátek.
1: Jak to vypadá? Pondělí.

0: Pondělí, úterý, středa. Jaké to budou dny?
1: Začátek příštího týdne přinese zpočátku.
0: Pondělí, úterý, středa. Jaké to budou dny?
1: Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše.
0: Středa. Jaké to budou dny?
1: Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné.
0: To budou dny.
1: Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné dny. Do středy. Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné dny. Do středy čekáme většinou polojasno až oblačno spíše slunečné dny. Do středy čekáme většinou polojasno až oblačno je slunečné dny. Do středy čekáme většinou polojasno až oblačno. Rána budou ovdy. Do středy čekáme většinou polojasno až oblačno. Rána budou ovšem velmi chladné.
2: A i ty ranní se postupně dostanou na 9.

0: 7:12. 7:12. 7:12 toho byla Slovenska. 7:12 toho byla slovenská skupina Tým za chvíli. 7:12 toho byla slovenská skupina Tým za chvíli. Hezky česky Iveta. 7:12 toho byla slovenská skupina Tým za chvíli. Hezky česky Iveta Bartošová. 7:12 toho byla slovenská skupina Tým za chvíli. Hezky česky Iveta Bartošová. 7:12 toho byla slovenská skupina Tým za chvíli. Hezky česky Iveta Bartošová nebo Michal Hruza. Toho byla slovenská skupina Tým za chvíli. Hezky česky Iveta Bartošová nebo Michal Hruza a na pořád. Ta skupina Tým za chvíli. Hezky česky Iveta Bartošová nebo Michal Hruza a na pořád. Za chvíli hezky česky Iveta Bartošová nebo Michal Hruza a na pořád.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky Iveta Bartošová nebo Michal Hruza a na pořád.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Bartošová nebo Michal Hruza a na pořád.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio Hruza a na pořád.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Voláme český hydro...
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Voláme český hydrometeorologický ústav...
1: Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Voláme český hydrometeorologický ústav krásný...
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Voláme český hydrometeorologický ústav krásné...
2: Rádio Blaník.
0: Voláme český hydrometeorologický ústav krásné ráno přeji... Voláme český hydrometeorologický ústav krásné ráno přeji. Voláme český hydrometeorologický ústav krásné ráno přeji. Hydrometeorologický ústav krásné ráno přeji. Ústav krásné ráno přeji.
3: Ráno
0: přeji.
3: Šimone,
0: hezké ráno, tady je Rádio Blaník.
3: Šimone,
0: hezké ráno, tady je Rádio Blaník. Martin Císař, já vás...
3: Počasí, Šimonku, vás dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já
3: vás... dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na...
3: Ano.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní... Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku. Tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku. Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
3: Aktuálně.
0: Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
3: Aktuálně máme oblačno.
0: A rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
3: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou.
0: Ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
3: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu v Čechách.
0: Jaké to dnešní ráno v Česku je.
3: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu
0: v Česku je.
3: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu. V Čechách se ojedinělé vyskytují Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu. V Čechách se ojedinělé vyskytují přehánky. Máme oblačnou až polojasnou oblohu. V Čechách se ojedinělé vyskytují přehánky a teploty se oblačnou až polojasnou oblohu. V Čechách

0: na 12 až 17 stupňů Celsia a i ty ranní se postupně dostanou na 9 až 15 stupňů Celsia a i ty ranní se postupně dostanou na 9 až 5 stupňů Celsia a i ty ranní se postupně dostanou na 9 až 5 stupňů Celsia. Dostanou na 9 až 5 stupňů Celsia.
1: To říká Šimon Kolář, český hyd.
0: Až 5 stupňů Celsia.
1: To říká Šimon Kolář, český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. To říká Šimon Kolář, český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. To říká Šimon Kolář, český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. Mějte se a hezké ráno.
0: Krásné ráno.
1: Vás český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. Mějte se a hezké ráno.
0: Krásné ráno i vám.
1: Hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. Mějte se a hezké ráno.
0: Krásné ráno i vám. Naslyšenou.
1: Ústav. Šimone, moc děkuju. Mějte se a hezké ráno.
0: Krásné ráno i vám. Naslyšenou.
1: Děkuju. Mějte se a hezké ráno.
0: Krásné ráno i vám. Naslyšenou.
1: Vaše hezké ráno.
0: Krásné ráno i vám. Naslyšenou.
2: Vaše pohodové ráno.
0: Krásné ráno i vám. Naslyšenou.
2: Vaše pohodové rádio.
0: Krásné ráno i vám. Naslyšenou.
2: Vaše pohodové rádio.
0: Naslyšenou.

Rádio Blaník. Pohodové rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
0: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
0: Každý den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
0: V 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
0: Hodin dopoledne
1: na Blaníku.
0: Ne.
1: Na Blaníku.
2: Tak co? Uníku. Tak co? Už víš, jak ochránit. Tak co? Už víš, jak ochránit. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od. Víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dál EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely na ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další přívěti a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušníčky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop skla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Česká
2: Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Česká profesionál
2: EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Česká profesionální kosmetika.
2: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Kosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečuje a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. www.syncare.cz.
4: Dobré ráno, miláčku.
3: Syncare.cz.
4: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se.
4: Dobré ráno, miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: Miláčku.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád.
5: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už.
5: Dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád. Když máme.
5: Dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Spala.
6: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design. To bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od.

0: Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie?
0: Máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a...
0: Žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem...
0: Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. S novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Očí bije? Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design C. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ. Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ. Design žaluzie. www. Jacko Design CZ.
2: Broze, více než čtvrt.
1: www. Jacko Design CZ.
2: Broze, více než čtvrt století.
1: www. Jacko Design CZ.
2: Broze, více než čtvrt století v České republice.
1: Design CZ.
2: Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají milionské republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů. Právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 větším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny spojené než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější.
3: Jsem horská gorila. Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale
3: gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: A z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. K obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. I horským gorilám pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. I horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. I horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka Audio Gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního

Skvělé ráno, krásný celý den. 4,5 minuty zbývají do 7:30 i v neděli po ráno. Hráte Blaník. Dál si budeme hrát hezky česky, to je jasná věc. Vláďa Mišík nebo Hana Zagorová, Petr Rezeník. Petr Rezeka písnička asi asi. A taky Jelen. Ptáš se mraků, kterou cestou se dá. A taky Jelen.

0: České písničky, ty jsou na
1: Všude dobře, doma nejlíp, taky začnou se
0: České písničky, ty jsou na Blaníku doma. Hezké ráno.
1: Doma nejlíp, taky začnou se
0: České písničky, ty jsou na Blaníku doma. Hezké ráno. České písničky, ty jsou na Blaníku doma. Hezké ráno. České písničky, ty jsou na Blaníku doma. Hezké ráno.
2: Připomeňte si rok.
0: České písničky, ty jsou na Blaníku doma. Hezké ráno.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
0: Ty jsou na Blaníku doma. Hezké ráno.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý
0: doma. Hezké ráno.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den.
0: Ráno.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den.
2: K vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku života.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Hrajeme
0: vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník. Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník. Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník. Blaník.
0: Hezky česky.

0: Je tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce. Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
0: Rádio Blaník.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
0: Rádio Blaník.
1: Na chatě i na zahrádce.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Na zahrádce.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

0: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jsme rádi
0: česky.
1: Rádio Blaník. Jsme rádio.
2: Rádio Blaník.
1: Jsme rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Jsou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste museli rezervovat, anebo něco platit.
1: Karlín tu najdete v Pernerově ulici a koná se konzultační den. Marcela Holanová 10 hodin. Tolik tady zdravotní

0: Pozvánka, teď se vracíme k písničkám. Marcela Holanová, Cesty lásek, tady zdravotní pozvánka, teď se vracíme k písničkám. Marcela Holanová, Cesty lásek, anebo Vohnouti. Pozvánka, teď se vracíme k písničkám. Marcela Holanová, Cesty lásek, anebo Vohnouti a Svaz Česk. Se vracíme k písničkám. Marcela Holanová, Cesty lásek, anebo Vohnouti a Svaz českých bohémů. Písničkám. Marcela Holanová, Cesty lásek, anebo Vohnouti a Svaz českých bohémů. Za chvíli pro vás. Marcela Holanová, Cesty lásek, anebo Vohnouti a Svaz českých bohémů. Za chvíli pro vás. Má Cesty lásek, anebo Vohnouti a Svaz českých bohémů. Za chvíli pro vás. Anebo Vohnouti a Svaz českých bohémů. Za chvíli pro vás. A Svaz českých bohémů. Za chvíli pro vás.
1: Pohodové
0: bohémů. Za chvíli pro vás.
1: Pohodové
0: za chvíli pro vás.
1: České rádio.

3:45 mám. Asi ráda přijdu i blíž, asi. 3:45 mám minuta na vrch. Ráda přijdu i blíž, asi. 3:45 mám minuta na vrch. Hana Zagorová, Petr Razek. Přijdu i blíž, asi. 3:45 mám minuta na vrch. Hana Zagorová, Petr Razek. Blíž, asi. 3:45 minuta na vrch. Hana Zagorová, Petr Razek a písnička Asi. 3:48 minuta na vrch. Hana Zagorová, Petr Razek a písnička Asi. Asi. 3:48 minuta na vrch. Hana Zagorová, Petr Razek a písnička Asi. Asi. Teď 8 minuta na vrch. Hana Zagorová, Petr Razek a písnička Asi. Asi. Teď ale jedno. Hana Zagorová, Petr Razek a písnička Asi. Asi. Teď ale jedno zdravotní. Petr Razek a písnička Asi. Asi. Teď ale jedno zdravotní téma, zdravotní pozvánka, písnička Asi, asi. Teď ale jedno zdravotní téma, zdravotní pozvánka, už dnes Asi, asi. Teď ale jedno zdravotní téma, zdravotní pozvánka, už. Teď ale jedno zdravotní téma, zdravotní pozvánka, už dnes se totiž pražské spojce. Ale jedno zdravotní téma, zdravotní pozvánka, už dnes se totiž pražské spojce Karlín koná konzultační téma, zdravotní pozvánka, už dnes se totiž pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posvět. Zdravotní pozvánka, už dnes se totiž pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posvěka, už dnes se totiž pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posvěďte si na své zdraví, totiž pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posvěďte si na své zdraví. Sejdou se tam na konzultační den. Posvěďte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste museli rezervovat.

0: Dnes ráno a dopoledne oblačno. Dnes ráno a dopoledne oblačno, místy proměnlivá oblačnost teploty. Dnes ráno a dopoledne oblačno, místy proměnlivá oblačnost teploty přes. Dnes ráno a dopoledne oblačno, místy proměnlivá oblačnost teploty přes den do 15. Dnes ráno a dopoledne oblačno, místy proměnlivá oblačnost teploty přes den do 15. Na jižní dopoledne oblačno, místy proměnlivá oblačnost teploty přes den do 15. Na jižní Moravě až do oslačno, místy proměnlivá oblačnost teploty přes den do 15. Na jižní Moravě až do 18. Proměnlivá oblačnost teploty přes den do 15. Na jižní Moravě až do 18 stupňů, toliko počas. Teploty přes den do 15. Na jižní Moravě až do 18 stupňů, toliko počasí.
1: Kdy?
0: Do 15 na jižní Moravě až do 18 stupňů, toliko počasí.
1: Kdy bude to správné?
0: Na jižní Moravě až do 18 stupňů, toliko počasí.
1: Kdy bude to správné?
0: Až do 18 stupňů, toliko počasí.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: 18 stupňů, toliko počasí.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Toliko počasí.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte.
1: Správné počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte.
1: Počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Blaník a dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Víc.
3: Itálie. Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Ký výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pkých vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním pití vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Vním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Slyšíte?
3: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Slyšíte? To je seznam.
3: www.lavite.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna.
3: www.lavite.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, zrovna nejste doma. Třeba pro vás.

teď šmejdí, kdože to má dneska vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Seznam najdu tam, co neznám. Najdu tam, co neznám. Radio neznám.

0: Marcela Holanová na Blaníku, přeji vám... Marcela Holanová na Blaníku, přeji vám krásné dobré ráno. Marcela Holanová na Blaníku, přeji vám krásné... Marcela Holanová na Blaníku, přeji vám krásné dobré ráno, to nedělní zda... Marcela Holanová na Blaníku, přeji vám krásné dobré ráno, to nedělní... Marcela Holanová na Blaníku, přeji vám krásné dobré ráno, to nedělní s datem 11. října. Co Holanová na Blaníku, přeji vám krásné dobré ráno, to nedělní s datem 11. října. Co dál tady u nás? Tak přeji vám krásné dobré ráno, to nedělní s datem 11. října. Co dál tady u nás? Tak třeba vohnout. Dobré ráno, to nedělní s datem 11. října. Co dál tady u nás? Tak třeba vohnouti. To nedělní s datem 11. října. Co dál tady u nás? Tak třeba vohnouti. Vrací s datem 11. října. Co dál tady u nás? Tak třeba vohnouti. Vrací se domů na bránu. 11. října. Co dál tady u nás? Tak třeba vohnouti. Vrací se domů na bránu. Co dál tady u nás? Tak třeba vohnouti. Vrací se domů na bránu. Dále nás tak třeba vohnouti. Vrací se domů na bránu. Dále to budou my. Vrací se domů na bránu. Dále to budou Miraj. A i když přesto všechno se domů na bránu. Dále to budou Miraj. A i když přesto všechno bránu. Dále to budou Miraj. A i když přesto všechno tě mám rád. Dále to budou Miraj. A i když přesto všechno tě mám rád. A budou Miraj. A i když přesto všechno tě mám rád. A nebo Michal David. A i když přesto všechno tě mám rád. A nebo Michal David. Zaploví, když přesto všechno tě mám rád. A nebo Michal David. Zaploví, no tě mám rád. A nebo Michal David. Zaploví, dej, jak ho rád. A nebo Michal David. Zaploví, dej, jak ho vás. Jsme Blaník. Nebo Michal David. Zaploví, dej, jak ho vás. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky. Zaploví, dej, jak ho vás. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Dobré ráno. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Dobré ráno. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio, co hraje hezky česky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Hraje hezky česky, dobré ráno.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dobré ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.

0: Prahou sobě Petr Hlaváček chce o magistrátní koalici jednat se Spolu, s Prahou sobě a také s Piráty. Chce o magistrátní koalici jednat se Spolu, s Prahou sobě a také s Piráty. Magistrátní koalici jednat se Spolu, s Prahou sobě a také s Piráty.
1: Hezký den. Po výsledcích komunálních a senátních voleb zavládli ve volebním štábu
0: Radek Barkman.
1: Hezký den. Po výsledcích komunálních a senátních voleb zavládli ve volebním štábu hnutí ANO smíšené pocity. Hezký den. Po výsledcích komunálních a senátních voleb zavládli ve volebním štábu hnutí ANO smíšené pocity. Po výsledcích komunálních a senátních voleb zavládli ve volebním štábu hnutí ANO smíšené pocity. Nízkých a senátních voleb zavládli ve volebním štábu hnutí ANO smíšené pocity. Nízký zisk v Praze, který nepřinesl ani zavládli ve volebním štábu hnutí ANO smíšené pocity. Nízký zisk v Praze, který nepřinesl ani celých

0: Komunální a...
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní vol...
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní vol...
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2000...
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2020...
1: Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026... Komunální a senátní volby 2026...
2: Přeji vám hezké ráno u zpráv...
0: Senátní volby 2026...
2: Přeji vám hezké ráno u zpráv, vás vítá Monika...
0: 2026...
2: Přeji vám hezké ráno u zpráv, vás vítá Monika Holubová...
0: 2026...
2: Přeji vám hezké ráno u zpráv, vás vítá Monika Holubová...
0: 17...
2: Přeji vám hezké ráno u zpráv, vás vítá Monika Holubová... 17 hodin od uzavření... Přeji vám hezké ráno u zpráv, vás vítá Monika Holubová... 17 hodin od uzavření volebních... Ráno u zpráv, vás vítá Monika Holubová... 17 hodin od uzavření volebních místností... Zpráv, vás vítá Monika Holubová... 17 hodin od uzavření volebních místností bylo dopočítáno... Monika Holubová... 17 hodin od uzavření volebních místností bylo dopočítáno... Ještě před hodinou... 17 hodin od uzavření volebních místností bylo dopočítáno... Ještě před hodinou a půl... od uzavření volebních místností bylo dopočítáno... Ještě před hodinou a půl zbývalo se číst už jen setiny volebních místností bylo dopočítáno... Ještě před hodinou a půl zbývalo se číst už jen setiny procentností bylo dopočítáno... Ještě před hodinou a půl zbývalo se číst už jen setiny procenta hlasů dopočítáno... Ještě před hodinou a půl zbývalo se číst už jen setiny procenta hlasů... Nejdále se čekalo... Ještě před hodinou a půl zbývalo se číst už jen setiny procenta hlasů... Nejdále se čekalo na výsledky z... A půl zbývalo se číst už jen setiny procenta hlasů... Nejdále se čekalo na výsledky z jednoho okrsku v Praze... se číst už jen setiny procenta hlasů... Nejdále se čekalo na výsledky z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici je před... setiny procenta hlasů... Nejdále se čekalo na výsledky z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici je převzali v hlasů... Nejdále se čekalo na výsledky z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici je převzali v 7 ráno... se čekalo na výsledky z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici je převzali v 7 ráno, což je oproti... na výsledky z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici je převzali v 7 ráno, což je oproti roku 2020 okrsku v Praze 5. Statistici je převzali v 7 ráno, což je oproti roku 2022 o hodinu později 5. Statistici je převzali v 7 ráno, což je oproti roku 2022 o hodinu později. Statistici je převzali v 7 ráno, což je oproti roku 2022 o hodinu později. V Praze což je oproti roku 2022 o hodinu později. V Praze zvítězilo ve volbách hnutí STAN a jejich pražský 2022 o hodinu později. V Praze zvítězilo ve volbách hnutí STAN a jejich pražský lídr 2 o hodinu později. V Praze zvítězilo ve volbách hnutí STAN a jejich pražský lídr Petr Hlaváček chce později. V Praze zvítězilo ve volbách hnutí STAN a jejich pražský lídr Petr Hlaváček chce o magistrát. V Praze zvítězilo ve volbách hnutí STAN a jejich pražský lídr Petr Hlaváček chce o magistrátní koalici. Jednatelo ve volbách hnutí STAN a jejich pražský lídr Petr Hlaváček chce o magistrátní koalici jednat se spolu s Prahou. Hnutí STAN a jejich pražský lídr Petr Hlaváček chce o magistrátní koalici jednat se spolu s Prahou sobě. Pražský lídr Petr Hlaváček chce o magistrátní koalici jednat se spolu

15% volebním štábu hnutí ANO smíšené pocity. Nízký zisk Praze, který nepřinesl ani celých 15% hnutí ANO smíšené pocity. Nízký zisk Praze, který nepřinesl ani celých 15%, jenom mírné pocity. Nízký zisk Praze, který nepřinesl ani celých 15%, jenom nízký zisk Praze, který nepřinesl ani celých 15%, jenom mírně vykompenzovaly vysoké výhry v Plzni ani celých 15%, jenom mírně vykompenzovaly vysoké výhry v Plzni nebo v Pardubicích. Debakl pak ANO utrpělo v Ústí nad Labem. Jejich vyhlídky vysvětluje politolog Jan Kupka.

0: převahu, aby mohli spoléhat na snadné vítězství. Jejich vyhlídky vysvětluje politolog Jan Kubáček.
1: Tím, že je vládní stranou.

0: To prozradil její šéf Martin Kupka. Hezky pro druhé kolo senátních voleb, to prozradil její šéf Martin Kupka.
1: Hezký den,
0: kolo senátních voleb, to prozradil její šéf Martin Kupka.
1: Hezký den, myslím
0: voleb, to prozradil její šéf Martin Kupka.
1: Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u
0: prozradil její šéf Martin Kupka.
1: Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u
0: Martin Kupka.
1: Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u Hezký den, myslím si, že lepší nálada než včera večer u Myslím si, že lepší nálada než včera večer u Lepší nálada než včera večer u
0: Tak tomu se vrátíme později.
1: Včera večer u
0: Tak tomu se vrátíme. Tak tomu se vrátíme později. Připomínám, že opozice roztříští Tak tomu se vrátíme později. Připomínám, že opozice roztříštěná do pěti. Tak tomu se vrátíme později. Připomínám, že opozice roztříštěná do pěti sněmovních subjektů. Tak tomu se vrátíme později. Připomínám, že opozice roztříštěná do pěti sněmovních subjektů a vsadila na později. Připomínám, že opozice roztříštěná do pěti sněmovních subjektů a vsadila na budování vlastní. Připomínám, že opozice roztříštěná do pěti sněmovních subjektů a vsadila na budování pěti sněmovních subjektů a vsadila na budování vlastních značek. Ta nejsilnější pak zřejmě bude diktovat jakých subjektů a vsadila na budování vlastních značek. Ta nejsilnější pak zřejmě bude diktovat, jak by mohlo vypadat možné společnování vlastních značek. Ta nejsilnější pak zřejmě bude diktovat, jak by mohlo vypadat možné společnáček. Ta nejsilnější pak zřejmě bude diktovat, jak by mohlo vypadat možné společné působení. Které silnější pak zřejmě bude diktovat, jak by mohlo vypadat možné společné působení. Zřejmě bude diktovat, jak by mohlo vypadat možné společné působení, které půjde do nadcházející sněmovních tovat, jak by mohlo vypadat možné společné působení, které půjde do nadcházející sněmovních voleb v roce vypadat možné společné působení, které půjde do nadcházející sněmovních voleb v roce 2000 společné působení, které půjde do nadcházející sněmovních voleb v roce 2029 působení, které půjde do nadcházející sněmovních voleb v roce 2029 tolik volební které půjde do nadcházející sněmovních voleb v roce 2029 tolik volební zpravodajství sněmovních voleb v roce 2029 Tolik volební zpravodajství dalších voleb v roce 2029. Tolik volební zpravodajství další to bude opět 2029. Tolik volební zpravodajství další to bude opět za hodinu.
2: Ano.
0: 2029. Tolik volební zpravodajství další to bude opět za hodinu. Tolik volební zpravodajství další to bude opět za hodinu.
2: Ano, hezké ráno vám přejeme.
0: Volební zpravodajství další to bude opět za hodinu.
2: Ano, hezké ráno vám přejeme. Teď je přesně 8 hodin.
0: Dajství další to bude opět za hodinu.
2: Ano, hezké ráno vám přejeme, teď je přesně 8 hodin.
0: Další to bude opět za hodinu.
2: Ano, hezké ráno vám přejeme, teď je přesně 8 hodin.
0: Hodinu.
2: Ano, hezké ráno vám přejeme, teď je přesně 8 hodin. Ano, hezké ráno vám přejeme, teď je přesně 8 hodin. Ráno vám přejeme, teď je přesně 8 hodin. Přesně 8 hodin.
3: Martin
2: hodin.
3: Martin Císař
4: na rá...
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Tady na Blaníku teď Michal.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Tady na Blaníku teď Michal David a za chvíli
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Tady na Blaníku teď Michal David a za chvíli vyrážíme
4: na rádiu Blaník.
2: Tady na Blaníku teď Michal David a za chvíli vyrážíme na cesty a to jsme
4: rádiu Blaník.
2: Tady na Blaníku teď Michal David a za chvíli vyrážíme na cesty a to s Mirkem Táborským.
4: Blaník.
2: Tady na Blaníku teď Michal David a za chvíli vyrážíme na cesty a to s Mirkem Táborským. Teď Michal David a za chvíli vyrážíme na cesty a to s Mirkem Táborským. A za chvíli vyrážíme na cesty a to s Mirkem Táborským.
4: Rádio Blaník.
2: Vyrážíme na cesty a to s Mirkem Táborským.
4: Rádio Blaník.
2: A to s Mirkem Táborským.
4: Rádio Blaník.
2: Táborským.

0: vám hezky česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky.
1: Rádio Blaník. Radio Blaník.
2: Vracím se domů.

kvalitním vínem omámen. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj za... Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj... se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáč... Ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáč... Vytoží se světcem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáč... Vytoží se světcem na sračky, nem omámen, skřínek se stávaj... Stávaj zatáč, vytoží se světcem na sračky, vedle mě zmen, skřínek se stávaj zatáč, vytoží se světcem na sračky, vedle mě zvrací se stávaj zatáč, vytoží se světcem na sračky, vedle mě zatáč, vytoží se světcem.

těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavili svatý. Z těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavili svatýho Vyšu. Těžkej chran lížu se, včeraj jsme slavili svatýho Vyšu se. Včeraj jsme slavili svatýho Vyšu se. Včeraj jsme slavili.

0: Posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník i dnes v neděli 11. října. Čtvrt na 9 posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník i dnes v neděli 11. října. Posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník i dnes v neděli 11. října. Co dál tady u nás, tak teď vysílání Rádia Blaník i dnes v neděli 11. října. Co dál tady u nás, tak teď v tuhle chvíli i dnes v neděli 11. října. Co dál tady u nás, tak teď v tuhle chvíli na cesty. Neděli 11. října. Co dál tady u nás, tak teď v tuhle chvíli na cesty s Mirkem Táborským 11. října. Co dál tady u nás, tak teď v tuhle chvíli na cesty s Mirkem Táborským. Co dál tady u nás, tak teď v tuhle chvíli na cesty s Mirkem Táborským. A za chvíli Čenasky u nás, tak teď v tuhle chvíli na cesty s Mirkem Táborským. A za chvíli Čenasky anebo Václav v tuhle chvíli na cesty s Mirkem Táborským. A za chvíli Čenasky anebo Václav Neckář na cesty s Mirkem Táborským. A za chvíli Čenasky anebo Václav Neckář s Mirkem Táborským. A za chvíli Čenasky anebo Václav Neckář miluju a maluju s Táborským. A za chvíli Čenasky anebo Václav Neckář miluju a maluju. A za chvíli Čenasky anebo Václav Neckář miluju a maluju.
1: Milujeme Česko.
0: Čenasky anebo Václav Neckář miluju a maluju.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách.
0: Václav Neckář miluju a maluju.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: Miluju a maluju.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: A maluju.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
3: A Miroslavem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
3: A Miroslavem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
3: A Miroslavem Táborským.
2: Na cestách s Blaníkem.
3: A Miroslavem Táborským.
2: Na cestách s Blaníkem
3: a Miroslavem Táborským.
2: Blaníkem
3: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci.
3: Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci.
3: V tom Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás... Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil... Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil. Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií, milí Blaníci. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií druhé největší jízdárnice. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií druhé největší jízda. V tomto týdnu jsem vás seznámil s historií druhé největší jízdárny ve střední Evropě. Vás seznámil s historií druhé největší jízdárny ve střední Evropě. Ve druhé největší jízdárny ve střední Evropě ve Světcích u Tachova a tak dárny ve střední Evropě ve Světcích u Tachova a také jsme si ji obrazně řekli střední Evropě ve Světcích u Tachova a také jsme si ji obrazně řečeno ve Světcích u Tachova a také jsme si ji obrazně řečeno společně prošli ale cích u Tachova a také jsme si ji obrazně řečeno společně prošli a také jsme si ji obrazně řečeno společně prošli. Ale nedostal a také jsme si ji obrazně řečeno společně prošli. Ale nedostal jsem se ke zlatý obrazně řečeno společně prošli. Ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu řečeno společně prošli. Ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky, kterýčně prošli. Ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky, kterým je ale nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená. Nedostal jsem se ke zlatému hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Ke zlatému hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Z hřebu prohlídky, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Z ní měl zámecký, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Z ní měl zámecký pán, kterým je vyzdobená knížecí lhože. Z ní měl zámecký pán nejlepší vyzdobená knížecí lhože. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled do prostoru knížecí lhože. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Z ní měl zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Lóže zámecký pán nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Lóže je umístěna v patře, nejlepší výhled do prostoru jízdárny. Lóže

0: Loge je umístěna v patře při výhled do prostoru jízdárny. Loge je umístěna v patře přímo proti do prostoru jízdárny. Loge je umístěna v patře přímo proti hlavnímu vchodu jízdárny. Loge je umístěna v patře přímo proti hlavnímu vchodu. Loge je umístěna v patře přímo proti hlavnímu vchodu, tak aby se každý příchozí mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a samotný každý příchozí mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a samotná příchozí mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny mohl s knížetem na dálku pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny ve světem na dálku pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny ve světcích končí v místní pozdravit. No a samotná prohlídka jízdárny ve světcích končí v místních. No a samotná prohlídka jízdárny ve světcích končí v místních stálých expozicích bylinkářství a český les.
1: Jezdecké scény do filmu o Marii Terezii.
0: Stojí za helm jezdecké scény do filmu o Marii Terezii. Stojí za to porozhlédnout jezdecké scény do filmu o Marii Terezii. Stojí za to porozhlédnout se i po jejím okolí do filmu o Marii Terezii. Stojí za to porozhlédnout se i po jejím okolí o Marii Terezii. Stojí za to porozhlédnout se i po jejím okolí ne Terezii. Stojí za to porozhlédnout se i po jejím okolí.
1: Stojí za to porozhlédnout se i po jejím okolí. Podle staré legendy

ale jejich minulost sahá až do středověku. Podle staré legendy se zde na návrší zjevovalo 14. Podle staré legendy se zde na návrší zjevovalo 14 tajemných světů. Staré legendy se zde na návrší zjevovalo 14 tajemných světel, které se zde na návrší zjevovalo 14 tajemných světel, které si lidé na návrší zjevovalo 14 tajemných světel, které si lidé vykládalo 14 tajemných světel, které si lidé vykládali jako znamení 14 tajemných světel, které si lidé vykládali jako znamení tajemných světel, které si lidé vykládali jako znamení světel, které si lidé vykládali jako znamení přítomnosti, které si lidé vykládali jako znamení přítomnosti a ochrany 14 vykládali jako znamení přítomnosti a ochrany 14 svatých jako znamení přítomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků. Znamení přítomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků. Na jejich pamětomnosti a ochrany 14 svatých pomocníků. Na jejich paměť byla na a ochrany 14 svatých pomocníků. Na jejich paměť byla na konci 14 svatých pomocníků. Na jejich paměť byla na konci 15. století jejich pomocníků. Na jejich paměť byla na konci 15. století postavena kaple. Na jejich paměť byla na konci 15. století postavena kaple. Jejich paměť byla na konci 15. století postavena kaple, která se brzy stala. Byla na konci 15. století postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. 15. století postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. 15. století postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. V 17. postavena kaple, která se brzy stala poutním místem. V 17. kaple, která se brzy stala poutním místem. V 17. století byl na jejím, která se brzy stala poutním místem. V 17. století byl na jejím místě vybudován, brzy stala poutním místem. V 17. století byl na jejím místě vybudován místem. V 17. století byl na jejím místě vybudován paulánský klášter. V 17. století byl na jejím místě vybudován paulánský klášter. V 17. století byl na jejím místě vybudován paulánský klášter. S monumentální byl na jejím místě vybudován paulánský klášter. S monumentálním barokním kostelem vybudován paulánský klášter. S monumentálním barokním kostelem paulánský klášter. S monumentálním barokním kostelem zasvěceným 14. klášter. S monumentálním barokním kostelem zasvěceným s monumentálním barokním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům. Barokním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům. S poutním kostelem zasvěceným 14 svatým pomocníkům. S poutního zasvěceným 14 svatým pomocníkům. Z poutního místa vyrostla osada 14 svatým pomocníkům. Z poutního místa vyrostla osada, která svatým pomocníkům. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatníkům. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatých pomocníků jméno. Z poutního místa vyrostla osada, která získala podle svatých pomocníků jméno. Místa vyrostla osada, která získala podle svatých pomocníků jméno světce. Osada, která získala podle svatých pomocníků jméno světce. Německy ha získala podle svatých pomocníků jméno světce. Německy heilige svatých pomocníků jméno světce. Německy heiligen pomocníků jméno světce, německy heiligen se, německy heiligen. Z kostela zůstaly romantické zříceniny ky heiligen. Z kostela zůstaly romantické zříceniny chráněné jako gen. Z kostela zůstaly romantické zříceniny chráněné jako kulturní. Z kostela zůstaly romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka. Zůstaly romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka.

0: Romantické zříceniny chráněné jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl ke zříceniny chráněné jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl upraveny chráněné jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby jako kulturní památka. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední školy. Nedokončený zámek byl upraven pro potřeby střední školy. Ve vsi soudaný zámek byl upraven pro potřeby střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky byl upraven pro potřeby střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky zan pro potřeby střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna střední školy. Ve vsi jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna. Ve vsi jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí jsou dále pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník, dále pozůstatky zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně odtud zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně odtud zaniklého mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník a západně odtud se táhne mlýna, blízko něj stojí dřevěný holubník. A západně odtud se táhne malebné a do něj stojí dřevěný holubník a západně odtud se táhne malebné Aglájino údolí. Dřevěný holubník a západně odtud se táhne malebné Aglájino údolí. A západně odtud se táhne malebné Aglájino údolí. Vrch vysoká odtud se táhne malebné Aglájino údolí. Vrch vysoká pak zdobí se táhne malebné Aglájino údolí. Vrch vysoká pak zdobí stejné Aglájino údolí. Vrch vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna Sklino údolí. Vrch vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem. Vrch vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem. Pod vrch vysoká pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí pak zdobí stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník stejnojmenná rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník bitvy rozhledna s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce s kruhovým výhledem, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce výhledem, pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce 1427 a tak pod kterou stojí památník bitvy u Tachova v roce 1427 a také kaple památník bitvy u Tachova v roce 1427 a také kaple Panny Marie bitvy u Tachova v roce 1427 a také kaple Panny Marie Lurdskachova v roce 1427 a také kaple Panny Marie Lurdské 1427 a také kaple Panny Marie Lurdské. Je toho 7 a také kaple Panny Marie Lurdské. Je toho víc než dost. Také kaple Panny Marie Lurdské. Je toho víc než dost. Tak neváhej Panny Marie Lurdské. Je toho víc než dost. Tak neváhejte Lurdské. Je toho víc než dost. Tak neváhejte. Mějte se krásně. Je toho víc než dost. Tak neváhejte. Mějte se krásně a na je toho víc než dost. Tak neváhejte. Mějte se krásně a na víc než dost. Tak neváhejte. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdroje.
0: Tak neváhejte. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací.
0: Tak neváhejte. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad.
0: Krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na...
0: A naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho. Informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideální časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu zalidně.

dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. V Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Víc ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu CZ zajímavých míst. Více na stránkách na cestu CZ míst. Více na stránkách na cestu CZ. Více na stránkách na cestu CZ. Vaše cesta na cestu CZ. Vaše cesta po Česku na cestu CZ. Vaše cesta po Česku může být dobro.cz. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalin. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen nenku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen nenudrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria. Romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria. Firma na adrenalinová, prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria. Firma na zážitky. Nová. Prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria. Firma na zážitky po celém Česku. Všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria. Firma na zážitky po celém Česku. Nenudná. Jsme Alegria. Firma na zážitky po celém Česku. Jsme Alegria. Firma na zážitky po celém Česku. Firma na zážitky po celém Česku. Zážitky po celém Česku. Celém Česku.

0: Ale ti na to nelze říct jinéž, jinak to nebude. Ale ti to letí za tři a půl minuty už máme. Ale ti to letí za tři a půl minuty už máme čtvrt na devět.
1: I dnes v neděli

0: Radio Blaň. Radio Blaň.
1: Hrajeme.
0: Radio Blaň.
1: Hrajeme vám
0: Radio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
2: Potkal jsem tě jedno.
1: Vám hezky česky.
2: Potkal jsem tě jednou.
1: Hezky česky.

0: Brian Adams a vy posloucháte Rádio Blaník, dál hezky česky Miraj nebo Václav Neckář, ale taky opět na den další.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Krásné ráno, zdravím.
1: Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Krásné ráno, zdravím česky.
1: Počasí.
0: Rádio Blaník. Krásné ráno, zdravím český hydrometeorologický ústav. Rádio Blaník. Krásné ráno, zdravím český hydrometeorologický ústav. Krásné ráno, zdravím český hydrometeorologický ústav. Krásné ráno, zdravím český hydrometeorologický ústav.
2: Předpověď počasí Šimonku, Lás, dobré ráno.
0: Krásné ráno, zdravím český hydrometeorologický ústav.
2: Předpověď počasí Šimonku, Lás, dobré ráno.
0: Šimone, český hydrometeorologický ústav.
2: Předpověď počasí Šimonku, Lás, dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je radiologický ústav.
2: Předpověď počasí Šimonku, Lás, dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník.
2: Předpověď počasí Šimonku, Lás, dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás.
2: Šimonku, Lás, dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou...
2: Dobré ráno.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to...
2: No.
0: Šimone, hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní... Hezké ráno, tady je Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké... Rádio Blaník a Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
2: Aktuál.
0: Martin Císař, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
2: Aktuálně máme...
0: Vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
2: Aktuálně máme oblačnou až...
0: Rovnou se ptám na to, jaké to dnešní ráno v Česku je.
2: Aktuálně máme oblačnou...
0: Jaké to dnešní ráno v Česku je.
2: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu v Čechách.
0: Dnešní ráno v Česku je.
2: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu v Čechách. Se
0: ojedinuje.
2: Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu v Čechách, se ojedinule vyskytují přeháňky. Aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu v Čechách, se ojedinule vyskytují přeháňky. Oblačnou až polojasnou oblohu v Čechách, se ojedinule vyskytují přeháňky a teploty se pohybují polojasnou oblohu v Čechách, se ojedinule vyskytují přeháňky a teploty se pohybují nejčastěji mezi oblohu v Čechách, se ojedinule vyskytují přeháňky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 4, se ojedinule vyskytují přeháňky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia přeháňky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia ale v údolích je podstatně pohybují nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia ale v údolích je podstatně chladněji až nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia ale v údolích je podstatně chladněji a v údolích je podstatně chladněji až 2 stupně Celsia.
0: Jaké počasí přinese dnešní den?
2: V údolích je podstatně chladněji až 2 stupně Celsia.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, jak bude?
2: Chladněji až 2 stupně Celsia.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, jak bude?
2: Dnešní 2 stupně Celsia.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, jak bude?
2: Dnešní den přinese proměnlivou.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, jak bude?
2: Dnešní den přinese proměnlivou.
0: Jaké počasí přinese dnešní den, jak bude?
2: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně zvětšenou.
0: Přinese dnešní den, jak bude?
2: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně
0: zvětšenou. Dnešní den, jak bude?
2: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Dnešní den přinese proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Dnešní den přinese proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravu převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě převážně zvětšenou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě převážně ojedinule vyskytnou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě převážně ojedinule vyskytnou přehánku. V Čechách se postupně místy na

0: Moravě lesesku jen ojedinule vyskytnou přehánky. Se postupně místy na Moravě lesesku jen ojedinule vyskytnou přehánky. Přehánky mohou být ten místy na Moravě lesesku jen ojedinule vyskytnou přehánky. Přehánky mohou být ten na hřebene. Přehánky mohou být ten na hřebene Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer mohou být ten na hřebene Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer bude srážet na hřebene Krkonoši sněhové. Odpoledne a večer bude srážek ubývat a oba konoši sněhové. Odpoledne a večer bude srážek ubývat a obačnové. Odpoledne a večer bude srážek ubývat a obačnost se začne i proto. Odpoledne a večer bude srážek ubývat a obačnost se začne i proto. Bude srážek ubývat a obačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty na ubývat a obačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15. Ubývat a obačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Obačnost se začne i protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Ale na jihu Moravy protrhávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Ale na jihu Moravy. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Ale na jihu Moravě bude teplej, až naměříme 10 až 15 stupňů Celsia. Ale na jihu Moravě bude teplej až 10 až 15 stupňů Celsia. Ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia. Ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí
0: Ale na jihu Moravě bude teplej až 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak začátek
0: bude teplej až 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak
0: až 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne
0: 18 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne, jak to vypadá pondělí
0: Celsia.
1: Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne, jak to vypadá pondělí úterý. Jaké počasí přinese naopak začátek toho příštího týdne, jak to vypadá pondělí úterý středa. Si přinese naopak začátek toho příštího týdne, jak to vypadá pondělí úterý středa. Jaké začátek toho příštího týdne, jak to vypadá pondělí úterý středa. Jaké to budou dny?
0: Začátek
1: příštího týdne, jak to vypadá pondělí úterý středa. Jaké to budou dny?
0: Začátek příštího týdne
1: Ne, jak to vypadá pondělí úterý středa. Jaké to budou dny?
0: Začátek příštího týdne přinese
1: A pondělí úterý středa. Jaké to budou dny?
0: Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše
1: středa. Jaké to budou dny?
0: Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné.
1: Jaké to budou dny?
0: Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné dny. Začátek příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné dny. Do středy čekáme příštího týdne přinese zpočátku spíše slunečné dny. Do středy čekáme zpočátku spíše slunečné dny. Do středy čekáme většinou polojasno a spíše slunečné dny. Do středy čekáme většinou polojasno až oblačno. Rána oblačné dny. Do středy čekáme většinou polojasno až oblačno. Rána budou ovšem do středy čekáme většinou polojasno až oblačno. Rána budou ovšem velmi chladné. Čekáme většinou polojasno až oblačno. Rána budou ovšem velmi chladná. Většinou polojasno až oblačno. Rána budou ovšem velmi chladná. Nejnižší noční teplotno až oblačno. Rána budou ovšem velmi chladná. Nejnižší noční teploty naměřeno. Rána budou ovšem velmi chladná. Nejnižší noční teploty naměříme mezi 5 až 0 stupňů. Nejnižší noční teploty naměříme mezi 5 až 0 stupňů až bodem mrazu. Noční teploty naměříme mezi 5 až 0 stupňů až bodem mrazu. Měříme mezi 5 až 0 stupňů až bodem mrazu. Ale při uklidnění až 0 stupňů až bodem mrazu. Ale při uklidnění větru se stupne až bodem mrazu, ale při uklidnění větru se teplota dostane až bodem mrazu, ale při uklidnění větru se teplota dostane až bodem mrazu, ale při uklidnění větru se teplota dostane až k minus 2, ale při uklidnění větru se teplota dostane až k minus 2, při uklidnění větru se teplota dostane až k minus 2 stupňům Celsia. Ty nejvyšší odpovědní větru se teplota dostane až k minus 2 stupňům Celsia. Ty nejvyšší odpolední teploty teplota dostane až k minus 2 stupňům Celsia. Ty nejvyšší odpolední teploty budou také poměrně dostane až k minus 2 stupňům Celsia. Ty nejvyšší odpolední teploty budou také poměrně 2 stupňům Celsia. Ty nejvyšší odpolední teploty budou také poměrně nízké nejčastěji Celsia. Ty nejvyšší odpolední teploty budou také poměrně nízké nejčastěji 10 až

0: 15. Ty nejvyšší odpolední teploty budou také poměrně nízké. Nejčastěji 10 až 15 stupňů Celsia. Také poměrně nízké. Nejčastěji 10 až 15 stupňů Celsia. Změna v charakteru počasí dorazí. Nejčastěji 10 až 15 stupňů Celsia. Změna v charakteru počasí dorazí ve středu 10 až 15 stupňů Celsia. Změna v charakteru počasí dorazí ve středu 15 stupňů Celsia. Změna v charakteru počasí dorazí ve středu, kdy oblačno Celsia. Změna v charakteru počasí dorazí ve středu, kdy oblačnost přibude. Změna v charakteru počasí dorazí ve středu, kdy oblačnost přibude a postupně charakteru počasí dorazí ve středu, kdy oblačnost přibude a postupně dorazí ve středu, kdy oblačnost přibude a postupně se vyskytne i míst středu, kdy oblačnost přibude a postupně se vyskytne i míst déšť nebo oblačnost přibude a postupně se vyskytne i míst déšť nebo přehánky. Přibude a postupně se vyskytne i místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší a postupně se vyskytne i místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední stupně se vyskytne i místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty postupně vyskytne i místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty postupně ty déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty postupně porostou na 12 přehánky. Nejvyšší odpolední teploty postupně porostou na 12 až 17 stupňů. Nejvyšší odpolední teploty postupně porostou na 12 až 17 stupňů. Nejvyšší odpolední teploty postupně porostou na 12 až 17 stupňů Celsia a i ty raty postupně porostou na 12 až 17 stupňů Celsia a i ty raní se postupně porostou na 12 až 17 stupňů Celsia a i ty raní se postupně 12 až 17 stupňů Celsia a i ty raní se postupně dostanou na 19 stupňů Celsia a i ty raní se postupně dostanou na 9 až 5 stupňů a i ty raní se postupně dostanou na 9 až 5 stupňů Celsia.
1: To říká Šimon Kolář.
0: Dostanou na 9 až 5 stupňů Celsia.
1: To říká Šimon Kolář, český
0: 9 až 5 stupňů Celsia.
1: To říká Šimon Kolář, český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc
0: stupňů Celsia.
1: To říká Šimon Kolář, český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. To říká Šimon Kolář, český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. Mějte se a hezké ráno. Říká Šimon Kolář, český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. Mějte se a hezké ráno.
0: Krásné
1: český hydrometeorologický ústav. Šimone, moc děkuju. Mějte se a hezké ráno.
0: Krásné ráno i vám, naslyšenou.
1: Se a hezké ráno.
0: Krásné ráno i vám, naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky. Každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Takže Michal David.
3: Ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Takže Michal David. Já jsem strašně rád do peněženky.
3: Takže
4: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
3: Peněženky.
4: Takže Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
3: Michal David.
4: Já jsem strašně rád, že to víte. Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám tak držel palce. Já jsem vám tak držel palce. Já jsem vám tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda. Oheň, voda, vítr.
2: Je to tak, zaplatíme.

0: 1599 korun. Tak zaplatíme, zaplatíme. 1599 korun posíláme, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. Do Brna.
1: Napište nám. Napište nám, co byste chtěli proplatit. Co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 600. A pošlete nám to v SMS na 600 318. Pošlete nám to v SMS na 600 318 118.
2: A pak
1: SMS na 600 318 118.
2: A pak už jen
1: 318 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník každé
1: 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník každé všední
1: 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník každé všední ráno. A pak už jen poslouchejte Blaník každé všední ráno krátce po sedmé. Jen poslouchejte Blaník každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr,
2: poslouchejte Blaník každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr, ladí vaše uši.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr, ladí vaše účty.
2: Všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr, ladí vaše účty. Vaše účty.

0: Hukvaldy. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna pro jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradí 5 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme? Vysvět Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme? Vysvět na profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštívte nás v Ostravě Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. V Ostravě Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ritu nebo na www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Rental.cz SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot.
2: Outlet Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v... Outlet Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. V pátek startujeme Night Ho do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem, toho vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se čekají skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD mi akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice. Atmosféru největší akce roku. Outlet

0: Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě, větší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě, více na akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Radio Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Radio House 300 v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Radio House 300 Crossplus, více na outletmoravia.cz. Radio House 300 Crossplus, outletmoravia.cz. Radio House 300 Crossplus, to je reklama v rádiu CZ. Radio House 300 Crossplus, to je reklama v rádiu online. Radio House 300 Crossplus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nos 300 Crossplus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. A Crossplus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Posledních. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem. Mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Ahoj, tady
0: poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Ahoj, tady Sagvantofi
0: pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Ahoj, tady Sagvantofi.
0: Malých firem na radiohouse.cz.
1: Ahoj, tady Sagvantofi. Nejúspěšnější český hit.
0: Radiohouse.cz.
1: Ahoj, tady Sagvantofi. Nejúspěšnější český hit muzikál děti.
0: .cz.
1: Ahoj, tady Sagvantofi. Nejúspěšnější český hit muzikál děti ráje slaví. Ahoj, tady Sagvantofi. Nejúspěšnější český hit muzikál děti ráje slaví 20 let. Ahoj, tady Sagvantofi. Nejúspěšnější český hit muzikál děti ráje slaví 20 let. A Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál děti ráje slaví 20 let. A to si zaspěšnější český hit muzikál děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. Český hit muzikál děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou
1: oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
1: Já. Proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus.
1: Vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus auto.
1: 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi.
2: Vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
2: I děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
2: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti.
2: Tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejde autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdan.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdan.
1: Jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdan.
1: Ráje.
4: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdan.
5: Tak co jí koupíme?
4: CZ.
2: Bude vejdan.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: Vejdan.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No,
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nech.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?

0: nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám bu... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Tetětice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Tetětice u Kroměříže. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Tetětice u Kroměříže. Máme i montujeme. Ploty Dobrý Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý jeme. Ploty Dobrý Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý vše. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Hledáte perfektní místo pro
0: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo
0: všechno dobrý.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukwald pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukwaldin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukwaldi to pravé pro vás. A nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukwaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné akci? Pak je Wellness Hotel Hukwaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Pak je Wellness Hotel Hukwaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Huk. To vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukwaldi. Rodinný přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukwaldi. Rodinný Wellness Hotel Huk v blízkosti zříceniny hradu Hukwaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukwaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukwaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukwaldi. Těšíme se na vás.

0: říkala, že nic nechce.
1: To říkáme. Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říkala si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane...
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele. To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřeší...
1: ...a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte...
0: Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už...
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
0: Zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantický.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersport od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek? Ne.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek? Nebo zasloužený house running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek? Nebo zaslouženou masáž. Adrenalinový zážitek? Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledej masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firma. Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
2: Dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
0: CZ.
2: Du pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma na zážitky.
0: CZ. Zážitky hledejte na
3: firma na zážitky
0: CZ.
4: Dámy a pánové, jména
3: firma na zážitky
0: CZ.
4: Dámy a pánové, jménem majitele
3: na zážitky
0: CZ.
4: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky
0: CZ.
4: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani přebývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší pám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vyjadřování.

Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Pánské obleky bandy.

když mne paní Múza políbila, na čelo mám amatérsky chudou. Ale když mne paní Múza políbila, na čelo rozhodcem chudou. Ale když mne paní Múza políbila, na čelo rozhodcem se skou. Ale když mne paní Múza políbila, na čelo rozhodcem se skoncovat jízdu. Ale když mne paní Múza políbila, na čelo rozhodcem se skoncovat jízdu domů. Mne paní Múza políbila.

je to na, třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, máváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit a odejít nahoru a dolů, mám chuť se zbalit a odejít dolů, mám chuť se zbalit a odejít, a i když přes mám chuť se zbalit a odejít, a i když se zbalit a odejít, a i když přes to všechno tě

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky. Česky.

Zkreslení jsem vždycky. Já neměl nikdy nadání, mě nehýčkali uměny. Zkreslení jsem vždycky. Já neměl nikdy nadání, mě nehýčkali uměny. Zkreslení jsem vždycky mýval pětky. Měl nikdy nadání, mě nehýčkali uměny. Zkreslení jsem vždycky mýval pětky. Ani mě nehýčkali uměny. Zkreslení jsem vždycky mýval pětky. Ale dneska vlastníkali uměny. Zkreslení jsem vždycky mýval pětky. Dneska vlastní duší, zkreslení jsem vždycky mýval pět.

0: Na výletě na kole. Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce.
0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Užijte si.
0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Užijte si pohodový pod
0: na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Užijte si pohodníkem.

hledám a večer se mi celý den tvý chyby hledám a večer se mi celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tí den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tí dám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně zim. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvede. Líbíš právě tím, co mě normálně

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu, i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu, všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu, milovat rád. Občas tě zapomenu, milovat. Občas na tebe, občas tě zapomenu, milovat. Občas na tebe, občas tě zapomenu, milovat. Občas na tebe, zapomenu, milovat. Občas na tebe, zapomenu, na tebe, zapomenu. Zapomenu. A i když přesto všechno. A i když přesto všechno tě mám. A i když přesto všechno tě mám rád. A i když přesto všechno tě mám rád. A i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu.

Česky.

0: tu za to stojí. Za chvíli třeba Divokej Bel nebo Sagvaradeček, i tak tu za to stojí. Za chvíli třeba Divokej Bel nebo Sagvantofej. Tak tu za to stojí. Za chvíli třeba Divokej Bel nebo Sagvantofej. Teď ale naše pozvání. Za chvíli třeba Divokej Bel nebo Sagvantofej. Teď ale naše pozvánka. Za chvíli třeba Divokej Bel nebo Sagvantofej. Teď ale naše pozvánka. Divokej Bel nebo Sagvantofej. Teď ale naše pozvánka. Sagvantofej. Teď ale naše pozvánka. Míříte někam na zámek? Na... Teď ale naše pozvánka. Míříte někam na zámek? Na hrad anebo do kláštera? Teď ale naše pozvánka. Míříte někam na zámek? Na hrad anebo do kláštera? Návštěva naše pozvánka. Míříte někam na zámek? Na hrad anebo do kláštera? Návštěvnost. Míříte někam na zámek? Na hrad anebo do kláštera? Návštěvnost prý vůbec nekte někam na zámek? Na hrad anebo do kláštera? Návštěvnost prý vůbec neklesá. Ukazují k na hrad anebo do kláštera? Návštěvnost prý vůbec neklesá, ukazují to data za první tři nebo do kláštera. Návštěvnost prý vůbec neklesá, ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Návštěvnost prý vůbec neklesá, ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Návštěvnost prý vůbec neklesá, ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako v loňském roce neklesá, ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako v loňském roce se na státní pojí to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako v loňském roce se na státní památky první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako v loňském roce se na státní památky vydali asi 3 miliony čtvrtletí letošního roku. Stejně jako v loňském roce se na státní památky vydali asi 3 miliony 800. Stejně jako v loňském roce se na státní památky vydali asi 3 miliony 800 tisíc lidí. Stejně jako v loňském roce se na státní památky vydali asi 3 miliony 800 tisíc lidí. Jak je 3 miliony 800 tisíc lidí? Jak je na tom Národní památkový ústav se svými 800 tisíc lidí. Jak je na tom Národní památkový ústav se svými pracovníky? To nám prozradí jeho lidí. Jak je na tom Národní památkový ústav se svými pracovníky? To nám prozradí jeho generální. Na tom Národní památkový ústav se svými pracovníky? To nám prozradí jeho generální ředitel. Památkový ústav se svými pracovníky? To nám prozradí jeho generální ředitelka Nadežda Goričková. Se svými pracovníky? To nám prozradí jeho generální ředitelka Nadežda Goričková.
1: Rozhodně jsme
0: pracovníky. To nám prozradí jeho generální ředitelka Nadežda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavě.
0: To nám prozradí jeho generální ředitelka Nadežda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu.
0: Prozradí jeho generální ředitelka Nadežda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče
0: generální ředitelka Nadežda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových
0: ředitelka Nadežda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak
0: taková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici. Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky. Tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítávat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by na péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou personál navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci, v jaké jsou navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci, v jaké jsou. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci, v jaké jsou. A já budu prostě veřejné výdaje jsou v situaci, v jaké jsou. A já budu velmi ráda, když se nedotkne výdaje jsou v situaci, v jaké jsou. A já budu velmi ráda, když se nedotkne národní výdaje jsou v situaci, v jaké jsou. A já budu velmi ráda, když se nedotkne Národního památkového situaci, v jaké jsou. A já

0: Budu velmi ráda, když se nedotkne Národního památkového ústavu, žádné snižování jsou. A já budu velmi ráda, když se nedotkne Národního památkového ústavu, žádné snižování, protože a já budu velmi ráda, když se nedotkne Národního památkového ústavu, žádné snižování, protože opravdu té práce je čím dál více.
1: Na závěr dodám, že pro příští rok se nebude zvyšovat vstupné. Tak tolik informace. Hezky česky hrát, ode mě přání krásného rána.

Hezkou neděli, krásný den. Hezkou neděli, krásný den, opět a Radeček. Hezkou neděli, krásný den, opět a Radeček. I tak to za to stojí. Hezkou neděli, krásný den, opět a Radeček. I tak to za to stojí. Za chvíli třeba divokej byl, nebo krásný den, opět a Radeček. I tak

naposled něco si přej. Mlutej šeptá, modli se. Lekni na kolena naposled něco si přej. Jeden vesela, modli se. Lekni na kolena naposled něco si přej. Jeden veselé se. Lekni na kolena naposled něco si přej. Jeden veselé, lekni na kolena naposled něco si přej. Jeden veselej, druhej je sled něco si přej. Jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá si přej.

naposledně, co si přeje, je smutnej, šeptá, modli se. Lehni na kolena, naposledně, co si ptej, šeptá, modli se. Lehni na kolena, naposledně, co si přeje, jeden ves, modli se. Lehni na kolena, naposledně, co si přeje, jeden veselej. Lehni na kolena, naposledně, co si přeje, jeden veselej. Druhej lehni na kolena, naposledně, co si přeje, jeden veselej. Druhej je smutnější, posledně, co si přeje.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám. Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hrajeme vám. Hezky česky. Hrajeme vám. Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky.

Skvělé ráno i v neděli. Skvělé ráno i v neděli posloucháte. Skvělé ráno i v neděli posloucháte Rádio Blaník za 6 minut. Skvělé ráno i v neděli posloucháte Rádio Blaník za 6 minut nebo za necelý. Skvělé ráno i v neděli posloucháte Rádio Blaník za 6 minut nebo za necelý 6 minut už je tu ráno i v neděli posloucháte Rádio Blaník za 6 minut nebo za necelý 6 minut už je tu 9. Neděli posloucháte Rádio Blaník za 6 minut nebo za necelý 6 minut už je tu 9. A po ní Petr z Rádio Blaník za 6 minut nebo za necelý 6 minut už je tu 9. A po ní Petr Spálený za 6 minut nebo za necelý 6 minut už je tu 9. A po ní Petr Spálený. Nebo za necelý 6 minut už je tu 9. A po ní Petr Spálený. Nevěř tomu, že jsem bílý. Celý 6 minut už je tu 9. A po ní Petr Spálený. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Už je tu 9. A po ní Petr Spálený. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. A po ní Petr Spálený. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Dále to bude Aneta Petr Spálený. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Dále to bude Aneta Langerová. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Dále to bude Aneta Langerová. Že jsem výjimečný. Dále to bude Aneta Langerová. Aneta Langerová. A nebo Karel Gotová. A nebo Karel Gott.

0: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí.
0: Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Pohodové rádio do každého počasí. Pohodové rádio do každého počasí.

0: Tím silnějšími se ti to démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, silnějšími se ti to démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu, ti to démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této... Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy... Démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony, můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: Své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: Najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Tak co je?
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Tak co jí koupíme?
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: Do kniha.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká... Koupíme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká... Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane něco.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme za...
2: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem...
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
2: Svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Kdy kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte...
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat...
3: to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte...
3: Zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Roman Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantický.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva. Darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v super. Zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v super sportu.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v super sportu.
3: Adrenalinovou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v super sportu.
3: Adrenalinový zážitek čeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek
4: dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu. Pro
3: každek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
4: Vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
4: Opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firma na zážitky
3: CZ. Nejlepší zážitky hledejte.

0: Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v už... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Rozhod proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u
0: nás. Zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Knihovna Majtr.
1: Banka. Více na KB.cz.
2: Knihovna Majtrea.
1: Více na KB.cz.
2: Knihovna Majtrea.
3: Když jsem svého démona...
1: CZ.
2: Knihovna Majtrea.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku...
2: Knihovna Majtrea.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila...
2: Knihovna Majtrea.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to...
2: Knihovna Majtrea.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla...
2: Majtrea.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jak jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem mila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak, bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu z straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony.
3: Nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony.
3: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony. Autorka Sultrum.
3: Zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že v knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni silovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démonům

0: CZ. Zážitky hledejte na
1: firmanazážitky.cz.
0: Přemýšlíte o nové
1: kutena? Firma na zážitky.
0: CZ. Přemýšlíte o nové
1: kutena? Firma na zážitky.
0: CZ. Přemýšlíte o nové
1: kutky?
0: CZ. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylováte do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejosiko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trend psycho.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trend. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyňnější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také z grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyň kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc kuchyni nebo koupelnu.

0: Karel Gott. Posloucháte Blaník rádio Karel Gott. Posloucháte Blaník. Posloucháte Blaník rádio, co hraje hezky česky. Posloucháte Blaník rádio, co hraje hezky česky. Posloucháte Blaník rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Posloucháte Blaník rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Posloucháte Blaník rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio Blaník. Česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Česká.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Česká, moravská a taky slezská.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Česká, moravská a taky slezská obloha.
2: Rádio Blaník.
0: Česká, moravská a taky slezská obloha dnes většinou proměnlivá. Česká, moravská a taky slezská obloha dnes většinou proměnlivá oblačnost a teploty, které vystoupí. Česká, moravská a taky slezská obloha dnes většinou proměnlivá oblačnost a teploty, které vystoupí v Čechách na. Česká taky slezská obloha dnes většinou proměnlivá oblačnost a teploty, které vystoupí v Čechách na 15 na jižní moravská obloha dnes většinou proměnlivá oblačnost a teploty, které vystoupí v Čechách na 15 většinou proměnlivá oblačnost a teploty, které vystoupí v Čechách na 15 na jižní Moravě až 18 stupňů a oblačnost a teploty, které vystoupí v Čechách na 15 na jižní Moravě až 18 stupňů. Ojediněle teploty, které vystoupí v Čechách na 15 na jižní Moravě až 18 stupňů. Ojediněle očekávejte přehánky. Vystoupí v Čechách na 15 na jižní Moravě až 18 stupňů. Ojediněle očekávejte na 15 na jižní Moravě až 18 stupňů. Ojediněle očekávejte přehánky. Jižní Moravě až 18 stupňů. Ojediněle očekávejte přehánky.
2: Jsme
0: 18 stupňů. Ojediněle očekávejte přehánky.
2: Jsme Blaník.
0: Ojediněle očekávejte přehánky.
2: Jsme Blaník.
0: Očekávejte přehánky.
2: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio.
0: Přehánky.
2: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio.
2: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio.

0: Andreje Babiše ztrácí hlasy i ANO i jeho koaličního partnera SPD. Hnutí premiéra Andreje Babiše ztrácí hlasy i zastupitelského partnera SPD. Hnutí premiéra Andreje Babiše ztrácí hlasy i zastupitelská křesla. Hnutí premiéra Andreje Babiše ztrácí hlasy i zastupitelská křesla. A v řadě velkých měst premiéra Andreje Babiše ztrácí hlasy i zastupitelská křesla. A v řadě velkých měst přišlo také o svou dosavadní silnou ztrácí hlasy i zastupitelská křesla. A v řadě velkých měst přišlo také o svou dosavadní silnou pozici i zastupitelská křesla. A v řadě velkých měst přišlo také o svou dosavadní silnou pozici. Naopak v Plzni křesla. A v řadě velkých měst přišlo také o svou dosavadní silnou pozici. Naopak v Plzni ANO letos a v řadě velkých měst přišlo také o svou dosavadní silnou pozici. Naopak v Plzni ANO letos měst přišlo také o svou dosavadní silnou pozici. Naopak v Plzni ANO letos zabudovalo a poprvé také o svou dosavadní silnou pozici. Naopak v Plzni ANO letos zabudovalo a poprvé dosavadní silnou pozici. Naopak v Plzni ANO letos zabudovalo a poprvé tam vyhrálo volby. Jednání o pozici. Naopak v Plzni ANO letos zabudovalo a poprvé tam vyhrálo volby. Jednání o koalici tam. Naopak v Plzni ANO letos zabudovalo a poprvé tam vyhrálo volby. Jednání o koalici tam začnou letos zabudovalo a poprvé tam vyhrálo volby. Jednání o koalici tam začnou zřejmě už dneska, jak říkalo a poprvé tam vyhrálo volby. Jednání o koalici tam začnou zřejmě už dneska, jak říká lídr. A jednání o koalici tam začnou zřejmě už dneska, jak říká lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zelený. O koalici tam začnou zřejmě už dneska, jak říká lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzický. Začnou zřejmě už dneska, jak říká lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzický.
1: Zároveň
0: dneska, jak říká lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzický.
1: Zároveň platí, že
0: jak říká lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzický.
1: Zároveň platí, že
0: a dosavadní primátor Roman Zarzický.
1: Zároveň platí, že budeme hledat nějaký programový průsečík.
0: Roman Zarzický.
1: Zároveň platí, že budeme hledat nějaký programový průsečík, chceme naplňovat.
0: Zarzický.
1: Zároveň platí, že budeme hledat nějaký programový průsečík, chceme naplňovat to, co jsme lidem deklarovali dopřed. Zároveň platí, že budeme hledat nějaký programový průsečík, chceme naplňovat to, co jsme lidem deklarovali do. Že budeme hledat nějaký programový průsečík, chceme naplňovat to, co jsme lidem deklarovali dopředu, to znamená naplnit. Budeme hledat nějaký programový průsečík, chceme naplňovat to, co jsme lidem deklarovali dopředu, to znamená naplnit ty velký programový průsečík, chceme naplňovat to, co jsme lidem deklarovali dopředu, to znamená naplnit ty velké cíle. Chceme naplňovat to, co jsme lidem deklarovali dopředu, to znamená naplnit ty velké cíle, případně pokračovat v těch malých. To, co jsme lidem deklarovali dopředu, to znamená naplnit ty velké cíle, případně pokračovat v těch malých projektech, které zlepší každodenní dopředu, to znamená naplnit ty velké cíle, případně pokračovat v těch malých projektech, které zlepší každodenní život Plzeňáků, naplnit ty velké cíle, případně pokračovat v těch malých projektech, které zlepší každodenní život Plzeňáků, velké cíle, případně pokračovat v těch malých projektech, které zlepší každodenní život Plzeňáků. Myslím si, že voliči za případně pokračovat v těch malých projektech, které zlepší každodenní život Plzeňáků. Myslím si, že voliči za nás ty karty do těch malých projektech, které zlepší každodenní život Plzeňáků. Myslím si, že voliči za nás ty karty rozdali celkem transparentně, které zlepší každodenní život Plzeňáků. Myslím si, že voliči za nás ty karty rozdali celkem transparentně. A uvidíme, jak ten život Plzeňáků. Myslím si, že voliči za nás ty karty rozdali celkem transparentně a uvidíme, jak se ty mandáty. Myslím si, že voliči za nás ty karty rozdali celkem transparentně a uvidíme, jak se ty mandáty podaří sestádat dohromady. Voliči za nás ty karty rozdali celkem transparentně a uvidíme, jak se ty mandáty podaří sestádat dohromady. Rozdali celkem transparentně a uvidíme, jak se ty mandáty podaří sestádat dohromady.
0: Volby v Příbrami vyhrálo hnutí
1: transparentně a uvidíme, jak se ty mandáty podaří sestádat dohromady.
0: Volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO, stejně taky
1: uvidíme, jak se ty mandáty podaří sestádat dohromady.
0: Volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO, stejně taky v Chrudimi.
1: Mandáty podaří sestádat dohromady.
0: Volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO, stejně taky v Chrudimi nebo v Kroměříži.
1: Sestádat dohromady.
0: Volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO, stejně taky v Chrudimi nebo v Kroměříži. Volby v Příbrami vyhrálo hnutí ANO, stejně taky v Chrudimi nebo v Kroměříži. V Litoměřicích nebo v Klatov. Příbrami vyhrálo hnutí ANO, stejně taky v Chrudimi nebo v Kroměříži. V Litoměřicích nebo v Klatovech vyhrálo hnutí ANO, stejně taky v Chrudimi nebo v Kroměříži. V Litoměřicích nebo v Klatovech vyhrála ODS. To taky v Chrudimi nebo v Kroměříži. V Litoměřicích nebo v Klatovech vyhrála ODS. To v Západočeském Chebu v Kroměříži. V Litoměřicích nebo v Klatovech vyhrála ODS. To v Západočeském Chebu dali voliči přednost u skupiny. V Litoměřicích nebo v Klatovech vyhrála ODS. To v Západočeském Chebu dali voliči přednost u skupení Volba pro Klatovech vyhrála ODS. To v Západočeském Chebu dali voliči přednost u skupení Volba pro město vyhrála ODS. To v Západočeském Chebu dali voliči přednost u skupení Volba pro město a v Táboře pak S. To v Západočeském Chebu dali voliči přednost u skupení Volba pro město a v Táboře pak těsně zvítězilo. V Západočeském Chebu dali voliči přednost u skupení Volba pro město.

0: A v Táboře pak těsně zvítězilo hnutí, ale voliči přednost uskupení Volba pro město a v Táboře pak těsně zvítězilo hnutí Naše Česko, vedené jeho přednost uskupení Volba pro město a v Táboře pak těsně zvítězilo hnutí Naše Česko, vedené jeho Volba pro město a v Táboře pak těsně zvítězilo hnutí Naše Česko, vedené jeho českým hejtmanem Marto a v Táboře pak těsně zvítězilo hnutí Naše Česko, vedené jeho českým hejtmanem Martinem Kubou. Pak těsně zvítězilo hnutí Naše Česko, vedené jeho českým hejtmanem Martinem Kubou. Hnutí Naše Česko, vedené jeho českým hejtmanem Martinem Kubou. Nejdále se sčítali hlasy v Česko, vedené jeho českým hejtmanem Martinem Kubou. Nejdále se sčítali hlasy vedené jeho českým hejtmanem Martinem Kubou. Nejdále se sčítali hlasy ve velkých městech na ty úplně Martinem Kubou. Nejdále se sčítali hlasy ve velkých městech na ty úplně poslední výsledky se Martinem Kubou. Nejdále se sčítali hlasy ve velkých městech na ty úplně poslední výsledky se čekalo do 7 rán. Nejdále se sčítali hlasy ve velkých městech. Na ty úplně poslední výsledky se čekalo do 7 ráno. Čítali hlasy ve velkých městech. Na ty úplně poslední výsledky se čekalo do 7 ráno. Velkých městech. Na ty úplně poslední výsledky se čekalo do 7 ráno a šlo o jeden okrsek v Praze. Na ty úplně poslední výsledky se čekalo do 7 ráno a šlo o jeden okrsek v Praze. Poslední výsledky se čekalo do 7 ráno a šlo o jeden okrsek v Praze 5. Vyjednávání o koalici se čekalo do 7 ráno a šlo o jeden okrsek v Praze 5. Vyjednávání o koalici ale ráno a šlo o jeden okrsek v Praze 5. Vyjednávání o koalici ale odstartovala jen okrsek v Praze 5. Vyjednávání o koalici ale odstartovala už večer. Víc nám řekl Praze 5. Vyjednávání o koalici ale odstartovala už večer. Víc nám řekl kandidát ODS na pražskávání o koalici ale odstartovala už večer. Víc nám řekl kandidát ODS na pražského primátora koalici ale odstartovala už večer. Víc nám řekl kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portovala už večer. Víc nám řekl kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík.
1: Tak já jsem říkal.
0: Víc nám řekl kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík.
1: Tak já jsem říkal, že s Piráty bychom
0: a my... kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík.
1: Tak já jsem říkal, že s Piráty bychom a myslím si, že to je vzájemné.
0: ODS na pražského primátora Tomáš Portlík.
1: Tak já jsem říkal, že s Piráty bychom a myslím si, že to je vzájemné.
0: Primátora Tomáš Portlík.
1: Tak já jsem říkal, že s Piráty bychom a myslím si, že to je vzájemné, si od sebe rádi odpočinuli.
0: Tomáš Portlík.
1: Tak já jsem říkal, že s Piráty bychom a myslím si, že to je vzájemné, si od sebe rádi odpočinuli a zároveň jsem... Tak já jsem říkal, že s Piráty bychom a myslím si, že to je vzájemné, si od sebe rádi odpočinuli. A zároveň jsem také říkal, že koalici chce Piráty bychom a myslím si, že to je vzájemné, si od sebe rádi odpočinuli. A zároveň jsem také říkal, že koalici myslím si, že to je vzájemné, si od sebe rádi odpočinuli. A zároveň jsem také říkal, že koalici chce takovou, aby z jakékoliv si od sebe rádi odpočinuli. A zároveň jsem také říkal, že koalici chce takovou, aby z jakékoliv strany nebyla vidět odpočinuli. A zároveň jsem také říkal, že koalici chce takovou, aby z jakékoliv strany nebyla vydíratelná. Zároveň jsem také říkal, že koalici chce takovou, aby z jakékoliv strany nebyla vydíratelná. Jinými slovy, aby prostě měla silný mandát, že koalici chce takovou, aby z jakékoliv strany nebyla vydíratelná. Jinými slovy, aby prostě měla silný takovou, aby z jakékoliv strany nebyla vydíratelná. Jinými slovy, aby prostě měla silný mandát a aby to, co jsme jakékoliv strany nebyla vydíratelná. Jinými slovy, aby prostě měla silný mandát a aby to, co jsme říkali v rámci toho vydíratelná. Jinými slovy, aby prostě měla silný mandát a aby to, co jsme říkali v rámci jinými slovy, aby prostě měla silný mandát a aby to, co jsme říkali v rámci toho našeho tempoplánu, abychom byli schopni na jedné straně, aby prostě měla silný mandát a aby to, co jsme říkali v rámci toho našeho tempoplánu, abychom byli schopni na jedné straně naplnit a aby to, co jsme říkali v rámci toho našeho tempoplánu, abychom byli schopni na jedné straně naplnit a zároveň samozřejmě cítím, říkali v rámci toho našeho tempoplánu, abychom byli schopni na jedné straně naplnit a zároveň samozřejmě v rámci toho našeho tempoplánu, abychom byli schopni na jedné straně naplnit a zároveň samozřejmě cítím, že vlastně i určité hodnotové plánu, abychom byli schopni na jedné straně naplnit a zároveň samozřejmě cítím, že vlastně i určité hodnotové ukotvení byli schopni na jedné straně naplnit a zároveň samozřejmě cítím, že vlastně i určité hodnotové ukotvení té Prahy naplnit a zároveň samozřejmě cítím, že vlastně i určité hodnotové ukotvení té Prahy je prostě důležitý. Zároveň samozřejmě cítím, že vlastně i určité hodnotové ukotvení té Prahy je prostě důležitý symbol a důležitý význam. Cítím, že vlastně i určité hodnotové ukotvení té Prahy je prostě důležitý symbol a důležitý význam. Vlastně i určité hodnotové ukotvení té Prahy je prostě důležitý symbol a důležitý význam.
0: Za neúspěchem hlavním
1: hodnotové ukotvení té Prahy je prostě důležitý symbol a důležitý význam.
0: Za neúspěchem v hlavním městě
1: vidíme Prahy je prostě důležitý symbol a důležitý význam.
0: Za neúspěchem v hlavním městě
1: je důležitý symbol a důležitý význam.
0: Za neúspěchem v hlavním městě vidí premiér Andrej Babiš dlouho. Za neúspěchem v hlavním městě vidí premiér Andrej Babiš dlouhodobou kampaň proti své úspěchem v hlavním městě vidí premiér Andrej Babiš dlouhodobou kampaň proti své osobě. Městě vidí premiér Andrej Babiš dlouhodobou kampaň proti své osobě.
2: Za mě ten
0: premiér Andrej Babiš dlouhodobou kampaň proti své osobě.

0: Ten výsledek
1: již dlouhodobou kampaň proti své osobě.
0: Za mě ten výsledek je velice dobrý.
1: Kampaň proti své osobě.
0: Za mě ten výsledek je velice dobrý. Mě tak
1: proti své osobě.
0: Za mě ten výsledek je velice dobrý.
1: Mě tak osobě.
0: Za mě ten výsledek je velice dobrý. Mě tak jako fascinuje, že za mě ten výsledek je velice dobrý. Mě tak jako fascinuje, že tady média ten výsledek je velice dobrý. Mě tak jako fascinuje, že tady média vytvářeli atek je velice dobrý. Mě tak jako fascinuje, že tady média vytvářeli atmosféru velice dobrý. Mě tak jako fascinuje, že tady média vytvářeli atmosféru, že my chceme zase. Mě tak jako fascinuje, že tady média vytvářeli atmosféru, že my chceme zase něco ovládnout. Fascinuje, že tady média vytvářeli atmosféru, že my chceme zase něco ovládnout. Ty média vytvářeli atmosféru, že my chceme zase něco ovládnout a že tam ohrozujeme. Vytvářeli atmosféru, že my chceme zase něco ovládnout a že tam ohrozujeme něco a že atmosféru, že my chceme zase něco ovládnout a že tam ohrozujeme něco a že chceme zase něco ovládnout a že tam ohrozujeme něco a že chceme nějakou ústavnou věc ovládnout a že tam ohrozujeme něco a že chceme nějakou ústavnou většinu a že tam ohrozujeme něco a že chceme nějakou ústavnou většinu. Prostě nám my žádnou tam ohrozujeme něco a že chceme nějakou ústavnou většinu. Prostě nám my žádnou ústavnou většinu něco a že chceme nějakou ústavnou většinu. Prostě nám my žádnou ústavnou většinu nemáme a že chceme nějakou ústavnou většinu. Prostě nám my žádnou ústavnou většinu nemáme. Jako ústavnou většinu. Prostě nám my žádnou ústavnou většinu nemáme.
1: Komunální volby také podle
0: Babiše. Prostě nám my žádnou ústavnou většinu nemáme.
1: Komunální volby také podle Babiše potvrdili, že
0: žádnou ústavnou většinu nemáme.
1: Komunální volby také podle Babiše potvrdili, že ano.
0: Ústavnou většinu nemáme.
1: Komunální volby také podle Babiše potvrdili,
0: že nemáme.
1: Komunální volby také podle Babiše potvrdili, že ano je nejsilnější politickou. Komunální volby také podle Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních. Volby také podle Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě senátu. Že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě senátu. Sčítání hlasů trvalo nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě senátu. Sčítání hlasů trvalo dlouho také politickou silou v zemi na všech úrovních kromě senátu. Sčítání hlasů trvalo dlouho také v Brně, kde se vítěz zemi na všech úrovních kromě senátu. Sčítání hlasů trvalo dlouho také v Brně, kde se vítězství nepodařilo obhajit kromě senátu. Sčítání hlasů trvalo dlouho také v Brně, kde se vítězství nepodařilo obhájit ODS. Sčítání hlasů trvalo dlouho také v Brně, kde se vítězství nepodařilo obhájit ODS a TOP 09. Sčítání hlasů trvalo dlouho také v Brně, kde se vítězství nepodařilo obhájit ODS a TOP 09. Trvalo dlouho také v Brně, kde se vítězství nepodařilo obhájit ODS a TOP 09. Přeskočila je společně, kde se vítězství nepodařilo obhájit ODS a TOP 09. Přeskočila je společná kandidátka lidovců a stařilo obhájit ODS a TOP 09. Přeskočila je společná kandidátka lidovců a STAN, ANO skončilo ODS a TOP 09. Přeskočila je společná kandidátka lidovců a STAN, ANO skončilo až na třetím TOP 09. Přeskočila je společná kandidátka lidovců a STAN, ANO skončilo až na třetím místě. Přeskočila je společná kandidátka lidovců a STAN, ANO skončilo až na třetím místě a zřejmě zůstane v opozici. Kandidátka lidovců a STAN, ANO skončilo až na třetím místě a zřejmě zůstane v opozici. Lídr lidovců a STAN, ANO skončilo až na třetím místě a zřejmě zůstane v opozici. Lídr strany Jakub Hrn, ANO skončilo až na třetím místě a zřejmě zůstane v opozici. Lídr strany Jakub Hruška už také až na třetím místě a zřejmě zůstane v opozici. Lídr strany Jakub Hruška už také oznámil a zřejmě zůstane v opozici. Lídr strany Jakub Hruška už také oznámil, kdo bude primátorem. Zůstane v opozici. Lídr strany Jakub Hruška už také oznámil, kdo bude primátorem. Lídr strany Jakub Hruška už také oznámil, kdo bude primátorem.
2: Jsme se rozhodli, že budeme
1: spolupracovat. Jakub Hruška už také oznámil, kdo bude primátorem.
2: Jsme se rozhodli,
1: že už také oznámil, kdo bude primátorem.
2: Jsme se rozhodli, že budeme společně postupovat.
1: Kdo bude primátorem?
2: Jsme se rozhodli, že budeme společně postupovat. Jsme se rozhodli, že budeme společně postupovat ve věci ustanovení rady. Rozhodli, že budeme společně postupovat ve věci ustanovení rady města. Budeme společně postupovat ve věci ustanovení rady města Brna. Že budeme postupovat ve věci ustanovení rady města Brna.

0: let na všechny podlahy. Siko, styl a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vaším to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen kuchyň 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen kuchyní a tak všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah. Siko.cz vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a sen.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a senátní.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a senátní volby 2000.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a senátní volby 2026.
1: Blaník.
2: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026. Senátní volby 2026.
3: Hezké ráno, u zpráv vás opět vítá Monika Holubo.
2: 2026.
3: Hezké ráno, u zpráv vás opět vítá Monika Holubová.
2: 26.
3: Hezké ráno, u zpráv vás opět vítá Monika Holubová. Letošní komunální. Hezké ráno, u zpráv vás opět vítá Monika Holubová. Letošní komunální volby přinesly oslabení. U zpráv vás opět vítá Monika Holubová. Letošní komunální volby přinesly oslabení vlády. Opět vítá Monika Holubová. Letošní komunální volby přinesly oslabení vládního hnutí ANO i jeho Holubová. Letošní komunální volby přinesly oslabení vládního hnutí ANO i jeho koaličního partnera. Letošní komunální volby přinesly oslabení vládního hnutí ANO i jeho koaličního partnera SPD. Komunální volby přinesly oslabení vládního hnutí ANO i jeho koaličního partnera SPD. Hnutí premiér oslabení vládního hnutí ANO i jeho koaličního partnera SPD. Hnutí premiéra Andreje Babiše ztrácí vládního hnutí ANO i jeho koaličního partnera SPD. Hnutí premiéra

0: budeme společně věci ustanovení Rady města Brna, že budeme společně hledat ustanovení Rady města Brna, že budeme společně hledat program Rady města Brna, že budeme společně hledat programovou shodu a Brna, že budeme společně hledat programovou shodu a to bez, že budeme společně hledat programovou shodu a to bez složení společně hledat programovou shodu a to bez složení Rady města hledat programovou shodu a to bez složení Rady města Brna tak programovou shodu a to bez složení Rady města Brna tak, že primátor shodu a to bez složení Rady města Brna tak, že primátorem města a to bez složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já. Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany. Primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany.
1: A co se týká
0: Brna, budu já jako lídr vítězné strany.
1: A co se týká
0: budu já jako lídr vítězné strany.
1: A co se týká složení
0: jako lídr vítězné strany.
1: A co se týká složení sněmovny, to zůstalo po prvním
0: vítězné strany.
1: A co se týká složení sněmovny, to zůstalo po prvním senátním volebním
0: strany.
1: A co se týká složení sněmovny, to zůstalo po prvním senátním volebním. A co se týká složení sněmovny, to zůstalo po prvním senátním volebním kole beze změn. A co se týká složení sněmovny, to zůstalo po prvním senátním volebním kole beze změn. Ze 40 kandidátů složení sněmovny, to zůstalo po prvním senátním volebním kole beze změn. Ze 4 to zůstalo po prvním senátním volebním kole beze změn. Ze 40 kandidátů z prvním senátním volebním kole beze změn. Ze 40 kandidátů z rad poslanců 2 neuspěli. Další dvním volebním kole beze změn. Ze 40 kandidátů z rad poslanců 2 neuspěli. Další 2 pak postoupili kole beze změn. Ze 40 kandidátů z rad poslanců 2 neuspěli. Další 2 pak postoupili do senátního. Ze 40 kandidátů z rad poslanců 2 neuspěli. Další 2 pak postoupili do senátního finále, které jsou kandidátů z rad poslanců 2 neuspěli. Další 2 pak postoupili do senátního finále, které se uskuteční rad poslanců 2 neuspěli. Další 2 pak postoupili do senátního finále, které se uskuteční za týden. Uspěli. Další 2 pak postoupili do senátního finále, které se uskuteční za týden. A u nás na rádiu Blčí 2 pak postoupili do senátního finále, které se uskuteční za týden. A u nás na rádiu byli do senátního finále, které se uskuteční za týden. A u nás na rádiu Blaník už finále, které se uskuteční za týden. A u nás na rádiu Blaník už za hodinu uslyšíte další volební zprávy, se uskuteční za týden. A u nás na rádiu Blaník už za hodinu uslyšíte další volební zprávy za týden. A u nás na rádiu Blaník už za hodinu uslyšíte další volební zpravodajství.
2: Tak Moni, děkujeme.
1: U nás na rádiu Blaník už za hodinu uslyšíte další volební zpravodajství.
2: Tak Moni, děkujeme za aktuální servis.
1: Blaník už za hodinu uslyšíte další volební zpravodajství.
2: Tak Moni, děkujeme za aktuální servis. A my si
1: hodinu uslyšíte další volební zpravodajství.
2: Tak Moni, děkujeme za aktuální servis. A my si pojďme hrát.
1: Uslyšíte další volební zpravodajství.
2: Tak Moni, děkujeme za aktuální servis. A my si pojďme hrát.
1: Volební zpravodajství.
2: Tak Moni, děkujeme za aktuální servis. A my si pojďme hrát. Tak Moni, děkujeme za aktuální servis. A my si pojďme hrát. Za aktuální servis a my si pojďme hrát.
3: Martin
2: Císař. My si pojďme hrát.
3: Martin Císař. Martin Císař.
4: Na rádi.
3: Martin Císař.
4: Na rádiu Blaník.
3: Martin Císař.
4: Na rádiu Blaník.
2: Jaké
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Jak?
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Jaké písničky nabídne Blaník za chvíli Karel
3: Císař
4: na rádiu Blaník.
2: Jaké písničky nabídne Blaník za chvíli Karel Gottsvět
4: na rádiu Blaník.
2: Jaké písničky nabídne Blaník za chvíli Karel Gottsvět, má ty chvíle rád a nebo teď komet
4: Blaník.
2: Jaké písničky nabídne Blaník za chvíli Karel Gottsvět, má ty chvíle rád a nebo teď Jaké písničky nabídne Blaník za chvíli Karel Gottsvět, má ty chvíle rád a nebo teď kometa Jarek Nohavica a skupina Čecho Blaník za chvíli Karel Gottsvět, má ty chvíle rád a nebo teď kometa Jarek Nohavica a skupina Čecho Gottsvět, má ty chvíle

Ráta nebo teď Kometa, Jarek Nohavica, skupina Čechomor a za chvíli dobré rady do chvíle. Ráta nebo teď Kometa, Jarek Nohavica, skupina Čechomor a za chvíli dobré rady. Teď Kometa, Jarek Nohavica, skupina Čechomor a za chvíli dobré rady do zahrady a Ivalecká. Knohavica, skupina Čechomor a za chvíli dobré rady do zahrady a Ivalecká. Na Čechomor a za chvíli dobré rady do zahrady a Ivalecká. Za chvíli dobré rady do zahrady a Ivalecká. Rádio Blaník. Dobré rady do zahrady a Ivalecká. Rádio Blaník. Rady a Ivalecká.

jenom z člověka člověk se narodí, že k svý přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí, jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí, člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí, krev naší se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí, krev našich nadějí, že kořen s větvemi ve strom se spojí, krev našich nadějí, vesmírem, kořen s větvemi ve strom se spojí.

zmizela, zmizela jako led. Chtěl se mi zaspívat, ona by zmizela, zmizela jako led u lesa. Chtěl se mi zaspívat, ona by zmizela, zmizela jako led. Pívat, ona by zmizela, zmizela jako led u lesa. Hranízka, ona by zmizela, zmizela jako led u lesa. Hranízka, v očích mi zbylo jen zmizela, zmizela jako led u lesa. Hranízka, v očích mi zbylo jen pár žlut, zmizela jako laň u lesa v hranízku. V očích mi zbylo jen kolaň u lesa v hranízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízka v hranízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízků. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl. Mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, pár žlutých penízků.

až příště přiletí, my už ty ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. My už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Kepler rozepsal nebeské zákony. Nadraží cinkají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony. Cinkají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl zóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářský. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triénk. Psal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která hledal až nalezl hvězdářských triér.

Hrajeme vám. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Rádio. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky.

0: 800 109 109. Teď už naše Iva.
1: Rádio Blaník uvádí.
0: 800 109 109. Teď už naše Iva.
1: Rádio Blaník uvádí.
0: 109. Teď už naše Iva.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady.
0: Naše Iva.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady. Do zahrady.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady. Do zahrady.
3: Krásný dobrý den.
1: Uvádí.
2: Dobré rady. Do zahrady.
3: Krásný dobrý den.
2: Dobré rady. Do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Znáte Dřín obecný?
2: Do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Znáte Dřín obecný? Možná...
2: Do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Znáte Dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy... Krásný dobrý den. Znáte Dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy prošli aniž... Den. Znáte Dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy prošli aniž byste mu věnovali... Znáte Dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy prošli aniž byste mu věnovali pozornost a přibecný. Možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost a přitom je to keř. Možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost a přitom je to keř, který jej někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost a přitom je to keř, který má co nabídnout, aniž byste mu věnovali pozornost a přitom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Věnovali pozornost a přitom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Brzy na pozornost a přitom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kde je zahrada ještě... Tom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kde je zahrada ještě téměř bez... Který má co nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kde je zahrada ještě téměř bez barev... Nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kde je zahrada ještě téměř bez barev... Rozkvé... Celý rok. Brzy na jaře, kde je zahrada ještě téměř bez barev... Rozkvétá drobnými žlutými květy. Brzy na jaře, kde je zahrada ještě téměř bez barev... Rozkvétá drobnými žlutými... Na jaře, kde je zahrada ještě téměř bez barev... Rozkvétá drobnými žlutými květy. A konc zahrada ještě téměř bez barev... Rozkvétá drobnými žlutými květy. A konc téměř bez barev... Rozkvétá drobnými žlutými květy. A koncem léta a na podzim se obsiv... Rozkvétá drobnými žlutými květy. A koncem léta a na podzim se obsypá drobnými žlutými květy. A koncem léta a na podzim se obsype červenými plodnými květy. A koncem léta a na podzim se obsype červenými plody. Kty. A koncem léta a na podzim se obsype červenými plody, kterým se říká koncem léta a na podzim se obsype červenými plody, kterým se říká dřínk a na podzim se obsype červenými plody, kterým se říká dřínky, obsype červenými plody, kterým se říká dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si plody, kterým se říká dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle, kterým se říká dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu a dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil místo, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný, dobře zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný, dobře snáší mráz, zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný, dobře snáší mráz a poradí si místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný, dobře snáší mráz a poradí na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný, dobře snáší mráz a poradí si i dřín je poměrně nenáročný, dobře snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Je nenáročný, dobře snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polo poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polo i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Poč půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím, že mu nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do daří na sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do několika metrů, případně

v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže potřebuje Počítejte ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže potřebuje dostatek ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže potřebuje dostatek prostoru. Na rozdíl od může dorůst do několika metrů, takže potřebuje dostatek prostoru. Na rozdíl od některých ovocných do několika metrů, takže potřebuje dostatek prostoru. Na rozdíl od některých kolika metrů, takže potřebuje dostatek prostoru. Na rozdíl od některých ovocných dřevin nevyžaduje potřebuje dostatek prostoru. Na rozdíl od některých ovocných dřevin nevyžaduje pravidelný dostatek prostoru. Na rozdíl od některých ovocných dřevin nevyžaduje pravidelný intenzivní. Na rozdíl od některých ovocných dřevin nevyžaduje pravidelný intenzivní řez. Na rozdíl od některých ovocných dřevin nevyžaduje pravidelný intenzivní řez. Stačí od některých ovocných dřevin nevyžaduje pravidelný intenzivní řez. Stačí odstranit dřevin nevyžaduje pravidelný intenzivní řez. Stačí odstranit suché poškozené nevyžaduje pravidelný intenzivní řez. Stačí odstranit suché poškozené nebo pravidelný intenzivní řez. Stačí odstranit suché poškozené nebo nevhodně rostoucí větve intenzivní řez. Stačí odstranit suché poškozené nebo nevhodně rostoucí větve. Stačí odstranit suché poškozené nebo nevhodně rostoucí větve. Dřínky jsou podstranit suché poškozené nebo nevhodně rostoucí větve. Dřínky jsou podlouhlé poškozené nebo nevhodně rostoucí větve. Dřínky jsou podlouhlé, sytěčné nebo nevhodně rostoucí větve. Dřínky jsou podlouhlé, sytě červené rostoucí větve. Dřínky jsou podlouhlé, sytě červené a chutí připomítve. Dřínky jsou podlouhlé, sytě červené a chutí připomínají něco. Dřínky jsou podlouhlé, sytě červené a chutí připomínají něco mezi vyšní podlouhlé, sytě červené a chutí připomínají něco mezi vyšní a brusinkovou. Sytě červené a chutí připomínají něco mezi vyšní a brusinkou. Červené a chutí připomínají něco mezi vyšní a brusinkou. Jsou nakyslé chutí připomínají něco mezi vyšní a brusinkou. Jsou nakyslé aromat připomínají něco mezi vyšní a brusinkou. Jsou nakyslé aromat něco mezi vyšní a brusinkou. Jsou nakyslé aromatické a dají se zpracovat vyšní a brusinkou. Jsou nakyslé aromatické a dají se zpracovat na džem, na sinkou. Jsou nakyslé aromatické a dají se zpracovat na džem, na syrup, kompot. Jsou nakyslé aromatické a dají se zpracovat na džem, na syrup, kompot nebo na šťávu. Nakyslé aromatické a dají se zpracovat na džem, na syrup, kompot nebo na šťávu. Nakyslé a dají se zpracovat na džem, na syrup, kompot nebo na šťávu. Sklízejí se podle odrůd zpracovat na džem, na syrup, kompot nebo na šťávu. Sklízejí se podle odrůdy na syrup, kompot nebo na šťávu. Sklízejí se podle odrůdy od konce léta do podrub kompot nebo na šťávu. Sklízejí se podle odrůdy od konce léta do podzimu na šťávu. Sklízejí se podle odrůdy od konce léta do podzimu, když jsou vybarvené. Sklízejí se podle odrůdy od konce léta do podzimu, když jsou vybarvené a dostatečně se podle odrůdy od konce léta do podzimu, když jsou vybarvené a dostatečně zrůdy od konce léta do podzimu, když jsou vybarvené a dostatečně zralé. A jak se léta do podzimu, když jsou vybarvené a dostatečně zralé. A jak si zimu, když jsou vybarvené a dostatečně zralé. A jak si dřín stojí ve srovnání s vybarvené a dostatečně zralé. A jak si dřín stojí ve srovnání a dostatečně zralé. A jak si dřín stojí ve srovnání s dobře známým šípkovým keřem dostatečně zralé. A jak si dřín stojí ve srovnání s dobře známým šípkovým keřem. A jak si dřín stojí ve srovnání s dobře známým šípkovým keřem. Oba nabízí jedlé stojí ve srovnání s dobře známým šípkovým keřem. Oba nabízí jedlé plody ve srovnání s dobře známým šípkovým keřem. Oba nabízí jedlé plody a ob dobře známým šípkovým keřem. Oba nabízí jedlé plody a oba jsou poměrně odolné šípkovým keřem. Oba nabízí jedlé plody a oba jsou poměrně odolné šípkovým keřem. Oba nabízí jedlé plody a oba jsou poměrně odolné. Šípek je oba nabízí jedlé plody a oba jsou poměrně odolné. Šípek je skvělý především na jedlé plody a oba jsou poměrně odolné. Šípek je skvělý především na čaj, syrup nebo mabasu.

0: poměrně odolné. Šípek je skvělý především na čaj, syrup nebo marmeládu. Šípek je skvělý především na čaj, syrup nebo marmeládu a jeho trnité větve navíc můžou. Trnité větve navíc můžou vytvořit přirozenou ochrannou bariéru.
1: Dobré rady.

9 hodin 11,5 minuty. 9 hodin 11,5 minuty dopolední vysílání. 9 hodin 11,5 minuty dopolední vysílání Rádia Blaník v neděli 9 hodin 11,5 minuty dopolední vysílání Rádia Blaník v neděli 11 minuty dopolední vysílání Rádia Blaník v neděli 11. října jede dál a pokračuje vysílání Rádia Blaník v neděli 11. října jede dál a pokračuje víkend s Rádia Blaník v neděli 11. října jede dál a pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou. Října jede dál a pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou. Jaká je ta další výherní písnička? Víkend s Miroslavem Žbirkou. Jaká je ta další výherní písnička? No přeci tahle. S Miroslavem Žbirkou. Jaká je ta další výherní písnička? No přeci tahle. Žbirkou. Jaká je ta další výherní písnička? No přeci tahle. Jaká je ta další výherní písnička? No přeci tahle. Další výherní písnička? No přeci tahle. No přeci tahle. Tahle. Jak zazní, volejte k nám třetí v pořadí. Jak zazní, volejte k nám třetí v pořadí. Číslo stále stejné. Jak zazní, volejte k nám třetí v pořadí. Číslo stále stejné a neměné 800. Jak zazní, volejte k nám třetí v pořadí. Číslo stále stejné a neměné 800 109. Jak zazní, volejte k nám třetí v pořadí. Číslo stále stejné a neměné 800. Volejte k nám třetí v pořadí. Číslo stále stejné a neměné 800 109 109. Teď už naše Iva. Řadí číslo stále stejné a neměné 800 109 109. Teď už naše Iva. Stále stejné a neměné 800 109 109. Teď už naše Iva. Měné.

0: rady do zahrady.
1: Nemokřená. Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu.
1: Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
1: Krásně a naslyšenou.
0: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
0: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
0: Rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

0: na barev země. Horký čaj a k tomu pohled na barev země. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
0: a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem. S Blaníkem.
3: Oh, she's sweet.
2: Oh, she's sweet.

0: Stupenka, písnička o bláznech, hezky česky to bude znít dál.
1: Ani rychlé šípy.
0: O bláznech, hezky česky to bude znít dál.
1: Ani rychlé šípy.
2: Ani osamělá.
0: Hezky česky to bude znít dál.
1: Ani rychlé šípy.
2: Ani osamělá.
0: Bude znít dál.
1: Ani rychlé šípy.
2: Ani osamělá srdce.
3: V našem ku.
1: Ani rychlé šípy.
2: Ani osamělá srdce.
1: Ani rychlé šípy.
2: Ani osamělá srdce.
3: V našem klubu
1: šípy.
2: Ani osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo tím.
2: Ani osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo tím nejlepší z
2: nejmělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo tím nejlepší z nejlepších.
2: Pozor.
3: V našem klubu mají své místo tím nejlepší z nejlepších.
2: Posluch.
3: V našem klubu mají své místo tím nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
3: Mají své místo tím nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
3: Místo tím nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na web Radio z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu Radio.
2: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďči Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového.
2: Buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového. Co jinde
2: nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového. Co jinde nenajdete.
2: Jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového. Co jinde nenajdete. Každý den tu pro vás máme něco nového. Co jinde nenajdete.
2: Klub poslouchačů.
3: Tu pro vás máme něco nového. Co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Bla.
3: Máme něco nového. Co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník. Klub posluchačů Rádia Blaník. Posluchačů Rádia Blaník. Tu Rádia Blaník.
4: Máš doma
2: Blaník.
4: Máš doma bordel kovový. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a za... Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz Ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz
5: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičky za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnapůjčovnapředvedeme. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnapůjčovnapředvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnapůjčovnapředvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz.

0: SFZ Tománek. V Čičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
1: Od nejtí...
0: Na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Na rental.cz. SFZ Tománek.
1: Od nejtišího šepotu.
0: EZ. SFZ Tománek.
1: Od nejtišího šepotu.
0: SFZ Tománek.
1: Od nejtišího šepotu. K hudbě.
0: Tománek.
1: Od nejtišího šepotu. K hudbě, která. K hudbě, která otřese sál. Národní divadlo Moravskoslezské. Je, která otřese sál. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekvíz. Otřese sál. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekvíz. Otřese sál. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekvíz. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekvíz Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.giuseppaverdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.e. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm. Repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Více na www.ndm.cz.

Na Blaňku pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou, jak zazní jeho písnička Běli. Na Blaňku pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou, jak zazní jeho písnička Běli kvet, volejte k nám do... Na Blaňku pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou, jak zazní jeho písnička Běli kvet, volejte... Pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou, jak zazní jeho písnička Běli kvet, volejte k nám do studia, volejte... Žbirkou, jak zazní jeho písnička Běli kvet, volejte k nám do studia, volejte 800 109 109 jako třetí. Zazní jeho písnička Běli kvet, volejte k nám do studia, volejte 800 109 109 jako třetí. Pořnička Běli kvet, volejte k nám do studia, volejte 800 109 109 jako třetí v pořadí. A má... Volejte k nám do studia, volejte 800 109 109 jako třetí v pořadí a mám tu hezký dárek pro do studia, volejte 800 109 109 jako třetí v pořadí a mám tu hezký dárek 800 109 109 jako třetí v pořadí a mám tu hezký dárek pro jednoho z vás. A co dál 900 109 jako třetí v pořadí a mám tu hezký dárek pro jednoho z vás. A co dál tady u nás za chvíli Petr jako třetí v pořadí a mám tu hezký dárek pro jednoho z vás. A co dál tady u nás za chvíli Petr spálený obyčej v pořadí a mám tu hezký dárek pro jednoho z vás. A co dál tady u nás za chvíli Petr spálený obyčejný muž tu hezký dárek pro jednoho z vás. A co dál tady u nás za chvíli Petr spálený obyčejný muž? Pro jednoho z vás. A co dál tady u nás za chvíli Petr spálený obyčejný muž? Nevěř tomu. A co dál tady u nás za chvíli Petr spálený obyčejný muž? Nevěř tomu, že jsem vím. U nás za chvíli Petr spálený obyčejný muž? Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Že... Petr spálený obyčejný muž? Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Že krá... Obyčejný muž?

0: Ford, Ford malý.
1: Volejte 800 120 800.
0: Ford, Ford, Ford malý a velký.
1: 120 800.
0: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford,
1: 800.
0: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford.

0: my Ostrava Vítkovice a tu my Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Děti ráje, nejúspěšnější
0: my Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Děti ráje, nejúspěšnější český hit. Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Nejúspěšnější

0: Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Pro společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně ru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Každý den. Broze, společně silnější. Broze, společně silnější. Společně silnější. Silnější.
1: Šťastnou cestu domů přejí. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hub. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české or. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku.cz. Matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace zahubičku.cz. Pro vaše bolavá záda. www. Matrace zahubičku.cz. Bolavá záda. www. Matrace zahubičku.cz. Zahubičku.cz.

0: Tam, kde slunce do očí. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Je. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venk do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
1: Za vaše auto chcete
0: vyšším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak
0: na trhu. Jacko Design CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeď.
0: Jacko Design CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy
0: CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Auto. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v
1: víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší
1: jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte.
2: Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc.
2: Ty, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
2: Přijeď lepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do
2: vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítk. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
3: Ford
1: Vítkovic. Volejte 800 120 800.

0: 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Last dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang a zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 20. Davida, lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. 4. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístna. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje a je energie, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje tu je, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje tour.cz. Kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje tour.cz.
1: Broze.
0: Lístky na Děti ráje tour.cz.
1: Broze. Více než
0: Čina. Děti ráje tour.cz.
1: Broze, více než čtvrtstoletí. Broze, více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a Broze, více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které letí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů. Republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celé a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Vidíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra seby, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. Využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největší světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo. Proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Brolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru.

anebo Michal Penka písnička Jsem výjimečný, že krásným dám. Anebo Michal Penka písnička o bláznech. Výjimečný, že krásným dám. Anebo Michal Penka písnička o bláznech. Hezky česky to bude znít. Že krásným dám. Anebo Michal Penka písnička o bláznech. Hezky česky to bude znít dál. Anebo Michal Penka písnička o bláznech. Hezky česky to bude znít dál. A nebo Michal Penka písnička o bláznech, hezky česky to bude znít dál.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Hrajeme vám hezky. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Česky. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: s Miroslavem Žbirkou
1: na rádiu Blaník.
0: Víkend s Miroslavem Žbirkou
1: na rádiu Blaník.
0: S Miroslavem Žbirkou
1: na rádiu Blaník.
0: Žbirkou
1: na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: Rádiu Blaník.
1: Výherní.
0: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník.
1: A kdo pak...
0: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník.
1: A kdo pak se nám dovolal jako třetí byl...
0: Blaník.
1: A kdo pak se nám dovolal jako třetí, byla to posluchačka Petra, ta volá z Jiren. A kdo pak se nám dovolal jako třetí, byla to posluchačka Petra, ta volá z Jiren. Já vás... Kdo pak se nám dovolal jako třetí, byla to posluchačka Petra, ta volá z Jiren. Já vás zdravím, dobrý den, Petro. Jako třetí, byla to posluchačka Petra, ta volá z Jiren. Já vás zdravím, dobrý den, Petro. Byla to posluchačka Petra, ta volá z Jiren. Já vás zdravím, dobrý den, Petro.
2: Dobrý den, taky...
1: Jiren, já vás zdravím, dobrý den, Petro.
2: Dobrý den, taky dobrý zdravím všechny posluchače.
1: Tak mám pro vás dvě stupenky.
2: Dobrý den, taky dobrý zdravím všechny posluchače.
1: Tak mám pro vás dvě stupenky na symfonickou noc písničkami.
2: Dobrý den, taky dobrý zdravím všechny posluchače.
1: Tak mám pro vás dvě stupenky na symfonickou noc písničkami Miroslava Žbírky.
2: Dobrý den, posluchače.
1: Tak mám pro vás dvě stupenky na symfonickou noc písničkami Miroslava Žbírky v obecním. Tak mám pro vás dvě stupenky na symfonickou noc písničkami Miroslava Žbírky v obecním domě. Symfonickou noc písničkami Miroslava Žbírky v obecním domě. Takovou vemete sebou v úterý 20. října. Miroslava Žbírky v obecním domě. Takoho vemete sebou v úterý 20. října. Miroslava Žbírky v obecním domě. Takoho vemete sebou v úterý 20. října. V obecním domě. Takoho vemete sebou v úterý 20. října.
2: Předpokládám, že manžela.
1: Takoho vemete sebou v úterý 20. října.
2: Předpokládám, že manžela, ale...
1: Notkou v úterý 20. října.
2: Předpokládám, že manžela, ale... No kdyby tak... nechtěl, tak...
1: 20. října.
2: Předpokládám, že manžela, ale no kdyby tak... nechtěl, tak určitě nějaká kamarádka. Předpokládám, že manžela, ale no kdyby tak... nechtěl, tak určitě nějaká kamarádka půjde. Předpokládám, že manžela, ale no kdyby tak... nechtěl, tak určitě nějaká kamarádka půjde.
1: Dobře, dobře.
2: Předpokládám, že manžela, ale no kdyby tak... nechtěl, tak určitě nějaká kamarádka půjde.
1: Dobře, dobře. Tak já vám tak...
2: Ale no kdyby tak... nechtěl, tak určitě nějaká kamarádka půjde.
1: Dobře, dobře. Tak já vám takhle zatleskám.
2: Nechtěl, tak určitě nějaká kamarádka půjde.
1: Dobře, dobře. Tak já vám takhle zatleskám.
2: Určitě nějaká kamarádka půjde.
1: Dobře, dobře. Tak já vám takhle zatleskám.
2: Děkuji. Kamarádka půjde.
1: Dobře, dobře. Tak já vám takhle zatleskám.
2: Děkuji.
1: Jinak co děláte?
2: Dobře, dobře.
1: Tak já vám takhle zatleskám.
2: Děkuji.
1: Jinak co děláte takhle při...
2: Děkuji.
1: Jinak co děláte takhle při neděli dopoledne? Mimo to, že posloucháte asi Blaník, to je jasný. Jinak co děláte takhle při neděli dopoledne? Mimo to, že posloucháte asi Blaník, to je jasný. Při neděli dopoledne, mimo to, že posloucháte asi Blaník, to je jasný. Ne, mimo to, že posloucháte asi Blaník, to je jasný.
2: Piju kafe a...
1: Posloucháte asi Blaník, to je jasný.
2: Piju kafe a...
1: Blaník, to je jasný.
2: Piju kafe a... Piju kafe a volám. Piju kafe a volám.
1: A vyhráváte. Tak Petro, velká gratulace. Mě...
2: A volám.
1: A vyhráváte. Tak Petro, velká gratulace. Mějte se...
2: Volám.
1: A vyhráváte. Tak Petro, velká gratulace. Mějte se... A vyhráváte. Tak Petro, velká gratulace. Mějte se krásně. A vyhráváte. Tak Petro, velká gratulace. Mějte se krásně a zase někdy třeba. Ano, naslyšete. Tak Petro, velká gratulace. Mějte se krásně a zase někdy třeba. Ano, naslyšeno. Petro, velká gratulace. Mějte se krásně a zase někdy třeba. Ano, naslyšeno. No a my, Vlace, mějte se krásně a zase někdy třeba. Ano, naslyšeno. No a my pokračujeme na Blaníku dál krásně a zase někdy třeba. Ano, naslyšeno. No a my pokračujeme na Blaníku další výherní
2: někdy třeba.
1: Ano, naslyšeno. No a my pokračujeme na Blaníku další výherní písničkou, kterou naslyšeno. No a my pokračujeme na Blaníku další výherní písničkou, kterou hledáme je 22 dní. No a my pokračujeme na Blaníku další výherní písničkou, kterou hledáme je 22 dní. No a my pokračujeme na Blaníku další výherní písničkou, kterou hledáme je 22 dní. Pokračujeme na Blaníku další výherní písničkou, kterou hledáme je 22 dní. Výherní písničkou, kterou hledáme je 22 dní. Kterou hledáme je 22 dní. 22 dní.

0: A zase opět ideálně třetí v pořadí, volejte na 800. A zase opět ideálně třetí v pořadí, volejte na 800 109 100. A zase opět ideálně třetí v pořadí, volejte na 800 109 109. A mám tu a zase opět ideálně třetí v pořadí, volejte na 800 109 109. A mám tu další dvě opět ideálně třetí v pořadí, volejte na 800 109 109. A mám tu další dvě stupenky na třetí v pořadí, volejte na 800 109 109. A mám tu další dvě stupenky na symfonickou řadí, volejte na 800 109 109. A mám tu další dvě stupenky na symfonickou noc písni 800 109 109. A mám tu další dvě stupenky na symfonickou noc písničkami 109 109 a mám tu další dvě stupenky na symfonickou noc písničkami Miroslava Žbirky 109 a mám tu další dvě stupenky na symfonickou noc písničkami Miroslava Žbirky dvě stupenky na symfonickou noc písničkami Miroslava Žbirky držím palce symfonickou noc písničkami Miroslava Žbirky držím palce
1: víkend s Miroslavem
0: tou noc písničkami Miroslava Žbirky držím palce
1: víkend s Miroslavem
0: Miroslava Žbirky. Držím palce.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou. Na rádiu.
0: Miroslava Žbirky. Držím palce.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou. Na rádiu.
0: Držím palce.
1: Víkend.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Miroslav Žbirka, písnička. Miroslav Žbirka, písnička Běli kvet. Miroslav Žbirka, písnička Běli kvet. Miroslav Žbirka, písnička Běli kvet. A to je ta další výherní. Miroslav Žbirka, písnička Běli kvet. A to je ta další výherní. Miroslav Žbirka, písnička Běli kvet. A to je ta další výherní.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou.
0: A Běli kvet. A to je ta další výherní.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou. Na rádiu
0: A to je ta další výherní.

0: Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.

0: Dalibor Janda. A nebo Hurikán a Dalibor Janda. Kola se kroutí dál. Hrajeme nebo Hurikán a Dalibor Janda. Kola se kroutí dál. Hurikán a Dalibor Janda. Kola se kroutí dál. Hrajeme hezky česky a Dalibor Janda. Kola se kroutí dál. Hrajeme hezky česky, krásné dopoledne. Kola se kroutí dál. Hrajeme hezky česky, krásné dopoledne. Hrajeme hezky česky, krásné dopoledne.
1: Rádio Blaník, pojď.
0: Hrajeme hezky česky, krásné dopoledne.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Hrajeme hezky česky, krásné dopoledne.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Krásné dopoledne.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
0: Dnešní den se bude vyznačovat dál
1: počasí.
0: Dnešní den se bude vyznačovat dál většinou. Dnešní den se bude vyznačovat dál většinou proměnlivou oblačnost. Dnešní den se bude vyznačovat dál většinou proměnlivou oblačností ojediněle nej. Dnešní den se bude vyznačovat dál většinou proměnlivou oblačností ojediněle nejsou vyloučeny. Dnešní den se bude vyznačovat dál většinou proměnlivou oblačností ojediněle nejsou vyloučeny přehánky. Bude vyznačovat dál většinou proměnlivou oblačností ojediněle nejsou vyloučeny přehánky. Teploty v Čechách do 15. Dál většinou proměnlivou oblačností ojediněle nejsou vyloučeny přehánky. Teploty v Čechách oblačností ojediněle nejsou vyloučeny přehánky. Teploty v Čechách do 15. Na jižní Moravě až 8. Ojediněle nejsou vyloučeny přehánky. Teploty v Čechách do 15 na jižní Moravě až 18 stupňů.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc
0: stupňů.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Z Blaník. Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Počasí. Sí.
3: Dovolená u Dovolená u Dovolená u moře s Blue Style expertkou. Dovolená u moře s Blue Style expertkou na cestování. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a Huňa. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem. U Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji kdy.
3: Tým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji kdy.
3: Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na leha. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. Jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodu. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto. Když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka. Berete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka. Nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka. Na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí.
4: O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní.
4: First Minute léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete.
4: To nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit.
4: Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už léto pomalu končí, ale...

0: Na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou, letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd za rezervu. Už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. S dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci first minute přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci first minute léto na vás vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci first minute léto na vás čeká nabídka nejžádanější zájezd zarezervovat včas. V rámci first minute léto na vás čeká nabídka nejžádanější zarezervovat včas. V rámci first minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací. V rámci first minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se v rámci first minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma hotelu. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storte, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr P. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr klad děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění. Klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadla. Využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednostní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud s námi cestujete zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete po případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazný kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené. S námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené. Cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny. Kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny. Výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: First minute dovolená.
0: Máte za výrazně snížené ceny.
1: First minute dovolená začíná na
0: výrazně snížené ceny.
1: First minute dovolená začíná na BlueStyle.cz
0: ceny.
1: First minute dovolená začíná na BlueStyle.cz. First minute dovolená začíná na BlueStyle.cz. Když uvidíte začíná na BlueStyle.cz. Když uvidíte začíná na BlueStyle.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné style.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější

0: levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30. Týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčka gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouz za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 124,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9. za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9.
1: Hledáte
0: Albert dle srovnání k 30.9.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno
0: dle srovnání k 30.9.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
0: k 30.9.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukátý. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Tak adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchej.
1: Všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře
1: přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úkaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
2: Poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na
1: trhu jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Zkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Prostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset z trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset stojky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pár z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak z budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak si to pěkně
2: 101 metrů nad zemí.
1: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Nad zemí.
1: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Mami!
1: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!

Alenka. Vteřina je delší než rok. Alenka Filipová za všechno může. Vteřina je delší než rok. Alenka Filipová za všechno může čas, pohled na. Vteřina je delší než rok. Alenka Filipová za všechno může čas, pohled na hodiny. Je delší než rok. Alenka Filipová za všechno může čas, pohled na hodiny za necelý. Než rok. Alenka Filipová za všechno může čas, pohled na hodiny za necelých 5 minut. Alenka Filipová za všechno může čas, pohled na hodiny za necelých 5 minut už. Za všechno může čas, pohled na hodiny za necelých 5 minut už v tuhle chvíli. Čas, pohled na hodiny za necelých 5 minut už v tuhle chvíli. Bude 10 hodin a hodiny za necelých 5 minut už v tuhle chvíli. Bude 10 hodin a co dál tady u nás, tak necelých 5 minut už v tuhle chvíli. Bude 10 hodin a co dál 5 minut už v tuhle chvíli. Bude 10 hodin a co dál tady u nás, tak třeba skupina Lucie. Už v tuhle chvíli bude 10 hodin a co dál tady u nás, tak třeba skupina Lucie. Marie. Bude 10 hodin a co dál tady u nás, tak třeba skupina Lucie. Marie. Jen a co dál tady u nás, tak třeba skupina Lucie. Marie. Tady u nás, tak třeba skupina Lucie. Marie. Skupina Lucie. Marie. Jsi jako výkřik, kdo tichá. Dále. Marie. Jsi jako výkřik, kdo tichá. Dále to bude Lucie. Jsi jako výkřik, kdo tichá. Dále to bude Lucie. Jsi jako výkřik, kdo tichá. Dále to bude Lucie Bílá. Že jsem furt malý. Jako výkřik, kdo tichá. Dále to bude Lucie Bílá. Že jsem furt malý dík. Dále to bude Lucie Bílá. Že jsem furt malý dítě. Dále to bude Lucie Bílá. Že jsem furt malý dítě. A nebo dále to bude Lucie Bílá. Že jsem furt malý dítě. A nebo Hurikán a Dalo. Že jsem furt malý dítě. A nebo Hurikán a Dalibor Janda. Furt malý dítě. A nebo Hurikán a Dalibor Janda. A nebo Hurikán

0: pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko!
0: Proto pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořád
0: se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořád
0: dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle za...
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete po...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firmatě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: Nejadrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: Celin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tak najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Se pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Skonto na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Skonto na byte.
3: Na zážitky.
2: CZ.
4: Skonto na byte.
2: CZ.
4: Skonto na byte.
5: Už nemusíte.
4: Skonto na byte.
5: Už nemusíte čekat až...
4: Skonto na byte.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte...
4: Skonto na byte.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábyt.
4: Nábyte.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábyt. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejně. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shop jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, s kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ, slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu s konto CZ, slevu 50% z každých 10 000 shopu s konto CZ, slevu 50% z každých 10 000 nákupů, slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy, slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy z nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Právě teď v
5: plabitku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Právě teď v Planehu ušetříte spre...
5: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Právě teď v Planehu ušetříte
5: slevy u obchodníka.
6: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až
5: obchodníka.
6: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online. Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut 5%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Vedněte na prodejně. Planeo. Prodejně. Planeo. Planeo.

0: Senát. Rádio Blaník. Komunální a senátní volby. Rádio Blaník. Komunální a senátní volby 2000. Rádio Blaník. Komunální a senátní volby 2024. Rádio Blaník. Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
1: Hezké dopoledne.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Hezké dopoledne.
0: Senátní volby 2026.
1: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holub.
0: 2026.
1: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby
0: 2026.
1: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: Volby 6.
1: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby podle premiéra Andreje Babiše. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby podle premiéra Andreje Babiše potvrdili, že zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby podle premiéra Andreje Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politická Monika Holubová. Volby podle premiéra Andreje Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou. Volby podle premiéra Andreje Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v Česku. Volby podle premiéra Andreje Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v Česku. Poznamenal, že Andreje Babiše potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v Česku. Poznamenal, že se hnutí potvrdili, že ANO je nejsilnější politickou silou v Česku. Poznamenal, že se hnutí je nejsilnější politickou silou v Česku. Poznamenal, že se hnutí přiblížilo výsledky politickou silou v Česku. Poznamenal, že se hnutí přiblížilo výsledku z roku 2022 v Česku. Poznamenal, že se hnutí přiblížilo výsledku z roku 2022, kde ale měli jeho politici. Poznamenal, že se hnutí přiblížilo výsledku z roku 2022, kde ale měli jeho politici z opoziční role. Hnutí přiblížilo výsledku z roku 2022, kde ale měli jeho politici z opoziční role. Výsledku z roku 2022, kde ale měli jeho politici z opoziční role. Nejen víc času na kampaň 2022, kde ale měli jeho politici z opoziční role. Nejen víc času na kampaň.
2: Jak už to bývá.
1: Kde ale měli jeho politici z opoziční role. Nejen víc času na kampaň.
2: Jak už to bývá zvykem.
1: Měli jeho politici z opoziční role nejen víc času na kampaň.
2: Jak už to bývá zvykem.
1: Opoziční role nejen víc času na kampaň.
2: Jak už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní.
1: Víc času na kampaň.
2: Jak už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak
1: na kampaň.
2: Jak už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly. Už to bývá zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně. Zvykem, i když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně celostátní. I když to byly komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně celostátní téma. Komunální a senátní volby, tak na stole byly hlavně celostátní témata. První volby, tak na stole byly hlavně celostátní témata. V první řadě samozřejmě nepravda. Na stole byly hlavně celostátní témata. V první řadě samozřejmě nebyly hlavně celostátní témata. V první řadě samozřejmě nepravdivé. Znamená to, že celostátní témata. V první řadě samozřejmě nepravdivé. Znamená to, že debaty státní témata. V první řadě samozřejmě nepravdivé. Znamená to, že debaty média. V první řadě samozřejmě nepravdivé. Znamená to, že debaty média stále mluvil. V řadě samozřejmě nepravdivé. Znamená to, že debaty média stále mluvili o obrovské nepravdivé. Znamená to, že debaty média stále mluvili o obrovském. Znamená to, že debaty média stále mluvili o obrovském schodku. A samozřejmě debaty média stále mluvili o obrovském schodku. A samozřejmě to byli o obrovském schodku. A samozřejmě to bylo hlavně o Babišovi.
1: To, že se do
2: obrovským schodku. A samozřejmě to bylo hlavně o Babišovi.
1: To, že se do voleb v Praze promítla celostátní.
2: A samozřejmě to bylo hlavně o Babišovi.
1: To, že se do voleb v Praze promítla celostátní.
2: A samozřejmě to bylo hlavně o Babišovi.
1: To, že se do voleb v Praze promítla celostátní politika si.
2: Hlavně o Babišovi.
1: To, že se do voleb v Praze promítla celostátní politika si myslí i řada. To, že se do voleb v Praze promítla celostátní politika, si myslí i řada politologů. To, že se do voleb v Praze promítla celostátní politika, si myslí i řada politologů.

0: Nemyslí si, že by v Praze promítla celostátní politika, si myslí i řada politologů. Nemyslí si, že by zatím byl jednoznačný vliv konkrétní státní politika, si myslí i řada politologů. Nemyslí si, že by zatím byl jednoznačný vliv konkrétních lídrů pražských kandidátů.
1: Jejich velkým vítězem je nejen jeho moravský hejtman Jan Grolich.

0: Grolich, který postoupil z prvního kola. Jejich velkým vítězem je nejen jeho moravský hejtman Jan Grolich, který postoupil z prvního kola, ale obecně vítězem je nejen jeho moravský hejtman Jan Grolich, který postoupil z prvního kola, ale obecně jeho moravský hejtman Jan Grolich, který postoupil z prvního kola, ale obecně také lidovci. Grolich teď dostane víc příležitostí, oslovit širší veřejnost a tím pádem taky více reprezentovat KDU ČSL.
1: STAN ale podle svého

0: se 14 senátory anebo finalisty. STAN ale podle svého šéfa Víta Rakušana nepřipustí senátory anebo finalisty. STAN ale podle svého šéfa Víta Rakušana nepřipravuje útok na předsedu anebo finalisty. STAN ale podle svého šéfa Víta Rakušana nepřipravuje útok na předsedu senátu. STAN ale podle svého šéfa Víta Rakušana nepřipravuje útok na předsedu senátu.
1: Já
0: podle svého šéfa Víta Rakušana nepřipravuje útok na předsedu senátu.
1: Já jsem nekandidoval s...
0: Víta Rakušana nepřipravuje útok na předsedu senátu.
1: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starost...
0: Nepřipravuje útok na předsedu senátu.
1: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby...
0: Útok na předsedu senátu.
1: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali...
0: Senátu.
1: Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčela. Já jsem nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím. Nekandidoval s ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím. S ambicí, aby starostové vystřídali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím, že předvedl výborný. Aby starostové vystřídali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím, že předvedl výborný. Starostové vystřídali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím, že předvedl výborný. Výborný výkon a je to reprezentativní dali Miloše Vystrčela, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předstrčela, o kterém si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda senátu. Si myslím, že předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda senátu. Já si umím předvedl výborný výkon a je to reprezentativní a kvalitní předseda senátu. Já si umím představit naší podporu a je to reprezentativní a kvalitní předseda senátu. Já si umím představit naší podporu a chtěl bych reprezentativní a kvalitní předseda senátu. Já si umím představit naší podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existují předseda senátu. Já si umím představit naší podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovali jaké senátu. Já si umím představit naší podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovali představit naší podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším českým podporu a chtěl bych negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším českým či kýmkoliv. Negovat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším českým či kýmkoliv jiným, že bychom zat, prosím, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším českým či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně, že existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším českým či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali jakékoliv dohody mezi námi, naším českým či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali mezi námi, naším českým či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali.
0: Rakušan také uvítal
1: my naším českým či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali.
0: Rakušan také uvítal
1: českým či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali.
0: Rakušan také uvítal velký úspěch předsedy
1: kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali.
0: Rakušan také uvítal velký úspěch předsedy KDU ČSL,
1: bychom zákulisně nominovali.
0: Rakušan také uvítal velký úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha,
1: bychom nominovali.
0: Rakušan také uvítal velký úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Rakušan také uvítal velký úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Podle politologů se také uvítal velký úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Podle politologů se ukazuje, že senátní úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Podle politologů se ukazuje, že senátní souboje jsou hodně různé. Předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Podle politologů se ukazuje, že senátní souboje jsou hodně různé. Jana Grolicha. Podle politologů se ukazuje, že senátní souboje jsou hodně různorodé. Ukazuje, že senátní souboje jsou hodně různorodé a záleží na osobnostech a také na volební souboje jsou hodně různorodé a záleží na osobnostech a také na volební různorodé a záleží na osobnostech a také na volební účasti. Ta byla letos přes 8% a záleží na osobnostech a také na volební účasti. Ta byla letos přes 48% na osobnostech a také na volební účasti. Ta byla letos přes 48% výsledky a také na volební účasti. Ta byla letos přes 48% výsledky ale nekopírují trend účasti. Ta byla letos přes 48% výsledky ale nekopírují. Ta byla letos přes 48% výsledky ale nekopírují trendy ze sněmovních voleb a nedá se z 48% výsledky ale nekopírují trendy ze sněmovních voleb a nedá se z nich odvozovat jako procent. Výsledky ale nekopírují trendy ze sněmovních voleb a nedá se z nich odvozovat jako dopadnou ty. Výsledky ale nekopírují trendy ze sněmovních voleb a nedá se z nich odvozovat jako dopadnou ty příští. Trendy ze sněmovních voleb a nedá se z nich odvozovat, jako dopadnou ty příští. Tolik volební zpravodajství sněmovních voleb a nedá se z nich odvozovat, jako dopadnou ty příští. Tolik volební zpravu a nedá se z nich odvozovat, jako dopadnou ty příští. Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník odvozovat, jako dopadnou ty příští. Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
2: Moni, děkujeme za volební
0: jako dopadnou.

0: Ty příští. Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
1: Moni, děkujeme za volební servis.
0: Ty příští. Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
1: Moni, děkujeme za volební servis.
0: Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
1: Moni, děkujeme za volební servis a my pojďme dál.
0: Zpravodajství Rádia Blaník.
1: Moni, děkujeme za volební servis a my pojďme dál.
0: Rádia Blaník.
1: Moni, děkujeme za volební servis a my pojďme dál. Děkujeme za volební servis a my pojďme dál. Volební servis a my pojďme dál. Pojďme dál.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
2: Martin Císař na rádiu Blaník.
1: Pokračuje víkend.
2: Pokračuje víkend s Miroslavem Žbirkou písnička
1: 22 dní, to je ta další výherní.
2: A jakou si dáme teď tohle Dalibor Janda a jeho Hurikán?
3: Rádio Blaník.
1: Zase jeden zahraniční originál a budeme hledat českou verzi.
2: Jsme za to rádi, díky.

0: česky.
1: Hezky česky.
0: Rádio. Hrajeme vám česky.
1: Hezky česky.
0: Jo. Hrajeme vám česky.
1: Hezky česky.
0: Hrajeme vám česky.
1: Hezky česky.
0: Hezky.
1: Hezky.

0: a pomozte mi najít českého zpěváka nebo zpěvačku, kteří to zpívají. Pomozte mi najít českého zpěváka nebo zpěvačku, kteří to zpívají. Mi najít českého zpěváka nebo zpěvačku, kteří to zpívají.
1: Slavné desky hezky.
0: Zpěváka nebo zpěvačku, kteří to zpívají.
1: Slavné desky hezky česky.
0: Zpěvačku, kteří to zpívají.
1: Slavné desky hezky česky.
0: Kteří to zpívají.
1: Slavné desky hezky česky. Na rádiu Blaník. Slavné desky hezky česky. Na rádiu Blaník. Slavné desky hezky česky. Na rádiu Blaník. Desky hezky česky. Na rádiu Blaník. Ty česky. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.

0: Právě teď a Janek.
1: Právě teď.
0: Právě teď a Janek Ledecký tady na Blaníku.
1: Právě teď.
0: Právě teď a Janek Ledecký tady na Blaníku. Teď už.
1: Právě teď.
0: Právě teď a Janek Ledecký tady na Blaníku. Teď už roste. Právě teď a Janek Ledecký tady na Blaníku. Teď už roztáčíme desky. Právě teď a Janek Ledecký tady na Blaníku. Teď už roztáčíme desky.
2: Slavné desky.
0: Teď a Janek Ledecký tady na Blaníku. Teď už roztáčíme desky.
2: Slavné desky.
0: Hezký tady na Blaníku. Teď už roztáčíme desky.
2: Slavné desky. Hezky česky.
0: Na Blaníku. Teď už roztáčíme desky.
2: Slavné desky. Hezky česky.
0: Teď už roztáčíme desky.
2: Slavné desky, hezky česky.
0: A jednu jsme zase dnesky.
2: Slavné desky, hezky česky.
0: A jednu jsme zase dnesky.
2: Slavné desky, hezky česky.
0: A jednu jsme zase dneska roztočili nejvíc
2: jecky. Hezky česky.
0: A jednu jsme zase dneska roztočili nejvíc, je to Leos.
2: Hezky česky.
0: A jednu jsme zase dneska roztočili nejvíc, je to Leos Aira písnička.
2: Hezky.
0: A jednu jsme zase dneska roztočili nejvíc, je to Leos Aira písnička I Can Stop. Jednu jsme zase dneska roztočili nejvíc, je to Leos Aira písnička I Can Stop Loving You. Dneska roztočili nejvíc, je to Leos Aira písnička I Can Stop Loving You. Britský zpěvák nejvíc, je to Leos Aira písnička I Can Stop Loving You. Britský zpěvák a písnička z alba nazvané Leos Aira písnička I Can Stop Loving You. Britský zpěvák a písnička z alba nazvaného Podle jeho písnička I Can Stop Loving You. Britský zpěvák a písnička z alba nazvaného Podle jeho I Can Stop Loving You. Britský zpěvák a písnička z alba nazvaného Podle jeho jména z roku 19. Britský zpěvák a písnička z alba nazvaného Podle jeho jména z roku 1900. Britský zpěvák a písnička z alba nazvaného Podle jeho jména z roku 1978. Známečka z alba nazvaného Podle jeho jména z roku 1978. Znáte českou nazvaného Podle jeho jména z roku 1978. Znáte českou verzi? Dobrá za Podle jeho jména z roku 1978. Znáte českou verzi? Dobrá, zavolejte na 800. Z roku 1978. Znáte českou verzi? Dobrá, zavolejte na 800. 1978. Znáte českou verzi? Dobrá, zavolejte na 800. 109. 198. Znáte českou verzi? Dobrá, zavolejte na 800. 109. 109. A pomožte 8. Znáte českou verzi? Dobrá, zavolejte na 800. 109. 109. A pomožte českou verzi? Dobrá, zavolejte na 800. 109. 109. A pomožte mi. Dobrá, zavolejte na 800. 109. 109. A pomožte mi najít na 800. 109. 109. A pomožte mi najít českého zpěváka nebo zpěvačku, který 109.

0: českou verzi.
1: Ano, voláte velice dobře.
0: Teď nevím, jestli volám dobře na písničku na českou verzi.
1: Ano, voláte velice dobře. Kdo to...
0: Volám dobře na písničku na českou verzi.
1: Ano, voláte velice dobře. Kdo to podle vás zpívá?
0: Na písničku na českou verzi.
1: Ano, voláte velice dobře. Kdo to podle vás zpívá? Hezky česky pověz.
0: Písničku na českou verzi.
1: Ano, voláte velice dobře. Kdo to podle vás zpívá? Hezky česky pověz.
0: Českou verzi.
1: Ano, voláte velice dobře. Kdo to podle vás zpívá? Hezky česky pověste.
0: No, hezky česky.
1: Ano, voláte velice dobře. Kdo to podle vás zpívá? Hezky česky pověste.
0: No, hezky česky, určitě Maruška.
1: Voláte velice dobře. Kdo to podle vás zpívá? Hezky česky pověste.
0: No, hezky česky, určitě Maruška Rotrová.
1: Kdo to podle vás zpívá? Hezky česky pověste.
0: No, hezky česky, určitě Maruška Rotrová a Jiří Němec.
1: Zpívá hezky česky pověste.
0: No, hezky česky, určitě Maruška Rotrová a
1: Jiří... Česky pověste.
0: No, hezky česky, určitě Maruška Rotrová a Jiří Němec a jmenuje se... No, hezky česky, určitě Maruška Rotrová a Jiří Němec a jmenuje se to Ranní loučení. Hezky česky, určitě Maruška Rotrová a Jiří Němec a jmenuje se to Ranní loučení. Maruška Rotrová a Jiří Němec a jmenuje se to Ranní loučení.
1: Dokonalá odpověď, díky, tak je to...
0: Rotrová a Jiří Němec a jmenuje se to Ranní loučení.
1: Dokonalá odpověď, díky, tak je to správně...
0: Němec a jmenuje se to Ranní loučení.
1: Dokonalá odpověď, díky, tak je to správně, mějte se moc hezky.
0: A jmenuje se to Ranní loučení.
1: Dokonalá odpověď, díky, tak je to správně, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: Ranní loučení.
1: Dokonalá odpověď, díky, tak je to správně, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: Taky hezky.
1: Dokonalá odpověď, díky, tak je to správně, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: Taky hezky den, naschle.
1: Díky, tak je to správně, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: Taky hezky den, naschle.
1: A jo, je to správně, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Taky hezký den, naschle.
1: A já už jenom doplním, že písně, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Taky hezký den, naschle.
1: A já už jenom doplním, že písnička je z roku 1987.
0: Taky hezký den, naschle.
1: A já už jenom doplním, že písnička je z roku 1980.
0: Taky hezký den, naschle.
1: A já už jenom doplním, že písnička je z roku 1980.
0: Den, naschle.
1: A já už jenom doplním, že písnička je z roku 1980 a já vám ji právě teď posílám. A já už jenom doplním, že písnička je z roku 1980 a já vám ji právě teď posílám. S doplním, že písnička je z roku 1980 a já vám ji právě teď posílám. Zpívá Marie Rotrovička je z roku 1980 a já vám ji právě teď posílám. Zpívá Marie Rotrová Petr 1980 a já vám ji právě teď posílám. Zpívá Marie Rotrová Petr Němec a hraje skop 80 a já vám ji právě teď posílám. Zpívá Marie Rotrová Petr Němec a hraje skupina Vám ji právě teď posílám. Zpívá Marie Rotrová Petr Němec a hraje skupina Plameňáci. Posílám. Zpívá Marie Rotrová Petr Němec a hraje skupina Plameňáci.
2: Slavné desky.
1: Zpívá Marie Rotrová Petr Němec a hraje skupina Plameňáci.
2: Slavné desky.
1: Rotrová Petr Němec a hraje skupina Plameňáci.
2: Slavné desky.
1: Němec a hraje skupina Plameňáci.
2: Slavné desky, hezky česky.
1: Skupina Plameňáci.
2: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaňáci. Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník. Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník. Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník. Hezky česky. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Když se dívám. Na rádiu Blaník.

0: can stop loving you. I can stop loving you a Leo Sayer. A my jdeme hledat. I can stop loving you a Leo Sayer. A my jdeme hledat českou. I can stop loving you a Leo Sayer. A my jdeme hledat českou verzi. Tady jsou naši. I can stop loving you a Leo Sayer. A my jdeme hledat českou verzi. Tady jsou naši posluchači. Stop loving you a Leo Sayer. A my jdeme hledat českou verzi. Tady jsou naši posluchači.
1: Slavné.
0: A Leo Sayer. A my jdeme hledat českou verzi. Tady jsou naši posluchači.
1: Slavné desky.
0: A my jdeme hledat českou verzi. Tady jsou naši posluchači.
1: Slavné desky. Hezky.
0: Hledat českou verzi. Tady jsou naši posluchači.
1: Slavné desky. Hezky česky.
0: Verzi. Tady jsou naši posluchači.
1: Slavné desky. Hezky česky.
0: Ty posluchači.
1: Slavné desky. Hezky česky.
2: Dobrý.
1: Slavné desky, hezky česky.
2: Dobrý den, tady Marek z obce Die.
1: Desky, hezky česky.
2: Dobrý den, tady Marek z obce Die u Znojma.
1: Hezky česky.
2: Dobrý den, tady Marek z obce Die u Znojma. Já bych řekl
1: česky.
2: Dobrý den, tady Marek z obce Die u Znojma. Já bych řekl, že to zpívám. Dobrý den, tady Marek z obce Die u Znojma. Já bych řekl, že to zpívá ta. Dobrý den, tady Marek z obce Die u Znojma. Já bych řekl, že to zpívá ta Marie. Tady Marek z obce Die u Znojma. Já bych řekl, že to zpívá ta Marie Rotrova u Znojma. Já bych řekl, že to zpívá ta Marie Rotrova.
0: Děkuju, Marku, hezky.
2: A já bych řekl, že to zpívá ta Marie Rotrova.
0: Děkuju, Marku, hezký den.
2: Řekl, že to zpívá ta Marie Rotrova.
0: Děkuju, Marku, hezký den a mějte se.
2: Ta Marie Rotrova.
0: Děkuju, Marku, hezký den a mějte se.
2: Děkuju. Ta Marie Rotrova.
0: Děkuju, Marku, hezký den a mějte se.
2: Děkuju.
3: Magda prostě
2: Rotrova.
0: Děkuju, Marku, hezký den a mějte se.
2: Děkuju.
3: Magda prostě Oska.
0: Děkuju, Marku, hezký den a mějte se.
2: Děkuju.
3: Magda prostě Oska. A to popíš.
0: A mějte se.
2: Děkuju.
3: Magda prostě Oska. A tuto písničku zpívá Marie Rotrova.
2: Děkuju.
3: Magda Prostějovská. A tuto písničku zpívá Marie Rotrova a Petr. Magda Prostějovská. A tuto písničku zpívá Marie Rotrova a Petr Němec.
0: Děkuju.
3: Prostějovská. A tuto písničku zpívá Marie Rotrova a Petr Němec.
0: Děkuju.
3: Děkuju. A tuto písničku zpívá Marie Rotrova a Petr Němec.
0: Děkuju. Děkuju za tip, mějte.
3: A tuto písničku zpívá Marie Rotrova a Petr Němec.
0: Děkuju, děkuju za tip, mějte se hezky. Děkuju za tip, mějte se hezky. Další tip je tady, dobrý den.
4: Dobrý den, Daniela.
0: Mějte se hezky. Další tip je tady, dobrý den.
4: Dobrý den, Daniela. Teď nevím, jestli volám dobrý.
0: Další tip je tady, dobrý den.
4: Dobrý den, Daniela. Teď nevím, jestli volám dobře.
0: Tip je tady, dobrý den.
4: Dobrý den, Daniela. Teď nevím, jestli volám dobře.
0: Den.
4: Dobrý den, Daniela. Teď nevím, jestli volám dobře na písničku na českou verzi. Dobrý den, Daniela. Teď nevím, jestli volám dobře na písničku na českou verzi.
0: A...
4: Daniela, teď nevím, jestli volám dobře na písničku na českou.

0: Na výletě. Na výletě na kole. Na výletě na kole. Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Užít.
0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Užít. Výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Užijte si pohodový podzim
0: z kole.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Užijte si pohodový podzim z Blaníkem.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: Procházce v lese.
2: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Pohodový podzim s Blaníkem. Zim s Blaníkem.

0: Svátek má Andreas a také Andrej, tak pánové, všechno jen to nejlepší. Andrej, tak pánové, všechno jen to nejlepší. A co se týče písniček, tak dál budeme hrát hezky česky. Nové všechno jen to nejlepší. A co se týče písniček, tak dál budeme hrát hezky česky. Nejlepší. A co se týče písniček, tak dál budeme hrát hezky česky. Nabídnu Hanu Zagorovou Standu. Co se týče písniček, tak dál budeme hrát hezky česky. Nabídnu Hanu Zagorovou Standu Hloška Petra Kniček, tak dál budeme hrát hezky česky. Nabídnu Hanu Zagorovou Standu Hloška Petra Kotvalda písničku Můj čas, budeme hrát hezky česky. Nabídnu Hanu Zagorovou Standu Hloška Petra Kotvalda písničku Můj čas a hezky. Nabídnu Hanu Zagorovou Standu Hloška Petra Kotvalda písničku Můj čas a nebude chybět. Hanu Zagorovou Standu Hloška Petra Kotvalda písničku Můj čas a nebude chybět ani Standu Hloška Petra Kotvalda písničku Můj čas a nebude chybět ani skupina Lucie. Petra Kotvalda písničku Můj čas a nebude chybět ani skupina Lucie a písničku Můj čas a nebude chybět ani skupina Lucie a písnička Marie a nebo Lucie Bílá. A nebude chybět ani skupina Lucie a písnička Marie a nebo Lucie Bílá. Nebude chybět ani skupina Lucie a písnička Marie a nebo Lucie Bílá. Ani skupina Lucie a písnička Marie a nebo Lucie Bílá. A písnička Marie a nebo Lucie Bílá. Nebo Lucie Bílá. Jsme Vladní rádio. Jsme Vladní rádio, co hraje Jsme Vladní rádio, co hraje hezky česky. Jsme Vladní rádio, co hraje hezky česky. Jsme Vladní rádio, co hraje hezky česky. Jsme Vladní rádio, co hraje hezky česky.
1: Máš doma bordel. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Děti ráje, nejúspěšnější.
1: A zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Děti ráje, nejúspěšnější.
1: Drdašrot.cz.
2: Děti ráje, nejúspěšnější český hit.
1: Drdašrot.cz.
2: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob.
1: CZ.
2: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob. Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Úspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michalacký, hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, kál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, lásku, smích a dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, lásku, smích a 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, lásku, smích a tanec. Mustang a přijď znovu zažít hity Michala Davida, lásku, smích a tanec. Mustang Arena zažít hity Michala Davida, lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava, 20. Michala Davida, lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava, 24. lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava, 24. smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Ráje Tour.cz.
3: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na
2: Tour.cz.
3: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš. Luxusní chlebičky a obložené mísy.

0: na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vlastní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé za obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rusy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuť. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás. Catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a své zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. Chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www maleda tečka vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www maleda tečka cz. Mňam mňam. Neváhej a umaledy objednej. www maleda tečka cz. Mňam mňam mňam. A umaledy objednej. www maleda tečka cz. Mňam mňam mňam. Čestnej. www maleda tečka cz. Mňam mňam mňam.
1: Česká profesionální kosmetika
0: www.maleda.cz. Mňam mňam mňam.
1: Česká profesionální kosmetika, která
0: .cz. Mňam mňam mňam.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne.
0: Mňam mňam mňam.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.
0: Mňam.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. A profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetiku. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř třika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Ve hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www syncare.cz. Zlat let pečujeme o vaši pleť. www syncare.cz. Zlato, pečujeme o vaši pleť. www syncare.cz.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam.
1: www syncare.cz.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: syncare.cz.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: Z.
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala?
2: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala?
2: Nějak. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness?
2: Někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe.
3: Představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
2: Nejlépe všechno. Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Huk.
2: Nejlépe všechno.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuje.
2: No.
3: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem. Do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. Hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříce. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. Potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness.
3: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Huk.
3: Rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těší.
3: A obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Nové
4: wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Nové bagry.

0: staré ceny.
1: Bukvaldy. Těšíme se na vás.
0: Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek. Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profi. Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profi stavebních staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profi stavebních strojů i profi nářadí za aktov na SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Tománek nezdražuje. Půjčovna Profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Půjčovna Profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Půjčovna Profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě. Nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčička. Akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčička. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na ne osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group.
1: www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a
1: Rental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních
1: SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních
1: SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech od distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového stroje. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového strojírenského stavebního. Dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového strojírenského stavebního potravinářského. Dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového strojírenského stavebního potravinářského odvětví průmyslu, automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemickou. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického, nového strojírenského stavebního potravinářského či chemického, www.verdatexského stavebního potravinářského či chemického, www.verdatex.cz potravinářského či chemického, www.verdatex.cz či chemického, www.verdatex.cz autkého, www.verdatex.cz
3: Outlet Arena Mora.
2: www.verdatex.cz
3: Outlet Arena
2: www.verdatex.cz
3: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.
2: CZ
3: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. já slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. Dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte

0: Slovenský spevák Peter Naď na vlnách českého.
1: Svátek má Andreas a také Andrej, tak pánové, všechno jen to nejlepší. 6. října.

0: A slavnostní program. Teď startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od my. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přítní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. A soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Mor s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Mor, Čínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Je v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Více na outletmoravia.cz.
1: Je broučku kudy si
0: Moravia.cz.
1: Je broučku kudy si přiletěl. Je broučku kudy si přiletěl.
2: Je i vaše střecha v
1: Je broučku kudy si přiletěl.
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obrať
1: Je broučku kudy si přiletěl.
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na
1: Kudy si přiletěl.
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky.
1: Střech letěl.
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrak. Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu stavu. Obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a obraťte se na profíky. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Střechy šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zaspík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové pečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík CZ. Střechy šupík ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ. Prodejně v Kravařích nebo na střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ. Střechy nebo na střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ. Střechy šupík CZ.
3: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia autocentrále právě probíhá.

0: skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte Savia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 100 ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Tvůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš aužijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Trála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Sémra v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Sém Karviné.
1: Sem horská gorila z Ugandy. Sem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: Horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale
1: gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám, může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korunou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou pil. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. www.bushman.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si... Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říká...
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Koupíme. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostat...
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tvář...
4: Říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos...
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se...

0: kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už celé.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už.
1: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, daruj
1: to. To vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
2: House running.
0: Od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
2: House running.
0: Jízdu v supersportu.
2: Allegrie. Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
2: House running.
0: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
2: House running.
0: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalin.
0: Pobyt pro dva.
2: House running.
0: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou House running.
0: Jízdu v super sportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii sportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete
2: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
2: zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
2: nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
0: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Lepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
2: CZ. Hledejte na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
3: Firma na zážitky
2: CZ.
3: Zážitky
2: CZ.
3: Zážitky.
2: CZ.

Pohodové Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

Kodiaq. Prodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatých vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a Ida. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Hezký český.
1: To Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Hezký český.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: A nechce
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: A nechce se
0: Rádio Blaník.
1: A nechce se mi čekat.
0: Rádio Blaník.
1: A nechce se mi čekat.
0: Blaník.
1: A nechce se mi čekat.

0: Skupina Lucia, za mě hodně vyvedená písnička Marie. Přeji vám krásné dopoledne. Pojďme na fotbal. Lucia, za mě hodně vyvedená písnička Marie. Přeji vám krásné dopoledne. Pojďme na fotbal. Hodně vyvedená písnička Marie. Přeji vám krásné dopoledne. Pojďme na fotbal. Rádio vyvedená písnička Marie. Přeji vám krásné dopoledne. Pojďme na fotbal.
1: Rádio Blaník.
0: Písnička Marie. Přeji vám krásné dopoledne. Pojďme na fotbal.
1: Rádio Blaník. Sportu.
0: Vám krásné dopoledne, pojďme na fotbal.
1: Rádio Blaník. Sportu zdar.
0: Dopoledne, pojďme na fotbal.
1: Rádio Blaník. Sportu zdar. Fotbalu zvlášť.
0: Na fotbal.
1: Rádio Blaník. Sportu zdar. Fotbalu zvlášť.
0: Rádio Blaník.
1: Sportu zdar. Fotbalu zvlášť.
0: Fotbal.
1: Rádio Blaník. Sportu zdar. Fotbalu zvlášť. Sportu zdar, fotbalu zvlášť.
0: Fotbalisté Bohemians.
1: Sportu zdar, fotbalu zvlášť.
0: Fotbalisté Bohemians 1905. Fotbalisté Bohemians 1905 v desátém kole první ligy porazili. Fotbalisté Bohemians 1905 v desátém kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Bohemians 1905 v desátém kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil 1905 v desátém kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil 26. v desátém kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkový 0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkový sousedí branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkový sousedí si prohodili při 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkový sousedí si prohodili příčky. Pražané se v neutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkový sousedí si prohodili příčky. Pražané se v neúplném pořadí kapitán Aleš Čermák. Tabulkový sousedi si prohodili příčky. Pražané se v neúplném pořadí posunuli před. Tabulkový sousedi si prohodili příčky. Pražané se v neúplném pořadí posunuli před. Sousedi si prohodili příčky. Pražané se v neúplném pořadí posunuli před. Příčky. Pražané se v neúplném pořadí posunuli před Baník Ostrava na 11. příčku. Pražané se v neúplném pořadí posunuli před Baník Ostrava na 11. příčku. Trenér Jaroslav pořadí posunuli před Baník Ostrava na 11. příčku. Trenér Jaroslav Veselý si připsal před Baník Ostrava na 11. příčku. Trenér Jaroslav Veselý si připsal 50. Ostrava na 11. příčku. Trenér Jaroslav Veselý si připsal 50. jubilejní výhru na 11. příčku. Trenér Jaroslav Veselý si připsal 50. jubilejní výhru v téhle nejvyšší. Trenér Jaroslav Veselý si připsal 50. jubilejní výhru v téhle nejvyšší soutěži. Jaroslav Veselý si připsal 50. jubilejní výhru v téhle nejvyšší soutěži. A trenér Baníku si připsal 50. jubilejní výhru v téhle nejvyšší soutěži. A trenér Baníku 50. jubilejní výhru v téhle nejvyšší soutěži. A trenér Baníku Ostrava výhru v téhle nejvyšší soutěži. A trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý po utkání řekl v téhle nejvyšší soutěži. A trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý po utkání řekl. Soutěže. A trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý po utkání řekl.
2: Já jednoznačně.
0: Trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý po utkání řekl.
2: Já jednoznačně prostě to.
0: Ostrava Roman Skuhravý po utkání řekl.
2: Já jednoznačně prostě to beru.
0: Roman Skuhravý po utkání řekl.
2: Já jednoznačně prostě to beru jako na sebe.
0: Po utkání řekl.
2: Já jednoznačně prostě to beru jako na sebe a já na sebe.
0: Ani řekl.
2: Já jednoznačně prostě to beru jako na sebe a já na sebe ten tlak jednoznačně prostě to beru jako na sebe a já na sebe ten tlak vytvářím mě prostě to beru jako na sebe a já na sebe ten tlak vytvářím jako největší to beru jako na sebe a já na sebe ten tlak vytvářím jako největší sám jako na sebe a já na sebe ten tlak vytvářím jako největší sám a sebe a já na sebe ten tlak vytvářím jako největší sám a věřte mi, že jako já na sebe ten tlak vytvářím jako největší sám a věřte mi, že jakoby takovýhle ten tlak vytvářím jako největší sám a věřte mi, že jakoby takovýhle jako tlak vytvářím jako největší sám a věřte mi, že jakoby takovýhle jako větší sám a věřte mi, že jakoby takovýhle jako produkt se mi a věřte mi, že jakoby takovýhle jako produkt se mi nelíbí, ale jako produkt se mi nelíbí.

0: Rádio Blaník. Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: ale děláme jakoby maximum a věřím tomu, že se mi nelíbí, ale děláme jakoby maximum a věřím tomu, že prostě maximum a věřím tomu, že prostě dřív nebo později prostě zlomíme a začne nás to srát. Věřím tomu, že prostě dřív nebo později prostě zlomíme a začne nás to srát. Tomu, že prostě dřív nebo později prostě zlomíme a začne nás to srát jako opravdu. Dřív nebo později prostě zlomíme a začne nás to srát jako opravdu, protože později prostě zlomíme a začne nás to srát jako opravdu, protože jakoby do nekonečna zlomíme a začne nás to srát jako opravdu, protože jakoby do nekonečna ukazujeme a začne nás to srát jako opravdu, protože jakoby do nekonečna ukazovat jako takovou pravdu, protože jakoby do nekonečna ukazovat jako takovou tu tvář, protože jakoby do nekonečna ukazovat jako takovou tu tvář, kterou nikdo jako do nekonečna ukazovat jako takovou tu tvář, kterou nikdo ukazovat jako takovou tu tvář, kterou nikdo jakoby nechce vidět, je ukazovat jako takovou tu tvář, kterou nikdo jakoby nechce vidět, je prostě jakoby hloupý a takovou tu tvář, kterou nikdo jakoby nechce vidět, je prostě jakoby hloupý a dětinský. Tu tvář, kterou nikdo jakoby nechce vidět, je prostě jakoby hloupý a dětinský. A
1: tolik docela vytočený.
0: Kterou nikdo jakoby nechce vidět, je prostě jakoby hloupý a dětinský. A
1: tolik docela vytočený.
0: Jakoby nechce vidět, je prostě jakoby hloupý a dětinský. A
1: tolik docela vytočený trenér.
0: Je prostě jakoby hloupý a dětinský. A
1: tolik docela vytočený trenér, paní Kost.
0: Prostě jakoby hloupý a dětinský. A
1: tolik docela vytočený trenér, paní Kostrava. No nic,
0: pí a dětinský. A
1: tolik docela vytočený trenér, paní Kostrava. No nic, pojďme dál, co u nás?
0: Yeah.
1: Tolik docela vytočený trenér, paní Kostrava. No nic, pojďme dál, co u nás? Česky, ale docela vytočený trenér, paní Kostrava. No nic, pojďme dál, co u nás? Česky, ale i slovensky. Trenér, paní Kostrava. No nic, pojďme dál, co u nás? Česky, ale i slovensky. Kristýna pri oltáři. Kostrava. No nic, pojďme dál, co u nás? Česky, ale i slovensky. Kristýna pri oltáři anebo Hana Zagorová. Pojďme dál, co u nás? Česky, ale i slovensky. Kristýna pri oltáři anebo Hana Zagorová stan u nás? Česky, ale i slovensky. Kristýna pri oltáři anebo Hana Zagorová Standa Hložek a Petr Kotwald, ale i slovensky. Kristýna pri oltáři anebo Hana Zagorová Standa Hložek a Petr Kotwald a písničky. Kristýna pri oltáři anebo Hana Zagorová Standa Hložek a Petr Kotwald a písnička ze seriálu Sanitka. Kristýna pri oltáři anebo Hana Zagorová Standa Hložek a Petr Kotwald a písnička ze seriálu Sanitka. Bo Hana Zagorová Standa Hložek a Petr Kotwald a písnička ze seriálu Sanitka. Tedy můj čas. Standa Hložek a Petr Kotwald a písnička ze seriálu Sanitka. Tedy můj čas. A Petr Kotwald a písnička ze seriálu Sanitka. Tedy můj čas. A písnička ze seriálu Sanitka. Tedy můj čas. Ze seriálu Sanitka. Tedy můj čas.
2: Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

Skupina Lucia za... Skupina Lucia za mě hodně vyve... Skupina Lucia za mě hodně vyvedená písnička. Skupina Lucia za mě hodně vyvedená písnička. Marie, přeji vám krát... Skupina Lucia za mě hodně vyvedená písnička. Marie, přeji vám krásné dopoledne.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Můj čas.
0: Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Můj čas.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Můj čas.
1: Vám hezky česky.
2: Můj čas.
3: Je po
1: hezky česky.
2: Můj

0: pohodový podzim s Blaníkem.
1: A tě...
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které má...
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte...
0: Podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Jsme Blaník.
0: Blaník.

0: Česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Celý dnešní den bude
1: o Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Celý dnešní den bude ovliv
1: počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Celý dnešní den bude ovlivňovat proměnlivá
2: Rádio Blaník.
0: Celý dnešní den bude ovlivňovat proměnlivá oblačnost očekávejte
2: Blaník.
0: Celý dnešní den bude ovlivňovat proměnlivá oblačnost očekávejte ojediněle dešť. Celý dnešní den bude ovlivňovat proměnlivá oblačnost očekávejte ojediněle dešť. Den bude ovlivňovat proměnlivá oblačnost očekávejte ojediněle dešťové přehánky. Teploty větší ovlivňovat proměnlivá oblačnost očekávejte ojediněle dešťové přehánky. Teploty většinou mezi 12 oblačnost očekávejte ojediněle dešťové přehánky. Teploty většinou mezi 12 a oblačnost očekávejte ojediněle dešťové přehánky. Teploty většinou mezi 12 a 15 stupňů ojediněle dešťové přehánky. Teploty většinou mezi 12 a 15 stupňů dešťové přehánky. Teploty většinou mezi 12 a 15 stupňů Celsia. Teploty většinou mezi 12 a 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě i 18 stupňů. Mezi 12 a 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě i 18 stupňů. 12 a 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě i 18 stupňů. 15 stupně Celsia, na jižní Moravě i 18 stupňů.
1: Jak bude?
0: Na jižní Moravě i 18 stupňů.
1: Jak bude?
3: A co?
0: Moravě i 18 stupňů.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na
0: stupňů?
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás.
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás.
3: Co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
3: Vzít na sebe.
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Se dozvíte u nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Víkendové tipy.

0: spoustu zábavy i pěvů, na které si můžete sáhnout. Najdete tu spoustu zábavy i poznání pro všechny věkové, které si můžete sáhnout. Najdete tu spoustu zábavy i poznání pro všechny věkové kategorie sáhnout. Najdete tu spoustu zábavy i poznání pro všechny věkové kategorie. Najdete tu spoustu zábavy i poznání pro všechny věkové kategorie. Zavítat můžete na spoustu zábavy i poznání pro všechny věkové kategorie. Zavítat můžete na setkání sběratelů zábavy i poznání pro všechny věkové kategorie. Zavítat můžete na setkání sběratelů na výstavu pro všechny věkové kategorie. Zavítat můžete na setkání sběratelů na výstaviště do Kroměříže kategorie. Zavítat můžete na setkání sběratelů na výstaviště do Kroměříže jsou tu. Zavítat můžete na setkání sběratelů na výstaviště do Kroměříže jsou tu. Můžete na setkání sběratelů na výstaviště do Kroměříže jsou tu mince, papírová platidla, poštovní setkání sběratelů na výstaviště do Kroměříže jsou tu mince, papírová platidla, poštovní na výstaviště do Kroměříže jsou tu mince, papírová platidla, poštovní známky do Kroměříže jsou tu mince, papírová platidla, poštovní známky, odznaky, medaile, minerály, starožitnost jsou tu mince, papírová platidla, poštovní známky, odznaky, medaile, minerály, starožitnosti, kury, papírová platidla, poštovní známky, odznaky, medaile, minerály, starožitnosti, kuriozity, poštovní známky, odznaky, medaile, minerály, starožitnosti, kuriozity a mnoho dalšího. Odznaky, medaile, minerály, starožitnosti, kuriozity a mnoho dalšího. Burza, minerály, starožitnosti, kuriozity a mnoho dalšího. Burza potrvá do 13 hodin. Starožitnosti, kuriozity a mnoho dalšího. Burza potrvá do 13 hodin. Kuriozity a mnoho dalšího. Burza potrvá do 13 hodin. Prestižní a mnoho dalšího. Burza potrvá do 13 hodin. Prestižního. Burza potrvá do 13 hodin. Prestižní hudební festival oživuje a potrvá do 13 hodin. Prestižní hudební festival oživuje hudební 13 hodin. Prestižní hudební festival oživuje hudební umění v Olomouckých chrámech. Prestižní hudební festival oživuje hudební umění v Olomouckých chrámech a jiných. Prestižní hudební festival oživuje hudební umění v Olomouckých chrámech a jiných sakrálních. Oživuje hudební umění v Olomouckých chrámech a jiných sakrálních místech. Dramaturgie hudební umění v Olomouckých chrámech a jiných sakrálních místech. Dramaturgie se opírá v Olomouckých chrámech a jiných sakrálních místech. Dramaturgie se opírá o významná výročí chrámech a jiných sakrálních místech. Dramaturgie se opírá o významná výročí sakrálních místech. Dramaturgie se opírá o významná výročí skladatelů umělců místech. Dramaturgie se opírá o významná výročí skladatelů umělců a přináší. Dramaturgie se opírá o významná výročí skladatelů umělců a přináší české a světové. Dramaturgie se opírá o významná výročí skladatelů umělců a přináší české a světové premiéry. O významná výročí skladatelů umělců a přináší české a světové premiéry. Dnes výročí skladatelů umělců a přináší české a světové premiéry. Dnes uslyšíte v chrámu patronů umělců a přináší české a světové premiéry. Dnes uslyšíte v chrámu Panny Marie a přináší české a světové premiéry. Dnes uslyšíte v chrámu Panny Marie Sněžné české a světové premiéry. Dnes uslyšíte v chrámu Panny Marie Sněžné od 7 hodin večer premiéry. Dnes uslyšíte v chrámu Panny Marie Sněžné od 7 hodin večer. Dnes uslyšíte v chrámu Panny Marie Sněžné od 7 hodin večer. Dějte v chrámu Panny Marie Sněžné od 7 hodin večer dětský sbor Campanella. Panny Marie Sněžné od 7 hodin večer dětský sbor Campanella. To byly víkend Sněžné od 7 hodin večer dětský sbor Campanella. To byly víkendové tipy. Krásnou 7 hodin večer dětský sbor Campanella. To byly víkendové tipy. Krásný dětský sbor Campanella. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová Campanella. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava. A víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Neděli vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko.
1: Itálie
0: Blaník Morava a Slezsko.

0: Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Je, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a... Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vin. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvních vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním ství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Ke speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
0: Itálii. www.lavite.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny on.
0: www.lavite.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
0: Dny lavite.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce
1: shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden. Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden. Online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shopu tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz. Kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Tu tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: V online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a
1: onlineshop.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegrody. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na... Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapří a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky. Jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 7 Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 70 nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusy na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 750 pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13%.

0: To byla britská skupina Queen, za chvíli tu budou Michal David a písnička. Zabitej čas.
1: Na Blaníku dál hezky česky. Rádio Blaník.

0: za 759 korun. Allegro 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 2 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. Skonto na 59 korun. Allegro Days jen do 18. října. Skonto na Allegro Days jen do 18. října. Skonto na Days jen do 18. října. Skonto na 18. října. Skonto na
1: Už nemusíte čekat. Skonto na Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Skonto na Už nemusíte čekat, až si ušetříte na Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, nekat až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Jděte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu. Jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu, kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku prav.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskyt slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskyt 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka
2: Přemýšlíte o
1: nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka
2: Přemýšlíte o nové koupelně
1: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
1: poskytnutí slevy u obchodníka
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
1: u obchodníka.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si kon. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si kon nebo na web siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si kon nebo na web siko.cz. Kde najdete nebo kuchyni? Zamište do prodejen si kon nebo na web siko.cz. Kde najdete iny? Zamište do prodejen si kon nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení? Prodejen si kon nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řeko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení? Siko.cz. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafit, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně, nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na tma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun zdarma. Navíc na každou

0: kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupel. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyň. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Právě teď
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Právě teď v Planéu ušetříte
0: podlah. Siko.cz.
1: Právě teď v Planéu ušetříte
0: Siko.cz.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny
0: Z.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno Planéu, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejů. Ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejů. Prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 port. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 port. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planéo. Shop s více než 30 000 položkami skladem. Planéo. 30 000 položkami skladem. Planéo. 1000 položkami skladem. Planéo. Skladem.

0: Přeji vám hezké dopoledne.
1: Víkendové tipy.
0: Přeji vám hezké dopoledne do pěti.
1: Víkendové tipy.
0: Přeji vám hezké dopoledne do pěti odpoledne. Přeji vám hezké dopoledne do pěti odpoledne můžete. Přeji vám hezké dopoledne do pěti odpoledne můžete slavit 12. narozeniny. Přeji vám hezké dopoledne do pěti odpoledne můžete slavit 12. narozeniny světa. Hezké dopoledne do pěti odpoledne můžete slavit 12. narozeniny světa techniky. Do pěti odpoledne můžete slavit 12. narozeniny světa techniky Ostrava. Odpoledne můžete slavit 12. narozeniny světa techniky Ostrava. Uvidíte, že věte slavit 12. narozeniny světa techniky Ostrava. Uvidíte, že věda a technika 12. narozeniny světa techniky Ostrava. Uvidíte, že věda a technika nejsou nudné. Narozeniny světa techniky Ostrava. Uvidíte, že věda a technika nejsou nudné poučky z učebnic techniky Ostrava. Uvidíte, že věda a technika nejsou nudné poučky z učebnic, ale svět. Uvidíte, že věda a technika nejsou nudné poučky z učebnic, ale svět. Uvidíte, že věda a technika nejsou nudné poučky z učebnic, ale svět plný otázek, pokusů a objevů. Technika nejsou nudné poučky z učebnic, ale svět plný otázek, pokusů a objevů, na které nudné poučky z učebnic, ale svět plný otázek, pokusů a objevů, na které si můžete z učebnic, ale svět plný otázek, pokusů a objevů, na které si můžete sáhnout, ale svět plný otázek, pokusů a objevů, na které si můžete sáhnout. Najdete tu spoustu otázek, pokusů a objevů, na které si můžete sáhnout. Najdete tu spoustu zábavy i poznání, pokusů a objevů, na které si můžete sáhnout. Najdete tu spoustu

0: Že za malou chvíli už se polední nedělení program Rádia Blaník. Já připomínám, že za malou chvíli už se přihlásí informační program Rádia Blaník. Já připomínám, že za malou chvíli už se přihlásí informace z Opavy. Rádia Blaník. Já připomínám, že za malou chvíli už se přihlásí informace z Opavy. A jedna dobrá informace přijde zhruba za 10 minut. No a potom v téhle hodince musí zase přijít výherní písnička.
1: Rádio Blaník.

0: Martin Císař. Martin Císař. Na. Martin Císař.
1: Na rádiu.
0: Martin Císař.
1: Na rádiu Blaník.
0: Martin Císař.
1: Na rádiu Blaník.
0: Martin Císař.
1: Na rádiu Blaník.
2: 11 hodin právě teď by...
0: Martin Císař.
1: Na rádiu Blaník.
2: 11 hodin právě teď vy posloucháte do...
0: Císař.
1: Na rádiu Blaník.
2: 11 hodin právě teď vy posloucháte dopolední neděle...
1: Na rádiu Blaník.
2: 11 hodin právě teď vy posloucháte dopolední nedělní program...
1: Rádiu Blaník.
2: 11 hodin právě teď vy posloucháte dopolední nedělní program Rádia Blaník. 11 hodin právě teď vy posloucháte dopolední nedělní program Rádia Blaník. Já připomínám, že za... Právě teď vy posloucháte dopolední nedělní program Rádia Blaník. Já připomínám, že za malou posloucháte dopolední nedělní program Rádia Blaník. Já připomínám,

0: Rádio Blaník. Kdyby já byl tím, kdo vlastně cenu zná. Rádio Blaník. Já byl tím, kdo vlastně cenu zná. Rádio Blaník.
1: Rádio
0: Blaník. Kdo vlastně cenu zná. Rádio Blaník.
1: Rádio
0: zná. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Kvatu se řidičům otevře už 23. listopadu. Jak to vypadá s poslední částí stavby nám prozradí mluvčí ředitel 20. listopadu. Jak to vypadá s poslední částí stavby nám prozradí mluvčí ředitel listopadu. Jak to vypadá s poslední částí stavby nám prozradí mluvčí ředitelství silnic. Jak to vypadá s poslední částí stavby nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Miroslav má poslední částí stavby nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední
0: stavby nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední část Opavského
0: prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední část Opavského obchvatu chceme začít
0: ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední část Opavského obchvatu chceme začistit
0: a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední část Opavského obchvatu chceme začít stavět příští rok, aktuálně pro
0: Miroslav Mazal.
1: Poslední část Opavského obchvatu chceme začít stavět příští rok, aktuálně probíhají Poslední část Opavského obchvatu chceme začít stavět příští rok, aktuálně probíhají skrivky. Část Opavského obchvatu chceme začít stavět příští rok, aktuálně probíhají obchvatu chceme začít stavět příští rok, aktuálně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Začít stavět příští rok, aktuálně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní rok, aktuálně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh opně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový a i skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030 přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
0: A já ještě
1: kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
0: A já ještě doplním, že se staví
1: kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
0: A já ještě doplním, že se staví i druhá
1: Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
0: A já ještě doplním, že se staví i druhá část obchvatu
1: kolem roku 2030.
0: A já ještě doplním, že se staví i druhá část
1: roku 2030.
0: A já ještě doplním, že se staví i druhá část obchvatu Otic, A já ještě doplním, že se staví i druhá část obchvatu Otic, která by měla ještě doplním, že se staví i druhá část obchvatu Otic, která by měla být hotová v únoru roku 20. I druhá část obchvatu Otic, která by měla být hotová v únoru roku 20. Část obchvatu Otic, která by měla být hotová v únoru roku 28. Otic, která by měla být hotová v únoru roku 28. Tak držíme palce a vracíme se k výsni. Měla být hotová v únoru roku 28. Tak držíme palce a vracíme se k výsni. Hotová v únoru roku 28. Tak držíme palce a vracíme se k výsni. Únoru roku 28. Tak držíme palce a vracíme se k výsničkám. Jak jsem slíbil, tak 8. Tak držíme palce a vracíme se k výsničkám. Jak jsem slíbil, tak je tohle už je Michal David. Držíme palce a vracíme se k výsničkám. Jak jsem slíbil, tak je tohle už je Michal David.
2: Hrajme vám.
0: Vracíme se k výsničkám. Jak jsem slíbil, tak je tohle už je Michal David.
2: Hrajme vám.
0: Výsničkám. Jak jsem slíbil, tak je tohle už je Michal David.
2: Hrajme vám česky.
0: Jak jsem slíbil, tak je tohle už je Michal David.
2: Hrajme vám česky.
3: Radio Blaník.
0: Tak je tohle už je Michal David.
2: Hrajme vám česky.
3: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Michal David.
2: Hrajme vám česky.
3: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Blaník.
2: Hrajme vám česky.
3: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Blaník.
2: Hrajme vám česky.
3: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Blaník. Radio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Blaník.
0: A za 3 minuty už máme čtvrt na
3: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Blaník.
0: A za 3 minuty už máme čtvrt na 12.
2: Hezky česky.
3: Blaník.
0: A za 3 minuty už máme čtvrt na 12. Pokud si připravujete neděli
3: Blaník.
0: A za 3 minuty už máme čtvrt na 12. Pokud si připravujete nedělní oběd A za 3 minuty už máme čtvrt na 12. Pokud si připravujete nedělní oběd, tak ať se za 3 minuty už máme čtvrt na 12. Pokud si připravujete nedělní oběd, tak ať se zadaří a hlavně už máme čtvrt na 12. Pokud si připravujete nedělní oběd, tak ať se zadaří a hlavně ať vám čtvrt na 12. Pokud si připravujete nedělní oběd, tak ať se zadaří a hlavně ať vám chutná. Pokud si připravujete nedělní oběd, tak ať se zadaří a hlavně ať vám chutná. Připravujete nedělní oběd, tak ať se zadaří a hlavně ať vám chutná. Oběd, tak ať se zadaří a hlavně ať vám chutná. Se zadaří a hlavně ať vám chutná.

Velické zvony a skupina. Velické zvony a skupina Čechomor. Velické zvony a skupina Čechomor. Velické zvony a skupina Čechomor. Hezky česky budeme hrát. Velické zvony a skupina Čechomor. Hezky česky budeme hrát. Velické zvony a skupina Čechomor. Hezky česky budeme hrát dál za chvíli Michal David. Velické zvony a skupina Čechomor. Hezky česky budeme hrát dál za chvíli Michal David. A skupina Čechomor. Hezky česky budeme hrát dál za chvíli Michal David. A nebo Komor. Hezky česky budeme hrát dál za chvíli Michal David. A nebo Petr Můka písnička Láska tě spoutá. Česky budeme hrát dál za chvíli Michal David. A nebo Petr Můka písnička Láska tě spoutá. Jak jsem si dál za chvíli Michal David. A nebo Petr Můka písnička Láska tě spoutá. Jak jsem slíbil chvíli Michal David, anebo Petr Můka písnička Láska tě spoutá. Jak jsem slíbil mířím, anebo Petr Můka písnička Láska tě spoutá. Jak jsem slíbil mířím, Můka písnička Láska tě spoutá. Jak jsem slíbil míříme do Opavy, další část její obchvatu. Písnička Láska tě spoutá. Jak jsem slíbil míříme do Opavy, další část její obchvatu tě spoutá. Jak jsem slíbil míříme do Opavy, další část její obchvatu se řidičům otevře. Jak jsem slíbil míříme do Opavy, další část její obchvatu se řidičům otevře už 23. Míříme do Opavy. Další část její obchvatu se řidičům otevře už 23. listopadu. Jak to Opavy? Další část její obchvatu se řidičům otevře už 23. listopadu. Jak to vypadá? Část její obchvatu se řidičům otevře už 23. listopadu. Jak to vypadá s poslední částí stavby?

0: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme rádio Blaník. Jsme rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Jsme rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Jsme rádio Blaník. Jsme rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: I nedělní dopolední I nedělní dopolední program zní I nedělní dopolední program zní stále hezky. I nedělní dopolední program zní stále hezky česky, za chvíli Marta Kubišová. I nedělní dopolední program zní stále hezky česky, za chvíli Marta Kubišová, Kateřina. I nedělní dopolední program zní stále hezky česky, za chvíli Marta Kubišová, Kateřina. Nedělní dopolední program zní stále hezky česky, za chvíli Marta Kubišová, Kateřina Marie Tichá Plamen. A program zní stále hezky česky, za chvíli Marta Kubišová, Kateřina Marie Tichá Plamen. Chvíli Marta Kubišová, Kateřina Marie Tichá Plamen. A možná že i výherní písnička Miroslava Kateřina Marie Tichá Plamen. A možná že i výherní písnička Miroslava Žbirky 22. Výherní písnička Miroslava Žbirky 22 dní. Uvidíme. V každém případě Miroslava Žbirky 22 dní. Uvidíme. V každém případě po 12. 22 dní. Uvidíme. V každém případě po 12. celá hodinka je jenom hezky čadní. Uvidíme. V každém případě po 12. celá hodinka je jenom hezky číme. V každém případě po 12. celá hodinka je jenom hezky česky od pondělí do neděle. V případě po 12. celá hodinka je jenom hezky česky od pondělí do neděle. Ale dnes je neděle. Po 12. celá hodinka je jenom hezky česky od pondělí do neděle, ale dnes je neděle a to znamená, že celá hodinka je jenom hezky česky od pondělí do neděle, ale dnes je neděle a to znamená, že vás česky od pondělí do neděle, ale dnes je neděle a to znamená, že vás čeká repríza české desítky od pondělí do neděle, ale dnes je neděle a to znamená, že vás čeká repríza české desítky a těší se, ale dnes je neděle a to znamená, že vás čeká repríza české desítky a těší se kolega, dnes je neděle a to znamená, že vás čeká repríza české desítky a těší se kolega. A to znamená, že vás čeká repríza české desítky a těší se kolega Petr Slíva. Vás čeká repríza české desítky a těší se kolega Petr Slíva. Repríza české desítky a těší se kolega Petr Slíva. Desítky a těší se kolega Petr Slíva. A těší se kolega Petr Slíva. Já Petr Slíva.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď Ploty Dobrý teď u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Tetětice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Tak co, už víš? Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Tak co, už víš jak? I všechno dobrý. Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon? Na tvrdo dobrý. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59... Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obalit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70... Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79... Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a dalíky a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově byly nabíječky, držáky a další příslušenství.

další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, muženství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam po nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.ostravskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.ostravskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit

0: reklamu? A co kdyby příště byla... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatila o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů plus 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Jinak 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální a získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí...
0: Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jak...
0: Teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design
0: CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Mega
1: a nejmenším nábalem na trhu Jacko Design CZ.
2: Mega sekáč Ostrava
1: nejmenším nábalem na trhu Jacko Design CZ.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura
3: nové
1: na trhu Jacko Design CZ.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura
3: nové zimní zboží
1: Jacko Design CZ.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura
3: nové zimní zboží od soboty
1: CZ.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10.
2: Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno.
2: Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. řádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádno
3: i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádno
3: 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava CZ. Ostrava nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.

0: Jsme tvrzená skla EU. Největší e-skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Ryčnik.
0: Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Ryčnik Kovošrot.
0: EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo.
0: E-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to.
0: Příslušenstvím v Česku.
1: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická.
0: Česku.
1: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace aut. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na sloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovo. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www vaše sběrna.cz a bez starostí v Ryčnikovošrot. www vaše sběrna.cz v Ryčnikovošrot. www vaše sběrna.cz
2: Jura Hotel
1: Čeladná. www vaše sběrna.cz
2: Jura Hotel Čeladná. Víc
1: vaše sběrna.cz
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá
1: sběrna.cz
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén.
1: CZ.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén. Sauny. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén. Sauny. Minilázy. Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén. Sauny. Minilázně. Tanečná. Víc než dobrá volba. Bazén. Sauny. Minilázně. Taneční. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové sní volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. A večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Jura Hotel. Hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Pořád musíš. Jura Hotel CZ.
3: Slyšíte tuhle reklamu?
2: Jura Hotel CZ.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby
2: Hotel CZ?
3: Slyšíte tuhle reklamu?

CZ. Ostrava u Futur. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura. Uteče žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura. C. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura. Kač Ostrava CZ. Ostrava u Futura. CZ. Ostrava u Futura. U Futura.

0: Hrajeme vám. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Vám hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu. Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: A je to posluchač Karel, který se nám dovolal.
1: Na rádiu Blaník.
0: A je to posluchač Karel, který se nám dovolal do studia.
1: Na rádiu Blaník.
0: A je to posluchač Karel, který se nám dovolal do studia jako třetí.
1: Rádiu Blaník.
0: A je to posluchač Karel, který se nám dovolal do studia jako třetí. Posluchač Karel, který se nám dovolal do studia jako třetí v pořadí. Karle, slyšíme se, dobré dopoledne. Který se nám dovolal do studia jako třetí v pořadí. Karle, slyšíme se, dobré dopoledne.
2: Slyšíme se.
0: Do studia jako třetí v pořadí. Karle, slyšíme se, dobré dopoledne.
2: Slyšíme se, zdravím posluchače.
0: Třetí v pořadí. Karle, slyšíme se, dobré dopoledne.
2: Slyšíme se, zdravím posluchače rádia.
0: Karle, slyšíme se, dobré dopoledne.
2: Slyšíme se, zdravím posluchače rádia Blaník.
0: Dobré dopoledne.
2: Slyšíme se, zdravím posluchače rádia Blaník.
0: Tak já mám pro
2: dopoledne. Slyšíme se, zdravím posluchače rádia Blaník.
0: Tak já mám pro vás dvě stupenky.
2: Slyšíme se, zdravím posluchače rádia Blaník.
0: Tak já mám pro vás dvě stupenky. A víte na co?
2: Zdravím posluchače rádia Blaník.
0: Tak já mám pro vás dvě stupenky. A víte na co?
2: Rádia Blaník.
0: Tak já mám pro vás dvě stupenky. A víte na co?
2: Blaník.
0: Tak já mám pro vás dvě stupenky. A víte na co?
2: Na.
0: Já mám pro vás dvě stupenky. A víte na co?
2: Na Miroslava Žbirku.
0: Stupenky. A víte na co?
2: Na Miroslava Žbirku.
0: Ano, na symfonii.
2: Na Miroslava Žbirku.
0: Ano, na symfonickou noc, přesně tak. S
2: na Miroslava Žbirku.
0: Ano, na symfonickou noc, přesně tak. S písničkami od
2: Miroslava Žbirku.
0: Ano, na symfonickou noc, přesně tak. S písničkami od Miroslava Žbirky v obecně. Ano, na symfonickou noc, přesně tak. S písničkami od Miroslava Žbirky v obecně. Symfonickou noc, přesně tak. S písničkami od Miroslava Žbirky v obecním domě. Koncert se přesně tak. S písničkami od Miroslava Žbirky v obecním domě. Koncert se koná v úterý 20. s písničkami od Miroslava Žbirky v obecním domě. Koncert se koná v úterý 20. od Miroslava Žbirky v obecním domě. Koncert se koná v úterý 20. října. Stupenky jsou Žbirky v obecním domě. Koncert se koná v úterý 20. října. Stupenky jsou dvě, koho vemete s ním domě. Koncert se koná v úterý 20. října. Stupenky jsou dvě, koho vemete sebou. Koncert se koná v úterý 20. října. Stupenky jsou dvě, koho vemete sebou.
2: No, určitě manželku zabijeme.
0: V úterý 20. října. Stupenky jsou dvě, koho vemete sebou.
2: No, určitě manželku zabijeme co.
0: Října. Stupenky jsou dvě, koho vemete sebou.
2: No, určitě manželku zabijeme co neodpustil, kdybych ji nevzal.
0: Stupenky jsou dvě, koho vemete sebou.
2: No, určitě manželku zabijeme co neodpustil, kdybych ji nevzal.
0: Vemete sebou.
2: No, určitě manželku zabijeme co neodpustil, kdybych ji nevzal.
0: Až takhle jo.
2: No, určitě manželku zabijeme co neodpustil, kdybych ji nevzal.
0: Až takhle jo, tak.
2: No, určitě manželku zabijeme co neodpustil, kdybych ji nevzal.
0: Až takhle jo, tak my vám tleskáme.
2: Manželku zabijeme co neodpustil, kdybych ji nevzal.
0: Až takhle jo, tak my vám tleskáme.
2: Kdybych ji nevzal.
0: Až takhle jo, tak my vám tleskáme. Karle, moc krásně. Až takhle jo, tak my vám tleskáme. Karle, moc krásně. Takhle jo, tak my vám tleskáme. Karle, moc krásně si to užijte, my vám tleskáme. Karle, moc krásně si to užijte, jinak co vy? Karle, moc krásně si to užijte, jinak co vy? A písničky Miroslava Žbirky. Karle, moc krásně si to užijte, jinak co vy? A písničky Miroslava Žbirky. Karle, moc krásně si to užijte, jinak co vy? A písničky Miroslava Žbirky, kterou máte vůbec nejradši. Krásně si to užijte, jinak co vy? A písničky Miroslava Žbirky, kterou máte vůbec nejradši. Buďme konkrétní. Jinak co vy? A písničky Miroslava Žbirky, kterou máte vůbec nejradši. Buďme konkrétní. Co vy? A písničky Miroslava Žbirky, kterou máte vůbec nejradši. Buďme konkrétní.
2: No tak
0: Miroslava Žbirky, kterou máte vůbec nejradši? Buďme konkrétní.
2: No tak
0: Žbirky, kterou máte vůbec nejradši? Buďme konkrétní.
2: No tak třeba
0: nejradši, buďme konkrétní.
2: No tak třeba se mi líbilo písnička
0: konkrétní.
2: No tak třeba se mi líbilo písnička ta pravá. Třeba se mi líbilo písnička ta pravá nebo doktor Jekyll Mr. Hyde. Bylo písnička ta pravá nebo doktor Jekyll Mr. Hyde.
0: Aha.
2: Písnička ta pravá nebo doktor Jekyll Mr. Hyde.
0: Aha.
2: Bantida. Ono jich je víc těch písniček nebo doktor Jekyll Mr. Hyde.
0: Aha.
2: Bantida. Ono jich je víc těch písniček doktor Jekyll Mr. Hyde.
0: Aha.

0: vždycky dá. Ono jich je víc těch písniček, který se mi líbí.
1: Skrnou jste to
0: right.
1: Aha.
0: Atlantida. Ono jich je víc těch písniček, který se mi líbí.
1: Skrnou jste to krásně, tak.
0: Aha. Atlantida. Ono jich je víc těch písniček, který se mi líbí.
1: Skrnou jste to krásně, tak jo, Karle.
0: Ono jich je víc těch písniček, který se mi líbí.
1: Skrnou jste to krásně, tak jo, Karle, gratuluju.
0: Víc těch písniček, který se mi líbí.
1: Skrnou jste to krásně, tak jo, Karle, gratuluju, mějte se krásně.
0: Ček, který se mi líbí.
1: Skrnou jste to krásně, tak jo, Karle, gratuluju, mějte se krásně a zdravíme, naslyšenou.
0: Líbí.
1: Skrnou jste to krásně, tak jo, Karle, gratuluju, mějte se krásně a zdravíme, naslyšenou. Jste to krásně, tak jo, Karle, gratuluju, mějte se krásně a zdravíme, naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
1: Tak jo, Karle, gratuluju, mějte se krásně a zdravíme, naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
1: A já prozradím, že gratuluju, mějte se krásně a zdravíme, naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
1: A já prozradím, že po 13. mějte se krásně a zdravíme, naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
1: A já prozradím, že po 13. hodině zdravíme, naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
1: A já prozradím, že po 13. hodině pokračuje víkend. A já prozradím, že po 13. hodině pokračuje víkend s Miroslavem Šbírkou. A pozor, mezi 12. a 13. tam nesoutěžíme, tam si v klidu dejte oběd, pěkně můžete trávit. A za 12. a 13. tam nesoutěžíme, tam si v klidu dejte oběd, pěkně můžete trávit. A za tou tam nesoutěžíme, tam si v klidu dejte oběd, pěkně můžete trávit. A zase buďte ve střehu po 13. Tam si v klidu dejte oběd, pěkně můžete trávit. A zase buďte ve střehu po 13., protože tam vás oběd pěkně můžete trávit. A zase buďte ve střehu po 13., protože tam vás čeká v tomhle čase. Můžete trávit a zase buďte ve střehu po 13., protože tam vás čeká v tomhle čase česká desítka. A zase buďte ve střehu po 13., protože tam vás čeká v tomhle čase česká desítka.
2: Víkend
1: po 13., protože tam vás čeká v tomhle čase česká desítka.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou,
1: protože tam vás čeká v tomhle čase česká desítka.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou,
1: tam vás čeká v tomhle čase česká desítka.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou,
1: čase česká desítka.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník
1: desítka.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník. Víkend s Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník. S Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník. Žbírkou na Rádiu Blaník.

A křídla tu nejsou. Hezky česky vám hraje Blank. Tam, tararam, je malá, křídla tu nejsou. Hezky česky vám hraje Blank. Tam, tararam, tararam, tu nejsou. Hezky česky vám hraje Blank. Tam, tararam, tararam, hezky česky vám hraje Blank. Tam, tararam, tararam, tararam, tararam, hraje Blank.

Miroslav Žbirka je tu další víkend. Miroslav Žbirka je tu další víkend. Miroslav Žbirka je tu další výhra. Miroslav Žbirka je tu další výhra. Miroslav Žbirka je tu další výhra. Miroslav Žbirka je tu další výhra. Miroslav Žbirka je tu další výhra. Víkend s Miroslavem.

0: Čes... Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.
1: Ale i teď to dál. Ale i teď to dál bude hezky. Ale i teď to dál bude hezky česky. Ale i teď to dál bude hezky česky 2,5 minuty. Ale i teď to dál bude hezky česky 2,5 minuty nám zbývá do 3. Ale i teď to dál bude hezky česky 2,5 minuty nám zbývá do 3:15. I teď to dál bude hezky česky 2,5 minuty nám zbývá do 3:15. Olga Lounová, kvíš. Hezky česky 2,5 minuty nám zbývá do 3:12. Olga Lounová, kvíškám a za chvíli minuty nám zbývá do 3:12. Olga Lounová, kvíškám a za chvíli i Helena Vondra. Zbývá do 3:12. Olga Lounová, kvíškám a za chvíli i Helena Vondráčková. 2:15. Olga Lounová, kvíškám a za chvíli i Helena Vondráčková. 2 malá křídla tu nejsnac. Olga Lounová, kvíškám a za chvíli i Helena Vondráčková. 2 malá křídla tu nejsou. Kvíškám a za chvíli i Helena Vondráčková. 2 malá křídla tu nejsou. I Helena Vondráčková. 2 malá křídla tu nejsou. Hezky česky vám hraje Blank. Vondráčková. 2 malá

0: podzim. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A
0: užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které...
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte...
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník. Podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Blaník.

0: vám česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky česky.

0: Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník a za chvíli česká desítka a v ní třeba Kateřina Marie Ticha.
1: V sítích je krásný.

0: Čechách mezi 13 a 15 stupně, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Přes den ojediněle i místní přeháňky. Toliko počasí přeje vám 18 stupňů Celsia. Toliko počasí přeji vám krásné poledne a dobrou chuť k obědu.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet? Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Blaník a dozvíte se víc.

0: například loutkové. Občerstvení je zajištěné a v doprovodném programu vás čeká například loutkové. Občerstvení je zajištěné a v doprovodném programu vás čeká například loutkové divadelko Smíšek. Zajištěné a v doprovodném programu vás čeká například loutkové divadelko Smíšek. Projížďka v doprovodném programu vás čeká například loutkové divadelko Smíšek. Projížďka v Kočáře s koníkem vás čeká například loutkové divadelko Smíšek. Projížďka v Kočáře s koníkem Barnabáš. Například loutkové divadelko Smíšek. Projížďka v Kočáře s koníkem Barnabášem. Lejzrové divadelko Smíšek. Projížďka v Kočáře s koníkem Barnabášem. Lejzrové divadelko Smíšek. Projížďka v Kočáře s koníkem Barnabášem. Lejzrová střelnice Smíšek. Projížďka v Kočáře s koníkem Barnabášem. Lejzrová střelnice malování na kamínky a soutěže. Akce potrvá do 6 hodin podvečer. Výstava v Rožnovské soutěže. Akce potrvá do 6 hodin podvečer. Výstava v Rožnovském skanzenu. Akce potrvá do 6 hodin podvečer. Výstava v Rožnovském skanzenu potrvá do 6 hodin podvečer. Výstava v Rožnovském skanzenu představuje výpěstky ovoce 6 hodin podvečer. Výstava v Rožnovském skanzenu představuje výpěstky Výstava v Rožnovském skanzenu představuje výpěstky ovoce zeleniny. Výstava v Rožnovském skanzenu představuje výpěstky ovoce zeleniny obilovin a dalších plodin. Skanzenu představuje výpěstky ovoce zeleniny obilovin a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Představuje výpěstky ovoce zeleniny obilovin a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Výpěstky ovoce zeleniny obilovin a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se ovoce zeleniny obilovin a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se úroda z obilovin a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se úroda z polí, zahrad a sadů a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se úroda z polí, zahrad a sadů a neb valašských plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se úroda z polí, zahrad a sadů a neb valašských odrůdy. Jmenuje se úroda z polí, zahrad a sadů a neb valašský hortikomplex. Jmenuje se úroda z polí, zahrad a sadů a neb valašský hortikomplex. Koná se v Janíkově roda z polí, zahrad a sadů a neb valašský hortikomplex. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete zahrad a sadů a neb valašský hortikomplex. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete porovnat plod valašský hortikomplex. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete porovnat plodiny historické hortikomplex. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete porovnat plodiny historické s těmi soutlex. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete porovnat plodiny historické s těmi současnými. V Janíkově stodole, kde můžete porovnat plodiny historické s těmi současnými. Přijďte stodole, kde můžete porovnat plodiny historické s těmi současnými. Můžete porovnat plodiny historické s těmi současnými. Přístupná je do 4 odpoledne plodiny historické s těmi současnými. Přístupná je do 4 odpoledne a pak příští týden historické s těmi současnými. Přístupná je do 4 odpoledne a pak příští týden od středy do těmi současnými. Přístupná je do 4 odpoledne a pak příští týden od středy do neděle. Přístupná je do 4 odpoledne a pak příští týden od středy do neděle. To byly víkendy je do 4 odpoledne a pak příští týden od středy do neděle. To byly víkendové tipy. Krásnou odpoledne a pak příští týden od středy do neděle. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli příští týden od středy do neděle. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová středy do neděle. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová rádle. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Renata Anna Pechová Rádio Blaník Morava a Slezsko. Rádio Blaník Morava a Slezsko.
1: Dovolená u moře z Blue Star.
0: Blaník Morava a Slezsko.
1: Dovolená u moře z Blue Style.
0: Slezsko.
1: Dovolená u moře z Blue Style, expertkou na Dovolená u moře z Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek. Dovolená u moře z Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek. Dovolená u moře z Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a u moře z Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem. Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a

0: ale taky Marek Ztracený. Ale taky Marek Ztracený. Ale taky Marek Ztracený.
1: Obuj si mý boty.
0: Ale taky Marek Ztracený.
1: Obuj si mý boty.
0: Ale taky Marek Ztracený.
1: Obuj si mý boty. Jestli mě chceš.
0: Taky Marek Ztracený.

0: huňatým parťákem Bluem. Kou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue.
0: Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji.
0: A huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si
0: parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. Ovi, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. Ovi, miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví, letete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
2: Léto
1: lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na
1: First Minute léto nám poví Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se
1: léto nám poví Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se může
1: Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci dvou nebo s přáteli vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute přáteli vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka. Vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanější rezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyleto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte vašich destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a nebo čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. Berete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. A více výhod získáte. Například děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká. Například děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo na dva. Klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát příklad cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnost seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud s námi cestujete zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud s námi cestujete. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud s námi cestujete poprvé. Kufr plný výhod. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny. Cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue.
2: Kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue. First.

0: anebo opět
1: boty, jestli mě chceš soudit.
0: A nebo opět Aradeček.
1: Dokud nalý, jestli mě chceš soudit.
0: A nebo opět Aradeček.
1: Dokud nalý, jestli mě chceš soudit.
0: A nebo opět Aradeček.
1: Dokud nalý, chceš soudit.
0: A nebo opět Aradeček.
1: Dokud nalý,
0: nebo opět Aradeček.
1: Dokud nademou,
0: na Blaníku opět Aradeček.
1: Dokud nademou,
0: na Blaníku hrajeme dál hezky Aradeček.
1: Dokud nademou,
0: na Blaníku hrajeme dál hezky česky.
1: Dokud nademou,
0: na Blaníku hrajeme dál hezky česky. Na Blaníku hrajeme dál hezky česky.
2: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku hrajeme dál hezky česky.
2: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku hrajeme dál hezky česky.
2: Rádio Blaník.
0: Počku hrajeme dál hezky česky.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Odpoledne s datem 11.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Odpoledne.
2: Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Odpoledne s datem 11. října roku 2000.
2: Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Odpoledne s datem 11. října roku 2026.
3: Rádio Blaník.
0: Odpoledne s datem 11. října roku 2026 se bude vyznačovat. Odpoledne s datem 11. října roku 2026 se bude vyznačovat proměnlivou oblačnost. Odpoledne s datem 11. října roku 2026 se bude vyznačovat proměnlivou oblačnost. 11. října roku 2026 se bude vyznačovat proměnlivou oblačností. Teploty v října roku 2026 se bude vyznačovat proměnlivou oblačností. Teploty v Čechách mezi 13 a 26 se bude vyznačovat proměnlivou oblačností. Teploty v Čechách mezi 13 a 15 stupně bude vyznačovat proměnlivou oblačností. Teploty v Čechách mezi 13 a 15 stupně na jih proměnlivou oblačností. Teploty v Čechách mezi 13 a 15 stupně na jižní Moravě až oblačností. Teploty v Čechách mezi 13 a 15 stupně na jižní Moravě až 18 stupně.

0: výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First minute dovolená.
0: Získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First minute dovolená začíná na
0: výrazně snížené ceny.
1: Blue! First minute dovolená začíná
0: ceny.
1: Blue! First minute dovolená začíná na Blue Style. Blue! First minute dovolená začíná na Blue Style CZ. First minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
2: Když uvidíte Alpy.
1: Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
2: Když uvidíte Albert Nepa,
1: začíná na BlueStyle.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné
1: a BlueStyle.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné
1: lev.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Ve Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, hledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za 74,90 u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za 70. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona litr za 74,90. A řepkový olej Gustona litr 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze 90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25. Řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert litr s apkou pouze za 25,90. Albert dnes pouze za 25,90. Albert dle srovnání k 325,90. Albert dle srovnání k 30.90. Albert dle srovnání k 30.90. Albert dle srovnání k 30.90.
3: Knihovna
2: Bert dle srovnání k 30.90.
3: Knihovna Maitreya
2: dle srovnání k 30.90.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem své
2: srovnání k 30.9.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti
2: 30.9.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jakoby
3: na Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně. Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jak démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize pečuj
4: o nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize pečuj o své démony a
4: cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize pečuj o své démony auto
4: tak znovu zrozená.
3: V knize pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje
4: zrozená.
3: V knize pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že v knize pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme pro démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. I bojujeme proti svým

0: Přeji vám krásné
1: víkendové tipy.
0: Přeji vám krásné poledne. Poběžte
1: štafety.
0: Přeji vám krásné poledne. Poběžte štafety. Přeji vám krásné poledne. Poběžte štafetu s přáteli, rodinou či... Přeji vám krásné poledne. Poběžte štafetu s přáteli, rodinou či... Přeji vám krásné poledne. Poběžte štafetu s přáteli, rodinou či kolegy a podpořte změnu či... poledne. Poběžte štafetu s přáteli, rodinou či kolegy a podpořte změnu čekárny pro onko... Poběžte štafetu s přáteli, rodinou či kolegy a podpořte změnu čekárny pro onkologické tu s přáteli, rodinou či kolegy a podpořte změnu čekárny pro onkologické pacienty, rodinou či kolegy a podpořte změnu čekárny pro onkologické pacienty. Z pěkného zážitku a podpořte změnu čekárny pro onkologické pacienty. Z pěkného zážitku tak změnu čekárny pro onkologické pacienty. Z pěkného zážitku tak bude navíc chvíle čekárny pro onkologické pacienty. Z pěkného zážitku tak bude navíc chvíle, která dává smysl onkologické pacienty. Z pěkného zážitku tak bude navíc chvíle, která dává smysl pirůvty. Z pěkného zážitku tak bude navíc chvíle, která dává smysl. Pěkného zážitku tak bude navíc chvíle, která dává smysl. Pirův běh startuje ve 13 hodin, tak bude navíc chvíle, která dává smysl. Pirův běh startuje ve 13 hodin v Bělské chvíle, která dává smysl. Pirův běh startuje ve 13 hodin v Bělském lese na Pilině dává smysl. Pirův běh startuje ve 13 hodin v Bělském lese na Piliňáku. Občersl. Pirův běh startuje ve 13 hodin v Bělském lese na Piliňáku. Občerstvení je zajištěno. Startuje ve 13 hodin v Bělském lese na Piliňáku. Občerstvení je zajištěné a ve 13 hodin v Bělském lese na Piliňáku. Občerstvení je zajištěné a v doprovod hodin v Bělském lese na Piliňáku. Občerstvení je zajištěné a v doprovodném programu v lese na Piliňáku. Občerstvení je zajištěné a v doprovodném programu vás čeká na

0: silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že ti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznám, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a na se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte oni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytí. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysoznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o dítě je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony, můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.bitvyvysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.svobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.majt. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitrea.cz. O knize Pečuj o své démony najdete na www.maitrea.cz.
1: Nyní i jako
0: Pečuj o své démony najdete na www.maitrea.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: Nyní najdete na www.maitrea.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Hledáte
0: na www.maitrea.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Hledáte
0: maitrea.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno u
0: CZ.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám
1: audiokniha.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Už vám přijde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Ale jde. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás to. Okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás
3: ukaný. Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž u.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
3: Dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě
3: nevíte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House
2: má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu.
2: Ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z
3: Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset stotky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pí.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně
3: 101 metrů nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Mami.
3: Nad zemí.
2: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Mami.
2: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Tak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
3: Prostě
2: pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
3: Prostě pořádnej adrenalin.

Petr Slíva a jsem připravený vás u České desítky na Blaníku. Zdraví vás, Petr Slíva a jsem připravený desítky na Blaníku. Zdraví vás, Petr Slíva a jsem připravený vám. Zdraví vás, Petr Slíva a jsem připravený vám i dneska naservírovat to, co se vás, Petr Slíva a jsem připravený vám i dneska naservírovat to a jsem připravený vám i dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Připravený vám i dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. I dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Je tady další naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Je tady další vydání žebříčku to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších, které uvařilo v posledním týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších českých v posledním týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. A další vydání žebříčku nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. A to žebříčku nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. A to už je hranějších českých písniček v uplynulém týdnu. A to už je jeho letošní 40 českých písniček v uplynulém týdnu. A to už je jeho letošní 40 uplynulém týdnu. A to už je jeho letošní 40. vydání. Takže tro týdnu. A to už je jeho letošní 40. vydání. Takže tro To už je jeho letošní 40. vydání, takže trošku slavíme. A ten 40. je jeho letošní 40. vydání, takže trošku slavíme. A ten 40. letošní 40. vydání, takže trošku slavíme. A ten 40. týden se 40. vydání, takže trošku slavíme. A ten 40. týden vydání, takže trošku slavíme. A ten 40. týden sebou přinesl, takže trošku slavíme. A ten 40. týden sebou přinesl takový podzimní klid. A ten 40. týden sebou přinesl takový podzimní klid. Dosatý týden sebou přinesl takový podzimní klid. Doslova. Žádná novinka, žádný sebou přinesl takový podzimní klid. Doslova. Žádná novinka, žádný návrat. Takový podzimní klid. Doslova. Žádná novinka, žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě klid. Doslova. Žádná novinka, žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky. Doslova. Žádná novinka, žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky. Žádná novinka, žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i ten žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy. Dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně hodili. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky českou desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdřív plním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdříve dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdříve poděkuji České národní vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdříve poděkuji České národní nového. A jako vždycky nejdříve poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudy. A jako vždycky nejdříve poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudy. Vždycky nejdříve poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Nejdříve poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Děkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpá průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpá za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpá. Žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpá. A začínáme jako vždycky od konce. Jeho česká desítka i tentokrát čerpá. A začínáme jako vždycky od konce. Desátá i tentokrát čerpá. A začínáme jako vždycky od konce.

0: Desátá je tentokrát Terčerpa. A začínáme jako vždycky od konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. A začínáme jako vždycky od konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Máme jako vždycky od konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Hořkosladký valčík. Konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Hořkosladký valčík. První singl z jejího loňského. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Hořkosladký valčík. První singl z jejího loňského. Tentokrát Tereza Mašková. Hořkosladký valčík. První singl z jejího loňského alba. Nebudu sedět v koutě. Tereza Mašková. Hořkosladký valčík. První singl z jejího loňského alba. Nebudu sedět. Hořkosladký valčík. První singl z jejího loňského alba. Nebudu sedět v koutě. To ne, je tam závorce. V koutě valčík. První singl z jejího loňského alba. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závorce. V koutě český singl z jejího loňského alba. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závorce. V koutě české desítky loňského alba. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závorce. V koutě české desítky ale alba. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závorce. V koutě české desítky ale sedí už 32. Ne, je tam závorce. V koutě české desítky ale sedí už 32. týden a nejvíš se dostal. V koutě české desítky ale sedí už 32. týden a nejvíš se dostal. České desítky ale sedí už 32. týden a nejvýš se dostala na 5. místo. Je to dobrý. Sedí už 32. týden a nejvýš se dostala na 5. místo. Je to dobrý kout. Takže 30. týden a nejvýš se dostala na 5. místo. Je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková a nejvýš se dostala na 5. místo. Je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková, hořkosladký valčík, se dostala na 5. místo. Je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková, hořkosladký valčík a 5. místo. Je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková, hořkosladký valčík a 10. Je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková, hořkosladký valčík a 10. příčka české desítky kout. Takže Tereza Mašková, hořkosladký valčík a 10. příčka české desítky. Takže Tereza Mašková, hořkosladký valčík a 10. příčka české desítky. Česká. Hořkosladký valčík a 10. příčka české desítky. Česká. Hořkosladký valčík a 10. příčka české desítky. Česká desítka. Ta příčka české desítky. Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: České desítky.
1: Česká desítka. Na rádiu Blaník. Místo desáté. Česká desítka. Na rádiu Blaník. Místo desáté.
2: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník. Místo desáté. Na rádiu Blaník. Místo desáté.
3: Mám
1: na rádiu Blaník. Místo desáté.
3: Mám
1: Blaník. Místo desáté.
3: Mám strach, že nepo...
1: Místo desáté.
3: Mám strach.
1: Sto desáté.

0: Stejně jako minulý týden. V české desítce je 29. týden a na nejvýš byl
1: Zniklavě vyjít se je 29.20. týden a na nejvýš byla tahleta písnička druhá.
0: Videoklip k písničce natočil prý telefon, zbytek je prý vymyšlený příběh.
1: Tomáši Polákovi, aby pro něj stejně úspěšná byla i Stardance.

Desítka. Na rád. Česká desítka. Na rád. Česká desítka. Na rádiu. Česká desítka. Na rádiu Blaník. Česká desítka. Na rádiu Blaník. Místo deváté. Česká desítka. Na rádiu Blaník. Místo deváté. Desítka. Na rádiu Blaník. Místo deváté. Na rádiu Blaník. Místo deváté. Blaník.

0: které z kovy, aby pro něj stejně úspěšná byla i Stardance, ve které se už v sobotu poprvé před pro něj stejně úspěšná byla i Stardance, ve které se už v sobotu poprvé představí. Je úspěšná byla i Stardance, ve které se už v sobotu poprvé představí. Pokud posloucháš, byla i Stardance, ve které se už v sobotu poprvé představí. Pokud posloucháte neděl Stardance, ve které se už v sobotu poprvé představí. Pokud posloucháte nedělní neprýzu České desítky, se už v sobotu poprvé představí. Pokud posloucháte nedělní neprýzu České desítky, tak už v sobotu poprvé představí. Pokud posloucháte nedělní neprýzu České desítky, tak už to má Tomáš za sebou. Staví. Pokud posloucháte nedělní neprýzu České desítky, tak už to má Tomáš za sebou. A já si ho. Pokud posloucháte nedělní neprýzu České desítky, tak už to má Tomáš za sebou. A já si ho v úterní ten nedělní neprýzu České desítky, tak už to má Tomáš za sebou. A já si ho v úterním ránu po České desítky, tak už to má Tomáš za sebou. A já si ho v úterním ránu po telefonu vyspovídám, tak už to má Tomáš za sebou. A já si ho v úterním ránu po telefonu vyspovídám a zeptám se, už to má Tomáš za sebou. A já si ho v úterním ránu po telefonu vyspovídám a zeptám se sebou. A já si ho v úterním ránu po telefonu vyspovídám a zeptám se jej na já si ho v úterním ránu po telefonu vyspovídám a zeptám se jej na jeho čerstvé dojmy. Takže úterním ránu po telefonu vyspovídám a zeptám se jej na jeho čerstvé dojmy. Takže osmá příčka ránu po telefonu vyspovídám a zeptám se jej na jeho čerstvé dojmy. Takže osmá vyspovídám a zeptám se jej na jeho čerstvé dojmy. Takže osmá příčka České desítky opět a Radeček a zeptám se jej na jeho čerstvé dojmy. Takže osmá příčka České desítky opět a Radeček na jeho čerstvé dojmy. Takže osmá příčka České desítky opět a Radeček a všechno je v pořádku. Tvé dojmy. Takže osmá příčka České desítky opět a Radeček a všechno je v pořádku. Takže osmá příčka České desítky opět a Radeček a všechno je v pořádku. Česká České desítky opět a Radeček a všechno je v pořádku.
1: Česká desítka
0: opět a Radeček a všechno je v pořádku.
1: Česká desítka
2: na rádiu
0: Radeček a všechno je v pořádku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Všechno je v pořádku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Pořádku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo osmé.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo osmé.
1: Desítka
2: na rádiu Blaník. Místo osmé.
3: Někdy padá na mě stín.
2: Na rádiu Blaník.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Dokola.
0: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš.
0: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola.
0: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola. Devátá.
0: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola.
0: Devátá.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola. Devátá příčka, stejně jako.
2: Rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola. Devátá příčka, stejně jako minulý týden. Tomáš Klus a dokola. Devátá příčka, stejně jako minulý týden. V České desítce je devátá příčka, stejně jako minulý týden. V České desítce je 29. týden a

Desítka. Česká desítka. Místo se. Česká desítka. Česká desítka. Místo sebe. Česká desítka. Místo sebe. Desítka. Místo sebe.

0: jediná, s kým Krištof spolupracoval. V kousku a Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracoval. Najdete tam a Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracoval. Najdete tam i není jediná, s kým Krištof spolupracoval. Najdete tam i společnou písničku s jediná, s kým Krištof spolupracoval. Najdete tam i společnou písničku s reperem, s kým Krištof spolupracoval. Najdete tam i společnou písničku s reperem Sergejem pracoval. Najdete tam i společnou písničku s reperem Sergejem Barakudou, a nebo najdete tam i společnou písničku s reperem Sergejem Barakudou, a nebo se skupinou Jelen. Tam i společnou písničku s reperem Sergejem Barakudou, a nebo se skupinou Jelen. Společnou písničku s reperem Sergejem Barakudou, a nebo se skupinou Jelen. S reperem Sergejem Barakudou, a nebo se skupinou Jelen. No a před námi je pohled s Sergejem Barakudou, a nebo se skupinou Jelen. No a před námi je pohled zpátky.
1: Česká
0: deska. Barakudou, a nebo se skupinou Jelen. No a před námi je pohled zpátky.
1: Česká desítka.
0: A nebo se skupinou Jelen. No a před námi je pohled zpátky.
1: Česká desítka.
0: No a před námi je pohled zpátky.
1: Česká desítka. Pohled zpátky.
0: A tady se vrátí. Před námi je pohled zpátky.
1: Česká desítka. Pohled zpátky.
0: A tady se pohled zpátky.
1: Česká desítka. Pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 19.
1: Česká desítka. Pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 1999.
1: Česká. Pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 1999. Anna K.
1: Pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 1999. Anna K. v něm vydává.
1: Zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 1999. Anna K. v něm vydává písničku Nelítám. A tady se vrátíme do roku 1999. Anna K. v něm vydává písničku Nelítám nízko. Roku 1999. Anna K. v něm vydává písničku Nelítám nízko. Je 99. Anna K. v něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšné. Anna K. v něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšné. V něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšného Alba Nebe. A písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšného Alba Nebe. Takhle na něj vzpomíná. Nelítám nízko. Je ze super úspěšného Alba Nebe. Takhle na něj vzpomíná Anna K. Je ze super úspěšného Alba Nebe. Takhle na něj vzpomíná Anna K.
2: Za album Nebe.
0: Ze super úspěšného Alba Nebe. Takhle na něj vzpomíná Anna K.
2: Za album Nebe jsme měli tři.
0: Úspěšného Alba Nebe. Takhle na něj vzpomíná Anna K.
2: Za album Nebe jsme měli tři nominace.
0: Alba Nebe. Takhle na něj vzpomíná Anna K.
2: Za album Nebe jsme měli tři nominace. Mimo jiné.
0: Takhle na něj vzpomíná Anna K.
2: Za album Nebe jsme měli tři nominace. Mimo jiné.
0: Vzpomíná Anna K.
2: Za album Nebe jsme měli tři nominace. Mimo jiné. Za album Nebe jsme měli tři nominace. Mimo jiné. I právě za album Nebe jsme měli tři nominace. Mimo jiné. I právě za píseň roku tři nominace. Mimo jiné i právě za píseň roku. Mimo jiné i právě za píseň roku. Takže tu jsme mimo jiné i právě za píseň roku. Takže tu jsme vyhráli, takže i právě za píseň roku. Takže tu jsme vyhráli, takže to má právě za píseň roku. Takže tu jsme vyhráli, takže to máš vlastně a píseň roku. Takže tu jsme vyhráli, takže to máš vlastně a Filip Horáček a já. Takže tu jsme vyhráli, takže Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali. Jsme vyhráli, takže Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali Anděla. Ale takže Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali Anděla. Já za zpěvačku. Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali Anděla. Já za zpěvačku. Vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali Anděla. Já za zpěvačku. A Filip Horáček a já jsme dostali Anděla. Já za zpěvačku. Oni se mnou za píseň a já jsme dostali Anděla, já za zpěvačku, oni se mnou za píseň a ještě Anděla, já za zpěvačku, oni se mnou za píseň a ještě jsme dala já za zpěvačku, oni se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní
2: vku, oni se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky.
2: Se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky.
2: Za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky.

0: Rok 1999.
1: A ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky. Rok 1999 a na K.A.
1: Jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky. Rok 1999 a na K.A.
1: Ne. Za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky. Rok 1999 a na K.A. Nelítám. Takže dnešní první pohled zpátky. Rok 1999 a na K.A. Pohled zpátky. Rok 1999 a na K.A. Nelítám nízko.
2: Česká desítka.
0: Rok 1999 a na K.A. Nelítám nízko.
2: Česká desítka.
0: 1999 a na K.A. Nelítám nízko.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu.
0: A na K.A. Nelítám nízko.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pohled.
0: A nelítám nízko.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pohled zpát.
0: Nízko.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pohled zpátky. Desítka.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pohled zpátky.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pohled zpátky.

0: desítka. Na Česká desítka. Na rádiu. Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Skupina Kryš.
0: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Skupina Krištof a
0: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Skupina Krištof a
0: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Skupina Krištof a Dominika Láďa. Půlnoční.
0: Na rádiu Blaník.
1: Skupina Krištof a Dominika Láďa. Půlnoční.
0: Blaník.
1: Skupina Krištof a Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard. Skupina Krištof a Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká a Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze. Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky na prvních. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny, píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny a která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční pre, musí být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky naplněná. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dnes. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den. Beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den. D, protože dnes, pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den. D, protože den páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den. D, protože dneska po pěti letech premiéru České desítky, tak dneska je ten den. D, protože dneska po pěti leté přestávce, tak dneska je ten den. D, protože dneska po pěti leté přestávce vychází nová deska skupiny Den. D, protože dneska po pěti leté přestávce vychází nová deska skupiny Krištof. Dneska po pěti leté přestávce vychází nová deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě pod vychází nová deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnová deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnoční hřích je na ní Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnoční hřích je na ní 11, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnoční hřích je na ní 11 kousků právě po této písničce. Půlnoční hřích je na ní 11 kousků a doce. Půlnoční hřích je na ní 11 kousků a Dominika není jediná. Půlnoční hřích je na ní 11 kousků a Dominika není je na ní 11 kousků a Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracoval. 11 kousků a Dominika není

0: nelítám nízko, 27 let stará. Anaka a nelítám nízko, 27 let stará písnička, pořádle. Anaka a nelítám nízko, 27 let stará písnička. Anaka a nelítám nízko, 27 let stará písnička, pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní nízko, 27 let stará písnička, pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní 27 let stará písnička, pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní pohled zpátky a za chvíli tady let stará písnička, pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní pohled zpátky a za chvíli tady máme dnička, pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní pohled zpátky a za chvíli tady máme druhou půlku desítky, pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní pohled zpátky a za chvíli tady máme druhou půlku desítko. Tak to byl dnešní pohled zpátky a za chvíli tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte, to byl dnešní pohled zpátky a za chvíli tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte českou desítku zpátky a za chvíli tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte českou desítku na Blaníku. Za chvíli tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka, desítka na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.
2: Verdatex. Verdatex Group. Výrobce a... Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních... Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a... Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
4: Tak dobře už...
3: Dobré ráno, miláčku.
4: Tak dobře už jsem se dlouho...
3: Dobré ráno, miláčku.
4: Tak dobře už jsem se dlouho nevyspala.
3: Miláčku.
4: Tak dobře už jsem se dlouho nevyspala.
3: A...
4: Tak dobře už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude...
4: Tak dobře už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když mám...
4: Tak dobře už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie...
4: Už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od...
4: Ho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní
3: žaluzie? Už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým...
3: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým...
3: Žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem...
3: Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tak je s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín?
5: www.jackodesign.cz.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu?
1: Design.cz.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman.cz. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komín. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma, pojete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.komíny-zeman-litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levné-celé-české-republice. www.levné-komíny.cz.
2: Za vaše
0: republice. www.levné-komíny.cz.
2: Za vaše auto.
0: www.levné-komíny.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou
0: do komíny.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy
0: CZ.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do... Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Auto.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup.
2: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte. Za vaše
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Přijeďte kup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Vítkovic. www.autohity.cz.
4: Tak co jí koupíme?
2: www.autohity.cz.
4: Tak co jí koupíme?
2: Autohity.cz.
4: Tak co jí koupíme?
2: CZ.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, řík...
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, řík...
4: Koupíme. Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky.
5: Co? No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak...
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a...
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku...
5: Říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, le... Nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřeší.
4: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitek.
4: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitek.
4: Svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když
5: boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat,
5: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat,
5: řešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
5: od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House.
6: Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu. Zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v Supersport Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v Supersportu.
5: Adteckou večeři.

0: Fit pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo
0: pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo
0: dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegri
1: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každý
1: zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každý
1: nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky ženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: I vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
0: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Sem horská.
1: Zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Sem horská gorila.
1: Hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Jsem horská gorila z
2: Úgana zážitky
1: CZ.
3: Jsem horská gorila z Úgandy
1: šálky CZ.
3: Jsem horská gorila z Úgandy
4: šálek obyčej.
3: Jsem horská gorila z Úgandy
4: šálek obyčejné kávy.
3: Jsem horská gorila z Úgandy
4: šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Gorila z Úgandy
4: šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
3: neobyčejný.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejný. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská
4: obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila
4: sůj. Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila sůj.
4: Vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila sůj.
4: I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Česká značka Audela.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení.
3: Jsem horská gorila z Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Gorila z Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila.
3: Úgandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. A značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení výjimečného projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení tu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkou. Korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomoc na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na webu. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee.

0: Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Jde od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Dámy a pánové.
0: Bushman i na www.bushman.cz.
1: Dámy a pánové.
0: I na www.bushman.cz.
1: Dámy a pánové.
0: Bushman.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky. Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky. Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky. Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane. Se bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování doceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandysi. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandysi váží se vám nedostane ani poděkování. Bandysi váží vaší práce a ani poděkování. Bandysi váží vaší práce a rád by poděkování. Bandysi váží vaší práce a rád by vám vyjádřil. Bandysi váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slabízí dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. My o vás. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy.

Anaka a nelítání. Anaka a nelítám nízko, 27 let. Anaka a nelítám nízko, 27 let. Anaka a

Profiservisu DDBike.cz. Profiservisu DDBike.cz. DDBike.cz. CZ.

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: se jim tak líbila Beach Soulová písnička Evy. Pak ale s Mirajem nahráli pracovní verze a ty se jim tak líbily.
1: Na rádiu Blaník, místo šesté.

0: Rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon.
1: Navštivte prodejnu DD Bike v Mona. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol. Prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských. Včetečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských. Tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských. Včetně doplňků a protokol horských, gravelových, trekových a městských. Včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ. Gravelových, trekových a městských. Včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ. Trekových a městských. Včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ. Včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ. Je doplňků a

0: rádiu Blaník.
1: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.
1: Česká desítka na Blaník.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.
1: Česká desítka na
2: Blaníku.
0: Na rádiu Blaník.
1: Česká desítka na Blaníku pokračuje pohodový.
0: Na rádiu Blaník.
1: Česká desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech.
0: Blaník.
1: Česká desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech hodiny nejhranější. Česká desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech hodiny nejhranějších českých. Česká desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje. Desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje. Blaníku pokračuje pohodový poslech hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje. Petr Slíva. A jsme pohodový poslech hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje. Petr Slíva. A jsme u šesté hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje. Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranějších českých písniček vám přeje. Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranější české písniček vám přeje. Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranější české písničky v éteru. Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Eva Farná. A jsme u šesté nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Eva Farná. Smira je nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Eva Farná s Mirajem a s písničkou Šestá je Eva Farná s Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? It Eva Farná s Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako minule. V desítničkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako minule. V desítce je Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako minule. V desítce je 26. I ta zůstává na svém místě stejně jako minule. V desítce je 26. týden a stejně jako minule. V desítce je 26. týden a 17 týdnů byla na prvním. V desítce je 26. týden a 17 týdnů byla na prvním místě. Co je 26. týden a 17 týdnů byla na prvním místě. Vyšla koncem 26. týden a 17 týdnů byla na prvním místě. Vyšla koncem března a 17 týdnů byla na prvním místě. Vyšla koncem března. Původně to měla být solo týdnů byla na prvním místě. Vyšla koncem března. Původně to měla být solová písnička Evy, pak ale na prvním místě. Vyšla koncem března. Původně to měla být solová písnička Evy, pak ale z místě. Vyšla koncem března. Původně to měla být solová písnička Evy, pak ale s Mirajem nahráli i pracovala koncem března. Původně to měla být solová písnička Evy, pak ale s Mirajem nahráli i pracovala. Původně to měla být solová písnička Evy, pak ale s Mirajem nahráli i pracovní verze a

Nevidí mi do hlavy. Nevidí mi do hlavy. Nevidí mi do duše hlavy. Nevidí mi do duše, že může to být složitý. Nevidí mi do duše, že může to být složitý. Vidí mi do duše, že může to být složitý. I když působí, že může to být složitý. I když působí to jed, že může to být složitý.

navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy nikdo, za všemi těmi úsměvy nikdo neví, jak to mám, za všemi těmi úsměvy nikdo neví, jak to mám, těmi úsměvy nikdo neví, jak to mám, jak ze nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém s mám, jak ze sebou bojuju, že problém s jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno.

ráno stát a na víc než tvoju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář než tvoju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. A nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: desítka. Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník. Místo páté.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník. Místo páté.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník. Místo páté. Na rádiu Blaník. Místo páté. Rádiu Blaník. Místo páté.

0: skupinu Činasky a písničku Selhání. Selhání je v desítce 4. Najdeme skupinu Činasky a písničku Selhání. Selhání je v desítce 24. týden Činasky a písničku Selhání. Selhání je v desítce 24. týden, takže už zaznělo asi všechno. A písničku Selhání. Selhání je v desítce 24. týden, takže už zaznělo asi všechno, co Selhání. Selhání je v desítce 24. týden, takže už zaznělo asi všechno. Selhání je v desítce 24. týden, takže už zaznělo asi všechno, co zaznít mělo. Hudbu napsání je v desítce 24. týden, takže už zaznělo asi všechno, co zaznít mělo. Hudbu napsal 24. týden, takže už zaznělo asi všechno, co zaznít mělo. Hudbu napsal klávesista Honza Štý týden, takže už zaznělo asi všechno, co zaznít mělo. Hudbu napsal klávesista Honza Steinserfer, už zaznělo asi všechno, co zaznít mělo. Hudbu napsal klávesista Honza Steinserfer a teklo asi všechno, co zaznít mělo. Hudbu napsal klávesista Honza Steinserfer a text k tomu přidal Micho zaznít mělo. Hudbu napsal klávesista Honza Steinserfer a text k tomu přidal Michal Malátný. Hudbu napsal klávesista Honza Steinserfer a text k tomu přidal Michal Malátný. A je to o lásce. Klávesista Honza Steinserfer a text k tomu přidal Michal Malátný. A je to o lásce, která nevyšla. Honza Steinserfer a text k tomu přidal Michal Malátný. A je to o lásce, která nevyšla. A text k tomu přidal Michal Malátný. A je to o lásce, která nevyšla. Text k tomu přidal Michal Malátný. A je to o lásce, která nevyšla.
1: Česká desítka.
0: K tomu přidal Michal Malátný. A je to o lásce, která nevyšla.
1: Česká desítka.
0: Která nevyšla.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Vyšla.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník. Místo čtvrté.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník. Místo čtvrté.
1: Desítka.
2: Na rádiu Blaník. Místo čtvrté. Na rádiu Blaník. Místo čtvrté. Blaník. Místo čtvrté. Místo čtvrté.

0: Desítka. Na rádiu Česká desítka. Na rádiu Blaník. Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený a
0: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený a Obojs.
0: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený a Obojs.
0: Česká desítka. Na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený a Obojs mé boty poskočil.
0: Na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený a Obojs mé boty poskočil o 3 místa nahoru.
0: Rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený a Obojs mé boty poskočil o 3 místa nahoru z 8. Marek Ztracený a Obojs mé boty poskočil o 3 místa nahoru z 8. na 5. Včera Ztracený a Obojs mé boty poskočil o 3 místa nahoru z 8. na 5. V České desítce Obojs mé boty poskočil o 3 místa nahoru z 8. na 5. V České desítce je teď poskočil o 3 místa nahoru z 8. na 5. V České desítce je teď 8. týden na 5. V České desítce je teď 8. týden tahle písnička. Vydali ji na začátku srpna je v České desítce je teď 8. týden tahle písnička. Vydali ji na začátku srpna jako pozvánku na teď 8. týden tahle písnička. Vydali ji na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské 8. týden tahle písnička. Vydali ji na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské tahle písnička. Vydali ji na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni. Složili v noci. Vydali ji na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni. Složili v noci. Na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni. Složili v noci, ráno vyrazil do studia a ve vý pozvánku na koncert na Letenské pláni. Složili v noci, ráno vyrazil do studia a ve vrt na Letenské pláni. Složili v noci, ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál pláni. Složili v noci, ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál za 2 dny. Je o tom, že ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál za 2 dny. Je o tom, že než někoho odsoudí do studia a ve Vídni ji nahrál za 2 dny. Je o tom, že než někoho odsoudíme, ve Vídni ji nahrál za 2 dny. Je o tom, že než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit dál za 2 dny. Je o tom, že než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit, jaké to je 2 dny. Je o tom, že než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit, jaké to je být v jeho. Je o tom, že než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit, jaké to je být v jeho botách. Než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit, jaké to je být v jeho botách. Prostě písnička. Koho odsoudíme, měli bychom zkusit, jaké to je být v jeho botách. Prostě písnička o empatii, měli bychom zkusit, jaké to je být v jeho botách. Prostě písnička o empatii a schopnosti zkusit, jaké to je být v jeho botách. Prostě písnička o empatii a schopnosti, jaké to je být v jeho botách. Prostě písnička o empatii a schopnosti vcítit se do být v jeho botách. Prostě písnička o empatii a schopnosti vcítit se do druhého. Tak to prostě písnička o empatii a schopnosti vcítit se do druhého. Tak to byla písnička o empatii a schopnosti vcítit se do druhého. Tak to byla pátá příčka vcítit se do druhého. Tak to byla pátá příčka, no a tady je čtvrtá. A tak to byla pátá příčka, no a tady je čtvrtá. A tam najdeme skupinu čin. Pátá příčka, no a tady je čtvrtá. A tam najdeme skupinu Činasky a písnička. No a tady je čtvrtá. A tam najdeme skupinu Činasky a písničku Selhání. Selhání je čtvrtá. A tam najdeme skupinu Činasky a písničku Selhání. Selhání je v desítce 4. A tam najdeme

0: Písnická.
1: Na rádiu Blaník.
0: Činasky a selhání čtvrtka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Činasky a selhání čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer.
1: Na rádiu Blaník.
0: Činasky a selhání čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer. Činasky a selhání čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce Slovensky a selhání čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce složil prý. Hání čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce složil prý po pádu ze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou tu muziku. Písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je člí po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je pódia. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička. A najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A tady je čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A tady je druhý pohled. Času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A tady je druhý pohled zpátky. Ta nejhranější česká písnička týdne. A tady je druhý pohled zpátky. Česká písnička týdne. A tady je druhý pohled zpátky.
2: Česká desítka
0: týdne. A tady je druhý pohled zpátky.
2: Česká desítka pohled zpátky.
0: A tady je druhý pohled zpátky.
2: Česká desítka pohled zpátky.
0: Je druhý pohled zpátky.
2: Česká desítka pohled zpátky.
0: Pohled zpátky.
2: Česká desítka pohled zpátky.
0: Píše se rok 2009.
2: Česká desítka pohled zpátky.
0: Píše se rok 2009 a skupina
2: Sapítka pohled zpátky.
0: Píše se rok 2009 a skupina Support Lesbians
2: pohled zpátky.
0: Píše se rok 2009 a skupina Support Lesbians vydává písničku. Píše se rok 2009 a skupina Support Lesbians vydává písničku Životní. Vznik 2009 a skupina Support Lesbians vydává písničku Životní. Vznikla prost a skupina Support Lesbians vydává písničku Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. Support Lesbians vydává písničku Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. V tom roce dává písničku Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. V tom roce 2009 je Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. V tom roce 2009 Přešlapy. V tom roce 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu k nové. V tom roce 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu. V roce 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize. V 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize Prima o životě jako titulní skladbu k novému seriálu televize Prima o životě současných třicátníků. Skladbu k novému seriálu televize Prima o životě současných třicátníků. A pro kapelu to byla výzva. Mu seriálu televize Prima o životě současných třicátníků. A pro kapelu to byla výzva. Pro televize Prima o životě současných třicátníků. A pro kapelu to byla výzva, protože pro tehdejší o životě současných třicátníků. A pro kapelu to byla výzva, protože pro tehdejšího zpěváka supportu časných třicátníků. A pro kapelu to byla výzva, protože pro tehdejšího zpěváka supportu třicátníků. A pro kapelu to byla výzva, protože pro tehdejšího zpěváka supportu Krištofa Michala. Pro kapelu to byla výzva, protože pro tehdejšího zpěváka supportu Krištofa Michala to byla výzva, protože pro tehdejšího zpěváka supportu Krištofa Michala to byla první písnička, protože pro tehdejšího zpěváka supportu Krištofa Michala to byla první písnička v češtině. Tehdejšího zpěváka supportu Krištofa Michala to byla první písnička v češtině. Do té doby supportu Krištofa Michala to byla první písnička v češtině. Do té doby Krištofa Michala to byla první písnička v češtině. Do té doby kapela skládala všechny písnička v češtině. Do té doby kapela skládala všechny písničky v angličtině. A povedlo se, protože skládala všechny písničky v angličtině. A povedlo se, protože 6 týdnů to byla nejhranější písničky v angličtině. A povedlo se, protože 6 týdnů to byla nejhranější česká písnička v angličtině. A povedlo se, protože 6 týdnů to byla nejhranější česká písnička v rádiu. Povedlo se, protože 6 týdnů to byla nejhranější česká písnička v rádiu.
2: Česká desítka.
0: Že 6 týdnů to byla nejhranější

brečet. Ty můžeš v kostele klečet. Můžeš v kostele klečet. Neříkejme to. Klečet.

0: Česká písnička v rádiu.
1: Česká desítka na rádiu.
0: V týdnu to byla nejhranější česká písnička v rádiu.
1: Česká desítka na
0: rádiu. Nejhranější česká písnička v rádiu.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
0: Nejhranější česká písnička v rádiu.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
0: Pohled písnička v rádiu.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Pohled zpátky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Pohled zpátky.
1: Desítka na rádiu Blaník.
2: Pohled zpátky.
1: Rádiu Blaník.
2: Pohled zpátky.

jsem zradil, ty Casanova. Všechny jsem zradil, co Casanova. Všechny jsem zradil, co. Všechny jsem zradil, co teď ti. Všechny jsem zradil, co teď ti. Jsem zradil.

0: písničkou Blízko. Poetika ji drží už 16. týden v české desítce. A to třetí místo je Zarsko. Poetika ji drží už 16. týden v české desítce. A to třetí místo je zároveň Poetika ji drží už 16. týden v české desítce. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší. 16. týden v české desítce. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší týden v české desítce. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu o desítce. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu a to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom její nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu. Připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Zpíval o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejčka z Poetiky na songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejčka z Poetiky a polský songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejčka z Poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejčka z Poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenom zpívali ji tehdy Ondřej Brejčka z Poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo docela za tehdy Ondřej Brejčka z Poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo Brejčka z Poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí, ani jeden z nich nechtěl. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí, ani jeden z nich nechtěl anglickou verzi vydat. Přišlo docela zajímavé rozhodnutí, ani jeden z nich nechtěl anglickou verzi vydat. Nakonec si docela zajímavé rozhodnutí, ani jeden z nich nechtěl anglickou verzi vydat. Nakonec si každý rozhodnutí, ani jeden z nich nechtěl anglickou verzi vydat. Nakonec si každý udělal vlastní verzi. Jeden z nich nechtěl anglickou verzi vydat. Nakonec si každý udělal vlastní verzi. Chtěl anglickou verzi vydat. Nakonec si každý udělal vlastní verzi ve svém jazyce. Verzi vydat. Nakonec si každý udělal vlastní verzi ve svém jazyce. Dominik polskou. No. Nakonec si každý udělal vlastní verzi ve svém jazyce. Dominik polskou. No. Nakonec si každý udělal vlastní verzi ve svém jazyce. Dominik polskou. No. Poetika českou. Každý udělal vlastní verzi ve svém jazyce. Dominik polskou. No. Poetika českou. Tak vlastní verzi ve svém jazyce. Dominik polskou. No. Poetika českou. Takže poetika byli ve svém jazyce Dominik polskou, no a poetika českou. Takže poetika blízko a Dominik polskou, no a poetika českou. Takže poetika blízko a třetí místo, no a poetika českou. Takže poetika blízko a no a poetika českou. Takže poetika blízko a třetí místo českou. Takže poetika blízko a třetí místo české desítky.
1: Česká desítka.
0: Takže poetika blízko a třetí místo české desítky.
1: Česká desítka.
0: Poetika blízko a třetí místo české desítky.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu.
0: A třetí místo české desítky.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Třetí místo české desítky.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník. Místo třetí.
0: Desítky.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník. Místo třetí.
1: Desítka.
2: Na rádiu Blaník. Místo třetí.
1: A.
2: Na rádiu Blaník. Místo třetí. Rádiu Blaník. Místo třetí. Blaník. Místo třetí. Místo

do peřin, za moci přistávám do peřin, zamotaný ve tvých vtávám do peřin, zamotaný ve tvých vlasopeřin.

0: Vladno.
1: Česká desítka
0: na rádiu Vladno.
1: Česká desítka
0: na rádiu Vladno.
2: Support lesbians, životní.
1: Česká desítka
0: na rádiu Vladno.
2: Support lesbians, životní a druhý pohled.
0: Na rádiu Vladno.
2: Support lesbians, životní a druhý pohled zpátky.
0: Vladno.
2: Support lesbians, životní a druhý pohled zpátky. A tak. Support lesbians, životní a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. Support lesbians, životní a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. Životní a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. No a teď už a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. No a teď už zpět z minulosti. Pohled zpátky. A taky rok 2009. No a teď už zpět z minulosti. Konkrétně. A taky rok 2009. No a teď už zpět z minulosti. 2009. No a teď už zpět z minulosti. Konkrétně z toho roku. No a teď už zpět z minulosti. Konkrétně z toho roku 2009 do přítomnosti. Teď už zpět z minulosti. Konkrétně z toho roku 2009 do přítomnosti a k medailovým. Z minulosti. Konkrétně z toho roku 2009 do přítomnosti a k medailovým místům. Kosti. Konkrétně z toho roku 2009 do přítomnosti a k medailovým místům. Konkrétně z toho roku 2009 do přítomnosti a k medailovým místům. Na třetím místě roku 2009 do přítomnosti a k medailovým místům. Na třetím místě do přítomnosti a k medailovým místům. Na třetím místě je poetika s písničkou a k medailovým místům. Na třetím místě je poetika s písničkou blízko k medailovým místům. Na třetím místě je poetika s písničkou blízko. Na třetím místě je poetika s písničkou blízko. Poetika ji drží už. Na třetím místě je poetika s písničkou blízko. Poetika ji drží už 16. místě je poetika s písničkou blízko. Poetika ji drží už 16. týden v české desítce. Poetika s písničkou blízko. Poetika ji drží už 16. týden v české desítce.

naplnila nás, takže nem... Naplnila nás, takže nem... Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný... Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Přes nás, takže neměli jsme prázdný dny. Přes plot, neměli jsme prázdný dny.

0: Česká desítka.
1: Místo druhé.
2: Tak všechno mám.
0: Česká desítka.
1: Místo druhé.
2: Všechno mám.
0: Česká desítka.
1: Místo druhé.
0: Česká desítka.
1: Místo druhé.
0: Desítka.
1: Místo druhé.

0: Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. Na té příčce stejně jako minule Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. Jako minule Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. A hořkosladký Valčík. Valčík.
1: I deváté místo. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš Klus a dokola. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš Klus a dokola. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš Klus a dokola. Deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš Klus a dokola. Beze změny je tam Tomáš Klus a dokola. Spát Tomáš Klus a dokola.

0: Rádiu Blaník.
1: Stříbrná příčka,
2: česká desítka.
0: Na Rádiu Blaník.
1: Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá
2: příčka.
0: Na Rádiu Blaník.
1: Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá nejhranější. Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá nejhranější česká písnička uplynulého týdne. Měčka, druhé místo české desítky, druhá nejhranější česká písnička uplynulého týdne. Miraj a desítky, druhá nejhranější česká písnička uplynulého týdne. Miraj a Malinovej sirup. Na nejhranější česká písnička uplynulého týdne. Miraj a Malinovej sirup. Název má česká písnička uplynulého týdne. Miraj a Malinovej sirup. Název má podle sirupa uplynulého týdne. Miraj a Malinovej sirup. Název má podle sirupu ne. Miraj a Malinovej sirup. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Malinovej sirup. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Mira je navrátila. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Mira je navrátila. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Mira je navrátila. Má podle sirupu, který dělávala babička. Mira je navrátila. Prý na venku, který dělávala babička. Mira je navrátila. Prý na venkově a má s tím spojené dětství. Babička. Mira je navrátila. Prý na venkově a má s tím spojené dětství. Mira je navrátila. Prý na venkově a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos. Je navrátila. Prý na venkově a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos. Prý na venkově a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos v a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat k. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé místo a Miraj sámi popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé místo a jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. A než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Pojďme na rekapitulaci. Pojďme na rekapitulaci.
3: Na desáté příčce. Na desáté příčce. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Maško. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Maško. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková a Hořkosladký. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková a Hořkosladký Valčík.

5. místě. Mé boty aktuálně je na 5. místě. Aktuálně je na 5. místě. Čtvrtou na 5. místě. Čtvrtou nejhranější. Čtvrtou nejhranější českou písničku. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává Selhání. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává Selhání od Činasky. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává Selhání od Činasky. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává Selhání od Činasky. Nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává Selhání od Činasky. Čtvrtou písničkou v rádiích zůstává Selhání od Činasky. Zůstává Selhání od Činasky. Už nehledám to místo. Ani od Činasky.

7. na 8. to tentokrát vzala skupina Z 5. na 8. to tentokrát vzala skupina Opět a Radeček s písní Z 5. na 8. to tentokrát vzala skupina Opět a Radeček s písničkou Tentokrát vzala skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Skupina Krištof Všechno je v pořádku. Skupina Krištof má odpad v pořádku. Skupina Krištof má odpadku. Skupina Krištof má odpadku nové album. Skupina Krištof má odpadku nové album. A jmenuje se Skupina Krištof má odpadku nové album. A jmenuje se stejně jako Skupina Krištof má odpadku nové album. A jmenuje se stejně jako písnička na sedmém má odpadku nové album. A jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlku nové album. A jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlku album. A jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlnoční hřích. A jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlnoční hřích. Je se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlnoční hřích. Písnička na sedmém místě. Půlnoční hřích. Na sedmém místě. Půlnoční hřích. Půlnoční hřích.

Malinovej syrup. No a teď duet Vzpomeneš si, skupina Miraj Malinovej syrup. No a teď ještě jednou Eva Vzpomeneš si, skupina Miraj Malinovej syrup. No a teď ještě jednou Eva Farna, skupina Miraj Malinovej syrup. No a teď ještě jednou Eva Farna a neříkej Miraj Malinovej syrup. No a teď ještě jednou Eva Farna a neříkej, co má synovej syrup. No a teď ještě jednou Eva Farna a neříkej, co má se stát. No a teď ještě jednou Eva Farna a neříkej, co má se stát. Ještě jednou Eva Farna a neříkej, co má se stát. Písnička, která vyšla těsně před Eva Farna a neříkej, co má se stát. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncerty, co má se stát. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncerty ve stát. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncerty v pražském Edenu, je písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncerty v pražském Edenu, je z alba ADHD, která vyšla těsně před jejími třemi koncerty v pražském Edenu, je z alba AD před jejími třemi koncerty v pražském Edenu, je z alba ADHD pop a momentálně písnička třemi koncerty v pražském Edenu, je z alba ADHD pop a momentálně písnička slaví v pražském Edenu, je z alba ADHD pop a momentálně písnička slaví Deva je z alba ADHD pop a momentálně písnička slaví deváté vítězství v české desítce. ADHD pop a momentálně písnička slaví deváté vítězství v české desítce. Pop a momentálně písnička slaví deváté vítězství v české desítce. A momentálně písnička slaví deváté vítězství v české desítce. Písnička slaví deváté vítězství v české desítce. Deváté vítězství v české desítce. Vítězství v české desítce. České desítce.

0: A bronz, stejně jako minule, bere Poetika za 100. A bronz, stejně jako minule, bere Poetika za písničku Blízko. A bronz, stejně jako minule, bere Poetika za písničku Blízko. A bronz, stejně jako minule, bere Poetika za písničku Blízko. Stejně jako minule, bere Poetika za písničku Blízko. Bere Poetika za písničku Blízko. Za písničku Blízko. A na stříbrné pozici jste Blízko. A na stříbrné pozici jste před chvíli. A na stříbrné pozici jste před chvíli slyšeli skupinu. A na stříbrné pozici jste před chvíli slyšeli skupinu Miraj a jejich pozici jste před chvíli slyšeli skupinu Miraj a jejich malinovej syrup. Slyšeli skupinu Miraj a jejich malinovej syrup.
1: Česká desítka.
0: Miraj a jejich malinovej syrup.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
0: Malinovej syrup.

Šestá příčka Eva Farná a Miraj. Šestá příčka Eva Farná a Miraj. Šestá příčka Eva Farná a Miraj. Šestá příčka Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si? Šestá příčka Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si? Obuj si mý boty. Šestá příčka Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si? Obuj si mý boty. A Miraj. Vzpomeneš si?

0: Blaník.
1: Už jsem dneska jednou
2: česká desítka
0: na rádiu Blaník.
1: Už jsem dneska jednou říkal
2: Jítka
0: na rádiu Blaník.
1: Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Mira
0: na rádiu Blaník.
1: Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě. Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10 ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10 a ještě třikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10 a ještě si navíc Miraj zahrál. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10 a ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse. Vlastně v české desítce 3 místa z 10 a ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4 místa z 10 a ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4 z 10 a ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4 a ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4. Eva Farná má s Mirajem Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4. Eva Farná má s Mirajem duet Vzpomeneš si Tomáše Kluse, takže vlastně 4. Eva Farná má s Mirajem duet Vzpomeneš si vlastně 4. Eva Farná má s Mirajem duet Vzpomeneš si skupina Miraj Malino 4. Eva Farná má s Mirajem duet Vzpomeneš si skupina Miraj Malino. Farná má s Mirajem duet Vzpomeneš si skupina Miraj Malino.

desítka na rádiu Blaník. Česká desítka na rádiu Blaník. Česká desítka na rádiu Blaník. Místo. Česká desítka na rádiu Blaník. Místo. Desítka na rádiu Blaník. Místo první. Desítka na rádiu Blaník. Místo první. Na rádiu Blaník. Místo první. Blaník. Místo.

O tři příčky si odminula O tři příčky si odminula polepšil Marek Ztracený. Jestli mě chceš soudit. O tři příčky si odminula polepšil Marek Ztracený s písničkou. O tři příčky si odminula polepšil Marek Ztracený s písničkou. O tři příčky si odminula polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. O tři příčky si odminula polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. Aktuálně je příčky si odminula polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. Aktuálně je polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. Aktuálně je na pátém místě. Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. Aktuálně je na pátém místě. Obuj si mé boty. Aktuálně je

0: 18. hodině, když to nestihnete, tak potom si ji můžete naservírovat premiéře v pátek po 18. hodině, když to nestihnete, tak potom si ji můžete naservírovat k nedělnímu obědu po 18. hodině, když to nestihnete, tak potom si ji můžete naservírovat k nedělnímu obědu, protože v neděli hodině, když to nestihnete, tak potom si ji můžete naservírovat k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, stihnete, tak potom si ji můžete naservírovat k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jak potom si ji můžete naservírovat k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Servírovat k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr Slíva se k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, repríza, jako na Zavolanou. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem, jako na Zavolanou. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se těším. Pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu. Zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Česká desítka. Těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Česká desítka. V pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Česká desítka na rádiu a předávám slovo kolegům. Česká desítka na rádiu Blaník. Vám slovo kolegům. Česká desítka na rádiu Blaník. Česká desítka na rádiu Blaník.
1: Tak je to
2: Česká desítka
3: na rádiu Blaník.
1: Tak je to tak.
2: Desítka
3: na rádiu Blaník.
1: Tak je to tak, je tady neděle.
3: Na rádiu Blaník.
1: Tak je to tak, je tady neděle, krásný den, hezký
3: Blaník.
1: Tak je to tak, je tady neděle, krásný den, hezké odpoledne, Jirka Frelich. Tak je to tak, je tady neděle, krásný den, hezké odpoledne, Jirka Frelich. Tak je to tak, je tady neděle, krásný den, hezké odpoledne, Jirka Frelich. Zdraví od mikrofonu. Je to tak, je tady neděle, krásný den, hezké odpoledne, Jirka Frelich. Zdraví od mikrofonu Rádia Blaník. Neděle, krásný den, hezké odpoledne, Jirka Frelich. Zdraví od mikrofonu Rádia Blaník a těším se. Krásný den, hezké odpoledne, Jirka Frelich. Zdraví od mikrofonu Rádia Blaník a těším se na 13. hodinu. Odpoledne, Jirka Frelich. Zdraví od mikrofonu Rádia Blaník a těším se na 13. hodinu. Frelich, zdraví od mikrofonu Rádia.

0: Dál hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Okay.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnes
1: počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnes odpoledne s
2: Rádio Blaník.
0: Dnes odpoledne stále ještě místy přeháňky. Dnes odpoledne stále ještě místy přeháňky, každopádně bude. Dnes odpoledne stále ještě místy přeháňky, každopádně bude většinou. Dnes odpoledne stále ještě místy přeháňky, každopádně bude většinou oblačno, jenom dnes odpoledne stále ještě místy přeháňky, každopádně bude většinou oblačno, jenom místy polojasno a teplo. Ještě místy přeháňky, každopádně bude většinou oblačno, jenom místy polojasno a teploměr vystoupá max. Přeháňky, každopádně bude většinou oblačno, jenom místy polojasno a teploměr vystoupá maximálně na 16. Pádně bude většinou oblačno, jenom místy polojasno a teploměr vystoupá maximálně na 16 stupňů. Oblačno, jenom místy polojasno a teploměr vystoupá maximálně na 16 stupňů. Zítřek jenom místy polojasno a teploměr vystoupá maximálně na 16 stupňů. Zítřek polojasno a teploměr vystoupá maximálně na 16 stupňů. Zítřek polojasný, oblačný, teploměr vystoupá maximálně na 16 stupňů. Zítřek polojasný, oblačný, vystoupá maximálně na 16 stupňů. Zítřek polojasný, oblačný, hlavně dopoledne na 16 stupňů. Zítřek polojasný, oblačný, hlavně dopoledne se ukáže sluníčko stupňů. Zítřek polojasný, oblačný, hlavně dopoledne se ukáže sluníčko. No ale v noci zítřek polojasný, oblačný, hlavně dopoledne se ukáže sluníčko. No ale v noci se ochladí na 6 jasný, oblačný, hlavně dopoledne se ukáže sluníčko. No ale v noci se ochladí na 6 oblačný, hlavně dopoledne se ukáže sluníčko. No ale v noci se ochladí na 6 stupňů a dopoledne se ukáže sluníčko. No ale v noci se ochladí na 6 stupňů až 2 stupně se ukáže sluníčko. No ale v noci se ochladí na 6 stupňů až 2 stupně Celsia. No ale v noci se ochladí na 6 stupňů až 2 stupně Celsia. Místy na nulu. V noci se ochladí na 6 stupňů až 2 stupně Celsia. Místy na nulu. A čekejte na 6 stupňů až 2 stupně Celsia. Místy na nulu. A čekejte i přízemní mrazy. Až 2 stupně Celsia. Místy na nulu. A čekejte i přízemní stupně Celsia. Místy na nulu. A čekejte i přízemní mrazíky, to se taky může. Místy na nulu. A čekejte i přízemní mrazíky, to se taky může stát. No a zítra podobně na nulu. A čekejte i přízemní mrazíky, to se taky může stát. No a zítra podobně jako dnes. A čekejte i přízemní mrazíky, to se taky může stát. No a zítra podobně jako dnes. I přízemní mrazíky, to se taky může stát. No a zítra podobně jako dnes, akorát o stupeň méně. To se taky může stát. No a zítra podobně jako dnes, akorát o stupeň méně. 10 až 15 může stát. No a zítra podobně jako dnes, akorát o stupeň méně. 10 až 15, jenom jižní. No a zítra podobně jako dnes, akorát o stupeň méně. 10 až 15, jenom jižní Morava. Jako dnes, akorát o stupeň méně. 10 až 15, jenom jižní Morava se může těšit na 17 stupeň méně. 10 až 15, jenom jižní Morava se může těšit na 17 stupňů. 10 až 15, jenom jižní Morava se může těšit na 17 stupňů. 15, jenom jižní Morava se může těšit na 17 stupňů.
2: Jsme...
0: Jenom jižní Morava se může těšit na 17 stupňů.
2: Jsme Blaník.
0: Se může těšit na 17 stupňů.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodl... Na 17 stupňů.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio.
0: Stupňů.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio. Do...
2: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio do každého.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio do každého počasí.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio do každého počasí. Pohodlné rádio do každého počasí. Pohodlné rádio do každého počasí. Rádio do každého počasí. Do každého počasí. Počasí.

0: Blaník.
1: 9. vítězství v české desíce
0: na rádiu Blaník.
1: 9. vítězství v české desíce
0: na rádiu Blaník.
1: 9. vítězství v české desíce Eva Farná a neříkej co. 9. vítězství v české desíce Eva Farná a neříkej co má se stát. 9. vítězství v české desíce Eva Farná a neříkej co má se stát. 9. vítězství v české desíce Eva Farná a neříkej co má se stát. A to je z dnešní české desíce Eva Farná a neříkej co má se stát. A to je z dnešní české Eva Farná a neříkej co má se stát. A to je z dnešní české desítky. Říkej, co má se stát. A to je z dnešní české desítky vše. Ale ještě se stát. A to je z dnešní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět. A to je z dnešní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju z dnešní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní skupině mezinárodní desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní skupině Mezinárodní federace hudebního. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Rozloučím, tak opět poděkuju české národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Opět poděkuju české národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze kterého české národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpala Federace hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpala a hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpala a IFPI. Za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpala a u žebříčku nejhrdíček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpala a u žebříčku nejhranějších jeho česká desítka i tentokrát čerpala a u žebříčku nejhranějších českých i tentokrát čerpala a u žebříčku nejhranějších českých písniček se sejdeme zase za čerpala a u žebříčku nejhranějších českých písniček se sejdeme zase za týden v pravidelných a u žebříčku nejhranějších českých písniček se sejdeme zase za týden v pravidelných u žebříčku nejhranějších českých písniček se sejdeme zase za týden v pravidelných časech, to znamená v premiérnějších českých písniček se sejdeme zase za týden v pravidelných časech, to znamená v premiéře v pátek po 18 se sejdeme zase za týden v pravidelných časech, to znamená v premiéře v pátek po 18. hodině, když to nestihnete za týden v pravidelných časech, to znamená v premiéře v pátek po 18. hodině, když to nestihnete v pravidelných časech, to znamená v premiéře v pátek po 18. hodině, když to nestihnete, tak potom si může znamená v premiéře v pátek

0: Přeji vám hezké odpoledne.
1: Víkendové tipy.
0: Přeji vám hezké odpoledne.
1: Tipy.
0: Přeji vám hezké odpoledne. O čtyř Přeji vám hezké odpoledne. O čtyř odpoledne do sedmi. Přeji vám hezké odpoledne. O čtyř odpoledne do sedmi večer. Přeji vám hezké odpoledne. O čtyř odpoledne do sedmi večer. Uvidíte ukázky. Přeji vám hezké odpoledne. O čtyř odpoledne do sedmi večer. Uvidíte ukázky rytířské. O čtyř odpoledne do sedmi večer. Uvidíte ukázky rytířské výstroje a zbroje souboje lukostřelby. Sedmi večer. Uvidíte ukázky rytířské výstroje a zbroje souboje lukostřelbu hod sekir. Uvidíte ukázky rytířské výstroje a zbroje souboje lukostřelbu hod sekirkou. Ukázky rytířské výstroje a zbroje souboje lukostřelbu hod sekirkou. Nechybí školička výstroje a zbroje souboje lukostřelbu hod sekirkou, nechybí školička šermu pro broje, souboje, lukostřelbu, hod sekirkou, nechybí školička šermu pro děti nebo dobývá lukostřelbu, hod sekirkou, nechybí školička šermu pro děti nebo dobývání hradu, hod sekirkou, nechybí školička šermu pro děti nebo dobývání hradu, prokou, nechybí školička šermu pro děti nebo dobývání hradu. Program vyvrcholí asasinovým školička šermu pro děti nebo dobývání hradu. Program vyvrcholí asasin nebo dobývání hradu. Program vyvrcholí asasinovým ohňovým sólem a kdo přijde do hradu. Program vyvrcholí asasinovým ohňovým sólem a kdo přijde do fauna parku Frýdek. Program vyvrcholí asasinovým ohňovým sólem a kdo přijde do fauna parku Frýdek. Vyvrcholí asasinovým ohňovým sólem a kdo přijde do fauna parku Frýdek místek v kostýmu do asasinovým ohňovým sólem a kdo přijde do fauna parku Frýdek místek v kostýmu dostane u vstupu drobnou ohňovým sólem a kdo přijde do fauna parku Frýdek místek v kostýmu dostane u vstupu drobnou odměnu. Přijde do fauna parku Frýdek místek v kostýmu dostane u vstupu drobnou odměnu. Na parku Frýdek místek v kostýmu dostane u vstupu drobnou odměnu. Komedie místek v kostýmu dostane u vstupu drobnou odměnu. Komedie o tom, co muže dělají, říkají a dostane u vstupu drobnou odměnu. Komedie o tom, co muže dělají, říkají a cítí, když se zrovna drobnou odměnu. Komedie o tom, co muže dělají, říkají a cítí, když se zrovna Komedie o tom, co muže dělají, říkají a cítí, když se zrovna nikdo nedívá, začne. Komedie o tom, co muže dělají, říkají a cítí, když se zrovna nikdo nedívá, začne v 7 hodin večer. Co muže dělají, říkají a cítí, když se zrovna nikdo nedívá, začne v 7 hodin večer v divadle. Říkají a cítí, když se zrovna nikdo nedívá, začne v 7 hodin večer v divadle Tramtárie. Když se zrovna nikdo nedívá, začne v 7 hodin večer v divadle Tramtárie v Olomouci. Nedívá, začne v 7 hodin večer v divadle Tramtárie v Olomouci. Tři herci začne v 7 hodin večer v divadle Tramtárie v Olomouci. Tři herci, 15 postav hodin večer v divadle Tramtárie v Olomouci. Tři herci, 15 postav a jedna velká v divadle Tramtárie v Olomouci. Tři herci, 15 postav a jedna velká záhada jmén Tramtárie v Olomouci. Tři herci, 15 postav a jedna velká záhada jménem v Olomouci. Tři herci, 15 postav a jedna velká záhada jménem muž. Tři herci, 15 postav a jedna velká záhada jménem mužská duše. Postav a jedna velká záhada jménem mužská duše. Představení se jmenuje vše o muži. Jedna velká záhada jménem mužská duše. Představení se jmenuje vše o záhada jménem mužská duše. Představení se jmenuje vše o mužích. Společnost mužská duše. Představení se jmenuje vše o mužích. Společnost pro obnovu rajné duše. Představení se jmenuje vše o mužích. Společnost pro obnovu představení se jmenuje vše o mužích. Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice jmenuje vše o mužích. Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice vás zve na mužích. Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice vás zve na podzimní. Společnost pro obnovu

Rajnochovické lesní železnice vás zve na podzimní poježdění. Pro obnovu Rajnochovické lesní železnice vás zve na podzimní poježdění v Rajnochovicích. Rajnochovické lesní železnice vás zve na podzimní poježdění v Rajnochovicích. Jízdy úzké lesní železnice vás zve na podzimní poježdění v Rajnochovicích. Jízdy úzkorozchodným vláčkem vás zve na podzimní poježdění v Rajnochovicích. Jízdy úzkorozchodným vláčkem zve na podzimní poježdění v Rajnochovicích. Jízdy úzkorozchodným vláčkem taženým důlní lokomotivou poježdění v Rajnochovicích. Jízdy úzkorozchodným vláčkem taženým důlní lokomotivou v Rajnochovicích. Jízdy úzkorozchodným vláčkem taženým důlní lokomotivou potrvajících. Jízdy úzkorozchodným vláčkem taženým důlní lokomotivou potrvají do pěti odpoledne. Jízdy úzkorozchodným vláčkem taženým důlní lokomotivou potrvají do pěti odpoledne. Je to schodným vláčkem taženým důlní lokomotivou potrvají do pěti odpoledne. Je to zážitek. To byly víkendové taženým důlní lokomotivou potrvají do pěti odpoledne. Je to zážitek. To byly víkendové typy. Lokomotivou potrvají do pěti odpoledne. Je to zážitek. To byly víkendové typy. Lokomotivou potrvají do pěti odpoledne. Je to zážitek. To byly víkendové typy. Krásnou neděli vám do pěti odpoledne. Je to zážitek. To byly víkendové typy. Krásnou neděli vám přeje. Je to zážitek. To byly víkendové typy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová. Tak to byly víkendové typy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník Morava. Víkendové typy. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník Morava a Slezsko. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník Morava a Slezsko. Krásnou neděli vám přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník Morava a Slezsko. Přeje Renata Anna Pechová, Rádio Blaník Morava a Slezsko. Pechová, Rádio Blaník Morava a Slezsko. Blaník Morava a Slezsko. A Slezsko.

0: Že tady máme víkend s Miky Šbírkou na Blaníku. Já jsem napjatý úplně stejně jak. Teď ale skupina Jelen a písnička klidná jako voda. Hrajeme si hezky česky, krásnou neděli.
1: Chodím světem, už pěkných krásnou neděli.

0: na
1: Jirka Frélich
0: na rádiu Blaník.
1: Jirka Frélich
0: na rádiu Blaník.
2: Krásný
1: Jirka Frélich
0: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli za chvíli bude
1: Frélich
0: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli za chvíli bude 13. hodina
0: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli za chvíli bude 13. hodina možná čeká
0: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli za chvíli bude 13. hodina možná čekáte
0: Blaník.
2: Krásnou neděli za chvíli bude 13. hodina možná čekáte s napětím. Krásnou neděli za chvíli bude 13. hodina možná čekáte s napětím, kdy se odděli za chvíli bude 13. hodina možná čekáte s napětím, kdy se ozveme k Žbírka. 13. hodina možná čekáte s napětím, kdy se ozveme k Žbírka. Možná čekáte s napětím, kdy se ozveme k Žbírka, protože tady máme čekáte s napětím, kdy se ozveme k Žbírka, protože tady máme víkend s ke Žbírkou na Blaníku. S napětím, kdy se ozveme ke Žbírka, protože tady máme víkend s ke Žbírkou na Blaníku. Tím, kdy se ozveme ke Žbírka, protože tady máme víkend s ke Žbírkou na Blaníku. Zveme ke Žbírka, protože

Nikdy jsem nešel s kůl, smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel, smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel, tou cestou dávat i vzít. Nikdy jsem nešel, tou cestou kudy vzít. Nikdy jsem nešel, tou cestou kudy ty. Nikdy jsem nešel, tou cestou kudy ty musí.

0: Vůně ohně a... Vůně ohně a... Vůně ohně a opékaných brambor. Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si...
0: Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový...
0: Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim...
0: Ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim...
2: S planí...
0: A opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim...
2: S planí...
0: Brambor.
1: Užijte si pohodový podzim...
2: S planíkem.
1: Užijte si pohodový podzim...
2: S planíkem.
1: Užijte si pohodový podzim...
2: S planíkem.
1: Pohodový podzim...
2: S planíkem. S planíkem. Planíkem.

0: Vaše...
1: Jsme Rádio Blaník.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Jsme Rádio Blaník.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Jsme Rádio Blaník.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník.
0: Vaše pohodové rádio.
2: Hrajeme vám hry.
0: Vaše pohodové rádio.
2: Vám.
0: Pohodové rádio.
2: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio.
2: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
3: Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Česky.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Česky.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Česky.
2: Česky.

0: Superstar 2000. Superstar 2009 a písnička Superstar 2009 a písnička Příběh nekončí Superstar 2009 a písnička Příběh nekončí Superstar 2009 a písnička Příběh nekončí písnička, kterou Superstar 2009 a písnička Příběh nekončí písnička, kterou napsal 9 a písnička Příběh nekončí písnička, kterou napsal pro soutěž Pavol H. Písnička Příběh nekončí písnička, kterou napsal pro soutěž Pavol H. Příběh nekončí písnička, kterou napsal pro soutěž Pavol Habera v roce 2000. Písnička, kterou napsal pro soutěž Pavol Habera v roce 2009. Napsal pro soutěž Pavol Habera v roce 2009. Pak to naspívali mnozí další.
1: Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší, největší a hlavně velmi komplexní.

0: nejmenší, největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum. Se zde udělat prostě nejlepší, největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Prostě nejlepší, největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že vší největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že je hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem je to, že během těch myslím si, že se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady podařilo, možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili, možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 300 výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů. Je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů. 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních, sportů. Tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních, sportovních, divadla, přednášek. Uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních, sportovních, divadla, přednášky a zhruba 308 eventů kulturních, sportovních, divadla, přednášky a tak dále a eventů kulturních, sportovních, divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže kulturních, sportovních, divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu kulturních, divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu hodně a dla přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu hodně a věříme teda přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu hodně a věříme teda, že dí tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu hodně a věříme teda, že díky, ale takže bylo toho opravdu hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění bylo toho opravdu hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění možná hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili, teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí. Ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
1: No to se asi
0: stane. Jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
1: No to se asi stane.
0: Tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
1: No to se asi stane. Tak moc gratulujeme do
0: upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
1: No to se asi stane. Tak moc gratulujeme do Frýdku Místku
0: a přijde se k nám podívat více lidí.
1: No to se asi stane. Tak moc gratulujeme do Frýdku Místku a ještě
0: podívat více lidí.
1: No to se asi stane. Tak moc gratulujeme do Frýdku Místku a ještě dodám, že nová.
2: No to se asi stane.
1: Tak moc gratulujeme do Frýdku Místku a ještě dodám, že nová osmička vznikla. Tak moc gratulujeme do Frýdku Místku a ještě dodám, že nová osmička vznikla. Gratulujeme do Frýdku Místku a ještě dodám, že nová osmička vznikla na místě někdejší textilní Místku a ještě dodám, že nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny a ještě dodám, že nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumannů. Dodám, že nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumannů. Na Blaníku nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumannů. Vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumannů. Na Blaníku právě teď někdejší textilní továrny bratří Neumannů. Na Blaníku právě teď zpěvačka San textilní továrny bratří Neumannů. Na Blaníku právě teď zpěvačka Sandra bratří Neumannů. Na Blaníku právě teď zpěvačka Sandra a Neumannů. Na Blaníku právě teď zpěvačka Sandra a její Na Blaníku právě teď zpěvačka Sandra a její velký hit Everlasting zpěvačka Sandra a její velký hit Everlasting Love. Tak vám přejeme Sandra a její velký hit Everlasting Love. Tak vám přejeme krásnou neděli a její velký hit Everlasting Love. Tak vám přejeme krásnou neděli a hezký poslech. Její velký hit Everlasting Love. Tak vám přejeme krásnou neděli a hezký poslech. Everlasting Love. Tak vám přejeme krásnou neděli a hezký poslech. Everlasting Love.

přejeme krásnou neděli a hezký poslech. Tak vám přejeme krásnou neděli a hezký poslech. Krásnou neděli a hezký poslech. A hezký poslech.

0: pódiu Národního divadla. Jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford nebo Michael Douglas. No a co se týká hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford nebo Michael Douglas.
1: Divokej byl.

0: Zpěvačka Sandra písnička Everlasting Love a některé...
1: Zpěvačka Sandra písnička Everlasting Love a některé zprávy nejsou úplně veselé a jedna z těch velmi smutná zpráva.
0: Jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford.

nadechnout se nad a nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou. Nadechnout se nad hladinou.

0: Karnlová má neskutečný týden, za prvé Fanty. Tereza Karnlová má neskutečný týden, za prvé v úterý oslavila kulatiny. Tereza Karnlová má neskutečný týden, za prvé v úterý oslavila kulatiny. A má neskutečný týden, za prvé v úterý oslavila kulatiny. No a celé má neskutečný týden, za prvé v úterý oslavila kulatiny. No a celé to vypuklo týden, za prvé v úterý oslavila kulatiny. No a celé to vypuklo v sobotu. Prvé v úterý oslavila kulatiny. No a celé to vypuklo v sobotu. Prý oslavila kulatiny. No a celé to vypuklo v sobotu. Včera večer v kulatiny. No a celé to vypuklo v sobotu. Včera večer v pražském fóru. No a celé to vypuklo v sobotu. Včera večer v pražském fóru Karlín. Celé to vypuklo v sobotu. Včera večer v pražském fóru Karlín, kde ty svoje kulatiny vypuklo v sobotu. Včera večer v pražském fóru Karlín, kde ty svoje kulatiny přeměnil v sobotu. Včera večer v pražském fóru Karlín, kde ty svoje kulatiny přeměnila. Včera večer v pražském fóru Karlín, kde ty svoje kulatiny přeměnila. V pražském fóru Karlín, kde ty svoje kulatiny přeměnila. V největší koncert svojí Karlín, kde ty svoje kulatiny přeměnila. V největší koncert svojí kariéry, kdy se přeměnila. V největší koncert svojí kariéry, když se podíváte na facebookové stránky Rádia Blaník,
1: Je to hezký, jak mi všichni ubíráte, tak je to dobrý.

0: Do třetiny.
1: Je to hezky, jak vy všichni ubíráte, tak je to dobrý.
0: Tak to nám říkala Tereza. Tak to nám říkala Tereza Kredlová právě v úterý. A k tomu ještě diamantku a včerejší koncert máte na našich blanických facebookových stránkách.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.

Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare dermokosmetika, biokosmetika, kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare dermokosmetika, biotika, která podtrhne vaši krásu. Syncare dermokosmetika, biokosmetika a nově podtrhne vaši krásu. Syncare dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová krásu. Syncare dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměřka, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 je i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. VVV kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Hledáte perfektní o vaši pleť. www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu. www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí. www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firmy. www.syncare.cz. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin.

0: www.cz/Tománek.
1: Od nejtišího šepotu k hudbě, která...
0: Tománek.
1: Od nejtišího šepotu k hudbě, která... Od nejtišího šepotu k hudbě, která otřese sál. Jeho šepotu k hudbě, která otřese sál.
2: Národní divadlo.
1: K hudbě, která otřese sál.
2: Národní divadlo.
1: K hudbě, která otřese sál.
2: Národní divadlo Moravskoslezské.
1: Hudbě, která otřese sál.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve.
1: Otřese sál.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem
1: Giuseppe sál.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Slezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Dvořáka více na www.ndm.cz. Více na www.ndm.cz.

0: atrás. ¡Opa! Puerto Rico.
1: Dos, tres, un pasito para atrás. ¡Opa!
0: Puerto Rican Ricky Martin.
1: Tres, un pasito para atrás. ¡Opa!
0: Puerto Rican Ricky Martin.
1: Pasito para atrás. ¡Opa!
0: Puerto Rican Ricky Martin. Písnička Maria na Blaníku.
1: ¡Opa!
0: Puerto Rican Ricky Martin. Písnička Maria na Blaníku a za chvíli. Puerto Rican Ricky Martin, písnička Maria na Blaníku. Puerto Rican Ricky Martin, písnička Maria na Blaníku a za chvíli česká zpěvačka Teresa Kern. Ricky Martin, písnička Maria na Blaníku a za chvíli česká zpěvačka Teresa Kernlová. Písnička Maria na Blaníku a za chvíli česká zpěvačka Teresa Kernlová. Maria na Blaníku a za chvíli česká zpěvačka Teresa Kernlová. Loňský a za chvíli česká zpěvačka Teresa Kernlová. Loňský hit Diamanty, česká zpěvačka Teresa Kernlová. Loňský hit Diamanty, Teresa Kernlová. Loňský hit Diamanty, Teresa Kernlová. Loňský hit Diamanty, Teresa Kernlová. Má Loňský hit Diamanty, Teresa Kernlová. Má neskutečný týden. Za prvé loňský hit Diamanty, Teresa Kernlová.

0: Nova a IN 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volna celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
2: Tak.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: Čku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád.
2: Dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie.
2: Dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Vyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design. To bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte
3: už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie?
3: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem?
3: Nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším na
3: od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším
3: Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Voltáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
5: Stavíte a potřebujete
4: design žaluzie. www.jackodesign.cz.
5: Stavíte a potřebujete
4: www.jackodesign.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za
4: Jackodesign.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny
4: Zeman.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litomín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.zemanlitoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
6: Ahoj,
5: po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
6: Ahoj, tady Sagvan
5: republice. www.levnekomíny.cz.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy.
5: www.levnekomíny.cz.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit
5: levnekomíny.cz.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti Ráje slaví 20 let. A to si zaspěšnější český hit muzikál Děti Ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou hit muzikál Děti Ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A pro Děti Ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi věr slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme 10 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte
6: si velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte si
6: velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8.

0: Či nebo firemní akci? Pak je wellness hodní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi top pravu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše po firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd dnes hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v Blízkosti to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Huk pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Raz. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec.
0: Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec 3 nebo
0: hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500.
0: Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profistavební. 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profistavební. 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profistavební. Strojů i profinářadí. 500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profistavební. Strojů i profinářadí za akční ceny. Poraď. Sof z Tománek. Půjčovna profistavební. Strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme onek. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Na profistavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Na i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu. Akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na ve. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovna.cz. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovna.cz. Předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovna.rental.cz. S Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovna.rental.cz. SFZ Tománek.
2: Od nejtěžší
1: Fajrantu nebo na www.půjčovna.rental.cz. SFZ Tománek.
2: Od nejtěžšího
1: www.půjčovna.rental.cz. SFZ Tománek.
2: Od nejtěžšího šepotu.
1: Půjčovna Rental.cz, SFZ Tománek.
2: Od nejtěžšího šepotu.

0: osmi sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti.
0: A proto za vámi vyrážíme do osmi sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti.
2: Já tam budu taky, tak...
0: A my vyrážíme do osmi sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti.
2: Já tam budu taky, tak čuzvu s autem.
0: Osmi sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti.
2: Já tam budu taky, tak čuzvu s autobus.
0: Jedeme za vámi hal.
1: A vemte sebou i děti.
2: Já tam budu taky, tak čuzvu s autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše.
1: A vemte sebou i děti.
2: Já tam budu taky, tak čuzvu s autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
1: Děti,
2: já tam budu taky, tak čuzvu s autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
3: Stupenky na děti ráje tour.
1: Tam budu taky, tak čuzvu s autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
3: Stupenky na děti ráje.
1: Čuzvu s autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
3: Stupenky na děti ráje tour CZ.
1: Bude vejde.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
3: Stupenky na děti ráje tour CZ.
1: Bude vejdan.
0: Za vámi jsme vaše děti ráje.
3: Stupenky na děti ráje tour CZ.
1: Bude vejdan.
0: Vaše děti ráje.
3: Stupenky na děti ráje tour CZ.
1: Bude vejdan.
4: Broze, více ne...
3: Stupenky na děti ráje tour CZ.
1: Bude vejdan.
4: Broze,
3: děti ráje tour CZ.
1: Bude vejdan.
4: Broze, více než čtvrt století v České...
1: Vejdan.
4: Broze, více než čtvrt století v České republice... Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně vyletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony publice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celé vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěrné komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěrné, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. Denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě bývají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největší po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již. Proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10. A s největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého měním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života, tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny, spojilo již více než 10 let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny spolu profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. A důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. A te každý den. Broze, společně silnější.
5: Vychutnejte si v
4: den. Broze, společně silnější.
5: Vychutnejte si
4: Broze, společně silnější.
5: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré
4: společně silnější.
5: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za
4: dobrější.
5: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré ceny. Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. O plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do otevíráme.

0: Outlet Arena Morava. Outlet Arena Morávia slaví Outlet Arena Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tento Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme na 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem, se z toho vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem, se speckají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní. Pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž shopping se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Sever na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Sever na týden a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijď o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a ID od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Radio House
0: outletmoravia.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama.
0: CZ.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Na Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Na TV.

Až do úterý máme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu za Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu za 11. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu za 11,90 kus. Do úterý máme v akci okurku v Byla klubu.

52%. Byla to 11,90 kus, sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. 50 kus, sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. Sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. 52%. Byla to dobré začíná u nás. Byla to dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás. Začíná u nás.

šťastnou cestou domů. Šťastnou cestou domů přejí Šťastnou cestou domů přejí matrace za hubičku. Šťastnou cestou domů přejí matrace za hubičku CZ.

0: Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda.
1: Pohodové české rádio.

písničky, které si budete zpívat i za... A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. K tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Které si budete zpívat i za...

0: vám hezky česky.
1: A když spolu spím,
0: paní, hrajeme vám hezky česky.
1: A když spolu spím,
0: hrajeme vám hezky česky.
1: A když spolu spím,
0: vám hezky česky.
1: A když spolu spím, a na bytě tě má
0: hezky česky.
1: A když spolu spím, a na bytě tě má
0: hezky.
1: A když spolu spím, a na bytě tě má hezky. Když spolu spím, a na bytě tě má hezky. A na bytě tě má hezky. Tak oba dobře ví, a na bytě tě

nechci splít.

0: Rádio. Beide, tak to nechci vzdát. Rádio. To nechci vzdát. Rádio.
1: Blaník.
0: Dát. Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.
1: Blaník.

0: Rádio Blaně. Rádio Blaně. Rádio Blaně. Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio
0: Blaně. Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio.
0: Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio Blaně.
0: Rádio Blaně.
1: Rádio Blaně.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

kámen tvár a testament v něj. Pod hladinou spí kámen tvár a testament v nehybnom tienu. Spí kámen tvár a testament v nehybnom tieni. Kámen tvár a testament v nehybnom tieni. Riad tvár a testament v nehybnom tieni. Riad a testament v nehybnom tieni. Riad testament v nehybnom tieni. Riad čas zostav v nehybnom tieni. Riad čas zostal tu stávom tieni. Riad čas zostal tu stáv o tieni. Riad čas zostal tu stáv. Riad čas zostal tu stát očami. Čas zostal tu stát očami. Jest za...

odhladí, nevydá viac ten svet. Pod hladinou spíva viac ten svet. Pod hladinou spíva ten svet. Pod hladinou spíva svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou.

0: Vzpomínkový koncert na Mekyho dostáváte 2 vstupenky. Na koncert vzpomínkový koncert na Mekyho Špírku 2 vstupenky. Na koncert vzpomínkový koncert na Mekyho Špírku, který se koná 20. Na koncert vzpomínkový koncert na Mekyho Špírku, který se koná 20. koncert vzpomínkový koncert na Mekyho Špírku, který se koná 20. října. A nebo někomu udělat vzpomínkový koncert na Mekyho Špírku, který se koná 20. října. A nebo někomu udělat radost z vaší vzpomínkový koncert na Mekyho Špírku, který se koná 20. října, a nebo někomu udělat radost z vaší rodiny a dát Mekyho Špírku, který se koná 20. října, a nebo někomu udělat radost z vaší rodiny a dát mu tento výjimečný dárek, koná 20. října, a nebo někomu udělat radost z vaší rodiny a dát mu tento výjimečný dárek. Hořína, a nebo někomu udělat radost z vaší rodiny a dát mu tento výjimečný dárek. Po někomu udělat radost z vaší rodiny a dát mu tento výjimečný dárek.
1: Pojedu s manželkou.
0: Dělat radost z vaší rodiny a dát mu tento výjimečný dárek.
1: Pojedu
0: z vaší rodiny a dát mu tento výjimečný dárek.
1: Pojedu s manželkou.
0: Dát mu tento výjimečný dárek.
1: Pojedu s manželkou.
0: S manželkou, no to by vám výjimečný dárek.
1: Pojedu s manželkou.
0: S manželkou, no to by vám neodpust.
1: Pojedu s manželkou.
0: S manželkou, no to by vám neodpustila, chápu, tak...
1: Pojedu s manželkou.
0: S manželkou, no to by vám neodpustila, chápu.
1: Pojedu s manželkou.
0: S manželkou, no to by vám neodpustila, chápu. Tak zdravím manželku. S manželkou, no to by vám neodpustila, chápu. Tak zdravím manželku. Slyšel jsem vzadu. Manželko, no to by vám neodpustila, chápu. Tak zdravím manželku. Slyšel jsem vzadu, máte nápovědu, že? Vám neodpustila, chápu. Tak zdravím manželku. Slyšel jsem vzadu, máte nápovědu, že? Chápu. Tak zdravím manželku. Slyšel jsem vzadu, máte nápovědu. Nápovědu, že? Od manželky. Jo. Tak zdravím manželku. Slyšel jsem vzadu, máte nápovědu, že? Od manželky.
1: Jo, no, tak
0: že vám jako, slyšel jsem vzadu, máte nápovědu, že? Od manželky.
1: Jo, no, tak
0: že vám
1: manželky.
0: Jako říká. Slyšel jsem vzadu, máte nápovědu, že? Od manželky.
1: Jo, no, tak
0: že vám
1: manželky.
0: Jako říká. Já jedu. Nápovědu, že? Od manželky.
1: Jo, no, tak
0: že vám
1: manželky.
0: Jako říká. Já jedu, já jedu. Já vás slyším. Od manželky.
1: Jo, no, tak
0: že vám
1: manželky.
0: Jako říká. Já jedu, já jedu, já vás slyším, paní.
1: Jo, no, tak
0: že vám,
1: manželky.
0: Jako říká, já jedu, já vás slyším, paní. Že vám,
1: manželky.
0: Jako říká, já jedu, já vás slyším, paní. Jako říká, já jedu, já vás slyším, paní. já jedu, já vás slyším, paní. Tak dobře, jedu, já vás slyším, paní. Tak dobře, tak máte šimpani. Tak dobře, tak máte určitě... Tak dobře, tak máte určitě krásnější neděli. Tak dobře, tak máte určitě krásnější neděli. Zdravím moc. Tak dobře, tak máte určitě krásnější neděli. Zdravím moc. Tak dobře, tak máte určitě krásnější neděli. Zdravím moc. Taky se ochladilo, že? Tak máte určitě krásnější neděli. Zdravím moc. Taky se ochladilo, že? Určitě krásnější neděli. Zdravím moc. Taky se ochladilo, že? Krásnější neděli. Zdravím moc. Taky se ochladilo, že?
1: Taky vás jako všeli.
0: Zdravím moc. Taky se ochladilo, že?
1: Taky vás jde, jako ochladilo.
0: Moc taky se ochladilo, že?
1: Taky vás jde, jako ochladilo.
0: No všude taky se ochladilo, že?
1: Taky vás jde, jako ochladilo.
0: No všude se ochladilo. Ale mě?
1: Taky vás jde, jako ochladilo.
0: No všude se ochladilo. Ale myslím si, že 20.
1: Taky vás jde, jako ochladilo.
0: No všude se ochladilo. Ale myslím si, že 20. října
1: jde, ochladilo.
0: No všude se ochladilo. Ale myslím si, že 20. října bude pořádně veselo.
1: Chladilo.
0: No všude se ochladilo. Ale myslím si, že 20. října bude pořádně veselo. Doražte do se ochladilo. Ale myslím si, že 20. října bude pořádně veselo. Doražte do Prahy, udělejte si. Ale myslím si, že 20. října bude pořádně veselo. Doražte do Prahy, udělejte si výlet, protože myslím si, že 20. října bude pořádně veselo, doražte do Prahy, udělejte si výlet, protože 2 vstupenky jsou. 20. října bude pořádně veselo, doražte do Prahy, udělejte si výlet, protože 2 vstupenky bude pořádně veselo, doražte do Prahy, udělejte si výlet, protože 2 vstupenky jsou vaše. Veselo, doražte do Prahy, udělejte si výlet, protože 2 vstupenky jsou vaše. Užijte si písničky do Prahy, udělejte si výlet, protože 2 vstupenky jsou vaše. Užijte si písničky Mekyho Špírky, ano? Si výlet, protože 2 vstupenky jsou vaše. Užijte si písničky Mekyho Špírky, ano? 2 vstupenky.

0: jsou vaše. Užijte si písničky Mekyho Žbírky, ano?
1: Děkuji vám.
0: Jsou vaše. Užijte si písničky Mekyho Žbírky, ano?
1: Děkuji vám.
0: Mějte se krásně. Užijte si písničky Mekyho Žbírky, ano?
1: Děkuji vám.
0: Mějte se krásně. Písničky Mekyho Žbírky, ano?
1: Děkuji vám.
0: Mějte se krásně, no a my budeme hrát dál. Žbírky, ano?
1: Děkuji vám.
0: Mějte se krásně, no a my budeme hrát dál.
1: Děkuji vám.
0: Mějte se krásně, no a my budeme hrát dál. Třetí volající krásně, no a my budeme hrát dál. Třetí volající na lince, ten bude důležitý, až my budeme hrát dál. Třetí volající na lince, ten bude důležitý, až zasní další písnička Mekyho. Třetí volající na lince, ten bude důležitý, až zasní další písnička Mekyho Žbírky. A ta zní tak. Volající na lince, ten bude důležitý, až zasní další písnička Mekyho Žbírky. A ta zase ten bude důležitý, až zasní další písnička Mekyho Žbírky. A ta zní takto. Důležitý, až zasní další písnička Mekyho Žbírky. A ta zní takto. Zasní další písnička Mekyho Žbírky. A ta zní takto. Písnička Mekyho Žbírky. A ta zní takto. Žbírky. A ta zní takto. A ta zní takto. No tu mám. No tu mám moc rád. No tu mám moc rád. Můr našich lások. No tu mám moc rád. Můr našich lások a Meky. No tu mám moc rád. Můr našich lások a Meky Žbírka. No tu mám moc rád. Můr našich lások a Meky Žbírka. To je další výhra. No tu mám moc rád. Můr našich lások a Meky Žbírka. To je další výherní a my pro vás. Mám moc rád. Můr našich lások a Meky Žbírka. To je další výherní a my pro vás vstupenky ještě. Můr našich lások a Meky Žbírka. To je další výherní a my pro vás vstupenky ještě máme. Sok a Meky Žbírka. To je další výherní a my pro vás vstupenky ještě máme. Víkend Žbírka. To je další výherní a my pro vás vstupenky ještě máme.
2: Víkend s Miroslavem.
0: To je další výherní a my pro vás vstupenky ještě máme.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou.
0: Výherní a my pro vás vstupenky ještě máme.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou. Na
0: rádiu. Pro vás vstupenky ještě máme.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou. Na rádiu Blaník.
0: Vstupenky ještě máme.

0: společně taky zpomalíme.
1: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás.
0: A společně taky zpomalíme.
1: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva.
0: Taky zpomalíme.
1: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
0: a Adéla Malá.
1: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
0: a Adéla Malá.
1: Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
0: a Adéla Malá.
2: Rádio Vlaní.
1: Zítra ráno těšíme se na vás. Petr Slíva
0: a Adéla Malá.
2: Rádio Vlaní.
1: Zítra ráno těšíme se na vás. Petr Slíva
0: a Adéla Malá.
2: Rádio Vlaní.
3: Pohodové ráno.
1: Těšíme se na vás. Petr Slíva
0: a Adéla Malá.
2: Rádio Vlaní.
3: Pohodové ráno.
1: Slíva
0: a Adéla Malá.
2: Rádio Vlaní.
3: Pohodové ráno.
0: Malá.
2: Rádio Vlaní.
3: Pohodové ráno.
2: Rádio Vlaní.
3: Pohodové ráno.
4: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Meky Žbirka písnička Atlantida teď u nás na Blaní. Písnička Atlantida teď u nás na Blaníku, no to jste poznali dobře.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na Rádiu Blaník.

0: telefon
1: na rádiu Blaník.
0: No to jste poznali báječně, ten telefon okamžitě se rozblikl.
1: Rádiu Blaník.
0: No to jste poznali báječně, ten telefon okamžitě se rozblikal. No to jste poznali báječně, ten telefon okamžitě se rozblikal. A tak jsem položil, jste poznali báječně, ten telefon okamžitě se rozblikal. A tak jsem položil klíčovou, ten telefon okamžitě se rozblikal. A tak jsem položil klíč.

0: Tři čtvrtě na dvě a s vámi Rádio Blaník. Krásnou neděli a teď zase hezky česky.
1: Krásné odpoledne.

na Radiu Blaník. Na Radiu Blaník.

0: Po víkendu se zítra...
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno zase sejde...
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém
1: ráno. Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu.
1: Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
2: Proplatíme další.
0: Zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
2: Proplatíme další účtenku.
0: Sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
2: Proplatíme další
0: ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
2: Proplatíme další účtenku, společně projdeme tajemným
0: rokem. U nás na Blaníku. Co nás čeká?
2: Proplatíme další účtenku, společně projdeme tajemným rokem.
0: Co nás čeká?
2: Proplatíme další účtenku, společně projdeme tajemným rokem.
0: Popovídáme si s
2: Mirkem. Projdeme tajemným rokem.
0: Popovídáme si s Mirkem Táborským.
2: No a společně taky s tajemným rokem.
0: Popovídáme si s Mirkem Táborským.
2: No a společně taky zpomalíme.
0: Proč? Popovídáme si s Mirkem Táborským.
2: No a společně taky zpomalíme.
0: Proč s Mirkem Táborským?
2: No a společně taky zpomalíme.
0: Proč? Tak to se dozvíte právě. S kým?

poznat, že snadno se odrazit. Když padnem na dno, tak poznat, že snadno se odrazit dá. Když padnem na dno, tak poznat, že snadno se odrazit dá. Na dno, tak poznat, že snadno se odrazit dá. Tak poznat, že snadno se odrazit dá. Že snadno

Hezky česky, po té 14. hodině třeba Tomáše Kluse. Není, prostě není. Po té 14. hodině třeba Tomáše Kluse. Není, prostě není, brzy. 14. hodině třeba Tomáše Kluse. Není, prostě není, brzy. Projdu. Třeba Tomáše Kluse. Není, prostě není, brzy. Projdu. Kluse. Není,

0: Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové, ojedinělé se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra 10-1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra 10 až 14 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra 10 až 14 smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra 10 až 14 stupňů. Nejvyšší denní teploty zítra 10 až 14 stupňů. Na horách okolo 3. Nejvyšší denní teploty zítra 10 až 14 stupňů. Na horách okolo 3. Teploty zítra 10 až 14 stupňů. Na horách okolo 3. O počasí okolo 3. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou zprávy. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou zprávy.
1: Rád.
0: O počasí je to všechno. Na řadě už jsou zprávy.
1: Rádio Blaník.
0: Počasí je to všechno. Na řadě už jsou zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nej.
0: Na řadě už jsou zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: Je už jsou zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc.
0: Zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého. Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí. Z pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olklad Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6 výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema. Jan jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299 zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října. Káva krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Právě
3: 99,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Právě teď v Planetu.
3: 9,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Právě teď v Planetu.
3: Do 13. října. Kaufland.
4: Právě teď v Planéhu ušetříte z prémiodny
3: a... Tína, Kaufland.
4: Právě teď v Planéhu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planéhu ušetříte z prémiodny až 35%. Teď v Planéhu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte, ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a dopadne až 35%. Jednoduše rezervujte online

0: zasažen.
1: Taky Petra Janů za...
0: Když je láskou zasažen.
1: Taky Petra Janů zazní Už nejsem...
0: Když je láskou zasažen.
1: Taky Petra Janů zazní Už nejsem volná.
0: Zasažen.
1: Taky Petra Janů zazní Už nejsem volná.
2: Už nejsem...
1: Petra Janů zazní Už nejsem volná.
2: Už nejsem volná.
1: Zazní Už nejsem volná.
2: Už nejsem...
1: Skupina Oceán, tedy hlas Petra Muka. Skupina Oceán, tedy hlas Petra Muka. Skupina Oceán, tedy hlas Petra Muka. Skupina Oceán, tedy hlas Petra Muka. Hlas Petra Muka.

0: a do 15,5%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vent. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeline a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Vyzvedněte na prodejně. Planeo. Prodejně. Planeo.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už... Tak dobře poslouchám. Přijde.

Těšte se, Blaník dál bude hrát. Těšte se, Blaník dál bude hrát hezky česky. Těšte se, Blaník dál bude hrát hezky česky. Těšte se, Blaník dál bude hrát hezky česky. Těšte se, Blaník dál bude hrát hezky česky. Těšte se, Blaník dál bude hrát hezky česky. Dál bude hrát hezky česky. Hrát hezky česky. Radio Blaník.

0: které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Soudny.
0: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Soudny dobré, lepší a...
0: www.lavite.cz
1: Soudny dobré, lepší...
0: www.lavite.cz
1: Soudny dobré, lepší a pak jsou...
0: Lavite.cz
1: Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty... Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší... Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky v pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonic Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicers. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4 kupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4802 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října. 899 korun. Allegro Days jen do 18. října. 9 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Skonto nabité.
1: Allegro Days jen do 18. října.
2: Skonto nabité.
1: Jen do 18. října.
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte
1: 18. října.
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte.
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat.
2: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu. Jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontocenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, s kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50. Pro pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 prodejnách a na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupů na e-shopu s konto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupů na konto.cz, slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Právě teď v Planeu.
3: Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Právě teď v Planeu.
3: Utku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Právě teď v Planeu. Ušetříte
3: poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Právě teď v Planeu. Ušetříte spré.

Slza a písnička. Slza a písnička. Slza a písnička. Každej sám Slza a písnička. Každej sám nejste. Slza a písnička. Každej sám nejste sami, máte Blaník a my vám na op. Slza a písnička. Každej sám nejste sami, máte Blaník a my vám na oplátku hrajeme. Slza a písnička. Každej sám nejste sami, máte Blaník a my vám na oplátku hrajeme hezky česky. Každej sám nejste sami, máte Blaník a my vám na oplátku hrajeme hezky česky. Poté čtrnám nejste sami, máte Blaník a my vám na oplátku hrajeme hezky česky. Poté čtrnáct sami máte Blaník a my vám na oplátku hrajeme hezky česky. Poté 14. hodině tři Blaník a my vám na oplátku hrajeme hezky česky. Poté 14. hodině třeba Tomáše Kluse na oplátku hrajeme hezky česky. Poté 14. hodině třeba Tomáše Kluse.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Blaník, počasí.
1: Dobré odpoledne.
0: Počasí.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná až oblačná. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná až oblačná. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky. Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky. Slezsku bude většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky. Nad 1100 metrů bude většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Jasná až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky.

0: prémiodny až 30% u obchodníka. Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Na Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich... Ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Jen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Po e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. S více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Skladem. Planeo. Planeo.
1: Když uvidíte Alberta. Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden te Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 200 levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů dejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 30. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A ve 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčka gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčka za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. za 129,90. Albert dle srovnání k 39,90. Albert dle srovnání k 39,90. Albert dle srovnání k 39,90. Albert dle srovnání k 39,90.
2: Tak co jí?
1: Dle srovnání k 39,90.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: K 39.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: Devátý.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, řík...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic...
2: Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane něco.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos...
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme za...
2: Svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
2: Tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat...
3: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
3: Zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat,

0: darujte zážitek
1: kem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House.
0: Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v super sportu. Zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v super sportu. Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v super sportu.
1: Adrenalinovou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na ale. Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete sportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
1: zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu
1: zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitek masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.
0: Dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Ten na
2: firmanazážitky.cz. Zážitky.cz.
1: CZ.
3: Zprávy. Zprávy rádi. Zprávy rádi Jablaní. Zprávy rádi Jablaník.
1: Stručně.
3: Zprávy rádi Jablaník.
1: Stručně.
3: Zprávy rádi Jablaník.
1: Stručně, jasně.
3: Zprávy rádi Jablaník.
1: Stručně, jasně.
3: Rádi Jablaník.
1: Stručně, jasně. Přehledně.
4: Strany se
3: Blaník.
1: Stručně, jasně. Přehledně.
4: Strany se přepravují na druhé.
1: Stručně, jasně. Přehledně.
4: Strany se přepravují na druhé kolo senátních voleb.
1: Jasně. Přehledně.
4: Strany se přepravují na druhé kolo senátních voleb.
1: Přehledně.
4: Strany se přepravují na druhé kolo senátních voleb. Zemřel
1: hrdně.
4: Strany se přepravují na druhé kolo senátních voleb. Zemřel herec. Strany se přepravují na druhé kolo senátních voleb. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Přepravují na druhé kolo senátních voleb. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Kolo senátních voleb. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Zemřel herec Jiří Štěpnička. V Pardubicích zemřel herec Jiří Štěpnička. V Pardubicích se běží zemřel herec Jiří Štěpnička. V Pardubicích se běží legendární Štěpnička. V Pardubicích se běží legendární steeplechase. V Pardubicích se běží legendární steeplechase. V Pardubicích se běží legendární steeplechase. V Pardubicích se běží legendární steeplechase. Pardubicích se běží legendární steeplechase. Běží legendární steeplechase. Legendární steeplechase.

0: odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Účast ve volbách do Senátu byla... Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Účast ve volbách do Senátu byla druhá. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Účast ve volbách do Senátu byla druhá nejvyšší. Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Účast ve volbách do Senátu byla druhá nejvyšší. Nicméně před námi Eliška Votrubová. Účast ve volbách do Senátu byla druhá nejvyšší. Nicméně před námi účast ve volbách do Senátu byla druhá nejvyšší. Nicméně před námi je ještě druhé účast ve volbách do Senátu byla druhá nejvyšší. Nicméně před námi je ještě druhé kolo. Jak se na něj v kampani do Senátu byla druhá nejvyšší. Nicméně před námi je ještě druhé kolo a druhá nejvyšší. Nicméně před námi je ještě druhé kolo. Jak se na něj v kampani připravuje ODS. Nicméně před námi je ještě druhé kolo. Jak se na něj v kampani připravuje ODS, prozradil její. Nicméně před námi je ještě druhé kolo. Jak se na něj v kampani připravuje ODS, prozradil její šéf Martin. Ještě druhé kolo. Jak se na něj v kampani připravuje ODS, prozradil její šéf Martin Kupka. Jak se na něj v kampani připravuje ODS, prozradil její šéf Martin Kupka.
1: Jako v tom prvním.
0: Její šéf Martin Kupka.
1: Jako v tom prvním podpoříme všechny naše kandidáty a
0: budeme... Martin Kupka.
1: Jako v tom prvním podpoříme všechny naše kandidáty a budeme podporovat. Jako v tom prvním podpoříme všechny naše kandidáty a budeme podporovat pochopitelně. Podpoříme všechny naše kandidáty a budeme podporovat pochopitelně i ty kandidáty. Podpoříme všechny naše kandidáty a budeme podporovat pochopitelně i ty kandidáty, které už všechny naše kandidáty a budeme podporovat pochopitelně i ty kandidáty, které už v prvním kole jsme kandidáty a budeme podporovat pochopitelně i ty kandidáty, které už v prvním kole jsme podpořili a podporovat pochopitelně i ty kandidáty, které už v prvním kole jsme podpořili a nebyli to přímo pochopitelně i ty kandidáty, které už v prvním kole jsme podpořili a nebyli to přímo občanští ty kandidáty, které už v prvním kole jsme podpořili a nebyli to přímo občanští demokraté, ty které už v prvním kole jsme podpořili a nebyli to přímo občanští demokraté nebo v prvním kole jsme podpořili a nebyli to přímo občanští demokraté nebo kandidáti, které jsme my přímo jsme podpořili a nebyli to přímo občanští demokraté nebo kandidáti, které jsme my a nebyli to přímo občanští demokraté nebo kandidáti, které jsme my přímo navrhovali a i občanští demokraté nebo kandidáti, které jsme my přímo navrhovali a i v tomhle chceme demokraté nebo kandidáti, které jsme my přímo navrhovali a i v tomhle chceme ukázat, že kandidáti, které jsme my přímo navrhovali. A i v tomhle chceme ukázat, že opozice je schopná, které jsme my přímo navrhovali. A i v tomhle chceme ukázat, že opozice je schopná přímo navrhovali. A i v tomhle chceme ukázat, že opozice je schopná. A i v tomhle chceme ukázat, že opozice je schopná spolupráce a výsledkem bude to, že chceme ukázat, že opozice je schopná spolupráce a výsledkem bude to, že Senát jako celek, že opozice je schopná spolupráce a výsledkem bude to, že Senát jako celek. Opozice je schopná spolupráce a výsledkem bude to, že Senát jako celek neoslabí. Spolupráce a výsledkem bude to, že Senát jako celek neoslabí, ale posílí. Spolupráce a výsledkem bude to, že Senát jako celek neoslabí, ale posílí. Výsledkem bude to, že Senát jako celek neoslabí, ale posílí.
0: Druhé kolo senátních voleb pro
1: Senát jako celek neoslabí, ale posílí.
0: Druhé kolo senát
1: celek neoslabí, ale posílí.
0: Druhé kolo senátních voleb proběhne 16. a 17.
1: Oslabí, ale posílí.
0: Druhé kolo senátních voleb proběhne 16. a 17. října. Druhé kolo senátních voleb proběhne 16. a 17. října. Zemřel filmový druhé kolo senátních voleb proběhne 16. a 17. října. Zemřel filmový a divadelních voleb proběhne 16. a 17. října. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěp proběhne 16. a 17. října. Zemřel filmový a divadelního a 17. října. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička víc než 50. října. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička víc než 50 let. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička víc než 50 let strávil v Národním divadle. Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička víc než 50 let strávil v Národním divadle. Stvárnil ale herec Jiří Štěpnička víc než 50 let strávil v Národním divadle. Stvárnil ale Štěpnička víc než 50 let strávil v Národním divadle. Stvárnil ale i celou víc než 50 let strávil v Národním divadle. Stvárnil ale i celou řadu filmových rolí. Diváci si ho let strávil v Národním divadle. Stvárnil ale i celou řadu filmových rolí. Diváci si ho pamatují.

0: Bazil v Národním divadle. Stvárnil ale i celou řadu filmových rolí. Diváci si ho pamatují třeba ze snímků Slasti v divadle.
1: V letošním roce se běží už 130.

0: Vodiště Kateřina Anna Nohavová.
1: V letošním roce se běží už 136. ročník Velké Pardubice.
0: Kateřina Anna Nohavová.
1: V letošním roce se běží už 136. ročník Velké Pardubice.
0: Nohavová.
1: V letošním roce se běží už 136. ročník Velké Pardubice. Startovní pole letos v letošním roce se běží už 136. ročník Velké Pardubice. Startovní pole letos není příliš počet. Běží už 136. ročník Velké Pardubice. Startovní pole letos není příliš početné. Je tam 36. ročník Velké Pardubické. Startovní pole letos není příliš početné, je tam jenom 10 ročník Velké Pardubické. Startovní pole letos není příliš početné, je tam jenom 10 koní, nicméně díky Pardubické. Startovní pole letos není příliš početné, je tam jenom 10 koní, nicméně není příliš početné, je tam jenom 10 koní, nicméně díky tomu ten dostih je zcela otevřený, je tam jenom 10 koní, nicméně díky tomu ten dostih je zcela otevřený. Zajímavé je, že se vrací jenom 10 koní, nicméně díky tomu ten dostih je zcela otevřený. Zajímavé je, že se vrací, nicméně díky tomu ten dostih je zcela otevřený. Zajímavé je, že se vrací vítěz loňského, díky tomu ten dostih je zcela otevřený. Zajímavé je, že se vrací vítěz loňského, Stamtauna, dostih je zcela otevřený. Zajímavé je, že se vrací vítěz loňského, Stamtauna, který je zcela otevřený. Zajímavé je, že se vrací vítěz loňského, Stamtauna, který je z Irska. Zajímavé je, že se vrací vítěz loňského, Stamtauna, který je z Irska. A budeme tady mít také vrací vítěz loňského Stamtauna, který je z Irska. A budeme tady mít také loňského Stamtauna, který je z Irska. A budeme tady mít také koně z Francie. O Stamtauna, který je z Irska. A budeme tady mít také koně z Francie.
0: Velká
1: Pardubická z Irska. A budeme tady mít také koně z Francie.
0: Velká Pardubická se běží
1: z Irska. A budeme tady mít také koně z Francie.
0: Velká Pardubická se běží na trati dlouhé.
1: Budeme tady mít také koně z Francie.
0: Velká Pardubická se běží na trati dlouhé 6000
1: koně z Francie.
0: Velká Pardubická se běží na trati dlouhé 6900 metrů.
1: Francie.
0: Velká Pardubická se běží na trati dlouhé 6900. Velká Pardubická se běží na trati dlouhé 6900 metrů a koně s jezdci na ní čekají. Pardubická se běží na trati dlouhé 6900 metrů a koně s jezdci na ní čeká. Běží na trati dlouhé 6900 metrů a koně s jezdci na ní čeká celkem jedna dlouhé 6900 metrů a koně s jezdci na ní čeká celkem 31 překážek. 900 metrů a koně s jezdci na ní čeká celkem 31 překážek. Tolik zprávy a za mikrofon.
2: A 14. hodina.
0: Překážek. Tolik zprávy a za mikrofonem je Jirka.
2: Je to tak a 14. hodina.
0: Tolik zprávy a za mikrofonem je Jirka.
2: Je to tak a 14. hodina na vteřinu přesně teď.
0: Mikrofonem je Jirka.
2: Je to tak a 14. hodina na vteřinu přesně teď.
3: Jirka.
2: Je to tak a 14. hodina na vteřinu přesně teď.
3: Jirka Frélich.
4: Nará.
2: Je to tak a 14. hodina na vteřinu přesně teď.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaní.
2: 14. hodina na vteřinu přesně teď.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
2: Na vteřinu přesně teď.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A přesně teď.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A otázka zní.
3: Jirka Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A otázka zní, kdy pak přijde další písně.
3: Frélich.
4: Na rádiu Blaník.
2: A otázka zní, kdy pak přijde další písnička.
4: Na rádiu Blaník.
2: A otázka zní, kdy pak přijde další písnička Mekyho Žbirky.
4: Blaník.
2: A otázka zní, kdy pak přijde další písnička Mekyho Žbirky, která bude znít takto. A otázka zní, kdy pak přijde další písnička Mekyho Žbirky, která bude znít takto. Znít takto.

Vstupenky na vzpomínkový. Ve hře jsou vstupenky na vzpomínkový koncert. Ve hře jsou vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Ve hře jsou vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak 8. Ve hře jsou vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak 800 109 109. Vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak 800 109 109 a ve vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak 800 109 109 a ve správný okamžik koncert na Mekyho Žbírku. Tak 800 109 109 a ve správný okamžik je důležité na Mekyho Žbírku. Tak 800 109 109 a ve správný okamžik je důležité být třetí. Tak 800 109 109 a ve správný okamžik je důležité být třetí na naší lince. 800 109 109 a ve správný okamžik je důležité být třetí na naší lince. Rádio 109 a ve správný okamžik je důležité být třetí na naší lince. Rádio správný okamžik je důležité být třetí na naší lince. Rádio Blaník. Teď je důležité být třetí na naší lince. Rádio Blaník. Teď ale Petra Janů už není třetí na naší lince. Rádio Blaník. Teď ale Petra Janů už nejsem volná lince. Rádio Blaník. Teď ale Petra Janů už nejsem volná hra. Rádio Blaník. Teď ale Petra Janů už nejsem volná, hrajeme si hezky. Rádio Blaník. Teď ale Petra Janů už nejsem volná, hrajeme si hezky česky. Když teď ale Petra Janů už nejsem volná, hrajeme si hezky česky. Když ale Petra Janů už nejsem volná, hrajeme si hezky česky. Když oknem už nejsem volná, hrajeme si hezky česky. Když oknem vejde ráno, jsem volná, hrajeme si hezky česky. Když oknem vejde ráno, hrajeme si hezky česky. Když oknem vejde ráno, hezky česky. Když oknem

0: Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
0: Lasná Rádio Blaník.

0: V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela toalet nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
1: Tak pamatujete?
0: V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
1: Tak pamatujete, kdy bylo tak?
0: Se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
1: Tak pamatujete, kdy bylo takové mrazivé ráno?
0: Poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
1: Tak pamatujete, kdy bylo takové mrazivé ráno?
0: Po ránu nevyjela ani tramvaj.
1: Tak pamatujete, kdy bylo takové mrazivé ráno?
0: Rádio nevyjela ani tramvaj.
1: Tak pamatujete, kdy bylo takové mrazivé ráno?
2: Rádio Blaník.
1: Tak pamatujete, kdy bylo takové mrazivé ráno?
2: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Pamatujete, kdy bylo takové mrazivé ráno?
2: Rádio Blaník.
3: Tajemný.
1: Takové mrazivé ráno?
2: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
1: No, v jednom tajemné ráno.
2: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
1: No, v jednom tajemném roce.
2: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
1: No, v jednom tajemném roce. Zítra.
2: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok.
1: No, v jednom tajemném roce. Zítra už.
3: Tajemný rok.
1: No, v jednom tajemném roce. Zítra už budete hádat s Petrem Slívou.
3: Rok.
1: No, v jednom tajemném roce. Zítra už budete hádat s Petrem Slívou a Adémném roce. Zítra už budete hádat s Petrem Slívou a Adélkou, tak já doufám, že teď. Zítra už budete hádat s Petrem Slívou a Adélkou, tak já doufám, že už budete hádat s Petrem Slívou a Adélkou, tak já doufám, že teď už s nápovědou to hádat s Petrem Slívou a Adélkou, tak já doufám, že teď už s nápovědou to půjdou a Adélkou, tak já doufám, že teď už s nápovědou to půjde trošku líp Adélkou, tak já doufám, že teď už s nápovědou to půjde trošku líp a pro změnu, tak já doufám, že teď už s nápovědou to půjde trošku líp a pro změnu, že teď už s nápovědou to půjde trošku líp a pro změnu z mrazu se vrhneme s nápovědou to půjde trošku líp a pro změnu z mrazu se vrhneme na letní to půjde trošku líp a pro změnu z mrazu se vrhneme na letní prázdniny, o kterých spolu líp. A pro změnu z mrazu se vrhneme na letní prázdniny, o kterých zpívá. A pro změnu z mrazu se vrhneme na letní prázdniny, o kterých zpívá. Z mrazu se vrhneme na letní prázdniny, o kterých zpívá zpěvačka Madonna. Tu se vrhneme na letní prázdniny, o kterých zpívá zpěvačka Madonna. Pak si dáme slovenskou skupinu vrhneme na letní prázdniny, o kterých zpívá zpěvačka Madonna. Pak si dáme slovenskou skupinu Elán a taky to na letní prázdniny, o kterých zpívá zpěvačka Madonna. Pak si dáme slovenskou skupinu Elán a taky o kterých zpívá zpěvačka Madonna, pak si dáme slovenskou skupinu Elán a taky Tomáše Kluse. No a u zpěvačka Madonna, pak si dáme slovenskou skupinu Elán a taky Tomáše Kluse. No a uvidíme Tomáše Kluse. No a uvidíme, kdy zahrajeme Mekyho Špirku. Jste s Blaníkem a my vám přejeme. No a uvidíme, kdy zahrajeme Mekyho Špirku. Jste s Blaníkem a my vám přejeme. Uvidíme, kdy zahrajeme Mekyho Špirku. Jste s Blaníkem a my vám přejeme krásnou neděli. Hrajeme Mekyho Špirku. Jste s Blaníkem a my vám přejeme krásnou neděli. Jeho Špirku. Jste s Blaníkem a my vám přejeme krásnou neděli. Jste s Blaníkem a my vám přejeme krásnou neděli. A my vám přejeme krásnou neděli. Přejeme krásnou neděli. Krásnou neděli.

0: Skupina Oceána, písnička. Skupina Oceána, písnička Modrá. Skupina Oceána, písnička Modrá. Skupina Oceána, písnička Modrá. Prázdná. Skupina Oceána, písnička Modrá. Prázdná ulice, ne Modrá. Skupina Oceána, písnička Modrá. Prázdná ulice, ne Modrá. Tajemný. Skupina Oceána, písnička Modrá. Prázdná ulice, ne Modrá. Tajemný rok, ten na písnička Modrá. Prázdná ulice, ne Modrá. Tajemný rok, ten nás čeká zítra. Prázdná ulice, ne Modrá. Tajemný rok, ten nás čeká zítra při pondělku. Prázdná ulice, ne Modrá. Tajemný rok, ten nás čeká zítra při pondělku. Na ulice, ne Modrá. Tajemný rok, ten nás čeká zítra při pondělku. Rádio ne Modrá. Tajemný rok, ten nás čeká zítra při pondělku.
1: Rádio Blaník.
0: Tajemný rok, ten nás čeká zítra při pondělku.
1: Rádio Blaník.
0: Ten nás čeká zítra při pondělku.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Zítra při pondělku.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok. Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Tajemný rok.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Tajemný rok, při kterém.
1: Tajemný rok.
0: Tajemný rok, při kterém budeme hádat do jakého.
1: Tajemný rok.
0: Tajemný rok, při kterém budeme hádat do jakého období jsme se dostali. Tajemný rok, při kterém budeme hádat do jakého období jsme se dostali. Tajemný rok, při kterém budeme hádat do jakého období jsme se dostali, do jakého konkrétního. Při kterém budeme hádat, do jakého období jsme se dostali, do jakého konkrétního roku, kterém budeme hádat, do jakého období jsme se dostali, do jakého konkrétního roku, zase si budeme hrát, do jakého období jsme se dostali, do jakého konkrétního roku, zase si budeme hrát písničky z toho období jsme se dostali, do jakého konkrétního roku, zase si budeme hrát písničky z toho jsme se dostali, do jakého konkrétního roku, zase si budeme hrát písničky z toho jednoho roku a do jakého konkrétního roku, zase si budeme hrát písničky z toho jednoho roku a ještě si za vzního roku zase si budeme hrát písničky z toho jednoho roku a ještě si zavzpomínáme zase si budeme hrát písničky z toho jednoho roku a ještě si zavzpomínáme na jedno prosincové ráno, kdy jsme se probudili do na jedno prosincové ráno, kdy jsme se probudili do opravdu prosincové ráno, kdy jsme se probudili do opravdu ledového království. Ráno, kdy jsme se probudili do opravdu ledového království.
2: Namrzající déšť zase
0: jsme se probudili do opravdu ledového království.
2: Namrzající déšť zastavil hlavně
0: probudili do opravdu ledového království.
2: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky
0: do opravdu ledového království.
2: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali
0: ledového království.
2: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde
0: království.
2: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet. Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. Vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě lidi nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech.

vím, jak když si tě, dívko, představím, jak tam spíš si tě, dívko, představím, jak tam spíš.

vím, jak tam, když si tě dívko představím, když si tě dívko představím, jak tam spíš.

0: Zasažen.
1: Z pohádky Tři bratři.
0: Zasažen.
1: Z pohádky Tři bratři.
0: Zasažen.
1: Z pohádky Tři bratři jsme si hráli.
0: Zasažen.
1: Z pohádky Tři bratři jsme si hráli písničku, když...
0: Zasažen.
1: Z pohádky Tři bratři jsme si hráli písničku, když si tě dívko představím.
0: Žen.
1: Z pohádky Tři bratři jsme si hráli písničku, když si tě dívko představím. Písničku k... Tři bratři jsme si hráli písničku, když si tě dívko představím. Písničku, kterou složil Jaroslav... Jsme si hráli písničku, když si tě dívko představím. Písničku, kterou složil Jaroslav Uhlíř a taky zde... Když si tě dívko představím. Písničku, kterou složil Jaroslav Uhlíř a taky Zdeněk Svěrák. No a na Blanívko představím písničku, kterou složil Jaroslav Uhlíř a taky Zdeněk Svěrák. No a na Blaníku, kterou složil Jaroslav Uhlíř a taky Zdeněk Svěrák. No a na Blaníku dál hezky česky, nebojte Slav Uhlíř a taky Zdeněk Svěrák. No a na Blaníku dál hezky česky, nebojte No a na Blaníku dál hezky česky, nebojte třeba Petr Kolář. Na Blaníku dál hezky česky, nebojte třeba Petr Kolář. V nebi dál hezky česky, nebojte třeba Petr Kolář.
2: V nebi snad ti promino.
1: V nebi snad ti, nebojte třeba Petr Kolář.
2: V nebi snad ti promino.
1: V nebi snad ti prominou taky Petr Kolář.
2: V nebi snad ti promino.
1: V nebi snad ti prominou taky Anna K. No.
2: V nebi snad ti promino.
1: V nebi snad ti prominou taky Anna K. Noc na zemi. V nebi snad ti prominou taky Anna K. Noc na zemi. V nebi snad ti prominou taky Anna K. Noc na zemi. No a my vám přejeme snad ti prominou taky Anna K. Noc na zemi. No a my vám přejeme hlavně krásnou prominou taky Anna K. Noc na zemi. No a my vám přejeme hlavně krásnou a klidnou neděli Anna K. Noc na zemi. No a my vám přejeme hlavně krásnou a klidnou neděli Noc na zemi. No a my vám přejeme hlavně krásnou a klidnou neděli, kterou trávíte s No a my vám přejeme hlavně krásnou a klidnou neděli, kterou trávíte s Blaníkem. Jsme za to velmi rádi a vám přejeme hlavně krásnou a klidnou neděli, kterou trávíte s Blaníkem. Jsme za to velmi rádi a taky klidnou neděli, kterou trávíte s Blaníkem. Jsme za to velmi rádi a taky pro vás chystáme ty nejnovější informace, kterou trávíte s Blaníkem. Jsme za to velmi rádi a taky pro vás chystáme ty nejnovější informace. Bohužel se s Blaníkem. Jsme za to velmi rádi a taky pro vás chystáme ty nejnovější informace. Jsme za to velmi rádi a taky pro vás chystáme ty nejnovější informace. Bohužel smutnou zprávou dnešního odpoledne a taky pro vás chystáme ty nejnovější informace. Bohužel smutnou zprávou dnešního odpoledne chystáme ty nejnovější informace. Bohužel smutnou zprávou dnešního odpoledne je, že se informace. Bohužel smutnou zprávou dnešního odpoledne je, že zemřel herec Jiří. Bohužel smutnou zprávou dnešního odpoledne je, že zemřel herec Jiří Štěpnička. Smutnou zprávou dnešního odpoledne je, že zemřel herec Jiří Štěpnička. Podrobnosti o tom dnešního odpoledne je, že zemřel herec Jiří Štěpnička. Podrobnosti o odpoledne je, že zemřel herec Jiří Štěpnička. Podrobnosti o tom přidáme i za chvíli. Že zemřel herec Jiří Štěpnička. Podrobnosti o tom přidáme i za chvíli. Herec Jiří Štěpnička. Podrobnosti o tom přidáme i za chvíli.
3: Zajímají vás novička.
1: Podrobnosti o tom přidáme i za chvíli.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
1: Podrobnosti o tom přidáme i za chvíli.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
4: Fotky
1: přidáme i za chvíli.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
1: I za chvíli.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa z našeho studia.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa z našeho studia.
3: Novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa z našeho studia.
3: A nebo si chce Blaníku.
4: Fotky a videa z našeho studia.

0: studia?
1: A nebo si chcete zahrát o
0: fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné
0: videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné
0: z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
0: Tak studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám navíc.
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám navízí.
1: Zahrát o výjimečné ceny.
2: Tak tohle všechno vám navízí klub posluchačů
1: o výjimečné ceny.
2: Tak tohle všechno vám navízí klub posluchačů
1: rádia.
2: Tak tohle všechno vám navízí klub posluchačů rádia Blaník. Tohle všechno vám navízí klub posluchačů rádia Blaník.
3: Jedinečné
2: klub posluchačů rádia Blaník.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přijde posluchačů rádia Blaník.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidej k rádia Blaník.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webík.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu rádia.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu rádio Blaník.
3: Místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
3: A buďte
2: jedním se k nám na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou
2: na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů CZ.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Baví nás jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Baví nás
2: posluchačů Rádia Blaník.
3: Baví nás
2: bavit vás.

0: ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kava, tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny malé chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam. Ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam. A tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam. Smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Nůžková plošina jen za...
0: Probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
0: Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
0: Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
0: SFZ. Mňam, mňam.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
2: SFZ Tománek. Půjčovna Profis...
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
2: SFZ Tománek.
1: Půjčovna Profis... Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
2: SFZ Tománek.
1: Půjčovna Profis stavebních strojů i profina za 300 korun na den.
2: SFZ Tománek.
1: Půjčovna Profis stavebních strojů i profina řadí za na den.
2: SFZ Tománek.
1: Půjčovna Profis stavebních strojů i profina řadí za akční...
2: SFZ Tománek.
1: Půjčovna Profis stavebních strojů i profina řadí za akční ceny.
2: Poradí Tománek.
1: Půjčovna Profis stavebních strojů i profina řadí za akční ceny.
2: Poradíme vysvětlit.
1: Půjčovna Profis stavebních strojů i profina řadí za akční ceny.
2: Poradíme vysvětlíme osvy stavebních strojů i profina řadí za akční ceny.
1: Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Navštiv i profina řadí za akční ceny.
2: Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme.
1: Navštivte nás v Ostravě za akční ceny.
2: Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme.
1: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle
2: ceny.
1: Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme.
2: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle
1: Fajíme, vysvětlíme, osobně předvedeme.
2: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
1: nebo na www.
2: Půjčovna Fajíme, osobně předvedeme.
1: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
2: nebo na www.
1: Půjčovna Rental
2: předvedeme.
1: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
2: nebo na www.
1: Půjčovna Rental.
2: Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu
1: nebo na www.
2: Půjčovna Rental.cz.
1: SFZ
2: je Kunčičkách vedle Fajrontu
1: nebo na www.
2: Půjčovna Rental.cz.
1: SFZ
2: Tománek. Fajrontu nebo na www.
1: Půjčovna Rental.cz.
2: SFZ Tománek.
3: Verdatex Group.
2: www.
1: Půjčovna Rental.cz.
2: SFZ Tománek.
3: Verdatex Group.
2: Půjčovna Rental.cz.
1: SFZ Tománek.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce.
2: Rental.cz.
1: SFZ Tománek.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce.
1: SFZ Tománek.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
1: Tománek.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Autom Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového stroje. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského čich odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.jeho strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.jeho stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz potravinářského či chemického. www.verdatex.cz chemického či chemického. www.verdatex.cz
4: Jura Hotel
3: či chemického. www.verdatex.cz
4: Jura Hotel Ča. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rautové volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeren. Sauny, minilázně.

0: Lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Mini lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musí. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jura Hotel CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod CZ. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenší vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Festivaly
1: a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Festivaly japonské dny opět v
1: Jackodesign.cz.
2: Festivaly japonské dny opět v Ostravě.
1: Program.cz.
2: Festivaly japonské dny opět v Ostravě. Festivaly japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro... Festivaly japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Festivaly japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s Mega dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s Mega programem k výročí Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s Mega programem kam nejenom pro milovníky Japonska. Letos s Mega programem k výročí 10 let pro milovníky Japonska. Letos s Mega programem k výročí 10 let česko-japonského Japonska. Letos s Mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturní s Mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra 16. a 17. japonského kulturního centra 16. a 17. října v kulturním domě kulturního centra 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Na www.japonskedny.cz.
3: Za
2: japonskedny.cz.
3: Za vaše
2: dny.cz.
3: Za vaše auto chcete... Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do... Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší.
3: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamat Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
4: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeď
4: nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
4: výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
5: Mega sekáč Ostrava u Futura.
6: Nové zimní zboží od soboty.
5: Mega sekáč Ostrava u Futura.
6: Nové zimní zboží od soboty 10.
5: Ská-

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměř. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý se prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý se u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Máš doma Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Odvez ho. Ty dobrý, všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do. Všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice Prý. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho.
0: Zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě.
0: CZ.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhled kaváren po

0: u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
0: u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Jední zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na
1: října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
1: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti ne
1: i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč. Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava. Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Teče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Jsem horská
0: akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Jsem horská gorila.
0: Ač Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Ostrava u Futura.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Ostrava u Futura.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
2: Horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
2: gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
2: z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila.
2: Jsem horská.
3: Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorila.
2: Jsem horská gorila.
3: Ne kávy pomůže vám i horským gorila.
2: Jsem horská gorila.
3: Pomůže vám i horským gorila.
2: Jsem horská gorila.
3: I horským gorila.

0: Počkejte, vy mi chcete říct...
1: ...CZ.
0: Počkejte, vy mi chcete říct... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu už... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. V aust, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. V voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc?

0: Kodiaq. Skladem radových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned Kia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj jak. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Auto vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný plnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučí 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Nemáme v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Nemáme ani Ostravě a Karviné. Nemáme ani moře, ani a Karviné. Nemáme ani moře, ani velné. Nemáme ani moře, ani velehory. Nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho však
0: nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho však máme něco.
0: Nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho však máme něco.
0: Moře, ani velehory.
1: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
2: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy. Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných té české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé
2: české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne.
2: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne.
2: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne. Po 11.
2: Výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne. Po 11. hodině.
2: Výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne. Po 11. hodině.
2: Zlatých lidí.
1: Každé všední dopoledne. Po 11. hodině.
2: Zlaté české.
1: Každé všední dopoledne. Po 11. hodině.
2: Zlaté české ručičky.
1: Dopoledne. Po 11. hodině.
2: Zlaté české ručičky u nás na Blatě.
1: 11. hodině.
2: Zlaté české ručičky u nás na Blatě.
1: 11. hodině.
2: Zlaté české ručičky u nás na Blatě. Zlaté české ručičky u nás na Blatě. České ručičky u nás na Blatě. Ručičky u nás na Blatě. Na Blatě.

Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Maltka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého baleního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Takfi 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril Tak si vychutnejte skvělou 5 každého balení věnujeme na záchranu horských goril Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou věnujeme na záchranu horských goril Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a záchranu horských goril Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a goril Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám Mountain vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám Mountain Gorilla Coffee najhvězdičkovou kávu a pomozte gorilám Mountain Gorilla Coffee najdete od září kávu a pomozte gorilám Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz Bushman i na www.bushman.cz
1: Počkejte
0: www.bushman.cz

0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio

79 let, bohužel velmi smutná, zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79, bohužel velmi smutná, zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, smutná, zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, na svém webu o tom informoval herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, na svém webu o tom informuje také Štěpnička, bylo mu 79 let, na svém webu o tom informuje také lomu 79 let. Na svém webu o tom informuje také Národní divadlo v souboru 70 let. Na svém webu o tom informuje také Národní divadlo v souboru Národního divadla let. Na svém webu o tom informuje také Národní divadlo v souboru Národního divadla totiž po svém webu o tom informuje také Národní divadlo v souboru Národního divadla totiž působil přes půl Národního divadla totiž působil přes půl století. Ano, 51 let. Tak totiž působil přes půl století, ano, 51 let. Přes půl století, ano, 51 let. Tak dlouho za tu dobu stvárnil století, ano, 51 let. Tak dlouho za tu dobu stvárnil 51 let. Tak dlouho za tu dobu stvárnil 150 let. Tak dlouho za tu dobu stvárnil 100 rolí. Let. Tak dlouho za tu dobu stvárnil 100 rolí. Tak dlouho za tu dobu stvárnil 100 rolí. A třeba za tu dobu stvárnil 100 rolí. A třeba do češtiny taky daboval spoustu dobu stvárnil 100 rolí. A třeba do češtiny taky daboval spoustu hrnil 100 rolí. A třeba do češtiny taky daboval spoustu herců, herc na rolí. A třeba do češtiny taky daboval spoustu herců, Harrisona Forda, Michaela Douglasa. A třeba do češtiny taky daboval spoustu herců, Harrisona Forda, Michaela Douglasa, Stevena Segala. Třeba do češtiny taky daboval spoustu herců, Harrisona Forda, Michaela Douglasa. Taky daboval spoustu herců, Harrisona Forda, Michaela Douglasa, Stevena Segala nebo Gerarda. Spoustu herců, Harrisona Forda, Michaela Douglasa, Stevena Segala nebo Gerarda Depardieu. Harrisona Forda, Michaela Douglasa, Stevena Segala nebo Gerarda Depardieu za svoji pravda. Michaela Douglasa, Stevena Segala nebo Gerarda Depardieu za svoji práci Michaela Douglasa, Stevena Segala nebo Gerarda Depardieu za svoji práci získal cenu Stevena Segala nebo Gerarda Depardieu za svoji práci získal cenu Františka Filipovského nebo Gerarda Depardieu za svoji práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Tarda Depardieu za svoji práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Tálie. Za svoji práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Tálie. Za svoji práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Tálie. A tady je malá ukázka, získal cenu Františka Filipovského i cenu Tálie. A tady je malá ukázka z inu Františka Filipovského i cenu Tálie. A tady je malá ukázka z Indiana Jonesa Filipovského i cenu Tálie. A tady je malá ukázka z Indiana Jonesa z toho posledního i cenu Tálie. A tady je malá ukázka z Indiana Jonesa z toho posledního z roku je. A tady je malá ukázka z Indiana Jonesa z toho posledního z roku 2000. A tady je malá ukázka z Indiana Jonesa z toho posledního z roku 2023, který přišel. Ukázka z Indiana Jonesa z toho posledního z roku 2023, který přišel. Indiana Jonesa z toho posledního z roku 2023, který přišel do kin v květnu. Jonesa z toho posledního z roku 2023, který přišel do kin v květnu roku 20 posledního z roku 2023, který přišel do kin v květnu roku 23 i z roku 2023, který přišel do kin v květnu roku 23 Indiana Jones a 3, který přišel do kin v květnu roku 23 Indiana Jones a nástroj, který přišel do kin v květnu roku 23 Indiana Jones a nástroj osudu. Harrison v květnu roku 23 Indiana Jones a nástroj osudu. Harrison Ford květnu roku 23 Indiana Jones a nástroj osudu. Harrison Ford hlavní roku 23 Indiana Jones a nástroj osudu. Harrison Ford hlavní roli Indiana Jones a nástroj osudu. Harrison Ford hlavní roli v českém znění Jones a nástroj osudu. Harrison Ford hlavní roli v českém znění nástroj osudu. Harrison Ford hlavní roli v českém znění právě Jiří. Harrison Ford hlavní roli v českém znění právě Jiří Štěpnička. Ford hlavní roli v českém znění právě Jiří Štěpnička. V českém znění

0: Zní právě Jiří Štěpnička. Kem znění právě Jiří Štěpnička.
1: Týrali mě
0: právě Jiří Štěpnička.
1: Týrali mě skrz
0: vůdu. Právě Jiří Štěpnička.
1: Týrali mě skrz vůdu.
0: Jiří Štěpnička.
1: Týrali mě skrz vůdu. Týrali mě skrz vůdu. Týrali mě skrz vůdu. Devětkrát. Týrali mě skrz vůdu. Devětkrát postřelili. Mě skrz vůdu. Devětkrát postřelili. Devětkrát postřelili. Z toho jednou tvůj otec. A postřelili. Z toho jednou tvůj otec. A
2: promiň, Indy.
1: Z toho jednou tvůj otec. A
2: promiň, Indy.
1: O, jednou tvůj otec. A
2: promiň, Indy.
1: Otec. A
2: promiň, Indy.
1: A
2: promiň, Indy.
1: Ale tohle jsem hledal.
2: Promiň, Indy.
1: Ale tohle jsem hledal. Ale tohle jsem hledal. Celý život. Ale tohle jsem hledal. Celý život. Ale tohle jsem hledal. Celý život. Celý život.
0: Jiří Štěpnička se narodil 16. dubna roku 19.
1: Celý život.
0: Jiří Štěpnička se narodil 16. dubna roku 1940. Jiří Štěpnička se narodil 16. dubna roku 1947 v Londýně. Jiří Štěpnička se narodil 16. dubna roku 1947 v Londýně, kde jeho matka narodil 16. dubna roku 1947 v Londýně, kde jeho matka herečka Jiří 16. dubna roku 1947 v Londýně, kde jeho matka herečka Jiřina Štěpničková 1947 v Londýně, kde jeho matka herečka Jiřina Štěpničková tehdy žila. 47 v Londýně, kde jeho matka herečka Jiřina Štěpničková tehdy žila. 7 v Londýně, kde jeho matka herečka Jiřina Štěpničková tehdy žila. No a Jiříně, kde jeho matka herečka Jiřina Štěpničková tehdy žila. No a Jiřího matka herečka Jiřina Štěpničková tehdy žila. No a Jiřího od jeho 3 let vychovávala Jiřina Štěpničková tehdy žila. No a Jiřího od jeho 3 let vychovával jeho otva tehdy žila. No a Jiřího od jeho 3 let vychovával jeho otec. No a Jiřího od jeho 3 let vychovával jeho otec, matka se potom. No a Jiřího od jeho 3 let vychovával jeho otec, matka se potom později musí ho od jeho 3 let vychovával jeho otec, matka se potom později mu 3 let vychovával jeho otec, matka se potom později musela odebrat do vězení, kde byla jeho otec, matka se potom později musela odebrat do vězení, kde byla dlouhý otec, matka se potom později musela odebrat do vězení, kde byla dlouhý se potom později musela odebrat do vězení, kde byla dlouhých 13 let. Potom později musela odebrat do vězení, kde byla dlouhých 13 let. Později musela odebrat do vězení, kde byla dlouhých 13 let. Herec Jiří odebrat do vězení, kde byla dlouhých 13 let. Herec Jiří Štěpnička tedy dní, kde byla dlouhých 13 let. Herec Jiří Štěpnička tedy dnes odešel do hudby dlouhých 13 let. Herec Jiří Štěpnička tedy dnes odešel do hudebního nebe let. Herec Jiří Štěpnička tedy dnes odešel do hudebního nebe. Možná jste ho. Herec Jiří Štěpnička tedy dnes odešel do hudebního nebe. Možná jste ho znali. Jiří Štěpnička tedy dnes odešel do hudebního nebe. Možná jste ho znali také ze seriálu Vypnička tedy dnes odešel do hudebního nebe. Možná jste ho znali také ze seriálu Vypnička odešel do hudebního nebe. Možná jste ho znali také ze seriálu Vyprávěj jako Radka Kra do hudebního nebe. Možná jste ho znali také ze seriálu Vyprávěj jako Radka Krás. Možná jste ho znali také ze seriálu Vyprávěj jako Radka Krásu.
3: Mám dva lístky.
0: Jste ho znali také ze seriálu Vyprávěj jako Radka Krásu.
3: Mám dva lístky.
0: Ze seriálu Vyprávěj jako Radka Krásu.
3: Mám dva lístky.
0: Vyprávěj jako Radka Krásu.
3: Mám dva lístky.
0: Jako Radka Krásu.
3: Mám dva lístky.

0: na hokej, ale to tě stejně nezajímá.
1: Krásu.
0: Mám dva lístky na hokej, ale to tě stejně nezajímá, takže půjdu. Mám dva lístky na hokej, ale to tě stejně nezajímá, takže půjdu asi sám. Dva lístky na hokej, ale to tě stejně nezajímá, takže půjdu asi sám.
2: Ne.
0: Na hokej, ale to tě stejně nezajímá, takže půjdu asi sám.
2: Ne, naopak.
0: Na hokej, ale to tě stejně nezajímá, takže půjdu asi sám.
2: Ne, naopak.
0: Tě stejně nezajímá, takže půjdu asi sám.
2: Ne, naopak. Ne, naopak.
3: Zapomínáš, že jsem holka z Pardubic?
2: Naopak.
3: Zapomínáš, že jsem holka z Pardubic? Zapomínáš, že jsem holka z Pardubic?
4: Co myslíš?
3: Zapomínáš, že jsem holka z Pardubic?
4: Co myslíš vážně?
3: Zapomínáš, že jsem holka z Pardubic?
4: Co myslíš vážně?
3: Že jsem holka z Pardubic?
4: Co myslíš vážně?
3: No byl Pardubic.
4: Co myslíš vážně? Co myslíš vážně?
3: No bylo to pozvání nebo ne?
4: Co myslíš vážně?
3: No bylo to pozvání nebo ne?
4: Myslíš vážně?
3: No bylo to pozvání nebo ne?
4: Jo.
3: No bylo to pozvání nebo ne?
4: Jo.
3: No bylo to pozvání nebo ne?
4: Jo.
3: To pozvání nebo ne?
4: Jo.
3: Nebo ne?
4: Jo. Jo.
1: Jiří Štěpník. Jiří Štěpníčka v seriálu Jiří Štěpníčka v seriálu vyprávěj a teď dokonce. Jiří Štěpníčka v seriálu vyprávěj a teď dokonce i hudeb. Jiří Štěpníčka v seriálu vyprávěj a teď dokonce. Jiří Štěpníčka v seriálu vyprávěj a teď dokonce i hudební vzpomínka. Štěpníčka v seriálu vyprávěj a teď dokonce i hudební vzpomínka. Vyprávěj a teď dokonce i hudební vzpomínka. A teď dokonce i hudební vzpomínka.
5: Náš svět
1: dokonce i hudební vzpomínka.
5: Náš svět
1: hudební vzpomínka.
5: Náš svět promění se
1: vzpomínka.
5: Náš svět promění se hned, když náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plůdu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. O tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Konečné jsou hvězdy.

tvůj úsměv znám už na spaměť, stupenka pro nebeský. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupenka pro nebeský let. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupenka pro nebeský let. O tom, že spolu tvůj úsměv znám už na spaměť, stupenka pro nebeský let. O tom, že spolu budem dál, už na spaměť, stupenka.

právě teď na rádiu Blaník a dnešní... Petr Kolář právě teď na rádiu Blaník a dnešní odpolední zprávy. Petr Kolář právě teď na rádiu Blaník a dnešní odpolední zpráva. Bohužel velmi smutná. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Bylo mu

to bych si vlastně hrozně přál. Vlastně hrozně přál.

Radio Blaník, hezky česky. Radio Blaník, hezky česky.

jsme spolu naposled. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom, že spolu budem daná. Jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom, že spolu naposled, sladká.

obzor slunce zapadá, na věč, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věr, bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamáv, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zam, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Na dobrou noc svým věrným zamává. Dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tu věrným zamává? Co teď tu zamává? Co teď tvůj úsměv znám už nazpaměť? Co teď tvůj úsměv znám už nazpaměť? Vstup.

0: Enrique Iglesias teď na Blaníku.
1: Que te hace llorar.
0: Enrique Iglesias teď na Blaníku při ne...
1: Que te hace llorar.
0: Enrique Iglesias teď na Blaníku při neděli...
1: Que llorar.
0: Enrique Iglesias teď na Blaníku při neděli a popa... Enrique Iglesias teď na Blaníku při neděli a po 15. hodině slad... Enrique Iglesias teď na Blaníku při neděli a po 15. hodině sladké má... Enrique Iglesias teď na Blaníku při neděli a po 15. hodině sladké mámení. Na Blaníku při neděli a po 15. hodině sladké mámení. Helena Vondráčková. Při neděli a po 15. hodině sladké mámení. Helena a po 15. hodině sladké mámení. Helena Vondráčková taky nám zaspívá. Té hodině sladké mámení. Helena Vondráčková taky nám zaspívají pyžamo. Sladké mámení. Helena Vondráčková taky nám zaspívají pyžamo. Otoxní. Helena Vondráčková taky nám zaspívají pyžamo. Otoxy. Helena Vondráčková taky nám zaspívají pyžamo. Otoxy. Vondráčková taky nám zaspívají pyžamo. Otoxy. Taky nám zaspívají pyžamo. Otoxy. Zaspívají pyžamo. Otoxy. A kromě botoxů taky kabát. Pyžamo. Otoxy. A kromě botoxů taky kabáti. A kromě botoxů taky kabáti. A kromě botoxů taky kabáti. A kromě botoxů taky kabáti. Kromě botoxů taky kabáti.

0: Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší odpoledne přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší odpoledne nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 10 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 10 nebo sněhové. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo. Teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3 stupňů. Došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3 stupňů Celsia. Tolik 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3 stupňů Celsia. 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli. Na horách to bude okolo 3 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava. Bude okolo 3 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava. Okolo 3 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava. Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava.
1: Jak?
0: Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
1: Jak bude?
0: Počasí, za chvíli už je tu doprava.
1: Jak bude?
0: A za chvíli už je tu doprava.
1: Jak bude?
2: A co si...
0: Je tu doprava.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás
1: bude.
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás.
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
2: Vzít na sebe.
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
2: Sebe.
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. To se dozvíte u nás na Blaníku. Víte u nás na Blaníku. Nás na Blaníku. Blaníku.

0: Karviné v Mizerovce. Důvodem jsou práce na silnici, buďte opatrní. A v Karviné v Mizerovské ulici na křižovatce, buďte opatrní. A v Karviné v Mizerovské ulici na křižovatce s Průkopnickou se srazila. A v Karviné v Mizerovské ulici na křižovatce s Průkopnickou se srazila dvě. A v Karviné v Mizerovské ulici na křižovatce s Průkopnickou se srazila dvě osobní auta. V Mizerovské ulici na křižovatce s Průkopnickou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam na křižovatce s Průkopnickou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Průkopnickou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. Průkopnickou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. Srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis auta. Počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastný pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou. Šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
1: Značkové
0: zprávy s Eliškou.
1: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabanové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. TK Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. TK Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90 až 90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 3 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října kauník světlý ležák za 13,90 až do 13. října ležák za 13,90 až do 13. října Kaufland 13,90 až do 13. října Kaufland.
2: Zdravíčko.
1: Až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede.
1: Až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede.
1: Října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě.
1: Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede.

0: a jedna malá dáma. Dál na Blaníku budeme hrát hezky česky. A jedna malá dáma. Dál na Blaníku budeme hrát hezky česky. A jedna malá dáma. Dál na Blaníku budeme hrát hezky česky. A jedna malá dáma. Dál na Blaníku budeme hrát hezky česky. Dáma, dál na Blaníku budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Pěkné
1: počasí.
2: Rádio Blaník. Pěkné Rádio Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasno vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasno až oblačno Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasno až oblačno ojedině. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přehánky. Na Slezsku bude zítra většinou polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přehánky. Nad 1100 metrů bude většinou polojasno až oblačno. Ojediněle se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené jasno až oblačno. Ojediněle se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové čno. Ojediněle se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Měle se objeví přehánky.

0: a také Podlaž. Siko.cz.
1: Komunální volby v regionu.
0: Také Podlaž. Siko.cz.
1: Komunální volby v regionálním deníku.
0: Siko.cz.
1: Komunální volby v regionálním deníku.
0: Z.
1: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou. Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo? Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostní volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech v deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji. To jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vaše povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb vce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Rozkresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Rozhovory, analýzy, ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji. Rozhovory, analýzy, to nejdůležitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře. Komunitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2020, rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026, již zítra, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026, již zítra, v regionálním komentáře. Komunální volby 2026, již zítra v regionálním deníku. Komunální volby 2026, již zítra v regionálním deníku ve speciální 2026, již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání. 26, již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání. Již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání.
2: Když uvidíte
1: v regionálním deníku ve speciálním vydání.
2: Když uvidíte Albert
1: neporazitelným deníku ve speciálním vydání.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné levně
1: ve speciálním vydání.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné levnějším
1: vydání.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás porazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 74 u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a krkovice bez kosti kilo za 74,90 a řepkový olej gustosti kilo za 74,90 a řepkový olej gusto na litr za 74,90 a řepkový olej gusto na litr s apkou 54,90 a řepkový olej gusto na litr s apkou pouze 10 a řepkový olej gusto na litr s apkou pouze za 25,90 a řepkový olej gusto na litr s apkou pouze za 25,90 alkový olej gusto na litr s apkou pouze za 25,90 a to na litr s apkou pouze za 25,90 Albert 25,90 Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9.
3: Knihovna
2: Albert dle srovnání k 30.9.
3: Knihovna Maitre
2: dle srovnání k 30.9.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona
2: k 30.9.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti
2: 9.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla na Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla na druhé straně jako

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na výjezdu z
0: Blaník za volantem.
1: Na výjezdu z Palkovice.
0: Blaník za volantem.
1: Na výjezdu z Palkovice na Frýdek místě.
0: Blaník za volantem.
1: Na výjezdu z Palkovice na Frýdek místě.
0: Za volantem.
1: Na výjezdu z Palkovice na Frýdek místě havarovala dvě. Na výjezdu z Palkovice na Frýdek místě havarovala dvě osobní auta, dejte tam. Z Palkovice na Frýdek místě havarovala dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na Frýdek místě havarovala dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na dálnici D1 na dvoustek havarovala dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na dálnici D1 na dvoustek dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na dálnici D1 na dvoustém 70. auta, dejte tam pozor. Na dálnici D1 na dvoustém 72. kilometru, tam pozor. Na dálnici D1 na dvoustém 72. kilometru ve směru na Brno. Na dálnici D1 na dvoustém 72. kilometru ve směru na Brno. Dálnici D1 na dvoustém 72. kilometru ve směru na Brno je neprůjezdný exit na Řína. Na dvoustém 72. kilometru ve směru na Brno je neprůjezdný exit na 72. kilometru ve směru na Brno je neprůjezdný exit na Říkovice. Důvodem jsou práce. Na druhém kilometru ve směru na Brno je neprůjezdný exit na Říkovice. Důvodem jsou práce na silnici. Ve směru na Brno je neprůjezdný exit na Říkovice. Důvodem jsou práce na silnici. Buďte opatrní. Brno je neprůjezdný exit na Říkovice. Důvodem jsou práce na silnici. Buďte opatrní. Průjezdní exit na Říkovice. Důvodem jsou práce na silnici. Buďte opatrní. Na Říkovice. Důvodem jsou práce na silnici. Buďte opatrní. A

0: Jeho démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hub.
3: Vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: matracezahubičku.cz. Zpěvé matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Zahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Struč.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Lidé větrné elektrárny.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Lidé větrné elektrárny ne...
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Lidé větrné elektrárny nechtějí.
1: Jasně, přehledně.
2: Lidé větrné elektrárny nechtějí.
1: Přehledně.
2: Lidé větrné elektrárny nechtějí.
1: Komíně.
2: Lidé větrné elektrárny nechtějí. Komíny bychom neměli. Lidé větrné elektrárny nechtějí. Komíny bychom neměli zapomenout. Elektrárny nechtějí. Komíny bychom neměli zapomenout zkontrolovat. Nechtějí. Komíny bychom neměli zapomenout zkontrolovat. Komíny bychom neměli zapomenout zkontrolovat. Polská policie. Komíny bychom neměli zapomenout zkontrolovat. Polská policie řeší a komíny bychom neměli zapomenout zkontrolovat. Polská policie řešila zapomenout zkontrolovat. Polská policie řeší atentát na politiky. Kontrolovat. Polská policie řeší atentát na politiky. Polská policie řeší atentát na politiky. Polská policie řeší atentát na politiky. Polská policie řeší atentát na politiky. Řeší atentát na politiky. Na politiky.

0: na Světavsku. Výsledky hlasily jen v jediné, a to v Dětřichově na Jihlavsku. Na Světavsku. Výsledky hlasování jsou a to v Dětřichově na Jihlavsku. Na Světavsku. Výsledky hlasování jsou závazné. Dětřichově na Jihlavsku. Na Světavsku. Výsledky hlasování jsou závazné. Chladní Jihlavsku. Na Světavsku. Výsledky hlasování jsou závazné. Chladnější dny přicházejí a Metavsku. Výsledky hlasování jsou závazné. Chladnější dny přicházejí a my začínáme s výsledky hlasování jsou závazné. Chladnější dny přicházejí a my začínáme znovu topit jsou závazné. Chladnější dny přicházejí a my začínáme znovu topit v kamnech, krbech a kotlíně. Chladnější dny přicházejí a my začínáme znovu topit v kamnech, krbech a kotlích. Chladnější dny přicházejí a my začínáme znovu topit v kamnech, krbech a kotlích. Je tak nejvyšší čas přicházejí a my začínáme znovu topit v kamnech, krbech a kotlích. Je tak nejvyšší čas nechat si kont. My začínáme znovu topit v kamnech, krbech a kotlích. Je tak nejvyšší čas nechat si komín zkontrolovat. Topit v kamnech, krbech a kotlích. Je tak nejvyšší čas nechat si komín zkontrolovat. Krbech a kotlích. Je tak nejvyšší čas nechat si komín zkontrolovat. Kontrola totiž je tak nejvyšší čas nechat si komín zkontrolovat. Kontrola totiž není to samé. Nejvyšší čas nechat si komín zkontrolovat. Kontrola totiž není to samé, co revize. Rozdíl vysvětlit si komín zkontrolovat. Kontrola totiž není to samé, co revize. Rozdíl vysvětlí mluvčí komín zkontrolovat. Kontrola totiž není to samé, co revize. Rozdíl vysvětlí mluvčí detestulovat. Kontrola totiž není to samé, co revize. Rozdíl vysvětlí mluvčí totiž není to samé, co revize. Rozdíl vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová. Samé, co revize. Rozdíl vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Pravidelná kontrola
0: se. Rozdíl vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Pravidelná kontrola spalinové.
0: Vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Pravidelná kontrola spalinové cesty se zpravidla provádí.
0: D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Pravidelná kontrola spalinové cesty se zpravidla provádí.
0: Lucie Korbeliusová.
1: Pravidelná kontrola spalinové cesty se zpravidla provádí jednou ročně a komínek. Pravidelná kontrola spalinové cesty se zpravidla provádí jednou ročně a komínek při ní ověřuje. Pravidelná kontrola spalinové cesty se zpravidla provádí jednou ročně a komínek při ní ověřuje její technický. Spalinové cesty se zpravidla provádí jednou ročně a komínek při ní ověřuje její technický stav a bezpečnost. Se zpravidla provádí jednou ročně a komínek při ní ověřuje její technický stav a bezpečnost. Provádí jednou ročně a komínek při ní ověřuje její technický stav a bezpečnost. O kontrole bezpečně a komínek při ní ověřuje její technický stav a bezpečnost. O kontrole byste měli dostat písemnou zprávu při ní ověřuje její technický stav a bezpečnost. O kontrole byste měli dostat písemnou zprávu, kterou ověřuje její technický stav a bezpečnost. O kontrole byste měli dostat písemnou zprávu, kterou je dobré uschovat stav a bezpečnost. O kontrole byste měli dostat písemnou zprávu, kterou je dobré uschovat bezpečnost. O kontrole byste měli dostat písemnou zprávu, kterou je dobré uschovat třeba kvůli pojišťovně. O kontrole byste měli dostat písemnou zprávu, kterou je dobré uschovat třeba kvůli pojišťovně. Revize měli dostat písemnou zprávu, kterou je dobré uschovat třeba kvůli pojišťovně. Revize je potřeba například u nového zprávu, kterou je dobré uschovat třeba kvůli pojišťovně. Revize je potřeba například u nového komína, kterou je dobré uschovat třeba kvůli pojišťovně. Revize je potřeba například u nového komína postavební uschovat třeba kvůli pojišťovně. Revize je potřeba například u nového komína postavební úpravě při kvůli pojišťovně. Revize je potřeba například u nového komína postavební úpravě při změně. Revize je potřeba například u nového komína postavební úpravě při změně druhu paliva a nebo po potřeba například u nového komína postavební úpravě při změně druhu paliva a nebo po komínovém požáru. Například u nového komína postavební úpravě při změně druhu paliva a nebo po komínovém požáru. Na postavební úpravě při změně druhu paliva a nebo po komínovém požáru.
0: Pravidelné
1: úpravě při změně druhu paliva a nebo po komínovém požáru.
0: Pravidelně čistit
1: při změně druhu paliva a nebo po komínovém požáru.
0: Pravidelně čistit komín se vyplatí
1: při změně druhu paliva a nebo po komínovém požáru.
0: Pravidelně čistit komín se vyplatí, když se
1: a nebo po komínovém požáru.
0: Pravidelně čistit komín se vyplatí, když se zanedbá jeho údržba
1: novém požáru.
0: Pravidelně čistit komín se vyplatí, když se zanedbá. Pravidelně čistit komín se vyplatí, když se zanedbá jeho údržba, mohou se v něm hromadit komín se vyplatí, když se zanedbá jeho údržba, mohou se v něm hromadit saze a hrozí vznik požáru. Když se zanedbá jeho údržba, mohou se v něm hromadit saze a hrozí vznik požáru. Zanedbá jeho údržba, mohou se v něm hromadit saze a hrozí vznik požáru. Řidiči v Praze se údržba, mohou se v něm hromadit saze a hrozí

0: vznik požáru. Řidiči v Praze se musí přepravit v něm hromadit saze a hrozí vznik požáru. Řidiči v Praze se musí přepravit na další saze a hrozí vznik požáru. Řidiči v Praze se musí přepravit na další vznik požáru. Řidiči v Praze se musí přepravit na další komplikace v dopravě, silničáru. Řidiči v Praze se musí přepravit na další komplikace v dopravě. Silničáři se zítra pustí. Řidiči v Praze se musí přepravit na další komplikace v dopravě. Silničáři se zítra pustí do poslední. Praze se musí přepravit na další komplikace v dopravě. Silničáři se zítra pustí do poslední části oprav. Přepravit na další komplikace v dopravě. Silničáři se zítra pustí do poslední části oprav k Belské. Silničáři se zítra pustí do poslední části oprav k Belské. Rekonstrukce se bude týkat se zítra pustí do poslední části oprav k Belské. Rekonstrukce se bude týkat mimoúrovňové křiž do poslední části oprav k Belské. Rekonstrukce se bude týkat mimoúrovňové křižovatky z dálnic oprav k Belské. Rekonstrukce se bude týkat mimoúrovňové křižovatky z dálnicí D8 do Tké. Rekonstrukce se bude týkat mimoúrovňové křižovatky z dálnicí D8 do 23. Rekonstrukce se bude týkat mimoúrovňové křižovatky z dálnicí D8 do 23. Se bude týkat mimoúrovňové křižovatky z dálnicí D8 do 23. října bude zavřena mimoúrovňové křižovatky z dálnicí D8. Do 23. října bude zavřená sjezdová rampa do křižovatky z dálnicí D8. Do 23. října bude zavřená sjezdová rampa do ulice Veselského října bude zavřená sjezdová rampa do ulice Veselská a na Kbelské se bude jezdit zavřená sjezdová rampa do ulice Veselská a na Kbelské se bude jezdit jenom jedním pruhem. Rampa do ulice Veselská a na Kbelské se bude jezdit jenom jedním pruhem. Polská policie z ulice Veselská a na Kbelské se bude jezdit jenom jedním pruhem. Polská policie a na Kbelské se bude jezdit jenom jedním pruhem. Polská policie získala informace, Kbelské se bude jezdit jenom jedním pruhem. Polská policie získala informace, jezdit jenom jedním pruhem. Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra pruhem. Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra a ministra. Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra a ministra. Policie získala informace o možném atentátu na premiéra a ministra obrany. Kvůli situaci se do získala informace o možném atentátu na premiéra a ministra obrany. Kvůli situaci se do se od oce o možném atentátu na premiéra a ministra obrany. Kvůli situaci se do atentátu na premiéra a ministra obrany. Kvůli situaci se do se od dopoledne koná premiéra a ministra obrany. Kvůli situaci se do se od dopoledne kvůli situaci se do se od dopoledne koná v protiteroristické situaci se do se od dopoledne koná v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky se od dopoledne koná v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky porada. Dopoledne koná v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky porada. Na té je policie a IZA v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky porada. Na té je policie a i zástupci hradském centru polské kontrarozvědky porada. Na té je policie a i zástupci rezortu vnitř polské kontrarozvědky porada. Na té je policie a i zástupci rezortu vnitřky porada. Na té je policie a i zástupci rezortu vnitra. O hrozbě útoku na té je policie a i zástupci rezortu vnitra. O hrozbě útoku na politiky zatím nejsou policie a i zástupci rezortu vnitra. O hrozbě útoku na politiky zatím nejsou podle polských rezortu vnitra. O hrozbě útoku na politiky zatím nejsou podle polských. O hrozbě útoku na politiky zatím nejsou podle polských médií známy další podrobnosti. Útoku na politiky zatím nejsou podle polských médií známy další podrobnosti. Tolik zpráv na politiky zatím nejsou podle polských médií známy další podrobnosti. Tolik zprávy tu Jirka. Tím nejsou podle polských médií známy další podrobnosti. Tolik zprávy tu Jirka. Podle polských médií známy další podrobnosti. Tolik zprávy tu Jirka. Médií známy další podrobnosti. Tolik zprávy tu Jirka.
1: Eliško,
0: další podrobnosti. Tolik zprávy tu Jirka.
1: Eliško, 15.
0: Tolik zprávy tu Jirka.
1: Eliško, 15. hodina.
0: Zprávy tu Jirka.
1: Eliško, 15. hodina. Eliško, 15. hodina. Eliško, 15. hodina. Eliško, 15. hodina.
2: Jirka Fred.
1: 15. hodina.

0: Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: Tak co vás...
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: Tak co vás tento týden potěšil?
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: Tak co vás tento týden potěšilo, co vám...
0: Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: Tak co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost?
1: Na rádiu Blaník.
2: Tak co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost?
1: Blaník.
2: Tak co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost, Eliško, co tobě udělalo radost? Tak co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost, Eliško, co tobě udělalo radost tento týden? Tento týden potěšilo, co vám udělalo radost, Eliško, co tobě udělalo radost tento týden, že se ochladilo? Potěšilo, co vám udělalo radost, Eliško, co tobě udělalo radost tento týden, že se ochladilo nebo? Že bylo radost, Eliško, co tobě udělalo radost tento týden, že se ochladilo nebo? Že bylo hezky do poloviny týdne, co tobě udělalo radost tento týden, že se ochladilo nebo? Že bylo hezky do poloviny týdne, nebo něco radost tento týden, že se ochladilo nebo? Že bylo hezky do poloviny týdne, nebo něco jiného, nebo
3: možná...
2: nic den, že se ochladilo nebo? Že bylo hezky do poloviny týdne, nebo něco jiného, nebo
3: možná...
2: nic chladilo nebo? Že bylo hezky do poloviny týdne, nebo něco jiného, nebo
3: možná,
2: nic.
3: Možná to ochlazení.
2: Ochlazení to. Že bylo hezky do poloviny týdne, nebo něco jiného, nebo
3: možná,
2: nic.
3: Možná to ochlazení.
2: Ochlazení tobě.
3: Pořádnej.
2: Hezky do poloviny týdne, nebo něco jiného, nebo
3: možná,
2: nic.
3: Možná to ochlazení.
2: Ochlazení tobě.
3: Pořádnej.
2: Týdne, nebo něco jiného, nebo
3: možná,
2: nic.
3: Možná to ochlazení.
2: Ochlazení tobě.
3: Pořádnej podzim konečně.
2: Po něco jiného, nebo
3: možná,
2: nic.
3: Možná to ochlazení.
2: Ochlazení tobě.
3: Pořádnej podzim konečně.
2: A já jsem si užil zase nic.
3: Možná to ochlazení.
2: Ochlazení tobě.
3: Pořádnej podzim konečně.
2: A já jsem si užil zase na oplátku hezký...
3: Ochlazení.
2: Ochlazení tobě.
3: Pořádnej podzim konečně.
2: A já jsem si užil zase na oplátku hezký start týdne.
3: Ochlazení tobě. Pořádnej podzim konečně.
2: A já jsem si užil zase na oplátku hezký start týdne, kdy bylo...
3: Pořádnej podzim konečně.
2: A já jsem si užil zase na oplátku hezký start týdne, kdy bylo babí léto.
3: Konečně.
2: A já jsem si užil zase na oplátku hezký start týdne, kdy bylo babí léto. Ve studiu. A já jsem si užil zase na oplátku hezký start týdne, kdy bylo babí léto. Ve studiu 28. Užil zase na oplátku hezký start týdne, kdy bylo babí léto. Ve studiu 28 si otevřela okno. Hezký start týdne, kdy bylo babí léto. Ve studiu 28 si otevřela okno. Start týdne, kdy bylo babí léto. Ve studiu 28 si otevřela okno. Sluníčko bylo babí léto. Ve studiu 28 si otevřela okno. Sluníčko no. Ve studiu 28 si otevřela okno. Sluníčko no. Logo Blaníku je jasné. Ve studiu 28 si otevřela okno. Sluníčko no. Logo Blaníku je jasné, je tam sluníčko. 28 si otevřela okno, sluníčko, no. Logo Blaníku je jasné, je tam sluníčko. Otevřela okno, sluníčko, no. Logo Blaníku je jasné, je tam sluníčko. Tak malá dáma, kapela Kabát, sluníčko, no. Logo Blaníku je jasné, je tam sluníčko. Tak malá dáma, kapela Kabát. Logo Blaníku je jasné, je tam sluníčko. Tak malá dáma, kapela Kabát. A zeptám se, logo Blaníku je jasné, je tam sluníčko. Tak malá dáma, kapela Kabát. A zeptám se, je jasné, je tam sluníčko. Tak malá dáma, kapela Kabát. A zeptám se i vás, co vás tento týden potěšilo. Sluníčko. Tak malá dáma, kapela Kabát. A zeptám se i vás, co vás tento týden potěšilo. Klidně už teď, malá dáma, kapela Kabát. A zeptám se i vás, co vás tento týden potěšilo. Klidně už teď pište SMS, kapela Kabát. A zeptám se i vás, co vás tento týden potěšilo. Klidně už teď pište SMSky na A zeptám se i vás, co vás tento týden potěšilo. Klidně už teď pište SMSky na 600. Zeptám se i vás, co vás tento týden potěšilo. Klidně už teď pište SMSky na 603. 100 vás tento týden potěšilo. Klidně už teď pište SMSky na 603. 118. 100 potěšilo. Klidně už teď pište SMSky na 603. 118. 118. Už teď pište SMSky na 603. 118. 118. SMSky na 603. 118, 118 a my se v této hodině dostat na 603, 118, 118 a my se v této 3, 118, 118 a my se v této hodině dostaneme právě i na ty vaše vzkazy 118, 118 a my se v této hodině dostaneme právě i na ty vaše vzkazy a teď už si 118 a my se v této hodině dostaneme právě i na ty vaše vzkazy a teď už si hraje a my se v této hodině dostaneme právě i na ty vaše vzkazy a teď už si hrajeme hezky v této hodině dostaneme právě i na ty vaše vzkazy a teď už si hrajeme hezky česky tak krásný posledně dostaneme právě i na ty vaše vzkazy a teď už si hrajeme hezky česky tak i na ty vaše vzkazy a teď už si hrajeme hezky česky tak

pěkné odpoledne. Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová spolu s komunální. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová spolu s komunálními a senátními. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová spolu s komunálními a senátními volbami. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová spolu s komunálními a senátními volbami se letos konala. Odpoledne přeje Eliška Votrubová spolu s komunálními a senátními volbami se letos konala i celá. Eliška Votrubová spolu s komunálními a senátními volbami se letos konala i celá řada referend. A spolu s komunálními a senátními volbami se letos konala i celá řada referend. Nejvíc z nich se týká komunálními a senátními volbami se letos konala i celá řada referend. Nejvíc z nich se týkalo výstavby. Senátními volbami se letos konala i celá řada referend. Nejvíc z nich se týkalo výstavby větrných elektráren. A lidé vyjádřili jasný názor. Větrník je prakticky v žádné obci, kde se káren. A lidé vyjádřili jasný názor. Větrník je prakticky v žádné obci, kde se hlasování konalo. Lidé vyjádřili jasný názor. Větrník je prakticky v žádné obci, kde se hlasování konalo, nechtějí. Jasný názor. Větrník je prakticky v žádné obci, kde se hlasování konalo, nechtějí. Větrník je prakticky v žádné obci, kde se hlasování konalo, nechtějí. V žádné obci, kde se hlasování konalo, nechtějí. Z 21 referend s elektrárnami souhlasili. Žádné obci, kde se hlasování konalo, nechtějí. Z 21 referend s elektrárnami souhlasili. Hlasování konalo, nechtějí. Z 21 referend s elektrárnami souhlasili. Nechtějí. Z 21 referend s elektrárnami souhlasili jen v jediné, a to v Dětřichově na Jihlavě. Z 21 referend s elektrárnami souhlasili jen v jediné, a to v Dětřichově na Jihlavsku. Na 7 referend s elektrárnami souhlasili jen v jediné, a to v Dětřichově na Jihlavsku. Na Světavsku. Souhlasili jen v jediné, a to v Dětřichově na Jihlavsku.

0: krásný poslech a krásnou neděli už makazy a teď už si hrajeme hezky česky. Tak krásný poslech a krásnou neděli už máme jedna, už si hrajeme hezky česky. Tak krásný poslech a krásnou neděli už máme 11. Mě, hezky česky. Tak krásný poslech a krásnou neděli už máme 11. října. Hezky, tak krásný poslech a krásnou neděli už máme 11. října. Krásný poslech a krásnou neděli už máme 11. října. Krásnou neděli už máme 11. října. Už máme 11. října. 11. října.
1: Utrhla trávu a začala hrát.
0: Října.

0: pohodové rádio.
1: Jsme Rádio Blaní.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Jsme Rádio Blaní.
0: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaní.
1: Rádio Blaní.
0: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaní.
0: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaní.
0: Rádio Blaní. Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaní.
0: Rádio Blaní.
2: Rádio Blaní. Rádio Blaní.

0: Tak ono se nám... Tak ono se nám děje na Blaníku, že kdy... Tak ono se nám děje na Blaníku, že kdykoliv pustíme Sloven... Tak ono se nám děje na Blaníku, že kdykoliv pustíme slovenskou skupinu... Tak ono se nám děje na Blaníku, že kdykoliv pustíme slovenskou skupinu Elán... Tak ono se nám děje na Blaníku, že kdykoliv pustíme slovenskou skupinu Elán... Rozbliká... Tak ono se nám děje na Blaníku, že kdykoliv pustíme slovenskou skupinu Elán... Rozbliká se nám ten... Děje na Blaníku, že kdykoliv pustíme slovenskou skupinu Elán... Rozbliká se nám tento víkend... Kdykoliv pustíme slovenskou skupinu Elán... Rozbliká se nám tento víkend telefon... To samé... Slovenskou skupinu Elán... Rozbliká se nám tento víkend telefon... To samé, když zní... Skupinu Elán... Rozbliká se nám tento víkend telefon... To samé, když zní... Pavel... Rozbliká se nám tento víkend telefon... To samé, když zní... Pavel Habera. Rozbliká se nám tento víkend telefon. To samé, když zní Pavel Habera. No ale teď tento víkend telefon. To samé, když zní Pavel Habera. No ale teď ano telefon. To samé, když zní Pavel Habera. No ale teď ano, to byl Mekyšbir. To samé, když zní Pavel Habera. No ale teď ano, to byl Mekyšbirka. Zní Pavel Habera. No ale teď ano, to byl Mekyšbirka. Habera. No ale teď, ano, to byl Mekyšbirka.
1: Víkend s Miroslavem.
0: No ale teď, ano, to byl Mekyšbirka.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Ano, to byl Mekyšbirka.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Byl Mekyšbirka.

0: Pak je tam, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rádio Blaník, kdo pak je tam, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Blaník, kdo pak je tam, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak je tam, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Jerotková.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Jerotková. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Jerotková.
0: Já vás zdravím tak...
1: Den.
0: Dobrý den.
1: Jerotková.
0: Já vás zdravím tak klidně už můžete... Dobrý den.
1: Jerotková.
0: Já vás zdravím tak klidně už můžete se i radovat.
1: Jerotková.
0: Já vás zdravím tak klidně už můžete se i radovat.
1: Jerotková.
0: Já vás zdravím tak klidně už můžete se i radovat. Já vás zdravím, tak klidně už můžete se i radovat. Je to vaše. Vás zdravím, tak klidně už můžete se i radovat. Je to vaše. Dvě, tak klidně už můžete se i radovat. Je to vaše. Dvě vstupenky. Můžete se i radovat. Je to vaše. Dvě vstupenky. Je to vaše. Dvě vstupenky. Je to vaše. Dvě vstupenky.
1: Ježiši.
0: Ježiši, je to vaše. Dvě vstupenky.
1: Ježiši.
0: Ježiši, no. Dvě vstupenky.
1: Ježiši.
0: Ježiši, no. Takhle rychle vstupenky.
1: Ježiši.
0: Ježiši, no. Takhle rychle
1: vstupenky. Ježiši.
0: Ježiši, no. Takhle rychle
1: vstupenky. Ježiši.
0: Ježiši, no. Takhle rychle.
1: To jsem se dovolala, to úplně.
0: Poprvé.
1: Super.
0: Ježiši, no. Takhle rychle.
1: To jsem se dovolala, to úplně.
0: Poprvé.
1: Super.
0: Ježiši, no. Takhle rychle.
1: To jsem se dovolala, to úplně.
0: Poprvé.
1: Super.
0: Super. A odkud jste? Takhle rychle.
1: To jsem se dovolala, to úplně.
0: Poprvé.
1: Super.
0: Super. A odkud jste? Takhle rychle.
1: To jsem se dovolala, to úplně.
0: Poprvé.
1: Super.
0: Super. A odkud jste, paní Jirotková?
1: To jsem se dovolala, to úplně.
0: Poprvé.
1: Super.
0: Super. A odkud jste, paní Jirotková?
1: Prachovice. A to úplně.
0: Poprvé.
1: Super.
0: Super. A odkud jste, paní Jirotková?
1: Prachovice.
0: Super.
1: Super.
0: Super. A odkud jste, paní Jirotková?
1: Prachovice.
0: Prachovice, vidíte? Super. A odkud jste, paní Jirotková?
1: Prachovice.
0: Prachovice, vidíte? To jste, paní Jirotková?
1: Prachovice.
0: Prachovice, vidíte? To ani neznám.
1: Prachovice.
0: Prachovice, vidíte? To ani neznám.
1: No, to je... Prachovice.
0: Prachovice, vidíte, to ani neznám.
1: No, to je Prachovice.
0: Prachovice, vidíte, to ani neznám.
1: No, to je, jestli víte, kde je Seď.
0: Prachovice, vidíte, to ani neznám.
1: No, to je, jestli víte, kde je Seď.
0: Vidíte, to ani neznám.
1: No, to je, jestli víte, kde je Seď.
0: A takhle my jsme...
1: No, to je, jestli víte, kde je Seď.
0: A takhle my jsme tímto...
1: No, to je, jestli víte, kde je Seď.
0: A takhle my jsme tímto směrem...
1: To je, jestli víte, kde je Seč.
0: A takhle my jsme tímto směrem...
1: Jestli víte, kde je Seč.
0: A takhle my jsme tímto směrem... No, tak to je...
1: Seč.
0: A takhle my jsme tímto směrem... No, tak to je někde pod... A takhle my jsme tímto směrem... No, tak to je někde pod Kutnou horou... My jsme tímto směrem... No, tak to je někde pod Kutnou horou jižně. To směrem. No, tak to je někde pod Kutnou horou jižně. No, tak to je někde pod Kutnou horou jižně.
1: Spíš ke Chrudimi.
0: Tak to je někde pod Kutnou horou jižně.
1: Spíš ke Chrudimi.
0: Ke Chrudimi. To je někde pod Kutnou horou jižně.
1: Spíš ke Chrudimi.
0: Ke Chrudimi, jihovýchodně. Pod Kutnou horou jižně.
1: Spíš ke Chrudimi.
0: Ke Chrudimi, jihovýchodně. Tak, super, jižně.
1: Spíš ke Chrudimi.
0: Ke Chrudimi, jihovýchodně. Tak, super, už jsme doma.
1: Spíš ke Chrudimi.
0: Ke Chrudimi, jihovýchodně. Tak, super, už jsme doma. Tak já vás moc...
1: Spíš ke Chrudimi.
0: Ke Chrudimi, jihovýchodně. Tak, super, už jsme doma. Tak já vás moc zdravím... Ke Chrudimi, jihovýchodně. Tak, super, už jsme doma. Tak já vás moc zdravím do... Jihovýchodně. Tak. Super, už jsme doma. Tak já vás moc zdravím do Prachovic. Tak, super, už jsme doma. Tak já vás moc zdravím do Prachovic. Super, už jsme doma. Tak já vás moc zdravím.

Zdravím do Prachovic v Pardubickém kraji. Tak já vás moc zdravím do Prachovic v Pardubickém kraji. A užijte si potom Prachovic v Pardubickém kraji, tuším.

0: A tak jsem začal...
1: Pavlem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: A tak jsem začal zvedat telefon...
1: Na rádiu Blaník.
0: A tak jsem začal zvedat telefon 800 109...
1: Blaník.
0: A tak jsem začal zvedat telefon 800 109 109... A tak jsem začal zvedat telefon 800 109 109, otázka. A tak jsem začal zvedat telefon 800 109 109, otázka. Kdo je první?
2: Ahoj.
0: Jsem začal zvedat telefon 800 109 109, otázka. Kdo je první?
2: Ahoj, Jirka.
0: Telefon 800 109 109, otázka. Kdo je první?
2: Ahoj, Jirka, mám na soutěž.
0: 9, otázka. Kdo je první?
2: Ahoj, Jirka, mám na soutěž.
0: Jirko, vy jste stále první.
2: No, tak to je škoda.
0: Tak, držím palce, zkuste ještě. Kdo je první?
2: No, tak to je škoda.
0: Tak, držím palce, zkuste ještě, díky.
2: No, tak to je škoda.
0: Tak, držím palce, zkuste ještě, díky.
2: Škoda.
0: Tak, držím palce, zkuste ještě, díky. Rádio Blaník. Tak, držím palce, zkuste ještě, díky. Rádio Blaník. Držím palce, zkuste ještě, díky. Rádio Blaník. Držím palce, zkuste ještě, díky. Rádio Blaník. Ještě díky. Rádio Blaník. Druhý volající nic? Rádio Blaník. Druhý volající nic? Rádio Blaník. Druhý volající nic? Nevadí. Druhý volající nic? Nevadí. Tady hrajeme na to, kdo bude... Druhý volající nic? Nevadí. Tady hrajeme na to, kdo bude třetí na lince. Druhý volající nic? Nevadí. Tady hrajeme na to, kdo bude třetí na lince. Druhý volající nic? Nevadí. Tady hrajeme na to, kdo bude třetí na lince 800. Nic? Nevadí. Tady hrajeme na to, kdo bude třetí na lince 800 109 109. Nevadí. Tady hrajeme na to, kdo bude třetí na lince 800 109 109 o to tu kráčí. Tady hrajeme na to, kdo bude třetí na lince 800 109 109 o to tu kráčí. To, kdo bude třetí na lince 800 109 109 o to tu kráčí. Třetí na lince 800 109 109 o to tu kráčí. Rád 800 109 109 o to tu kráčí. Rádio Blaník, kdo 9 109 o to tu kráčí. Rádio Blaník, kdo pak je tam, o to tu kráčí. Rádio Blaník, kdo pak je tam, dobrý den, tu kráčí. Rádio Blaník, kdo pak je tam, dobrý den. Rádio Blaník, kdo pak...

0: Máte radost, tak já vás zdravím.
1: Mám ohromnou.
0: Moc nepovídáte, ale to nevadí, já slyším, že máte radost. Tak já vás zdravím.
1: Mám ohromnou.
0: Do Prachovic, ale to nevadí, já slyším, že máte radost. Tak já vás zdravím.
1: Mám ohromnou.
0: Do Prachovic, užijte, já slyším, že máte radost. Tak já vás zdravím.
1: Mám ohromnou.
0: Do Prachovic, užijte neděli. Radost. Tak já vás zdravím.
1: Mám ohromnou.
0: Do Prachovic, užijte neděli. A zase někdy. Tak já vás zdravím.
1: Mám ohromnou.
0: Do Prachovic, užijte neděli. A zase někdy. Třeba na Blaníku.
1: Mám ohromnou.
0: Do Prachovic užijte neděli a zase někdy třeba do Prachovic užijte neděli a zase někdy třeba na Blaníku, když dneska to byla premiéra, tak užijte neděli a zase někdy třeba na Blaníku, když dneska to byla premiéra, tak třeba příště to vyjde neděli a zase někdy třeba na Blaníku, když dneska to byla premiéra, tak třeba příště to vyjde a zase někdy třeba na Blaníku, když dneska to byla premiéra, tak třeba příště to vyjde zase. Se někdy třeba na Blaníku, když dneska to byla premiéra, tak třeba příště to vyjde zase. Třeba na Blaníku, když dneska to byla premiéra, tak třeba příště to vyjde zase.
1: Tak jo, děkuji moc.
0: Dneska to byla premiéra, tak třeba příště to vyjde zase.
1: Tak jo, děkuji moc. Mějte se moc.
0: Premiéra, tak třeba příště to vyjde zase.
1: Tak jo, děkuji moc. Mějte se moc.
0: Mějte se krásně, příště to vyjde zase.
1: Tak jo, děkuji moc. Mějte se moc.
0: Mějte se krásně. No a jde zase.
1: Tak jo, děkuji moc. Mějte se moc
0: hezky. Mějte se krásně. No a
1: tak jo, děkuji moc. Mějte se moc hezky.
0: Mějte se krásně. No a 20. říjen to je ten.
1: Děkuji moc. Mějte se moc hezky.
0: Mějte se krásně. No a 20. říjen to je ten.
1: Mějte se moc hezky.
0: Mějte se krásně. No a 20. říjen to je ten den, kdy budeme vzpomínat. Mějte se krásně. No a 20. říjen to je ten den, kdy budeme vzpomínat na Mekyho Šbírku. No a 20. říjen to je ten den, kdy budeme vzpomínat na Mekyho Šbírku. No a 20. říjen to je ten den, kdy budeme vzpomínat na Mekyho Šbírku. 10. listopadu říjen to je ten den, kdy budeme vzpomínat na Mekyho Šbírku. 10. listopadu to bude ten den, kdy budeme vzpomínat na Mekyho Šbírku. 10. listopadu to bude 5 let, co odešel, kdy budeme vzpomínat na Mekyho Šbírku. 10. listopadu to bude 5 let, co odešel do hudebního nebe na Mekyho Šbírku. 10. listopadu to bude 5 let, co odešel do hudebního nebe na Šbírku. 10. listopadu to bude 5 let, co odešel do hudebního nebe. No a vzpomínkový konc 10. listopadu to bude 5 let, co odešel do hudebního nebe. No a vzpomínkový konc listopadu to bude 5 let, co odešel do hudebního nebe. No a vzpomínkový koncert a vstupenky 5 let, co odešel do hudebního nebe. No a vzpomínkový koncert a vstupenky na něj tady na Blaníku do hudebního nebe. No a vzpomínkový koncert a vstupenky na něj tady na Blaníku máho nebe. No a vzpomínkový koncert a vstupenky na něj tady na Blaníku máme. No a vzpomínkový koncert a vstupenky na něj tady na Blaníku máme. 20. koncert a vstupenky na něj tady na Blaníku máme. 20. říjen to je koncert a vstupenky na něj tady na Blaníku máme. 20. říjen to je ten správný vstupenky na něj tady na Blaníku máme. 20. říjen to je ten správný čas, kdy si udělal něj tady na Blaníku máme. 20. říjen to je ten správný čas, kdy si udělal máme. 20. říjen to je ten správný čas, kdy si udělat v kalendáři volno a hlavně 20. říjen to je ten správný čas, kdy si udělat v kalendáři volno a hlavně vychytat říjen to je ten správný čas, kdy si udělat v kalendáři volno a hlavně vychytat další ten správný čas, kdy si udělat v kalendáři volno a hlavně vychytat další výherní písničku čas, kdy si udělat v kalendáři volno a hlavně vychytat další výherní písničku a tou je písně v kalendáři volno a hlavně vychytat další výherní písničku a tou je písnička nech volno a hlavně vychytat další výherní písničku a tou je písnička nechodí. Vychytat další výherní písničku a tou je písnička nechodí.
2: Nechodí.
0: Vychytat další výherní písničku a tou je písnička nechodí.
2: Nechodí.
0: Výherní písničku a tou je písnička nechodí.
2: Nechodí.
0: Písničku a tou je písnička nechodí.
2: Nechodí.
0: Stále. Tou je písnička nechodí.
2: Nechodí. Stále nechodí.
0: Nechodí.

0: mi biedne. 800
1: s ňou je mi biedne.
0: 800 109 109 jak mi
1: s ňou je mi biedne.
0: 800 109 109 jakmile zazní
1: je mi biedne.
0: 800 109 109 jakmile zazní písnička je důležité. 800 109 109 jakmile zazní písnička je důležité být třetí. 800 109 109 jakmile zazní písnička je důležité být třetí na 109 109 jakmile zazní písnička je důležité být třetí na naší lince. 109 109 jakmile zazní písnička je důležité být třetí na naší lince. Jakmile zazní písnička je důležité být třetí na naší lince.
2: Víkend s Miroslavem Žbirkou.
0: Písnička je důležité být třetí na naší lince.
2: Víkend s Miroslavem Žbirkou.
0: Na být třetí na naší lince.
2: Víkend s Miroslavem Žbirkou.
0: Na naší lince.
2: Víkend s Miroslavem Žbirkou.

0: SMSky dostane 118 118, za chvíli se na ty SMSky dostane a taky se dostane 118, za chvíli se na ty SMSky dostane a taky se dostane 18, za chvíli se na ty SMSky dostane a taky se dostane právě na tento hit, za chvíli se na ty SMSky dostane a taky se dostane právě na tento hit skupiny Botox, se na ty SMSky dostane a taky se dostane právě na tento hit skupiny Botox, dostane a taky se dostane právě na tento hit skupiny Botox Pyžamo. Se dostane právě na tento hit skupiny Botox Pyžamo. Právě na tento hit skupiny Botox Pyžamo. Tak skupiny Botox Pyžamo. Tak jo. Botox Pyžamo. Tak jo.
1: Nejen
0: Pyžamo.
1: Tak jo.
0: Tak jo.
1: Nejen dobří holuby.
0: Tak jo. Tak jo.
1: Nejen dobří holuby.
0: Tak jo. Tak jo.
1: Nejen dobří holuby.
2: Ale i Blaň.
0: Tak jo.
1: Nejen dobří holuby.
2: Ale i Blanické účtenky.
1: Nejen dobří holuby.
2: Ale i Blanické účtenky se vrací.
1: Nejen dobří holuby.
2: Ale i Blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky holuby.
2: Ale i Blanické účtenky se vrací. Ale i Blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme.
2: Blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí
3: dací. Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
2: Platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
2: Vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.

0: A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.jicht nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. Pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad. Koupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad. www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad. EU. Největší Tvrzená sklad.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad. EU. Největší e-shop z.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v dopravou zdarma. Jsme Tvrzená sklad. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme Tvrzená sklad. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Ryčkla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Ryčny Kovošrot. Autodost.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Ryčny Kovošrot. Autodosloužilo. Nechte to
0: s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Ryčny Kovošrot. Autodosloužilo. Nechte to na nás. Ryčny Kovošrot. Autodosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Autodosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Žilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle evidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekolo na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle eko Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčka, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. A Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. A bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. Starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. CZ.
2: Klikni!
1: Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. CZ.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka až...
1: www. Vaše sběrna. CZ.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka...
1: Vaše sběrna. CZ.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a šoproku přináší...
1: Pěrna.cz.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a šoproku přináší...
1: Gravitrax.cz.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man!
3: Mironet! Nová dvojka a šoproku přináší...
1: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se svým...
1: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
1: Když stavebnice, tak Mironet!
3: Spider-Man! Stavěj dráhy se svým hrdinou!
1: Když stavebnice, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát! Dráhy se svým hrdinou!
1: Když stavebnice, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Stavíte
3: hrdinou!
1: Když stavebnice, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Stavíte.
1: Když stavebnice, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Stavíte a potřebujete dobré...
1: Tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín z...
1: Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny...
3: Krát!
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné komín Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné komíny. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné komíny. Zdarma po celé České republice. www. Levné komíny. CZ. České republice. www. Levné komíny. CZ.
5: Za vaše auto v
4: publice. www. Levné komíny. CZ.
5: Za vaše auto chcete víc?
4: www. Levné komíny. CZ.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou...
4: Levné komíny CZ.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy...
4: CZ.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohit.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.

Dalibor. Dalibor Janda, písnička. Dalibor Janda, písnička Vejdi, za chvíli. Dalibor Janda, písnička Vejdi, za chvíli třeba Dalibor Janda, písnička Vejdi, za chvíli třeba botox a pyžamo. Dalibor Janda, písnička Vejdi, za chvíli třeba botox a pyžamo. Dalibor Janda, písnička Vejdi, za chvíli třeba botox a pyžamo. Ta písnička Vejdi, za chvíli třeba botox a pyžamo. Zadi, za chvíli třeba botox a pyžamo. Zahrajeme paní chvíli třeba botox a pyžamo. Zahrajeme paní Libušce, která mi botox a pyžamo. Zahrajeme paní Libušce. Zahrajeme paní Libušce, která mi napsala. Zahrajeme paní Libušce, která mi napsala, že má pyžámkový den, to znamená, že zahrajeme paní Libušce, která mi napsala, že má pyžámkový den, to znamená Libušce, která mi napsala, že má pyžámkový den, to znamená, že zůstává v pyžámku venku si chrabou. Napsala, že má pyžámkový den, to znamená, že zůstává v pyžámku venku si chrabou knížky nebo rádio. Pyžámkový den, to znamená, že zůstává v pyžámku venku si chrabou knížky nebo rádio Blaník. A že si den, to znamená, že zůstává v pyžámku venku si chrabou knížky nebo rádio Blaník. A že si to moc užívá, že zůstává v pyžámku venku si chrabou knížky nebo rádio Blaník. A že si to moc užívá, tak nám venku si chrabou knížky nebo rádio Blaník. A že si to moc užívá, tak nám napište si chrabou knížky nebo rádio Blaník. A že si to moc užívá, tak nám napište, z čeho máte knížky nebo rádio Blaník. A že si to moc užívá, tak nám napište, z čeho máte radost vy, Blaník. A že si to moc užívá, tak nám napište, z čeho máte radost vy a co vás těší. A že si to moc užívá, tak nám napište, z čeho máte radost vy a co vás těší třeba právě ten užívá, tak nám napište, z čeho máte radost vy a co vás těší třeba právě tento víkend. Napište, z čeho máte radost vy a co vás těší třeba právě tento víkend. Pište SMSky, z čeho máte radost vy a co vás těší třeba právě tento víkend. Pište SMSky na 6 a co vás těší třeba právě tento víkend. Pište SMSky na 603 100. Co vás těší třeba právě tento víkend. Pište SMSky na 603 třeba právě tento víkend. Pište SMSky na 603 108 tento víkend. Pište SMSky na 603 118 118 za SMSky na 603 118 118 za chvíli se na ty SMSky dostane 603 118 118 za chvíli se na ty

0: Autohity. Nejlepší výkup chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Rovnou do Ostravy Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Ostravy Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Za vaše auto vám ty. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Lepší výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte vozů v Ostravě. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítko. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz
1: Ještě tady.
0: Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz Kovic. www.autohity.cz
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
0: www.autohity.cz
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
0: Autohity.cz
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
2: I Broučci věděli, jak...
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
2: I Broučci věděli, jak důležité je...
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
2: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skuličku,
1: vidíš?
2: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo. Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat. Věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům před každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet, musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáž a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkově. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík C kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík CZ. Aže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík CZ. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík CZ. Ford. Prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík CZ.
3: Ford malý a velký.
4: Kravařích nebo na okna Šupík CZ.
3: Ford malý a velký. Ford
4: na okna Šupík CZ.
3: Ford malý a velký.
4: Šupík CZ.
3: Ford malý a velký. Ford malý.

0: ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás rých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou pro dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až jsme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci Okurku v Byla novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci Okurku v Byla klubu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci Okurku v Byla klubu za 11 v Pstruží. Až do úterý máme v akci Okurku v Byla klubu za 11,90. Až do úterý máme v akci Okurku v Byla klubu za 11,90 kus. Sleva 52%. Byla, to dobré začíná u nás. 52%. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Děti ráje.
0: Procent. Byla, to dobré začíná u nás.
1: Děti ráje.
0: Byla, to dobré začíná u nás.
1: Děti ráje. Nejúspěšnější.
0: Dobré začíná u nás.
1: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál. Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob. Děti ráje. Nejúspěšnější.

0: romantickou večeři.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House.
1: Co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Darujte zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersport od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalin. Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinovou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vitu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vyberete
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitek u masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: Opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Klikni.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Klikni.
4: Miro.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Klikni.
4: Mironet, nová dvojka a shop.
0: CZ.
3: Klikni.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man. Klikni.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man.
4: Klikni. Mironet, nová dvojka a shop roku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man start.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XX dvojka a shop roku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka roku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně. Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně. Startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně. Kuličková dráha se supovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně. Kuličková dráha se sup.
4: XXL novinka od Ravensburgu.
3: Jasně. Kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít. Novinka od Ravensburgu.
3: Jasně. Kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít. Zburgro.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít.
3: V Mironetu nyní je kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2000ková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2000 superhrdiny.
4: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2700 dny.
4: To musím mít.
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak Mironet. 2799. Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni.
3: 99. Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni.
5: Dámy a pánové.
3: 9. Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni.
5: Dámy a pánové. Jmenuji.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni.
5: Dámy a pánové. Jménem majitele,
3: tak Mironet,
4: klikni.
5: Dámy a pánové, jménem majitele,
3: Mironet,
4: klikni.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky, pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, té obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, Indy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Zoom zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou.

Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50... Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a nic svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od fon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70... Tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dál U najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držák od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další příslušenství na od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravíti kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazíchčky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam ne... A další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit on... Navštiv nás v Kravazích nebo

0: 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. Zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 20. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Děti ráje. Energie. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Děti ráje. Energie. Kterou trava 24. října. Děti ráje. Energie. Kterou 24. října. Děti ráje. Energie. Kterou nezastavíš. 4. října. Děti ráje. Energie. Kterou nezastavíš. Lístky na. Děti ráje. Energie. Kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje. Tour. Zastavíš. Lístky na Děti ráje. Tour.cz.
1: Tak co jí koupíš?
0: Lístky na Děti ráje Tour.cz.
1: Tak co jí koupíme?
0: Na Děti ráje Tour.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si
0: ráje Tour.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: CZ.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic ne...
1: Co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká... Ne. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostala si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a
2: tváří... No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat.
2: To vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte
2: zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantickou.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantickou.

dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněnou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Je čas, abychom se postarali o 10% slevy na pánské obleky. Pánské obleky bandy.

0: Ostrava a velký, na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Vychutnejte
0: Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Vychutnejte si v Bile
0: tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrý
0: my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za
0: Vítkovice a Opava.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny.

hrajeme vám. Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Vám hezky česky. Hezky česky.

Právník, advokát. Chci být lásky právník, řečník, advokát. Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucít. Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítíš mezi nás. Lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítíš mezi náma. Elektrik, řečník, advokát. Teď ucítíš mezi náma. Elektrik, advokát. Teď ucítíš mezi náma. Elektrický zkrát, advokát. Teď ucítíš mezi náma. Elektrický. Teď ucítíš mezi náma. Elektrický zkrát. Chci být jako slza. Cítíš mezi náma.

0: Blaník.
1: Vaše po...
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Jsme Rádio Blaník.

si budeš přát. A ještě lásko moje, všechno, co si budeš přát. A ještě k tomu všemu moje, všechno, co si budeš přát. A ještě k tomu všemu mám tě rád přát. A ještě k tomu všemu mám tě rád. Vzácná chci být. A ještě k tomu

0: Hrajeme vám. Hrajeme vám hezky. Hrajeme vám hezky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník.
1: Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

0: vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: 6. jedničky. Ano, Jiřino, doufám, že potěšila i písnička od Botoxu před okamžikem 6. jedničky. Ano, Jiřino, doufám, že potěšila i písnička od Botoxu před okamžikem pyžamo. Čky. Ano, Jiřino, doufám, že potěšila i písnička od Botoxu před okamžikem pyžamo. Áňa ta nám píše, že potěšila i písnička od Botoxu před okamžikem pyžamo. Áňa ta nám píše, že i písnička od Botoxu před okamžikem pyžamo. Áňa ta nám píše, že zdraví od Botoxu před okamžikem pyžamo. Áňa ta nám píše, že zdraví Střebíče potěšila před okamžikem pyžamo. Áňa ta nám píše, že zdraví Střebíče potěšila i pyžamo. Áňa ta nám píše, že zdraví Střebíče potěšila i Áňa ta nám píše, že zdraví Střebíče potěšila i včerejší sobota ráno. Áňa ta nám píše, že zdraví Střebíče potěšila i včerejší sobota ráno uspořádaná snídaně. Že zdraví Střebíče potěšila i včerejší sobota ráno uspořádaná snídaně v knihkupectví. Potěšila i včerejší sobota ráno uspořádaná snídaně v knihkupectví. Dýňobraní na náměstí. Včerejší sobota ráno uspořádaná snídaně v knihkupectví. Dýňobraní na sobota ráno uspořádaná snídaně v knihkupectví. Knihkupectví, dýňobraní na náměstí a pak oslava ráno uspořádaná snídaně v knihkupectví, dýňobraní na náměstí a pak oslava 30 let. Daná snídaně v knihkupectví, dýňobraní na náměstí a pak oslava 30 let. Naší školy knihkupectví, dýňobraní na náměstí a pak oslava 30 let. Naší školy, která tví dýňobraní na náměstí a pak oslava 30 let. Naší školy, která se moc vydařila na náměstí a pak oslava 30 let. Naší školy, která se moc vydařila pěstí a pak oslava 30 let naší školy, která se moc vydařila 30 let naší školy, která se moc vydařila, píše Áňa, tak taky spoustu pozdravů. Se moc vydařila, píše Áňa, tak taky spoustu pozdravů. Se moc vydařila, píše Áňa, tak taky spoustu pozdravů. Posíláme do Třebíče. Lenka, píše Áňa, tak taky spoustu pozdravů. Posíláme do Třebíče. Lenka, tak taky spoustu pozdravů. Posíláme do Třebíče. Lenka, a potěšilo jí pro změnu vítání občánku v Brně, kde přivítali vnoučka. Jako nového blojí pro změnu vítání občánku v Brně, kde přivítali vnoučka. Jako nového Brňáka, tání občánku v Brně, kde přivítali vnoučka. Jako nového Brňáka a potom ještě v Brně, kde přivítali vnoučka. Jako nového Brňáka a potom ještě večer sraz tali vnoučka. Jako nového Brňáka a potom ještě večer sraz po 40. Jako nového Brňáka a potom ještě večer sraz po 40. Jako nového Brňáka a potom ještě večer sraz po 40 letech od základky. Brňáka a potom ještě večer sraz po 40 letech od základky. Potom ještě večer sraz po 40 letech od základky. Pak nám napsala Liduš sraz po 40 letech od základky. Pak nám napsala Liduš z Bíliny, že nám napsala Liduš z Bíliny, že jí potěšilo, že konečně začali topit. Bydlí v Liduš z Bíliny, že jí potěšilo, že konečně začali topit. Bydlí v paneláku a večer u televize. Bíliny, že jí potěšilo, že konečně začali topit. Bydlí v paneláku a večer u televize. Že jí potěšilo, že konečně začali topit. Bydlí v paneláku a večer u televize. Brr, je zima. No, že konečně začali topit. Bydlí v paneláku a večer u televize. Brr, je zima.
1: No, Liduš, tak si pustili
0: topit. Bydlí v paneláku a večer u televize. Brr, je zima.
1: No, Liduš, tak si puste rádio.
0: Bydlí v paneláku a večer u televize. Brr, je zima.
1: No, Liduš, tak si puste rádio.
0: A večer u televize. Brr, je zima.
1: No, Liduš, tak si puste rádio.
0: Tak zdravíme do Bíliny naši. Brr, je zima.
1: No, Liduš, tak si puste rádio.
0: Tak zdravíme do Bíliny naši posluchá.
1: No, Liduš, tak si puste rádio.
0: Tak zdravíme do Bíliny naši posluchačku Liduš.
1: Už tak si puste rádio.
0: Tak zdravíme do Bíliny naši posluchačku Liduš. Hana z Vlkavy. Tak zdravíme do Bíliny naši posluchačku Liduš. Hana z Vlkavy. Tak zdravíme do Bíliny naši posluchačku Liduš. Hana z Vlkavy. Ta píše, že jí potěšila včerejší obloha, byla nádherná. Pavel z Damníkova šla včerejší obloha, byla nádherná. Pavel z Damníkova poslal obloha, byla nádherná. Pavel z Damníkova poslal SMSku nádherná. Pavel z Damníkova poslal SMSku, že ho potěšila oslava švagrové, která oslavila 30 let od své svatby s Pepu, že ho potěšila oslava švagrové, která oslavila

30 let od své svatby. Potěšila oslava švagrové, která oslavila 30 let od své svatby. S Pepou a nádherná oslava švagrové, která oslavila 30 let od své svatby. S Pepou a nádherná atmosféra krůvé, která oslavila 30 let od své svatby. S Pepou a nádherná atmosféra krů 30 let od své svatby. S Pepou a nádherná atmosféra krůta na grilu. Špica jak má. S Pepou a nádherná atmosféra krůta na grilu. Špica jak má být, píše Pavel. Nádherná atmosféra krůta na grilu. Špica jak má být, píše Pavel. Potom je tady atmosféra krůta na grilu. Špica jak má být, píše Pavel. Potom je tady SMS-ka krůta na grilu. Špica jak má být, píše Pavel. Potom je tady SMS-ka Pavel. Potom je tady SMS-ka, že potěšila oslava 60. Potom je tady SMS-ka, že potěšila oslava 60. narozenin švagr. Je tady SMS-ka, že potěšila oslava 60. narozenin švagrové, paní, že potěšila oslava 60. narozenin švagrové, paní Jany Jedličkové. Potěšila oslava 60. narozenin švagrové, paní Jany Jedličkové. Střebechovslava 60. narozenin švagrové, paní Jany Jedličkové. Střebechovic tých narozenin švagrové, paní Jany Jedličkové. Střebechovic švagrové, paní Jany Jedličkové. Střebechovic a je zdravá a šťastná. Paní Jany Jedličkové z Třebechovic a je zdravá a šťastná. Tak to má být. Jany Jedličkové z Třebechovic a je zdravá a šťastná. Tak to má být. Tak je to z Třebechovic a je zdravá a šťastná. Tak to má být. Tak je to správně. Jichovic a je zdravá a šťastná. Tak to má být. Tak je to správně. A je zdravá a šťastná, tak to má být, tak je to správně. Jirka, toho je zdravá a šťastná, tak to má být, tak je to správně. Jirka, toho potěšilo. Šťastná, tak to má být, tak je to správně. Jirka, toho potěšilo. Tak je to správně. Jirka, toho potěšilo, že měl zdravotní toho potěšilo, že měl zdravotní komplikace, ale nakonec všechno dopadlo skvěle a ješilo, že měl zdravotní komplikace, ale nakonec všechno dopadlo skvěle a ještě si vyhrál, že měl zdravotní komplikace, ale nakonec všechno dopadlo skvěle a ještě si vyhrál tento víkend vstup. Zdravotní komplikace, ale nakonec všechno dopadlo skvěle a ještě si vyhrál tento víkend vstupenky, ale nakonec všechno dopadlo skvěle a ještě si vyhrál tento víkend vstupenky. Všechno dopadlo skvěle a ještě si vyhrál tento víkend vstupenky na Mekyho sbírku. Vstupenky na Mekyho sbírku. Gratulace veliká. Z Havlíčkova Brodu je tady penky na Mekyho sbírku. Gratulace veliká. Z Havlíčkova Brodu je z Havlíčkova Brodu je tady vzkaz, že potěšila nová liga repre. Havlíčkova Brodu je tady vzkaz, že potěšila nová liga repre po pauze. Je tady vzkaz, že potěšila nová liga repre po pauze a hurá na že potěšila nová liga repre po pauze a hurá na Spartičku. Potěšila nová liga repre po pauze a hurá na Spartičku. Nová liga repre po pauze a hurá na Spartičku a přijede právě teď. Liga repre po pauze a hurá na Spartičku a přijede právě teď. Hezky z Havlíčkova po pauze a hurá na Spartičku a přijede právě teď. Hezky z Havlíčkova Brodu a cesta pauze a hurá na Spartičku a přijede právě teď. Hezky z Havlíčkova Brodu a cesta na Spartičku a přijede právě teď. Hezky z Havlíčkova Brodu a cesta pěkně utíká, protože a přijede právě teď. Hezky z Havlíčkova Brodu a cesta pěkně utíká, protože poslouchají Blaník právě teď. Hezky z Havlíčkova Brodu a cesta pěkně utíká, protože poslouchají Blaník. Díky za to. Hezky z Havlíčkova Brodu a cesta pěkně utíká, protože poslouchají Blaník, díky za to. Tak z Havlíčkova Brodu a cesta pěkně utíká, protože poslouchají Blaník, díky za to. Tak schválně čím mě a cesta pěkně utíká, protože poslouchají Blaník, díky za to. Tak schválně čím mě kdo překvapí, utíká, protože poslouchají Blaník, díky za to. Tak schválně čím mě kdo překvapí, osm to, že poslouchají Blaník, díky za to. Tak schválně čím mě kdo překvapí, 800 100 Blaník, díky za to. Tak schválně čím mě kdo překvapí 800 109 109 překvapí 800 109 109. Nechám se opravdu překvapit, kdo mi zavolá na to 800 109 109. Nechám se opravdu překvapit, kdo mi zavolá na toto číslo a řekne 109 109. Nechám se opravdu překvapit, kdo mi zavolá na toto číslo a řekne mi, nechám se opravdu překvapit, kdo mi zavolá na to.

Marcela Holanová. Marcela Holanová, písnička Yes. Marcela Holanová, písnička Jestli je na nebi. Marcela Holanová, písnička Jestli je na nebi Bůh a... Marcela Holanová, písnička Jestli je na nebi Bůh a teď vaše SMSky. Ach, Marcela Holanová, písnička Jestli je na nebi Bůh a teď vaše SMS. Holanová, písnička Jestli je na nebi Bůh a teď vaše SMSky a chodí nám krásně. Jestli je na nebi Bůh a teď vaše SMSky a chodí nám krásné SMSky. Otázka zněla: je na nebi Bůh a teď vaše SMSky a chodí nám krásné SMSky. Otázka zněla: co vás a teď vaše SMSky a chodí nám krásné SMSky. Otázka zněla, co vás potěšilo a co vám vaše SMSky a chodí nám krásné SMSky. Otázka zněla, co vás potěšilo a co vám udělalo radost. Chodí nám krásné SMSky. Otázka zněla, co vás potěšilo a co vám udělalo radost. Jiřina, krásné SMSky. Otázka zněla, co vás potěšilo a co vám udělalo radost. Jiřina, SMSky. Otázka zněla, co vás potěšilo a co vám udělalo radost. Jiřina Stýna, radost. Jiřina Stýna napsala, že ji potěšila včerejší... Jiřina Stýna napsala, že ji potěšila včerejší skupina... Stýna napsala, že ji potěšila včerejší skupina Botox včera večer. Napsala, že ji potěšila včerejší skupina Botox včera večer. Že ji potěšila včerejší skupina Botox včera večer, točíž byla na koncertě. Skupina Botox včera večer, točíž byla na koncertě a chtěla by za to poděkovat. A včera večer, točíž byla na koncertě a chtěla by za to poděkovat a vzkázat, že Stočiš byla na koncertě a chtěla by za to poděkovat a vzkázat, že jste je na koncertě a chtěla by za to poděkovat a vzkázat, že jste jedničky. Ano, Jiřino, doufám, že a chtěla by za to poděkovat a vzkázat, že jste jedničky. Ano, Jiřino, doufám, že a chtěla by za to poděkovat a vzkázat, že jste jedničky. Ano, Jiřino, doufám, že potěšila i písnička od Botox. To poděkovat a vzkázat, že jste jedničky. Ano, Jiřino, doufám, že potěšila i písnička od Botoxu před okovat a vzkázat.

0: toto číslo a řekne mi, co ho potěšilo. Kdo mi zavolá na toto číslo a řekne mi, co ho potěšilo, tak to se dozvíme třeba za pár minut. Na toto číslo a řekne mi, co ho potěšilo, tak to se dozvíme třeba za pár minut. A řekne mi, co ho potěšilo, tak to se dozvíme třeba za pár minut. No a pak je tady SMS, co ho potěšilo, tak to se dozvíme třeba za pár minut. No a pak je tady SMS, tak to se dozvíme třeba za pár minut. No a pak je tady SMSka, že potěšilo, když náš posluchač šel do práce, postrádal kocoura. Pavel nás zdraví řidič autobusu. Čtyři volající aktuálně. Tak koho si vybereme?
1: Tak to nám to vypadlo. Míšo, klidně zavolejte, to mě mrzí.

0: Tak to nám to vypadlo. Míškoně zavolejte. A vidím to trojčísný na konci. Zkuste to ještě jednou, vypadla jste úplně. Rádio Blaník, dobrý den, vezmeme někoho jiného. Rádio Blaník, dobrý den, vezmeme někoho jiného.
1: Helena Vondráčková, sladké mámení. Hrajeme si hezky česky.

0: Život je krásný, když nám Blaník hraje hezky česky. Radio. Život je krásný, když nám Blaník hraje hezky česky. Radio Blaník. Když nám Blaník hraje hezky česky. Radio Blaník. Blaník hraje hezky česky. Radio Blaník. Hraje hezky česky. Radio Blaník. Česky.
1: Radio Blaník. Radio Blaník. Radio Blaník. Radio Blaník. Počasí. Radio Blaník. Počasí. Radio. Radio Blaník. Počasí. Radio. Radio Blaník. Počasí. Radio. Radio Blaník. Počasí. Radio Blaník. Blaník. Počasí. Radio Blaník.
2: Krásné odpoledne.
1: Počasí.
2: Krásné odpoledne vám přeje Lucie. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na moři. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasná. Vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasná. Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasná až oblačná. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasná až oblačná. Ojediněle. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky. Na Slezsku bude zítra většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky. Na 1100 metrů bude většinou polojasná až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky. Na 1100 metrů budou smíšená až oblačná. Ojediněle se objeví přehánky. Na 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Na ojediněle se objeví přehánky. Na 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší se objeví přehánky. Na 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty přehánky. Na 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3. Denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3. Zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3. Mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3. Tolik počasí, teď už 14 stupňů, na horách to bude okolo 3. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat, na horách to bude okolo 3. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice, to bude okolo 3. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice, okolo 3. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
3: Kdy?
2: Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
3: Kdy bude to správné?
2: Počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí?
2: Teď už se půjdeme podívat na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Podívat na silnice.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Posce.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte
3: Blaník. Je to správné počasí na výlet.
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Blaník a dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Dozvíte se víc.

0: Skupina z Německa Liquido.
1: Písnička Holky si senzační.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Ostravě.
0: Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Ostravě.
0: Blaník za volantem.
1: Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k
0: za volantem.
1: Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k zoologické zahradě. Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k zoologické zahradě se srazila dvě. Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k zoologické zahradě se srazila dvě osobní auta. V Michalkovické ulici u odbočky k zoologické zahradě se srazila dvě osobní auta. Michalkovické ulici u odbočky k zoologické zahradě se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s ulici u odbočky k zoologické zahradě se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. V zoologické zahradě se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Projíždí se jedním pruhem. V zahradě se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Projíždí se jedním pruhem. Byla dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Projíždí se jedním pruhem. Buďte opatrní. Osobní auta. Počítejte tam s omezením. Projíždí se jedním pruhem. Buďte opatrní. Ve Zlíně v Gahu. Počítejte tam s omezením. Projíždí se jedním pruhem. Buďte opatrní. Ve Zlíně v Gahurově ulici u zamezením. Projíždí se jedním pruhem. Buďte opatrní. Ve Zlíně v Gahurově ulici se jedním pruhem. Buďte opatrní. Ve Zlíně v Gahurově ulici u zámku se srazilo osobní pruhem. Buďte opatrní. Ve Zlíně v Gahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Ve Zlíně v Gahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte. Ve Zlíně v Gahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s Gahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. U zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. A na výjezd srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. A na výjezdu z Palkovice auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. A na výjezdu z Palkovice na Frýdek. Počítejte tam také s omezením provozu. A na výjezdu z Palkovice na Frýdek místek havarovala dvě také s omezením provozu. A na výjezdu z Palkovice na Frýdek místek havarovala dvě osobní auta provozu. A na výjezdu z Palkovice na Frýdek místek havarovala dvě osobní auta. A na výjezdu z Palkovice na Frýdek místek havarovala dvě osobní auta. Dejte pozor, i tady. Z Palkovice na Frýdek místek havarovala dvě osobní auta. Dejte pozor, i tady. Na Frýdek místek havarovala dvě osobní auta. Dejte pozor, i tady. Tolik pro tuto místek havarovala dvě osobní auta. Dejte pozor, i tady. Tolik pro pala dvě osobní auta. Dejte pozor, i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis osobní auta. Dejte pozor, i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis rádia. Dejte pozor, i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou tuto chvíli dopravní servis rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám dopravní servis rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli z rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou. Šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
2: Značku
1: jsou na řadě opět zprávy s Eliškou. Opět zprávy s Eliškou.
2: Značkové slevy v Kauflandu
1: Eliškou.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodurkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodura Boflandu, které potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za šíběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakob zvel 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakob z 20. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakob z Velvet zrnková káva. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakob z Velvet zrnková káva krema. Jogurt za 6,90 a Jakob z Velvet zrnková káva krema kilo za 2,690 a Jakob z Velvet zrnková káva krema kilo za 290,90 a Jakob z Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 Jakob z Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října a krema kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland 99,90 až do 13. října Kaufland 9,90 až do 13. října Kaufland.
1: Tak co jí koupíme?
0: Až do 13. října Kaufland.
1: Tak co jí koupíme?
0: 13. října Kaufland.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: Kaufland.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: No, říkala.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: Co jí koupíme? Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká, že... Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky.
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a...
0: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, leže nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, leto...
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to...
1: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: A tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte co...
0: Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte co darovat, daruj...
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte co darovat, darujte zážitek...
0: Zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
0: Roma Alegrie.
2: Když už nevíte co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeř...
2: Když už nevíte co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt. Když už nevíte co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House.
2: Darovat, darujte zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu zážitek od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersport od Alegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zasloužit.
2: Pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masa. Running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zasloužen.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek sportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek
0: od... Nalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vy...

0: opravdu pro
1: každého. Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledej u masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanozář.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanozář.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanozážitky.
0: Du pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanozážitky.cz.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanozážitky.cz.
3: Právě teď.
1: Zážitky hledejte na
2: Firmanozážitky.cz.
3: Právě teď v Planéhu.
1: Tena.
2: Firmanozážitky.cz.
3: Právě teď v Planéhu ušetříte
2: Firmanozážitky.cz.
3: Právě teď v Planéhu ušetříte z prémiodny
1: CZ.
3: Právě teď v Planéhu ušetříte z prémiodny až 35. Právě teď v Planéhu ušetříte z prémiodny až 35. Právě teď v Planéhu ušetříte z prémiodny až 35%. Je Planéhu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte. Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online. Prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte procent. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. A do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Vyzvedněte na prodejně. Planéo. Na prodejně. Planéo.

0: Jasně, přehledně.
1: Komunálky v Praze jsou podle Babiše propadákem.
0: Jasně, přehledně.
1: Komunálky v Praze jsou podle Babiše propadákem.
0: Přehledně.
1: Komunálky v Praze jsou podle Babiše propadákem. Podvodníci. Komunálky v Praze jsou podle Babiše propadákem. Podvodníci zneužívají. Komunálky v Praze jsou podle Babiše propadákem. Podvodníci zneužívají. V Praze jsou podle Babiše propadákem. Podvodníci zneužívají i stížnosti na Aerolinky propadákem. Podvodníci zneužívají i stížnosti na Aerolinky. Takem. Podvodníci zneužívají i stížnosti na Aerolinky. Pardubice. Podvodníci zneužívají i stížnosti na Aerolinky. Pardubice zažili. Podvodníci zneužívají i stížnosti na Aerolinky. Pardubice zažili další velkou pardubickou i stížnosti na Aerolinky. Pardubice zažili další velkou pardubickou stížnosti na Aerolinky. Pardubice zažili další velkou pardubickou linky. Pardubice zažili další velkou pardubickou. Pardubice zažili další velkou pardubickou. Pardubice zažili další velkou pardubickou.

po té 16. hodině taky a po té 16. hodině taky skupina Kryš. A po té 16. hodině taky skupina Krištof a Životy. A po té 16. hodině taky skupina Krištof a Život je krásný. 16. hodině taky skupina Krištof a Život je krásný. Život je krásný i na konci světa. Život skupina Krištof a Život je krásný. Život je krásný i na konci světa. Život je krásný a život je krásný. Život je krásný i na konci světa. Život je krásný, když nám život je krásný, když nám Blaník hraje hezky česky.

0: musí počítat taky s možným zpožděním. Co je důvodem, ví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Slavnou steeplechase

0: teď běželo jen Michaelem Donahuem, který obhájil loňský titul. Slavnou steeplechase teď běželo jen 10 koní, který obhájil loňský titul. Slavnou steeplechase teď běželo jen 10 koní. Všichni úspěšně zdolali loňský titul. Slavnou steeplechase teď běželo jen 10 koní. Všichni úspěšně zdolali nejtěžší titul. Slavnou steeplechase teď běželo jen 10 koní. Všichni úspěšně zdolali nejtěžší slavnou steeplechase teď běželo jen 10 koní. Všichni úspěšně zdolali nejtěžší překážku. Teď běželo jen 10 koní. Všichni úspěšně zdolali nejtěžší překážku dostihu. Obávaný taxisův 10 koní. Všichni úspěšně zdolali nejtěžší překážku dostihu. Obávaný taxisův příkop. Všichni úspěšně zdolali nejtěžší překážku dostihu. Obávaný taxisův příkop. Pak ale přišlo několik zdolali nejtěžší překážku dostihu. Obávaný taxisův příkop. Pak ale přišlo několik pádů a dotěžší překážku dostihu. Obávaný taxisův příkop. Pak ale přišlo několik pádů a do cílu dostihu. Obávaný taxisův příkop. Pak ale přišlo několik pádů a do cíle doběhlo 6 koní. Obávaný taxisův příkop. Pak ale přišlo několik pádů a do cíle doběhlo 6 koní. Žádná váž taxisův příkop. Pak ale přišlo několik pádů a do cíle doběhlo 6 koní. Pak ale přišlo několik pádů a do cíle doběhlo 6 koní. Žádná vážná nehoda se naštěstí přišlo několik pádů a do cíle doběhlo 6 koní. Žádná vážná nehoda se naštěstí nepádů a do cíle doběhlo 6 koní. Žádná vážná nehoda se naštěstí nestala. Tolik zpráv. Cíle doběhlo 6 koní. Žádná vážná nehoda se naštěstí nestala. Tolik 6 koní. Žádná vážná nehoda se naštěstí nestala. Tolik zprávy. Žádná vážná nehoda se naštěstí nestala. Tolik zprávy a pokračuje Jirka.
1: Já řeknu, Eliška sledovala.
0: Nehoda se naštěstí nestala. Tolik zprávy a pokračuje Jirka.
1: Já řeknu, Eliška sledovala tu pardubickou.
0: Nestala. Tolik zprávy a pokračuje Jirka.
1: Já řeknu, Eliška sledovala tu pardubickou ani nedýchala.
0: Tolik zprávy a pokračuje Jirka.
1: Já řeknu, Eliška sledovala tu pardubickou ani nedýchala.
0: No na a pokračuje Jirka.
1: Já řeknu, Eliška sledovala tu pardubickou ani nedýchala.
0: No napínavý to Jirka.
1: Já řeknu, Eliška sledovala tu pardubickou ani nedýchala.
0: No napínavý to bylo.
2: Napínavé tak.
1: No Eliška sledovala tu pardubickou ani nedýchala.
0: No napínavý to bylo.
2: Napínavé, taky jsem to viděl. No ten pár
1: tu pardubickou ani nedýchala.
0: No napínavý to bylo.
2: Napínavé, taky jsem to viděl. No ten pád byl jeden nešťastný.
1: Ani nedýchala.
0: No napínavý to bylo.
2: Napínavé, taky jsem to viděl. No ten pád byl jeden nešťastný. Tam.
0: No napínavý to bylo.
2: Napínavé, taky jsem to viděl. No ten pád byl jeden nešťastný. Tam byl vpředu jeden kůň.
0: Napínavý to bylo.
2: Napínavé, taky jsem to viděl. No ten pád byl jeden nešťastný. Tam byl vpředu jeden kůň.
0: Ano, tam měl velký.
2: Napínavé, taky jsem to viděl. No ten pád byl jeden nešťastný. Tam byl vpředu jeden kůň.
0: Ano, tam měl velký.
2: Jsem to viděl. No ten pád byl jeden nešťastný. Tam byl vpředu jeden kůň.
0: Ano, tam měl velký náskok.
2: A najednou bum. Pád byl jeden nešťastný. Tam byl vpředu jeden kůň.
0: Ano, tam měl velký náskok.
2: A najednou bum. Tam byl vpředu jeden kůň.
0: Ano, tam měl velký náskok.
2: A najednou bum. Najednou bum, je to tak. Jeden kůň.
0: Ano, tam měl velký náskok.
2: A najednou bum. Najednou bum, je to tak.
0: Ano, tam měl velký náskok.
2: A najednou bum. Najednou bum, je to tak. Tak za minutu 16.
0: Velký náskok.
2: A najednou bum. Najednou bum, je to tak. Tak za minutu 16. A najednou bum. Najednou bum, je to tak. Tak za minutu 16. hodina. Najednou bum, je to tak. Tak za minutu 16. hodina. Najednou bum, je to tak. Tak za minutu 16. hodina. Tak za minutu 16. hodina. Tak za minutu 16. hodina.
3: Jirka Frér.
2: 16. hodina.
3: Jirka Frérich.

Šťastnou cestu domů přejí matra... Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.kvalitnicheskeortopedickematrace.pro-vaše-bolavá-záda.

0: Doufám, že všechny dámy písničkou Hvězdičko blízkavá. Ale doufám, že všechny dámy písničkou Hvězdičko blízkavá. Ta je pro vás. No a za všechny dámy písničkou Hvězdičko blízkavá. Ta je pro vás. No a za chvíli taky siskavá. Ta je pro vás. No a za chvíli taky si senzační a holky. Líbí se, Eliško? Písnička, ta je pro vás. No a za chvíli taky si senzační a holky. Líbí se, Eliško? Písnička. No a za chvíli taky si senzační a holky. Líbí se, Eliško? Písnička.
1: Tak samozřejmě.
0: Taky si senzační a holky. Líbí se, Eliško? Písnička.
1: Tak samozřejmě.
0: No, je to hezky česky. Ano. Nejen a holky. Líbí se, Eliško? Písnička.
1: Tak samozřejmě.
0: No, je to hezky česky. Ano. Nejenom pro tebe. Líbí se, Eliško? Písnička.
1: Tak samozřejmě.
0: No, je to hezky česky. Ano. Nejenom pro tebe. Eliško? Písnička.
1: Tak samozřejmě.
0: No, je to hezky česky. Ano. Nejenom pro tebe.
2: Hrozně rád.
1: Písnička. Samozřejmě.
0: No, je to hezky česky. Ano. Nejenom pro tebe.
2: Hrozně ráda máš ten.
0: No, je to hezky česky. Ano. Nejenom pro tebe.
2: Hrozně ráda máš ten grel tam přijde.
0: Hezky česky. Ano. Nejenom pro tebe.
2: Hrozně ráda máš ten grel tam přízemí.
0: Nejenom pro tebe.
2: Hrozně ráda máš ten grel tam přízemí.
0: Tebe.

0: Matracezahubičku.cz. Vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy. www.matracezahubičku.cz. Zprávy rádia Matracezahubičku.cz. Zprávy rádia.cz. Zprávy rádia. Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Komunálky v Praze.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Komunálky v Praze jsou podle Babiše.
1: Stručně,

a malých roliček tvých, z velkých fotek a malých roliček tvých, z velkých fotek a malých roliček tvých, z velkých fotek a malých roliček tvých, já fotek a malých roliček tvých, já znám tvůj smích malých roliček tvých.

0: Frélich
1: na rádiu Blaník.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: A teď
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: A teď potěšíme nejenom naši
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: A teď potěšíme nejenom naši
0: Jirich
1: na rádiu Blaník.
2: A teď potěšíme nejenom naši Elišku Botrubovou, ale
1: na rádiu Blaník.
2: A teď potěšíme nejenom naši Elišku Botrubovou
1: a Blaník.
2: A teď potěšíme nejenom naši Elišku Botrubovou, ale doufám, že všechny. A teď potěšíme nejenom naši Elišku Botrubovou, ale doufám, že všechny dámy. Písničkou potěšíme nejenom naši Elišku Botrubovou, ale doufám, že všechny dámy. Písničkou hvězdičko naši Elišku Botrubovou, ale doufám, že všechny dámy. Písničkou hvězdičko blízko Botrubovou. Ale

ale štěstí, a já se třás, ale štěstí jsem dostal víc třás, ale štěstí jsem dostal víc, ale štěstí jsem dostal víc než kdy dřív, ale štěstí jsem dostal víc než kdy dřív.

0: Radio Blanket. Like a charm girl. Radio Blanik. Charm girl. Radio Blanik. Girl. Radio Blanik.
1: Hrajeme vám hezky.
0: Radio Blanik.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Blanik.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Blanik.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky. Hezky česky.

0: pátek došlo taky na Vlašimislava vzkříšenými stavbami. No a v pátek došlo taky na Vlašenými stavbami. No a v pátek došlo taky na Vlašimskou Loretu. Tak možná to něk v bami. No a v pátek došlo taky na Vlašimskou Loretu. Tak možná to někomu uniklo. To. No a v pátek došlo taky na Vlašimskou Loretu. Tak možná to někomu uniklo, to nevadí. Došlo taky na Vlašimskou Loretu. Tak možná to někomu uniklo, to nevadí. Tento díl pro vás na Vlašimskou Loretu. Tak možná to někomu uniklo, to nevadí. Tento díl pro vás máme i Vlašimskou Loretu. Tak možná to někomu uniklo, to nevadí. Tento díl pro vás máme i teď. Tak možná to někomu uniklo, to nevadí. Tento díl pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
0: Možná to někomu uniklo, to nevadí. Tento díl pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
0: Uniklo, to nevadí. Tento díl pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách z Blaník.
0: Tento díl pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: A pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem teď. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Česko. Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci.
1: Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu. Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu. Zachráň. Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu. Zachráněnou stavbu. Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu. Zachráněnou stavbu. Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu. Zachráněnou stavbu. Je to Vlašimský. Mám pro vás ještě jednu zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta. Mám ještě jednu zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta. Jednu zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta na zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vltavbu. Je to Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Je to Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celá Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě na spáleném vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě na vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. století. Vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. století. V interiéru vypadá Evropě především v 17. a v 18. století. V interiéru vypadají především v 17. a v 18. století. V interiéru vypadají v 16. a v 18. století. V interiéru vypadají všechny stejně a v 18. století. V interiéru vypadají všechny stejně, nebo alespoň století. V interiéru vypadají všechny stejně, nebo alespoň velice podobně. V interiéru vypadají všechny stejně, nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopie, vypadají všechny stejně, nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopie všechny stejně, nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopie svaté chýše, nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopie svaté chýše, alespoň velice podobně. Jsou totiž kopie svaté chýše, ve které žila v Nazaretu podobně. Jsou totiž kopie svaté chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria. Jsou totiž kopie svaté chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria. Svaté chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria, a kterou chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria, a kterou podle tradice žila v Nazaretu Panna Maria, a kterou podle tradice andělé přenesli Nazaretu Panna Maria, a kterou podle tradice andělé přenesli nejprve Maria, a kterou podle tradice

0: Andělé přenesli nejprve do kterou, podle tradice, andělé přenesli nejprve do Chorvatska a po třech letech se andělé přenesli nejprve do Chorvatska a po třech letech přenesli nejprve do Chorvatska a po třech letech do Loreta v Itálii
1: Stojí na vyvýši Antonína hraběte z Weissenwolfu.

Na vyvýšené terase, její fas hraběte z Weissenwolfu. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživujte z Weissenwolfu. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživují Kanesenwolfu. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživují kanelované pu. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživují kanelované. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživují kanelované pilastry, což jsou navýšené terase, její fasádu oživují kanelované pilastry, což jsou navýšené terase, její fasádu oživují kanelované pilastry, což jsou napodobeniny antifasádu oživují kanelované pilastry, což jsou napodobeniny antických sloupů, kanelované pilastry, což jsou napodobeniny antických sloupů, zvané pilastry, což jsou napodobeniny antických sloupů, sionci, což jsou napodobeniny antických sloupů, sionskými hlavicemi, jsou napodobeniny antických sloupů, sionskými hlavicemi, které jakoby podobeniny antických sloupů, sionskými hlavicemi, které jakoby podpíraly říž antických sloupů, sionskými hlavicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku, sionskými hlavicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku, sionskými hlavicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Ze stavbicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Ze stavby jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Ze stavby vystupuje nízká věž, se stpírali Římsu a Atiku. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou a Atiku. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání, na níž je tupuje nízká věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička v podobě ma věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička v podobě Madony Loret, níž je korouhvička v podobě Madony Loretánské. Tato věž je u Loretánská v podobě Madony Loretánské. Tato věž je u loretánských kaplí Madony Loretánské. Tato věž je u loretánských kaplí spíše loretánské. Tato věž je u loretánských kaplí spíše výjimkou než pravidlem. Tato věž je u loretánských kaplí spíše výjimkou než pravidlem. Tato věž je u loretánských kaplí spíše výjimkou než pravidlem. Vlašimská loď je u loretánských kaplí spíše výjimkou než pravidlem. Vlašimských kaplí spíše výjimkou než pravidlem. Vlašimská Loreta je unikátní spíše výjimkou než pravidlem. Vlašimská Loreta je unikátní i svým akou než pravidlem. Vlašimská Loreta je unikátní i svým akustickým jílem. Vlašimská Loreta je unikátní i svým akustickým jevem zvaným. Vlašimská Loreta je unikátní i svým akustickým jevem zvaným Andělská Loreta je unikátní i svým akustickým jevem zvaným Andělská je unikátní i svým akustickým jevem zvaným Andělská hudba. Pokud i svým akustickým jevem zvaným Andělská hudba. Pokud stojíte v akustickým jevem zvaným Andělská hudba. Pokud stojíte v interiérním jevem zvaným Andělská hudba. Pokud stojíte v interiéru čelem k oltáři zvaným Andělská hudba. Pokud stojíte v interiéru čelem k oltáři, můžete Andělská hudba. Pokud stojíte v interiéru čelem k oltáři, můžete naba. Pokud stojíte v interiéru čelem k oltáři, můžete na. Pokud stojíte v interiéru čelem k oltáři, můžete na levé stěně nahoře interiéru čelem k oltáři. Můžete na levé stěně nahoře nad hlavami v čelem k oltáři. Můžete na levé stěně nahoře nad hlavami v oltáři. Můžete na levé stěně nahoře nad hlavami figur na fresce. Můžete na levé stěně nahoře nad hlavami figur na fresce vidět pět na levé stěně nahoře nad hlavami figur na fresce vidět je nahoře nad hlavami figur na fresce vidět pět malých otvorů nad hlavami figur na fresce vidět pět malých otvorů zmi figur na fresce vidět pět malých otvorů za ní na fresce vidět pět malých otvorů za nimi se skrývá malý kůl vidět pět malých otvorů.

0: otvorů. Za nimi se skrývá malý kůr, 5 malých otvorů. Za nimi se skrývá malý kůr, do něhož se vejde asi 6 otvorů. Za nimi se skrývá malý kůr, do něhož se vejde asi 6. Za nimi se skrývá malý kůr, do něhož se vejde asi 6 zpěváků. Za nimi se skrývá malý kůr, do něhož se vejde asi 6 zpěváků a hudebníků. Skrývá malý kůr, do něhož se vejde asi 6 zpěváků a hudebníků. V Loreť kůr, do něhož se vejde asi 6 zpěváků a hudebníků. V Loretě je jejich se vejde asi 6 zpěváků a hudebníků. V Loretě je jejich 6 zpěváků a hudebníků. V Loretě je jejich produkce slyšet, jakoby z Loretě je jejich produkce slyšet, jakoby z velké dálky, z hůry je jejich produkce slyšet, jakoby z velké dálky, z hůry se slyšet, jakoby z velké dálky, z hůry. Proto tedy, jakoby z velké dálky, z hůry, proto tedy anděl z velké dálky, z hůry, proto tedy andělská hudba. Z hůry, proto tedy andělská hudba. Když po sametové revoluci, proto tedy andělská hudba. Když po sametové revoluci, proto tedy andělská hudba. Když po sametové revoluci převzalo Loretu, tedy andělská hudba. Když po sametové revoluci převzalo Loretu ve zdevandělská hudba. Když po sametové revoluci převzalo Loretu ve zdevastovaném stavu. Když po sametové revoluci převzalo Loretu ve zdevastovaném stavu. Když po sametové revoluci převzalo Loretu ve zdevastovaném stavu město Vlašim. Sametové revoluci převzalo Loretu ve zdevastovaném stavu město Vlašim. Pustilo převzalo Loretu ve zdevastovaném stavu město Vlašim. Pustilo se do rekonstrukce. Loretu ve zdevastovaném stavu město Vlašim. Pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než v stavu město Vlašim. Pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 město Vlašim. Pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 Vlašim. Pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 let. A dnes je pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 let. A dnes je Loreta rekonstrukce, která trvala více než 15 let. A dnes je Loreta v, která trvala více než 15 let. A dnes je Loreta velmi milá více než 15 let. A dnes je Loreta velmi milým překvapením než 15 let. A dnes je Loreta velmi milým překvapením. 15 let. A dnes je Loreta velmi milým překvapením. Dnes je Loreta velmi milým překvapením. Mějte se krásně, ta velmi milým překvapením. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník velmi milým překvapením. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a pením. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem.
0: Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem.
0: Krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento.
0: Poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento.
0: Poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis.
0: A naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis
0: Naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideální Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněné. Ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu.cz

Holky a písničky. Holky a písnička asi se... Holky a písnička asi senzační. Holky a písnička asi senzační. Holky a písnička asi senzační. Senzační jste. Holky a písnička asi senzační. Senzační jste vy, že posloucháte. Holky a písnička asi senzační, senzační jste vy, že posloucháte Rádio Blaník. Písnička asi senzační jste vy, že posloucháte Rádio Blaník. A tento týden odpoledne senzační jste vy, že posloucháte Rádio Blaník. A tento týden odpoledne jsme si senzační jste vy, že posloucháte Rádio Blaník. A tento týden odpoledne jsme si povídali jste vy, že posloucháte Rádio Blaník. A tento týden odpoledne jsme si povídali s Mirkem Táborským, posloucháte Rádio Blaník. A tento týden odpoledne dnes jsme si povídali s Mirkem Táborským, který se vydával. A tento týden odpoledne jsme si povídali s Mirkem Táborským, který se vydával. Tento týden odpoledne jsme si povídali s Mirkem Táborským, který se vydával za doslova vzkříšené. Jsme si povídali s Mirkem Táborským, který se vydával za doslova vzkříšenými stavbami. S Mirkem Táborským, který se vydával za doslova vzkříšenými stavbami. Táborským, který se vydával za doslova vzkříšenými stavbami. No a v pátek vydával za doslova vzkříšenými stavbami. No a v pátek došlo taky za doslova vzkříšenými stavbami. No a v pátek

0: hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

Lucka Vondráčko... Lucka Vondráčková, Radim Flender a... Lucka Vondráčková, Radim Flender a písnička... Lucka Vondráčková, Radim Flender a písnička... Lucka Vondráčková, Radim Flender a písnička Stanice svět. Lucka Vondráčková, Radim Flender a písnička Stanice svět. Lucka Vondráčková, Radim Flender a písnička Stanice svět. Doufám, že udělala radost. Radim Flender a písnička Stanice svět. Doufám, že udělala radost. Mě potěšili Flender a písnička Stanice svět. Doufám, že udělala radost. Mě písnička Stanice svět. Doufám, že udělala radost. Mě potěšili různý svět. Doufám, že udělala radost. Mě potěšili různý volební místnosti. Doufám, že udělala radost. Mě potěšili různý volební místnosti. Radost. Mě potěšili různý volební místnosti s uskupením. Mě potěšili různý volební místnosti s uskupením, které bývá různý volební místnosti s uskupením, které bývá občas velmi volební místnosti s uskupením, které bývá občas velmi recesistické. Volební místnosti s uskupením, které bývá občas velmi recesistické, protože letos o volbách s uskupením, které bývá občas velmi recesistické, protože letos o volbách s uskupením, které bývá občas velmi recesistické, protože letos o volbách jsme mohli volit hlavně recesistické, protože letos o volbách jsme mohli volit hlavně v Praze, třeba na kandidátce do magistrátu celské, protože letos o volbách jsme mohli volit hlavně v Praze, třeba na kandidátce do magistrátu celské. O volbách jsme mohli volit hlavně v Praze, třeba na kandidátce do magistrátu celkem unikátní. Jsme mohli volit hlavně v Praze, třeba na kandidátce do magistrátu celkem unikát. Hlavně v Praze, třeba na kandidátce do magistrátu celkem unikátní strany, třeba českou stranu. Praze, třeba na kandidátce do magistrátu celkem unikátní strany, třeba českou stranu. Na kandidátce do magistrátu celkem unikátní strany, třeba českou stranu. Asociace do magistrátu celkem unikátní strany, třeba českou stranu. Asociálů lítačku zakatu celkem unikátní strany, třeba českou stranu. Asociálů lítačku zakačkem unikátní strany, třeba českou stranu. Asociálů lítačku zakačku ano to sní strany, třeba českou stranu. Asociálů lítačku zakačku ano to se objevilo na volební českou stranu. Asociálů lítačku zakačku ano to se objevilo na volebních lístcích. Asociálů lítačku zakačku ano to se objevilo na volebních lítačku zakačku ano to se objevilo na volebních lístcích a lítačku zakačku ano to se objevilo na volebních lístcích a nebo jsme mohli vybírat stranu ano lepšíčku ano to se objevilo na volebních lístcích a nebo jsme mohli vybírat stranu ano lepší Česko s mimo objevilo na volebních lístcích a nebo jsme mohli vybírat stranu ano lepší Česko s mimozem volebních lístcích a nebo jsme mohli vybírat stranu ano lepší Česko s mimozemšťany ale v milionových a nebo jsme mohli vybírat stranu ano lepší Česko s mimozemšťany ale v milionové mohli vybírat stranu ano lepší Česko s mimozemšťany ale v milionové Praze na stranu ano lepší Česko s mimozemšťany ale v milionové Praze nabídka vlády mimozem lepší Česko s mimozemšťany ale v milionové Praze nabídka vlády mimozemské civilizace s mimozemšťany ale v milionové Praze nabídka vlády mimozemské civilizace asi moc ťany ale v milionové Praze nabídka vlády mimozemské civilizace asi moc nezaujala v milionové Praze nabídka vlády mimozemské civilizace asi moc nezaujala mimozemšťany Praze nabídka vlády mimozemské civilizace asi moc nezaujala mimozemšťané dostali ale vlády mimozemské civilizace asi moc nezaujala mimozemšťané dostali ale přesto něco málo mimozemské civilizace asi moc nezaujala mimozemšťané dostali ale přesto něco málo se asi moc nezaujala mimozemšťané dostali ale přesto něco málo přes 4000 hlasů moc nezaujala mimozemšťané dostali ale přesto něco málo přes 4000 ujala mimozemšťané dostali ale přesto něco málo přes 4000 hlasů tak zdravšťané dostali ale přesto něco málo přes 4000 hlasů tak zdravíme i mimozemšťany ale přesto něco málo přes 4000 hlasů tak zdravíme i mimozemšťany každopádně něco málo přes 4000 hlasů tak

0: Zdravíme i mimozemšťany, každopádně na Malgy 4000 hlasů. Kryštof. A život je krásný za magistrát, neusedne ani jeden z nich. Kryštof. A život je krásný za chvíli, usedne ani jeden z nich. Kryštof. A život je krásný za chvíli. A Marta z nich. Kryštof. A život je krásný za chvíli. A Marta Kubišová. Kryštof. A život je krásný za chvíli. A Marta Kubišová. A život je krásný za chvíli. A Marta Kubišová, Ringo Ding, protože na Blaníku život je krásný za chvíli. A Marta Kubišová, Ringo Ding, protože na Blaníku si hrajeme dál za chvíli. A Marta Kubišová, Ringo Ding, protože na Blaníku si hrajeme dál hezky česky. A Marta Kubišová, Ringo Ding, protože na Blaníku si hrajeme dál hezky česky. Marta Kubišová, Ringo Ding, protože na Blaníku si hrajeme dál hezky česky.
1: Tajemný.
0: A Ringo Ding, protože na Blaníku si hrajeme dál hezky česky.
1: Tajemný rok.
0: Na Blaníku si hrajeme dál hezky česky.
1: Tajemný rok. Rádia Blaník.
0: Ale hezky česky.
1: Tajemný rok. Rádia Blaník. Tajemný rok. Rádia Blaník.
2: Každý všední den v dok.
1: Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Každý všední den v 9 hodin dopoledne. V 9 hodin dopoledne.

0: Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zahrnej Drdovi. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdaš. Ulice U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. U pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Nové bagry. Start.
0: Nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Nové bagry, starec.
0: A zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna.
0: Drdašrot.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek.
0: Drdašrot.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje.
0: CZ.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi staveb. Staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za i. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poraď nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně. Profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně. Strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás. Vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější.
0: CZ. SFZ Tománek.
2: Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit
0: muzik. SFZ Tománek.
2: Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví. Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20. Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velký muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovců. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou.
2: A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
2: A to za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak
2: vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čuzvu z autobus.
2: Sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čuzvu z autobus.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čuzvu z autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaši.
3: Tak čuzvu z autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Vstupenky na děti ráje tour.cz.
3: Bude vejde autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Vstupenky na děti ráje tour.cz.
3: Bude vejdan.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Vstupenky na děti ráje tour.cz.
3: Bude vejdan.
5: Staví
2: děti ráje tour.cz.
3: Bude vejdan.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín.
3: Bude vejdan.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín.
3: Vejdan.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. U cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné komíny. Doprava zdarma po celé České republice.

0: www.levnekominy.cz. Po celé České republice www.levnekominy.cz. Publice www.levnekominy.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. Kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za tě byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 100 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálně i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Broze
1: House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Broze
1: více než plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Broze více než čtvrt století
1: teď na radiohouse.cz.
2: Broze více než čtvrt století v České republice.cz. Broze více než čtvrt století v České republice vyrábí. Broze více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme. Broze více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po publice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů pobíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje ty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě pijí miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro řidičů po celém světě.

Důvěra se buduje roky a právě proto je v světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tuje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů. To je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo s největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme. Spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silní a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější, dáváte každý den. Broze, společně silnější. Každý den. Broze, společně silnější. Broze, společně silnější. Společně silnější. Silnější.

mám, nový. Já nový plot mám, nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty do vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý tetětice ukromné. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý tetětice ukromně říže. Ploty dobrý a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý tetětice ukromně říže. Ploty dobrý prodáváme i montujeme. Ploty dobrý tetětice ukromně říže. Ploty dobrý CZ. Ploty montujeme. Ploty dobrý tetětice ukromně říže. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý Ploty dobrý tetětice ukromně říže. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Tetětice ukromně říže. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Vážně říže. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Máš doma bordel. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Odvezet. Ploty dobrý, všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Odvez dobrý, všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice u pošty Havířov. Má bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice

poslouchej, provázej.

0: Radio Hlad. Ringo, dingo, ding. Radio Hlad. Ringo, dingo, ding. Radio Hlad.
1: Hrajeme vám hezky. Ringo,
0: ding. Radio Hlad.
1: Hrajeme.
0: Radio Hlad.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Hlad.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Hlad.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky.

Temelína, kterých letos tedy bylo 6, přejeme hlavně nální. Tak novomanželům z Temelína, kterých letos tedy bylo 6, přejeme hlavně hodně. Tak novomanželům z Temelína, kterých letos tedy bylo 6, přejeme hlavně hodně štěstí. Manželům z Temelína, kterých letos tedy bylo 6, přejeme hlavně hodně štěstí. No a my už si hrajeme Temelína, kterých letos tedy bylo 6, přejeme hlavně hodně štěstí. No a my už si hrajeme zase tedy bylo 6, přejeme hlavně hodně štěstí. No a my už si hrajeme zase hezky česky, tady jsou Vana, přejeme hlavně hodně štěstí. No a my už si hrajeme zase hezky česky, tady jsou Vanastovy věci, hlavně hodně štěstí. No a my už si hrajeme zase hezky česky, tady jsou Vanastovy věci, já přeji krásný. No a my už si hrajeme zase hezky česky, tady jsou Vanastovy věci, já přeji krásnou neděli. A my už si hrajeme zase hezky česky, tady jsou Vanastovy věci, já přeji krásnou neděli, užijeme zase hezky česky, tady jsou Vanastovy věci, já přeji krásnou neděli, užijte si ji za chvíli už česky, tady jsou Vanastovy věci, já přeji krásnou neděli, užijte si ji za chvíli už kolega Vlasta Suk. Vanastovy věci, já přeji krásnou neděli, užijte si ji za chvíli už kolega Vlasta Suk. Já přeji krásnou neděli, užijte si ji za chvíli už kolega Vlasta Suk. Krásnou neděli, užijte si ji za chvíli už kolega Vlasta Suk. Užijte si ji za chvíli už kolega Vlasta Suk. Za chvíli už kolega Vlasta Suk. Už kolega Vlasta Suk. Vlasta Suk.

krásny. Vždyť život je krásny i na konci světa. Je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš kří i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš kří světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla. Tak ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla. Tak léď. Básní ta nejhezčí věta. Máš křídla. Tak léď. Nejhezčí věta. Máš křídla. Tak léď. Cestu znáš. Nástí věta. Máš křídla. Tak léď. Cestu znáš. Náspámě. Křídla. Tak léď. Cestu znáš. Náspámě. Dla. Tak léď. Cestu znáš. Náspámě. Léď.

Skupina Krištof. Skupina Krištof a písnička Životy. Skupina Krištof a písnička Život je krásný. Skupina Krištof a písnička Život je krásný. Musím říci, že už... Skupina Krištof a písnička Život je krásný. Musím říci, že už je... Skupina Krištof a písnička Život je krásný. Musím říci, že už je 11. říjen. A Krištof a písnička Život je krásný. Musím říci, že už je 11. říjen. A za námi písnička Život je krásný. Musím říci, že už je 11. říjen. A za námi už je Život je krásný. Musím říci, že už je 11. říjen. A za námi už je hlavní sezon. Musím říci, že už je 11. říjen. A za námi už je hlavní srdci, že už je 11. říjen a za námi už je hlavní sezona dovolených, ale 11. říjen a za námi už je hlavní sezona dovolených, ale také svatební. A za námi už je hlavní sezona dovolených, ale také svatební sezona. Za námi už je hlavní sezona dovolených, ale také svatební sezona. No a představte

a písnička Boxer. Radek Tomášek a písnička Boxer. Tady je Blaník, Vlasta Sokumi. Radek Tomášek a písnička Boxer. Tady je Blaník, Vlasta Soku mikrofon. Radek Tomášek a písnička Boxer. Tady je Blaník, Vlasta Soku mikrofonu. Všem se ukrás. Radek Tomášek a písnička Boxer. Tady je Blaník, Vlasta Soku mikrofonu. Všem se ukrásnou neděli. Písnička Boxer. Tady je Blaník, Vlasta Soku mikrofonu. Všem se ukrásnou neděli. Za chvíli další Boxer. Tady je Blaník, Vlasta Soku mikrofonu. Všem se ukrásnou neděli. Za chvíli další čerstvé zprávy. Je Blaník, Vlasta Soku mikrofonu. Všem se ukrásnou neděli. Za chvíli další čerstvé zprávy. Počasí a doprava. Vlasta Soku mikrofonu. Všem se ukrásnou neděli. Za chvíli další čerstvé zprávy. Počasí a doprava. Všem se ukrásnou neděli. Za chvíli další čerstvé zprávy. Počasí a doprava. No a z písniček třeba Hana Zagorová neděli. Za chvíli další čerstvé zprávy. Počasí a doprava. No a z písniček třeba Hana Zagorová. Za chvíli další čerstvé zprávy. Počasí a doprava. No a z písniček třeba Hana Zagorová. Další čerstvé zprávy. Počasí a doprava. No a z písniček třeba Hana Zagorová. Počasí a doprava. No a z písniček třeba Hana Zagorová. No a z písniček třeba Hana Zagorová. Třeba Hana Zagorová. A taky Karel Gott nám zagorová. Taky Karel Gott nám zaspívá. Taky Karel Gott nám zaspívá. Taky Karel Gott nám zaspívá. Taky Karel Gott nám zaspívá. Taky Karel Gott nám zaspívá. Taky Karel Gott nám zaspívá. Gott nám zaspívá. A nebude chybět Marie. A nebude chybět Marie Rotrová. A nebude chybět Marie Rotrová. A nebude chybět Marie Rotrová. A nebude chybět Marie Rotrová. A nebude chybět Marie Rotrová. A nebude chybět Marie Rotrová. Chybět Marie Rotrová.

0: Slovensko čeká zítra väčšinou polojasno až oblačno. Objavy tvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra väčšinou polojasno až oblačno. Ojedinele se objeví. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou polojasno až oblačno. Ojedinele se objeví přehánky. Na Slezsko čeká zítra většinou polojasno až oblačno. Ojedinele se objeví přehánky. Nad 1100 metrů zítra většinou polojasno až oblačno. Ojedinele se objeví přehánky. Nad 1100 metrů polojasno až oblačno. Ojedinele se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Ojedinele se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší se objeví přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší přehánky. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Nahora. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Nahora. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Nahora. To bude okolo 3 stupňů Celsia. Zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Nahora. To bude okolo 3 mezi 10 až 14 stupňů. Nahora. To bude okolo 3 stupňů Celsia. O 10 až 14 stupňů. Nahora. To bude okolo 3 stupňů Celsia. O 15 stupňů. Nahora. To bude okolo 3 stupňů Celsia. O počasí všechno. Nahora. To bude okolo 3 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě už jede okolo 3 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě už je doprava. 3 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě už je doprava. Celsia. O počasí všechno. Na řadě už je doprava. O počasí všechno. Na řadě už je doprava.
1: Jsme
0: všechno. Na řadě už je doprava.
1: Jsme Blaník.
0: Na řadě už je doprava.
1: Jsme Blaník.
0: Už je doprava.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodlné rádio.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodlné rádio.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodlné rádio. Dokažte.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodlné rádio do každého počasí.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodlné rádio do každého počasí.
1: Blaník.
2: Pohodlné rádio do každého počasí. Pohodlné rádio do každého počasí. Rádio.

0: vozu. V Trnavice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. V Ostravě byla dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. V Ostravě dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. V Ostravě v Michalkovické. Počítejte tam s omezením provozu. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k ZOO a tam s omezením provozu. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k ZOO havarovala vozu. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k ZOO havarovala dvě. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k ZOO havarovala dvě. Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky k ZOO havarovala dvě osobní auta. Místem se Průjíždecké ulici u odbočky k ZOO havarovala dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, buďte opatrní. U odbočky k ZOO havarovala dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, buďte opatrní. ZOO havarovala dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, buďte opatrní. A ve Zlíně byla dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, buďte opatrní. A ve Zlíně v Kahurově ulici auta. Místem se projíždí jedním pruhem, buďte opatrní. A ve Zlíně v Kahurově ulici u se projíždí jedním pruhem, buďte opatrní. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se srazilo jedním pruhem, buďte opatrní. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto, opatrní. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motor. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. V Kahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. Se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. Osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní se s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní servis počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli z Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy. Vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy. Za chvíli už jsou tu zprávy.
1: Dovolená u moře s Blue Star.
0: Už jsou tu zprávy.
1: Dovolená u moře s Blue Style Expert.
0: Právy.
1: Dovolená u moře s Blue Style expertkou na cesto. Dovolená u moře s Blue Style expertkou na cestování Lenkou Pátek. Dovolená u moře s Blue Style expertkou na cestování Lenkou Pátek a Huně. Dovolená u moře s Blue Style expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem. Dovolená u moře s Blue Style expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem. U moře s Blue Style expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem. Style expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj.
1: A huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší
1: kem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Leto. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Leto. Naberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Leto. Nám poví Lenka. Místa na lehátku. O výhodách First Minute Leto. Nám poví Lenka.
3: Léto pomalu.
2: Minute Leto. Nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou
2: se poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zašit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve

0: dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd za rezervovat. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. S dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. Ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto s přáteli vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím víc vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím víc nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a hotelu. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čekáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody. Opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění sít. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění seating nebo na dva. Klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění seating nebo jeho výhody, jako je například cestovní pojištění seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Výhody, jako je například cestovní pojištění seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Příklad cestovní pojištění seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě pojištění seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud s námi cestujete poprvé. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížený kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny. Cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny. Kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue First
0: výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue First Minute dovolená
0: za výrazně snížené ceny.
1: Blue First Minute dovolená začíná
0: snížené ceny.
1: Blue First Minute dovolená začíná na Blue ceny. Blue First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz. First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz. First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Když uvidíte Albert
1: Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelná
1: začíná na bluestyle.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: bluestyle.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější
1: CZ.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

pokračujeme, hrajeme. Na náš práh zazvrát. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky. Na náš práh zazvrát. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky. A za 8 minut už bude 17. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky. A za 8 minut už bude 17 hodin. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky. A za 8 minut už bude 17 hodin. Rádio. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky a za 8 minut už bude 17 hodin. Rádio Blaník. Hrajeme hezky česky a za 8 minut už bude 17 hodin. Rádio Blaník. Hezky česky a za 8 minut už bude 17 hodin. Rádio Blaník. Za 8 minut už bude 17 hodin. Rádio Blaník. 17 hodin.

0: Hledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 200. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů. Nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za 3 u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albe panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Alberková kilo pouze za 129,90. Albert pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9.
1: Itálie.
0: Albert dle srovnání k 30.9.
1: Itálie, která chutná.
0: Mudevátý.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a... Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr i chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Ovnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostaní přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při první. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte o speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: Komu?
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: Komunální.
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: Komunální volby.
1: Itálii. www.lavite.cz.
0: Komunální volby v regiona.
1: www.lavite.cz.
0: Komunální volby v regionálním deníku.
1: www.lavite.cz.
0: Komunální volby v regionálním deníku.
1: cz.
0: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou. Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starost volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresním regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve deníku. Jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji. To jací lidé povedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji, to nejdůležitější vedou naše obce. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji, to nejdůležitější zvolece. Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji, to nejdůležitější zvoleb ve vašem starostové v okresních městech ve vašem kraji, to nejdůležitější zvoleb ve vašem kraji.

0: Rozhovory o okresních městech ve vašem kraji, to nejdůležitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy těch ve vašem kraji, to nejdůležitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře, to nejdůležitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře, důležitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře, komunální volby ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře, komunální volby 2020 kraji, rozhovory, analýzy, komentáře, komunální volby 2026, rozhovory, analýzy, komentáře, komunální volby 2026, již zítra, analýzy, komentáře, komunální volby 2026, již zítra, komentáře, komunální volby 2026, již zítra, v regionální, komunální volby 2026, již zítra, v regionálním deníku, ve speciální volby 2026, již zítra, v regionálním deníku, ve speciálním vydání 26, již zítra, v regionálním deníku, ve speciálním vydání. Již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání. Zna v regionálním deníku ve speciálním vydání.
1: Značkové slevy v
0: Kauflandu deníku ve speciálním vydání.
1: Značkové slevy v Kauflandu
0: deníku ve speciálním vydání.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
0: ve speciálním vydání.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší
0: ním vydání.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabačkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, landu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřec těší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za dva rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za dva. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Kit Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocno Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy, kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. 390. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A hol tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,990. A holba keprník světlý ležák za 13,90 až do a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. Žák za 13,90 až do 13. října. Kaufland. 13,90 až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland. 13. října. Kaufland.
2: 6.
1: Kaufland.
2: 6. cestu domů přejímat. 6. cestu domů přejímat. Matrace za hubičku. 6. cestu domů přejímat. Matrace za hubičku. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku C. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české orto. Cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Vačku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Příjemné
0: počasí.
1: Příjemné odpoledne. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou polojas vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko.

0: Blaník. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Uhersku.
0: Blaník za volantem.
1: Na
0: Blaník za volantem.
1: Na Uhersko-Hradišťsku ve
0: Blaník za volantem.
1: Na Uhersko-Hradišťsku ve Starém Městě v Hradišťské
0: za volantem.
1: Na Uhersko-Hradišťsku ve Starém Městě v Hradištěm. Na Uhersko-Hradišťsku ve Starém Městě v Hradištské ulici u křižovatky. Na Uhersko-Hradišťsku ve Starém Městě v Hradištské ulici u křižovatky s ulicí Zer. Na Uhersko-Hradišťsku ve Starém Městě v Hradištské ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice. Ve Starém Městě v Hradištské ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě. Starém Městě v Hradištské ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě. V Hradištské ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě osobní auta. V ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam, z ulicí Zerzavice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením pro

0: matracezahubičku.cz a záda www.matracezahubičku.cz www.matracezahubičku.cz Zprávy rádia matracezahubičku.cz Zprávy rádia.cz Zprávy rádia Blaník Stručně Zprávy rádia Blaník
1: Stručně
0: Zprávy rádia Blaník
1: Stručně jasně
0: Zprávy rádia Blaník
1: Stručně jasně
0: Zprávy rádia Blaník
1: Stručně jasně Přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně. Stručně, jasně, přehledně.
2: Podzimní volby vyjdou na víc.
1: Jasně, přehledně.
2: Podzimní volby vyjdou na víc než miliardu.
1: Jasně, přehledně.
2: Podzimní volby vyjdou na víc než miliardu. Krkonoše zasypává bílá nadílka. Mezi Ukrajinou a Ruskonoše zasypává bílá nadílka. Mezi Ukrajinou a Ruskem platí energetická zasypává bílá nadílka. Mezi Ukrajinou a Ruskem platí energetická nadílka. Mezi Ukrajinou a Ruskem platí energetické příměří. Mezi Ukrajinou a Ruskem platí energetické příměří. Mezi Ukrajinou a Ruskem platí energetické příměří. Mezi Ukrajinou a Ruskem platí energetické příměří. A Ruskem platí energetické příměří. Energetické příměří.

Byly více než 900 fotbalových hřišť. Do Česka dál proudí chladný vzduch. Ten sebou přináší 900 fotbalových hřišť. Do Česka dál proudí chladný vzduch. Ten sebou přináší i sněhové vločky fotbalových hřišť. Do Česka dál proudí chladný vzduch. Ten sebou přináší i sněhové. Do Česka dál proudí chladný vzduch. Ten sebou přináší i sněhové vločky. Bílá nadílka zasypává. Do Česka dál proudí chladný vzduch. Ten sebou přináší i sněhové vločky. Bílá nadílka zasypává. Naš udí chladný vzduch. Ten sebou přináší i sněhové vločky. Bílá nadílka zasypává. Naše nejvyšší. Ten sebou přináší i sněhové vločky. Bílá nadílka zasypává. Naše nejvyšší hory. Na hřebenech přináší i sněhové vločky. Bílá nadílka zasypává. Naše nejvyšší hory. Na hřebenech Krkonoš bílé vločky. Bílá nadílka zasypává. Naše nejvyšší hory. Na hřebenech Krkonoš by podle meteorologů bílá nadílka zasypává naše nejvyšší hory. Na hřebenech Krkonoš by podle meteorologů mohly napadka zasypává naše nejvyšší hory. Na hřebenech Krkonoš by podle meteorologů mohly napadnout až 20 naše nejvyšší hory. Na hřebenech Krkonoš by podle meteorologů mohly napadnout až hory. Na hřebenech Krkonoš by podle meteorologů mohly napadnout až 2 cm sněhu. Na sněžce hřebenech Krkonoš by podle meteorologů mohly napadnout až 2 cm sněhu. Na sněžce se navíc teploty by podle meteorologů mohly napadnout až 2 cm sněhu. Na sněžce se navíc teploty drží prologů mohly napadnout až 2 cm sněhu. Na sněžce se navíc teploty drží pod nulou, takže padnout až 2 cm sněhu. Na sněžce se navíc teploty drží pod nulou, takže by se vločky mohly nějak 2 cm sněhu. Na sněžce se navíc teploty drží pod nulou, takže by se vločky mohly nějakou chvíli udržet. Na sněžce se navíc teploty drží pod nulou, takže by se vločky mohly nějakou chvíli udržet. Sněžce se navíc teploty drží pod nulou, takže by se vločky mohly nějakou chvíli udržet. V pondělí teploty drží pod nulou, takže by se

0: znovu otevře v pátek 16. října. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem začíná s okamžit pátek 16. října. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem začíná s okamžitou platností 5. října. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem začíná s okamžitou platností platit energetické. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Na své Ukrajinou a Ruskem začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Na své sociální síti o tom začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Na své sociální síti o tom informuje okamžitou platností platit energetické příměří. Na své sociální síti o tom informuje platit energetické příměří. Na své sociální síti o tom informoval americký prezident energetické příměří. Na své sociální síti o tom informoval americký prezident. Na své sociální síti o tom informoval americký prezident Donald Trump. Podle šéfa Bílého své sociální síti o tom informoval americký prezident Donald Trump. Podle šéfa síti o tom informoval americký prezident Donald Trump. Podle šéfa Bílého domu s tím obě strany mluvil americký prezident Donald Trump. Podle šéfa Bílého domu s tím obě strany souhlasí. Tolik zpráv prezident Donald Trump. Podle šéfa Bílého domu s tím obě strany souhlasí. Tolik zprávy a Donald Trump. Podle šéfa Bílého domu s tím obě strany souhlasí. Tolik zprávy a teď už se na... Podle šéfa Bílého domu s tím obě strany souhlasí. Tolik zprávy a teď už se na vás těší. Bílého domu s tím obě strany souhlasí. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Vlsta.
1: Ano, je to tak, jsem...
0: S tím obě strany souhlasí. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Vlsta.
1: Ano, je to tak, jsem s vámi, dobré...
0: Souhlasí. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Vlsta.
1: Ano, je to tak, jsem s vámi, dobré odpoledne, za dvě...
0: Tolik zprávy a teď už se na vás těší Vlsta.
1: Ano, je to tak, jsem s vámi, dobré odpoledne, za dvě minuty bude pět.
0: Teď už se na vás těší Vlsta.
1: Ano, je to tak, jsem s vámi, dobré odpoledne, za dvě minuty bude pět.
0: Vás těší Vlsta.
1: Ano, je to tak, jsem s vámi, dobré odpoledne, za dvě minuty bude pět.
0: Vlsta.
1: Ano, je to tak, jsem s vámi, dobré odpoledne, za dvě minuty bude pět. S vámi, dobré odpoledne, za dvě minuty bude pět.
2: Vlast
1: poledne za dvě minuty bude pět.
2: Vlasta
1: ty bude pět.
2: Vlasta. Vlasta suk
3: na rádiu.
2: Vlasta suk
3: na rádiu Blaník.
1: No
2: Vlasta suk
3: na rádiu Blaník.
1: No ještě tu pro vás mám.
2: Vlasta suk
3: na rádiu Blaník.
1: No ještě tu pro vás mám.
2: Vlasta suk
3: na rádiu Blaník.
1: No ještě tu pro vás mám dva.
2: Luk
3: na rádiu Blaník.
1: No ještě tu pro vás mám dva lístky.
3: Rádiu Blaník.
1: No ještě tu pro vás mám dva lístky na vzpomínkový koncert na
3: Blaník.
1: No ještě tu pro vás mám dva lístky na vzpomínkový koncert na Miroslav. Ještě tu pro vás mám dva lístky na vzpomínkový koncert na Miroslava Žbirku. Stačí mi vás mám dva lístky na vzpomínkový koncert na Miroslava Žbirku. Stačí mi chytat výherní písničku. Dva lístky na vzpomínkový koncert na Miroslava Žbirku. Stačí mi chytat výherní písničku, jmenuje se ne. Lístky na vzpomínkový koncert na Miroslava Žbirku. Stačí mi chytat výherní písničku, jmenuje se Nechodí. Tak vzpomínkový koncert na Miroslava Žbirku. Stačí mi chytat výherní písničku, jmenuje se Nechodí. Tak číhejte, jakmile zazní volit. Koncert na Miroslava Žbirku. Stačí mi chytat výherní písničku, jmenuje se Nechodí. Tak číhejte. Stačí mi chytat výherní písničku, jmenuje se Nechodí. Tak číhejte, jakmile zazní volejte studio. Stačí mi chytat výherní písničku, jmenuje se Nechodí. Tak číhejte, jakmile zazní volejte studio 800 109 109. Písničku jmenuje se Nechodí. Tak číhejte, jakmile zazní volejte studio 800 109 109. Vyhrává se Nechodí. Tak číhejte, jakmile zazní volejte studio 800 109 109. Vyhrává číhejte, jakmile zazní volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí na drátě. Tak hodně zazní volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí na drátě. Tak hodně štěstí. Teď Eva 109. Vyhrává třetí na drátě. Tak hodně štěstí. Teď Eva Farna a mám bok jako skříň. Vyhrává třetí na drátě, tak hodně štěstí. Teď Eva Farna a mám bok jako skříň.
3: Rádio.
1: Třetí na drátě, tak hodně štěstí. Teď Eva Farna a mám bok jako skříň.
3: Rádio Blaník.
1: Tak hodně štěstí. Teď Eva Farna a mám bok jako skříň.
3: Rádio Blaník.
1: Teď Eva Farna a mám bok jako skříň.
3: Rádio Blaník.
4: Mám prostě odpad.

Hezké odpoledne. Hezké odpoledne přeje Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Páteční a sobotní volby. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Páteční a sobotní volby vyjdou stát na víc. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Páteční a sobotní volby vyjdou stát na víc než jednu. Nepřeje Eliška Votrubová. Páteční a sobotní volby vyjdou stát na víc než 1 miliardu korun. Eliška Votrubová. Páteční a sobotní volby vyjdou stát na víc než 1 miliardu korun. Páteční a sobotní volby vyjdou stát na víc než 1 miliardu korun. Na komunálky je vyčlenění a sobotní volby vyjdou stát na víc než 1 miliardu korun. Na komunálky je vyčleněno 900 volby vyjdou stát na víc než 1 miliardu korun. Na komunálky je vyčleněno 951 stát na víc než 1 miliardu korun. Na komunálky je vyčleněno 951 a na senát korun. Na komunálky je vyčleněno 951 a na senátní volby 112 milionů. Komunálky je vyčleněno 951 a na senátní volby 112 milionů korun. Nejvíc peněno 951 a na senátní volby 112 milionů korun. Nejvíc peněz jde na odměny 51 a na senátní volby 112 milionů korun. Nejvíc peněz jde na odměny pro členy na senátní volby 112 milionů korun. Nejvíc peněz jde na odměny pro členy volby 112 milionů korun. Nejvíc peněz jde na odměny pro členy volebních komisí 12 milionů korun. Nejvíc peněz jde na odměny pro členy volebních komisí. Vytištěno pak bylo korun. Nejvíc peněz jde na odměny pro členy volebních komisí. Vytištěno pak bylo nejvíc peněz jde na odměny pro členy volebních komisí. Vytištěno pak bylo 13 jde na odměny pro členy volebních komisí. Vytištěno pak bylo 13 milionů satlí pro členy volebních komisí. Vytištěno pak bylo 13 milionů satlístků pro představu volebních komisí. Vytištěno pak bylo 13 milionů satlístků pro představu rozložené lístky. Vytištěno pak bylo 13 milionů satlístků pro představu rozložené lístky by pokryly více. Pak bylo 13 milionů satlístků pro představu rozložené lístky by pokryly více než 10 milionů satlístků. Pro představu rozložené lístky by pokryly více než 900 fotbalových hřišťků. Pro představu rozložené lístky by pokryly více než 900 fotbalových hřišť. Pro představu rozložené lístky by pokryly více než 900 fotbalových hřišť. Dočasložené lístky by pokryly více než 900 fotbalových hřišť. Do Česka dál proudí chlad by pokryly

na tvůj práh chtějí zahřát. Při cupy taj na tvůj práh chtějí zahřát a mají hlad. Při cupy taj na tvůj práh chtějí zahřát a mají hlad. Při cupy taj na tvůj práh chtějí zahřát a mají hlad. Moje máma mi při cupy taj na tvůj práh chtějí zahřát a mají hlad. Moje máma mi říkala na tvůj práh chtějí zahřát a mají hlad. Moje máma mi říkala práh chtějí zahřát a

Blaník Rádio. Blaník Rádio.

0: Jsme rádi. Jsme rádi. Jsme Radio Blaník. Jsme Radio Blaník. Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
2: Radio.
0: Radio Blaník.
1: Blaník.
2: Radio. Blaník.

0: pohodový podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsi pohodový podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaní podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaní
1: těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaní
1: které máte rádi.
0: Jsme Blaní
2: nechodí
1: rádi.
0: Jsme Blaní
2: nechodí.
0: Jsme Blaní

0: Jdeho, újezdce, já vás zdravím, Naděňko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vám se to povedlo. Já vás zdravím, Naděňko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vám se to povedlo. Zdravím, Naděňko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vám se to povedlo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vám se to povedlo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vám se to povedlo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, vám se to povedlo. Dobrý den, vám se to povedlo. No, to povedlo. No a já mám... No a já mám obrovskou radost z toho, že jste... No a já mám obrovskou radost z toho, že jste vyhrála právě... No a já mám obrovskou radost z toho, že jste vyhrála právě vy, protože... No a já mám obrovskou radost z toho, že jste vyhrála právě vy, protože byste... No a já mám obrovskou radost z toho, že jste vyhrála právě vy, protože byste říkala, že jste si dokonce ty lístky... No a já mám obrovskou radost z toho, že jste vyhrála právě vy, protože byste říkala, že jste si dokonce ty lístky chtěla koupit. Mám obrovskou radost z toho, že jste vyhrála právě vy, protože byste říkala, že jste si dokonce ty lístky chtěla koupit. Toho, že jste vyhrála právě vy, protože byste říkala, že jste si dokonce ty lístky chtěla koupit.
1: No, teď jsem se chtěla dívat.
0: Právě vy, protože byste říkala, že jste si dokonce ty lístky chtěla koupit.
1: No, teď jsem se chtěla dívat na počítač.
0: Jste říkala, že jste si dokonce ty lístky chtěla koupit.
1: No, teď jsem se chtěla dívat na počítač.
0: Dokonce ty lístky chtěla koupit.
1: No, teď jsem se chtěla dívat na počítač, říkám počítač.
0: Chtěla koupit.
1: No, teď jsem se chtěla dívat na počítač, říkám počítač. No, teď jsem se chtěla dívat na počítač, říkám poslední možnost, tak se hned... Teď jsem se chtěla dívat na počítač, říkám poslední možnost, tak se hned podívám na počítač. Dívat na počítač, říkám poslední možnost, tak se hned podívám na počítač. Počítač, říkám poslední možnost, tak se hned podívám na počítač. Jestli mám poslední možnost, tak se hned podívám na počítač. Jestli ještě jsou a nebyl možnost, tak se hned podívám na počítač. Jestli ještě jsou a nebo kolik stojí, tak se hned podívám na počítač. Jestli ještě jsou a nebo kolik stojí a tak. Podívám na počítač. Jestli ještě jsou a nebo kolik stojí a tak. A na počítač. Jestli ještě jsou a nebo kolik stojí a tak. A ono to vyšlo na počítač. Jestli ještě jsou a nebo kolik stojí a tak. A ono to vyšlo, no to tam hrozně ještě jsou a nebo kolik stojí a tak. A ono to vyšlo, no to tam hrozně ráda. A nebo kolik stojí a tak. A ono to vyšlo, no to tam hrozně ráda. Kolik stojí a tak. A ono to vyšlo, no to tam hrozně ráda. Ej a tak. A ono to vyšlo, no to tam hrozně ráda.
0: No tak...
1: Když je bezhlavný. A ono to vyšlo, no to tam hrozně ráda.
0: No tak...
1: Když je bezhlavný.
0: To je perfektní.
1: To vyšlo, no to tam hrozně ráda.
0: No tak...
1: Když je bezhlavný.
0: To je perfektní. Tak já vám moc gratuluju.
1: To tam hrozně ráda.
0: No tak...
1: Když je bezhlavný.
0: To je perfektní. Tak já vám moc...
1: Ráda.
0: No tak...
1: Když je bezhlavný.
0: To je perfektní. Tak já vám moc gratuluju. Pěkně si to užijte.
1: No tak, to je bezvadný.
0: To je perfektní, tak já vám moc gratuluju, pěkně si to užijte. Tak,
1: to je bezvadný.
0: To je perfektní, tak já vám moc gratuluju, pěkně si to užijte. Ostatně, to je perfektní, tak já vám moc gratuluju, pěkně si to užijte. Ostatně, víkend jste si tak perfektní, tak já vám moc gratuluju, pěkně si to užijte. Ostatně, víkend jste si taky užila na 100%, tak já vám moc gratuluju, pěkně si to užijte. Ostatně, víkend jste si taky užila na 100%, jak jste mě gratuluju, pěkně si to užijte. Ostatně, víkend jste si taky užila na 100%, jak jste mě prozradila? To užijte. Ostatně, víkend jste si taky užila na 100%, jak jste mě prozradila?
1: Ano, to jo.
0: Ostatně, víkend jste si taky užila na 100%, jak jste mě prozradila?
1: Ano, to jo.
0: Víkend jste si taky užila na 100%, jak jste mě prozradila?
1: Ano, to jo. Fakt jsem...
0: Taky užila na 100%, jak jste mě prozradila?
1: Ano, to jo. Fakt jsem... Jsme tady...
0: ...procent, jak jste mě prozradila?
1: Ano, to jo. Fakt jsem jsme tady měli celou...
0: Radila?
1: Ano, to jo. Fakt jsem jsme tady měli celou rodinu. Ano, to jo. Fakt jsem jsme tady měli celou rodinu, takže super. To jo. Fakt jsem jsme tady měli celou rodinu, takže super.
0: No a hezká.
1: Fakt jsem jsme tady měli celou rodinu, takže super.
0: No a hezká tečka.
1: Fakt jsem jsme tady měli celou rodinu, takže super.
0: No, hezká tečka.
1: Měli celou rodinu, takže...

0: Podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které...
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A

0: super.
1: No, hezká tečka za tím víkendem.
0: Ano. Vstupenky. A rodinu, takže super.
1: No, hezká tečka za tím víkendem.
0: Ano. Vstupenky. Ano, na... super.
1: No, hezká tečka za tím víkendem. Ano. Vstupenky ano. Na vzpomínkový koncert Miroslava Žbě... No, hezká tečka za tím víkendem. Ano. Vstupenky ano. Na vzpomínkový koncert Miroslava Žbírky. Hezká tečka za tím víkendem. Ano. Vstupenky ano. Na vzpomínkový koncert Miroslava Žbírky.
0: No a já jsem ráda.
1: Za tím víkendem. Ano. Vstupenky ano. Na vzpomínkový koncert Miroslava Žbírky.
0: No a já jsem ráda, my ho máme hrozně rádi. Jsme...
1: Vstupenky ano. Na vzpomínkový koncert Miroslava Žbírky.
0: No a já jsem ráda, my ho máme hrozně rádi.
1: Vstupenky ano. Na vzpomínkový koncert Miroslava Žbírky.
0: No a já jsem ráda, my ho máme hrozně rádi.
1: Koncert Miroslava Žbírky.
0: No a já jsem ráda, my ho máme hrozně rádi s manželem.
1: Slava Žbírky.
0: No a já jsem ráda, my ho máme hrozně rádi s manželem.
1: Mm-hmm. Jakou písničku třeba?
0: No a já jsem ráda, my ho máme hrozně rádi s manželem.
1: Mm-hmm. Jakou písničku?
0: Já jsem ráda, my ho máme hrozně rádi s manželem.
1: Mm-hmm. Jakou písničku třeba nevíš, nějaká...
0: Jsme hrozně rádi s manželem.
1: Mm-hmm. Jakou písničku třeba nevíš, nějaká srdcovka pro vás?
0: S manželem.
1: Mm-hmm. Jakou písničku třeba nevíš, nějaká srdcovka pro vás, nebo všechny?
0: Ne.
1: Mm-hmm. Jakou písničku třeba nevíš, nějaká srdcovka pro vás, nebo všechny?
0: Ne, úplně.
1: Jakou písničku třeba nevíš, nějaká srdcovka pro vás, nebo všechny?
0: Ne, úplně všechny.
1: Třeba nevíš, nějaká srdcovka pro vás, nebo všechny?
0: Ne, úplně všechny. Mně se líbí.
1: Srdcovka pro vás, nebo všechny?
0: Ne, úplně všechny. Mně se líbí úplně všechny.
1: Nebo všechny?
0: Ne, úplně všechny. Mně se líbí úplně všechny. Ne, úplně všechny. Mně se líbí úplně všechny. Mm-hmm. Úplně všechny. Mně se líbí úplně všechny. Mm-hmm.
1: No jo.
0: Mně se líbí úplně všechny. Mm-hmm.
1: No jo, tak to je nejlepší varianta.
0: Líbí úplně všechny. Mm-hmm.
1: No jo, tak to je nejlepší varianta. Když má...
0: Všechny. Mm-hmm.
1: No jo, tak to je nejlepší varianta, když máte interpreta... No jo, tak to je nejlepší varianta, když máte interpreta... No jo, tak to je nejlepší varianta, když máte interpreta a písničky se vám líbí všechny. Tak jo, tak to je nejlepší varianta, když máte interpreta a písničky se vám líbí všechny. Tak jo, tak ještě jedna nejlepší varianta, když máte interpreta a písničky se vám líbí všechny. Tak jo, tak varianta, když máte interpreta a písničky se vám líbí všechny. Tak jo, tak ještě interpreta a písničky se vám líbí všechny. Tak jo, tak ještě jednou, užijte si to a písničky se vám líbí všechny. Tak jo, tak ještě jednou, užijte si to krásný zbytek neděle vám se. A se vás líbí všechny. Tak jo, tak ještě jednou, užijte si to krásný zbytek neděle vám přeji a třeba zase někdy. Užijte si to krásný zbytek neděle vám přeji a třeba zase někdy. Naslyšenou.
0: Děkuju moc.
1: Krásný zbytek neděle vám přeji a třeba zase někdy. Naslyšenou.
0: Děkuju moc, díky.
1: Neděle vám přeji a třeba zase někdy. Naslyšenou.
0: Děkuju moc, díky.
1: Třeba zase někdy. Naslyšenou.
0: Děkuju moc, díky a naschledanou.
1: Někdy. Naslyšenou.
0: Děkuju moc, díky a naschledanou, mějte se.
2: Víkend s Miroslavem.
0: Děkuju moc, díky a naschledanou, mějte se.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou.
0: Děkuju moc, díky a naschledanou, mějte se.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou.
0: Děkuju moc, díky a naschledanou, mějte se.
2: Víkend s Miroslavem Žbírkou.
0: Děkuju moc, díky a naschledanou, mějte se.

už ji trávíte kde. Zavolal jsem se k vám přeje krásnou a pohodovou neděli, ať už ji trávíte kdekoliv, s kýmkoliv a při čemkoliv. 10 minut přeje krásnou a pohodovou neděli, ať už ji trávíte kdekoliv, s kýmkoliv a při čemkoliv. 10 minut po 17. a pohodovou neděli, ať už ji trávíte kdekoliv, s kýmkoliv a při čemkoliv. 10 minut po 17. právě teď. Ať už ji trávíte kdekoliv, s kýmkoliv a při čemkoliv. 10 minut po 17. právě teď. Ať už ji trávíte kdekoliv, s kýmkoliv a při čemkoliv. 10 minut po 17. právě teď. S kýmkoliv a při čemkoliv. 10 minut po 17. právě teď. Dělí nás jen týden. Čemkoliv. 10 minut po 17. právě teď. Dělí nás jen týden. Na jednou. 10 minut po 17. právě teď. Dělí nás jen týden.

0: Miroslav Žbírka. Miroslav Žbírka. Miroslav Žbírka, písnička Nechodí. Miroslav Žbírka, písnička Nechodí. Víkend s Miroslavem. Miroslav Žbírka, písnička Nechodí. Víkend s Miroslavem. Miroslav Žbírka, písnička Nechodí. Víkend s Miroslavem. Miroslav Žbírka, písnička Nechodí. Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Písnička Nechodí. Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Výherní Nechodí. Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Výherní právě teď za námi. Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Výherní právě teď za námi na telefonu. Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Výherní právě teď za námi na telefonu posluchačka Naďa. Na rádiu Blaník. Výherní právě teď za námi na telefonu posluchačka Naďa z rádiu Blaník. Výherní právě teď za námi na telefonu posluchačka Naďa z Jílo. Výherní právě teď za námi na telefonu posluchačka Naďa z Jílového u Prahy. Kousek od Jílového z Kamenného. Právě teď za námi na telefonu posluchačka Naďa z Jílového u Prahy. Kousek od Jílového z Kamenného. Námi na telefonu posluchačka Naďa z Jílového u Prahy. Kousek od Jílového z Kamenného. Újezdce posluchačka Naďa z Jílového u Prahy. Kousek od Jílového z Kamenného. Újezdce. Já vás zdravím, Naděnka z Jílového u Prahy. Kousek od Jílového z Kamenného. Újezdce. Já vás zdravím, Naděnko, dobrý den. Jílového u Prahy. Kousek od Jílového z Kamenného. Újezdce. Já vás zdravím, Naděnko, dobrý den. Kousek od Jílového z Kamenného. Újezdce. Já vás zdravím, Naděnko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jílového z Kamenného. Újezdce. Já vás zdravím, Naděnko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý.

0: No a my jedeme dál hezky česky. Karol Gott nám s
1: Birkou na Rádiu Blaník.
0: No a my jedeme dál hezky česky. Karol Gott nám zpívá
1: na Rádiu Blaník.
0: No a my jedeme dál hezky česky. Karol Gott nám zpívá pokaždé. No a my jedeme dál hezky česky. Karol Gott nám zpívá pokaždé. No a my jedeme dál hezky česky. Karol Gott nám zpívá pokaždé. Za chvíli taky Tomáš Klus. Jdeme dál hezky česky. Karol Gott nám zpívá pokaždé. Za chvíli taky Tomáš Klus. Vesmírsky Karol Gott nám zpívá pokaždé. Za chvíli taky Tomáš Klus. Vesmíru nám zpívá pokaždé. Za chvíli taky Tomáš Klus. Vesmíru a Vlasta Sokola pokaždé. Za chvíli taky Tomáš Klus. Vesmíru a Vlasta Sokola přeje krásnou a pohodě. Za chvíli taky Tomáš Klus, vesmíru a Vlasta Sokola přeje krásnou a pohodovou neděli. Za chvíli taky Tomáš Klus, vesmíru a Vlasta Sokola přeje krásnou a pohodovou neděli. Ať už Klus, vesmíru a Vlasta Sokola přeje krásnou a pohodovou neděli. Ať už jí trávíte kdekoliv. Vesmíru a Vlasta Sokola přeje krásnou a pohodovou neděli.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky. Hezky. Česky.

Được chat. Được chat cu. Được chat cu. Được chat cu. Do řádku tvých řas. Do řádku tvých řas. Do řádku tvých řas. Řádku tvých řas. Tvých řas. Ti pozpátku tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snu tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snu vzkaz. Pozpátku napíšu ze snu vzkaz. Do napíšu ze snu vzkaz. Do všech tvých částí. Ze snu vzkaz. Do všech tvých částí. Do všech tvých částí. Do peřin. Tvých částí do peřin, do peřin, do peřin, pak vesmír do peřin.

0: kytaru a písničky. Jenže věděli jste, že měl našlápnuto úplně. Většina z nás se vybaví kytaru a písničky. Jenže věděli jste, že měl našlápnuto úplně jiným směrem. Jenom se vybaví kytaru a písničky. Jenže věděli jste, že měl našlápnuto úplně jiným směrem. Věnoval jsem mu a písničky. Jenže věděli jste, že měl našlápnuto úplně jiným směrem. Věnoval jsem modernímu pětiboji a v ročky. Jenže věděli jste, že měl našlápnuto úplně jiným směrem. Věnoval se modernímu pětiboji a v roce 2002 jiným směrem. Věnoval se modernímu pětiboji a v roce 2002 dokonce získal zlato na. Věnoval se modernímu pětiboji a v roce 2002 dokonce získal zlato na mistrovství Evropy v soutěži družstev. Modernímu pětiboji a v roce 2002 dokonce získal zlato na mistrovství Evropy v soutěži družstev. Pak a v roce 2002 dokonce získal zlato na mistrovství Evropy v soutěži družstev. Pak ale přišel pád 2002 dokonce získal zlato na mistrovství Evropy v soutěži družstev. Pak ale přišel pád z koně. Družstev. Pak ale přišel pád z koně. Zlomené zápěstí a nucená pauza od sportu. Pak ale přišel pád z koně. Zlomené zápěstí a nucená pauza od sportu. Právě během rekonvalescence přišel pád z koně. Zlomené zápěstí a nucená pauza od sportu. Právě během rekonvalescence se zlomené zápěstí a nucená pauza od sportu. Právě během rekonvalescence se začal jít a nucená pauza od sportu. Právě během rekonvalescence se začal víc přibližovat umění a hudbě za od sportu. Právě během rekonvalescence se začal víc přibližovat umění a hudbě. No a tak se z mladého sportovce postupně stal úspěšný písničkář. Někdy zkrátka život změní směr, když to čekáme. Postupně stal úspěšný písničkář. Někdy zkrátka život změní směr, když to čekáme nejméně. Úspěšný písničkář. Někdy zkrátka život změní směr, když to čekáme nejméně. A v tomto případě zkrátka život změní směr, když to čekáme nejméně. A v tomto případě si myslím, že to bylo dobře. Pro směr, když to čekáme nejméně. A v tomto případě si myslím, že to bylo dobře, protože jeho písničky to čekáme nejméně. A v tomto případě si myslím, že to bylo dobře, protože jeho písničky se nám líbí. Nejméně. A v tomto případě si myslím, že to bylo dobře, protože jeho písničky se nám líbí. Radio B. Myslím, že to bylo dobře, protože jeho písničky se nám líbí. Radio B. No, to bylo dobře, protože jeho písničky se nám líbí. Radio B. No a za chvíli, protože jeho písničky se nám líbí. Radio B. No a za chvíli třeba hezky. Radio B. No a za chvíli třeba hezky česky Marie Rotrová a doma. No a za chvíli třeba hezky česky Marie Rotrová a doma. Za 8 minut bude 17:30. No a za chvíli třeba hezky česky Marie Rotrová a doma. Za 8 minut bude 17:30. Pěknou neděli třeba hezky česky Marie Rotrová a doma. Za 8 minut bude 17:30. Pěknou neděli. Česky Marie Rotrová a doma. Za 8 minut bude 17:30. Pěknou neděli. A doma. Za 8 minut bude 17:30. Pěknou neděli. Za 8 minut bude 17:30. Pěknou neděli.
1: Vibrační válec 3
0: bude 17:30. Pěknou neděli.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ to. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna pro 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poraď na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poraď. Vysvětl SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčička nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fire akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fire Antu nebo navodíme, vysvětlíme. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjč. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group.
1: Nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce.
1: Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce.
1: Rental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
1: SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex.

skrz hloubku ran. Tím ven, skrz hloubku ran. Ven, skrz hloubku ran. Pak, skrz hloubku ran. Pak, vyprchá, skrz hloubku ran. Vyprchám, skrz hloubku ran. Pak vyprchám, ran.

0: Girls Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový disk výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový disk a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebnu. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského. Do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského. Či všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského. Či chemického. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského. Či chemického. Mobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.co www.verdatex.cz
1: Jura Hotel Čeladná
0: www.verdatex.cz
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.
0: Verdatex.cz
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.
0: CZ
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauna. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večer. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery. Rautová volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery. Rautové snídaně. Minilázně. Taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme minilázně. Taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčka. Taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčka. Jura Hotel. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčka. Jura Hotel. Jednou své snídaně a večeře. Budeme vás hýčka. Jura Hotel. Jednou zkusíš po a večeře. Budeme vás hýčka. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád mus. Budeme vás hýčka. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel. Hýčka. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel CZ.
2: Outlet
1: Kusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Pořád musíš. Jura Hotel CZ.
2: Outlet Arena Moravia slaví
1: Jura Hotel CZ.
2: Outlet Arena Moravia slaví osmý
1: Hotel CZ.
2: Outlet Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tento
1: Z.
2: Outlet Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už Outlet Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělé. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shop. 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem. 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem. Vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slav. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnost. Startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte

0: Na slavnostní program a soutěž Pingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Větší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Radio House
0: přistaje v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Radio House přista Cross Plus.
0: Více na outletmoravia.cz.
1: Radio House přista Cross Plus. To je reklama. Radio House přista Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House přista Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Sta Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volba. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místní komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radio vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Tam.
1: Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí.
1: Radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
1: CZ.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem je, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nad Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Je s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Tím nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
3: Tak co jí koupíme?
2: Jacko Design CZ.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: Design CZ.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říká.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svý. Co?
2: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tvář.
2: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky.

Teď unikást vesmíru, teď unikám vesmíru, teď unikám míru, teď unikám na teď unikám na půl, teď unikám na půl cesty k tobě křič unik.

0: pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Chce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj,
0: A vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
0: Dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už
1: neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat,
1: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek.
1: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
1: Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt. Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House.
0: Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu. Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenal. Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
0: O večeři. Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Nebo zasloužený.
0: Dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrie. Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii tu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro.
1: Nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu
1: nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepšenou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Jsem horský.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Jsem horská gorila.
1: Hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Jsem horská gorila.
2: Firmanazážitky.cz.
3: Jsem horská gorila.
1: Firmanazážitky.cz.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek.
1: Z.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: Horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale.
3: Gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká gorila.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
3: Horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mount. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee.

0: tobě křičím do ticha. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Krásná písnička.
0: Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Krásná písnička Vesmír.
0: Cesty k tobě křičím do ticha.
1: Krásná písnička Vesmíru od Tomáše.
0: Tobě křičím do ticha.
1: Krásná písnička Vesmíru od Tomáše Kluse na Blaníku.
0: Do ticha.
1: Krásná písnička Vesmíru od Tomáše Kluse na Blaníku, když se řekne
0: ticha.
1: Krásná písnička Vesmíru od Tomáše Kluse na Blaníku, když se řekne Tomáš Klus. Krásná písnička Vesmíru od Tomáše Kluse na Blaníku, když se řekne Tomáš Klus. Vesmíru od Tomáše Kluse na Blaníku, když se řekne Tomáš Klus. Většina z nás si vybaví Kluse na Blaníku, když se řekne Tomáš Klus. Většina z nás si vybaví kytaru a písničky. Jenže na Blaníku, když se řekne Tomáš Klus. Většina z nás si vybaví kytaru a písničky. Jenže když se řekne Tomáš Klus. Většina z nás si vybaví kytaru a písničky. Jenže věděli jste, že měl našlápnuto úplně Tomáš Klus. Většina z nás se vybaví.

0: Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorila goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od zářivu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.com. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.com. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Dáte od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Dáte v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Dámy a pánové.
0: I na www.bushman.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem mají...
0: www.bushman.cz.
1: Dámy a pánové.
0: Jménem...
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky... Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Pánové. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval... Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům. Majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profesovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny u práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy... Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se... Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si ceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50.

0: 50% slevy vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. Měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky ba. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky ba. Se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. My o vás. Pánské obleky bandy. Vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Poctivé obleky bandy. Bandy.
1: Poctivá chuť, která... Poctivá chuť, která spojuje... Poctivá chuť, která spojuje gen... Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterov spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. Nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. Nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. www.pivovarsviany.cz. www.pivovarsviany.cz. www.pivovarsviany.cz.

Pohodové České. Pohodové České. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Před nimi Hana Zagorová, Nešlap nelámej. No a ještě před nimi kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio
0: Zagorová, Nešlap nelámej. No a ještě před nimi kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník.
0: No a ještě před nimi kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré.
0: Ještě před nimi kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí.
0: Kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady.
0: Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, znáte dřín obecný? Možná jste kolem něj dobrý den, znáte dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali. Znáte dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali. Dřín obecný? Možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost. A přitom je to keřný. Možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost. A přitom je to keř, který možná jste kolem něj někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost. A přitom je to keř, který má někdy prošli, aniž byste mu věnovali pozornost. A přitom je to keř, který má co nabídnout, prošli, aniž byste mu věnovali pozornost. A přitom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Mu věnovali pozornost. A přitom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Brzy na jarnost. A přitom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kdy je tom je to keř, který má co nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kdy je zahrada ještě téměř bez má co nabídnout po celý rok. Brzy na jaře, kdy je zahrada ještě téměř bez barev, rodnout po celý rok. Brzy na jaře, kdy je zahrada ještě téměř bez barev, rozkvétá drobný rok. Brzy na jaře, kdy je zahrada ještě téměř bez barev, rozkvétá drobnými žlutými květy. Brzy na jaře, kdy je zahrada ještě téměř bez barev, rozkvétá drobnými žlutými květy. Na jaře, kdy je zahrada ještě téměř bez barev, rozkvétá drobnými žlutými květy. A konce zahrada ještě téměř bez barev, rozkvétá drobnými žlutými květy. A koncem léta bez barev, rozkvétá drobnými žlutými květy. A koncem léta a na podzim se obsype, rozkvétá drobnými žlutými květy. A koncem léta a na podzim se drobnými žlutými květy. A koncem léta a na podzim se obsype červenými plody. Květy. A koncem léta a na podzim se obsype červenými plody, kterým se říká. A koncem léta a na podzim se obsype červenými plody, kterým se říká. Léta a na podzim se obsype červenými plody, kterým se říká dřínky. Právě podzim se obsype červenými plody, kterým se říká dřínky. Právě červenými plody, kterým se říká dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle kterým se říká dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomněl. Se říká dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu dřínky. Právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř právě ty jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil. Jsou důvodem, proč by si tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Proč by si tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Tenhle trochu zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný. Zapomenutý keř zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný. Dobře snáší. Keř zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný. Dobře snáší mráz. Zasloužil místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný. Dobře snáší mráz. Místo na zahradě. Dřín je poměrně nenáročný. Dobře snáší mráz a poradí si i se sudě. Dřín je poměrně nenáročný. Dobře snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Poměrně nenáročný, dobře snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu ročný, dobře snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na snáší mráz a poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku a poradí si i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu i se suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Pojď suší půdou. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím. Nejlépe se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst. Se mu daří na sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do sluníčku, případně v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže ne v polostínu. Počítejte ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže potřebuje. Počítejte ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže potřebuje dostatek prostoru.

0: Počítá ale s tím, že může dorůst do několika metrů, takže potřebuje dostatek prostoru. Na rozdíl od některých
1: Šípek je skvělý především na čaj, syrup odolné.

0: skvělý především na čaj, syrup nebo marmeládu a jeho šípek je skvělý především na čaj, syrup nebo marmeládu a jeho trnité větve navíc především na čaj, syrup nebo marmeládu a jeho trnité větve navíc můžou vytvořit čím na čaj, syrup nebo marmeládu a jeho trnité větve navíc můžou vytvořit syrup nebo marmeládu a jeho trnité větve navíc můžou vytvořit přirozenou ochranu a jeho trnité větve navíc můžou vytvořit přirozenou ochranou bariéru a jeho trnité větve navíc můžou vytvořit přirozenou ochranou bariéru. Té větve navíc můžou vytvořit přirozenou ochranou bariéru. Dřín má zase výhodu v tom, vytvořit přirozenou ochranou bariéru. Dřín má zase výhodu v tom, že kvete přirozenou ochranou bariéru. Dřín má zase výhodu v tom, že kvete velmi brzy na jaře. Zase výhodu v tom, že kvete velmi brzy na jaře, když poskytuje potravu prvním opylovačům. V tom, že kvete velmi brzy na jaře, když poskytuje potravu prvním opylovačům. A jeho plody můžou velmi brzy na jaře, když poskytuje potravu prvním opylovačům. A jeho plody může, když poskytuje potravu prvním opylovačům. A jeho plody můžete využít, poskytuje potravu prvním opylovačům. A jeho plody můžete využít podobně jako jiné ovocravu prvním opylovačům. A jeho plody můžete využít podobně jako jiné opylovačům. A jeho plody můžete využít podobně jako jiné ovocné. A jeho plody můžete využít podobně jako jiné ovocné druhy. Chuťově jsou dřínky výraz. Plody můžete využít podobně jako jiné ovocné druhy. Chuťově jsou dřínky výraz. Využít podobně jako jiné ovocné druhy. Chuťově jsou dřínky výrazně nakyslé, zatímco šípek podobně jako jiné ovocné druhy. Chuťově jsou dřínky výrazně nakyslé, zatímco šípky mají ovocné druhy. Chuťově jsou dřínky výrazně nakyslé, zatímco šípky. Chuťově jsou dřínky výrazně nakyslé, zatímco šípky mají typickou ovoc. Jsou dřínky výrazně nakyslé, zatímco šípky mají typickou ovocnou chuť, kterou zbytskou ovocnou chuť, kterou známe třeba ze šípkového čaje. Pokud chcete dřín vysadit snou chuť, kterou známe třeba ze šípkového čaje. Pokud chcete dřín vysadit hlavně kvůli známe třeba ze šípkového čaje. Pokud chcete dřín vysadit hlavně kvůli úrodě, vybírejte kvalitní třeba ze šípkového čaje. Pokud chcete dřín vysadit hlavně kvůli úrodě, vybírejte kvalitní šípkového čaje. Pokud chcete dřín vysadit hlavně kvůli úrodě, vybírejte kvalitní ovocnou odrůdu a ověř. Pokud chcete dřín vysadit hlavně kvůli úrodě, vybírejte kvalitní ovocnou odrůdu a dřín vysadit hlavně kvůli úrodě, vybírejte kvalitní ovocnou odrůdu a ověřte si její nároky. Vybírejte kvalitní ovocnou odrůdu a ověřte si její nároky na opylení. A s výsadbou ovocnou odrůdu a ověřte si její nároky na opylení. A s výsadbou neotálejte a ověřte si její nároky na opylení. A s výsadbou neotálejte. Podzim je pro vysazování. Ověřte si její nároky na opylení. A s výsadbou neotálejte. Podzim je pro vysazování její nároky na opylení. A s výsadbou neotálejte. Podzim je pro vysazování opylení. A s výsadbou neotálejte. Podzim je pro vysazování keřů vhodným obdobím, pokud a s výsadbou neotálejte. Podzim je pro vysazování keřů vhodným obdobím, pokud půda pro vysazování keřů vhodným obdobím, pokud půda není zamrzlá ani přemokřená keřů vhodným obdobím, pokud půda není zamrzlá ani přemokřená. Mějte se krásně obdobím, pokud půda není zamrzlá ani přemokřená. Mějte se krásně a naslyšenou, pokud půda není zamrzlá ani přemokřená. Mějte se krásně a naslyšenou, není zamrzlá ani přemokřená. Mějte se krásně a naslyšenou, zlá ani přemokřená. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Dobré rady do zahrady.
0: Přemokřená. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu
0: Blaník. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
0: A naslyšenou.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
1: Ano. Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
1: Aniel rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
1: Aniel rychlé šíby.
2: Na rádiu Blaník.
1: Aniel rychlé šíby.
3: Ani osamělá.
2: Na rádiu Blaník.
1: Aniel rychlé šíby.
3: Ani osamělá srdce.
1: Aniel rychlé šíby.
3: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu rychlé šíby.
3: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu šíby.
3: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti.
3: Ani osamělá srdce.

Včera slavil 70. Včera slavil 73. narozeniny. Včera slavil 73. narozeniny a teď. Včera slavil 73. narozeniny a teď nám doznívá na. Včera slavil 73. narozeniny a teď nám dozní. Včera slavil 73. narozeniny a teď nám doznívá na Blaníku. Včera slavil 73. narozeniny a teď nám doznívá na Blaníku. To bylo 73. narozeniny a teď nám doznívá na Blaníku. To byl skotský zpěvák Mitchie. 73. narozeniny a teď nám doznívá na Blaníku. To byl skotský zpěvák Mitchie. A teď nám doznívá na Blaníku. To byl skotský zpěvák Mitchie. If I was, I was. Za chvíli bude 6:15, před námi další hezké české třeba, tak jsme ní. Za chvíli bude 6:15, před námi další hezké české třeba, tak jsme ní. Dáme 6:15, před námi další hezké české třeba, tak jsme ní. Před námi další hezké české třeba, tak jsme ní. Dáme si buráky, hezké třeba, tak jsme ní. Dáme si buráky, ještě před nimi Hana, tak jsme ní. Dáme si buráky, ještě před nimi Hana Zagorová, než... Dáme si buráky, ještě před nimi Hana Zagorová, než šlap nelámej. Dáme si buráky, ještě před nimi Hana Zagorová, buráky, ještě před nimi Hana Zagorová, než šlap nelámej. No a ještě před nimi, Hana Zagorová, než šlap nelámej. No a ještě před nimi ještě před nimi Hana Zagorová, než šlap nelámej. No a ještě před nimi kolegyně Ivalecká.

0: srdce. V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Milá srdce.
0: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších. V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blanky.
0: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači
0: mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
0: Přidejte se k nám z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu Rádio Blaník.
1: Posluchači Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu Rádio Blaník CZ.
1: Posluchači Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu Rádio Blaník CZ.
1: Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu Rádio Blaník CZ.
1: A buďte jedním nebo jedním.
0: Přidejte se k nám i vy na webu Rádio Blaník CZ.
1: A buďte jedním nebo jednou z
0: nám. I vy na webu Rádio Blaník CZ.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Na webu Rádio Blaník CZ.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro Blaník CZ.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco.
1: Ním nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub vás.
0: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub poslouchej.
0: Den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub
0: poslouchačů. Máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
0: Nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
0: Co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
0: Najdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník. Klub posluchačů Rádia Blaník. Posluchačů Rádia Blaník. Rádia Blaník.
0: Pohodový.
1: Rádia Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Když se ve vám...
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Když se ve rváči...
1: Rádio Blaník.
2: Když se ve rváči si hem...
1: Rádio Blaník.

nejenom s Mirájem, ale i s Helenou Vondráčkovou, přejít Jordán. To tančit můžete nejenom s Mirájem, ale i s Helenou Vondráčkovou, přejít Jordán. Můžete nejenom s Mirájem, ale i s Helenou Vondráčkovou, přejít Jordán. S Mirájem, ale i s Helenou Vondráčkovou, přejít Jordán. Ale i s Helenou Vondráčkovou, přejít Jordán. Vondráčkovou, přejít Jordán. Jordán. A těšte se na Jordán. A těšte se na Radečky. A těšte se na Radečky s Eli, i tak. A těšte se na Radečky s Eli, i tak to za to stojí. A těšte se na Radečky s Eli, i tak to za to stojí. A těšte se na Radečky s Eli, i tak to za to stojí. A těšte se na Radečky s Eli, i tak to za to stojí. Blaník na Radečky s Eli, i tak to za to stojí. Blaník Eli, i tak to za to stojí. Blaník stojí za to poslouchat, 100% to stojí. Blaník stojí za to poslouchat, 100%. Blaník stojí za to poslouchat 100%, protože hraje hezky. Blaník stojí za to poslouchat 100%, protože hraje hezky česky. Blaník stojí za to poslouchat 100%, protože hraje hezky česky. A za 8 minut už bude. Blaník stojí za to poslouchat 100%, protože hraje hezky česky. A za 8 minut už bude. 8 stojí za to poslouchat 100%, protože hraje hezky česky. A za 8 minut už bude 18 hodin. 100%, protože hraje hezky česky. A za 8 minut už bude 18 hodin. Rádio Blaník. Protože hraje hezky česky. A za 8 minut už bude 18 hodin. Rádio Blaník. Hezky česky a za 8 minut už bude 18 hodin. Rádio Blaník. A za 8 minut už bude 18 hodin. Rádio Blaník. 8 minut už bude 18 hodin. Rádio Blaník. Rádio 18 hodin.

0: Trnahové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3. 10 až 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3. Tolik po 14 stupňů. Na horách to bude okolo 3. Tolik počasí. Za chvíli už je tu. Na horách to bude okolo 3. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava. To bude okolo 3. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava. Okolo 3. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
0: Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
1: Rádio.
0: Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
0: Nejsi, za chvíli už je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
0: Chvíli už je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a doprava.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček. Radio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každý. Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každé nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Pohody a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Za každého počasí.

0: V Kahurově ulici auta místem se projíždí jedním pruhem, dejte pozor. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se projíždí jedním pruhem, dejte pozor. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se srazilo jedním pruhem, dejte pozor. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto, pozor. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto. A ve Zlíně v Kahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam v Kahurově ulici u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu u zámku se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. Se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. Osobní auto s motorkářem. Počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravkářem, počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník, počítejte tam také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro také s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastný dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy. Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy. Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy. Vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
1: Dovolená.
0: Za chvíli už zprávy.
1: Dovolená u moře z Blue Style.
0: Už zprávy.
1: Dovolená u moře z Blue Style. Expertkou. Dovolená u moře z Blue Style. Expertkou na. Dovolená u moře z Blue Style. Expertkou na cestování Lenkou Pátek. Dovolená u moře z Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a Huňatým parťákem. Dovolená u moře z Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a Huňatým parťákem Bluem. U moře z Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a Huňatým parťákem Bluem. Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a Huňatým parťákem Bluem. Expertkou na cestování Lenkou Pátek a Huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue.
1: Ani Lenkou Pátek a Huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue.
1: Miluji, když tek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete tanným
1: parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete tan nejlepším
1: Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete tan nejlepší místa na lehátku. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete tan nejlepší místa na lehátku. Jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví lepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí.
2: Na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale...
2: O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní...
2: First Minute léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete...
2: To nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už...
2: Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit... Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi... Končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo... Na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplaťte těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd za rezervaci. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd za rezervaci. S dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. Ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto nebo s přáteli vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čekali, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanější svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanější zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací.

0: For Nablons
1: a krásná písnička. For Nablons a krásná písnička WhatsApp. Tady na Blaníku.
2: Pokud taky chcete tančit, můžete.
3: Pokud taky chcete tančit, můžete. Nejenom s Mirajem, ale i s Helenou Vondráčkovou.
2: Pokud taky chcete tančit, můžete.

0: destinací a hotelů. Čím dříve v rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více a nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod žádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a hotelu. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a nebo dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a nebo storno zájezdu, tím více výhod získáte. Například děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na více výhod získáte. Například děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás. Například děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Děti zdarma a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálík a nebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálý klient storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody. Je opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, síť. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating. Klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváhy. Jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváhy. Jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případ například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přední pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevní seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud s námi cestujete. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud s námi cestujete poprvé. Kufr padně dát přednost slevě za věrnostní kredit, pokud s námi cestujete poprvé. Kufr plný slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výraz kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně sníž. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny. Jdete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue.
0: Kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue.
0: First minute výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue. First minute dovolená.
0: Získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue. First minute dovolená začíná.
0: Výrazně snížené ceny.
1: Blue. First minute dovolená začíná na
0: ne ceny.
1: Blue. First minute dovolená začíná na Blue. First minute dovolená začíná na bluestyle.cz. First minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Když minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelný,
1: začíná na bluestyle.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně
1: bluestyle.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy
1: CZ.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vetelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo. Hledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74. Den u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový Krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto kosti kilo

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Pěkný
0: počasí.
1: Pěkný podvečer vám přeje. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpoví. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě. Večer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou polová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno až oblačno. Ojedi předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno až oblačno. Ej na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno až oblačno. Ojediněle s přehánkami na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno až oblačno. Ojediněle s přehánkami na 1100 metrů ve Slezsku většinou polojasno až oblačno. Ojediněle s přehánkami na 1100 metrů budou většinou polojasno až oblačno. Ojediněle s přehánkami. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové až oblačno. Ojediněle s přehánkami. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Ojediněle s přehánkami. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zmy. Nad 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra do šplhají 1100 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14 smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 10 až 14.

0: za 74,90 a řepkový olej Gustona litr slo za 74,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou 54,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 24,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90 Albona litr s apkou pouze za 25,90 Albert apkou pouze za 25,90 Albert dle srovnání k 30. pouze za 25,90 Albert dle srovnání k 30. 5,90 Albert dle srovnání k 30. 9. Albert dle srovnání k 30. 9. Albert dle srovnání k 30. 9.
1: Tak co jí koupí?
0: Dle srovnání k 30. 9.
1: Tak co jí koupíme?
0: Srovnání k 30. 9.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: 30. 9.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic...
1: Co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říkne. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří...
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, le nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos...
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
1: Dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Když už ne...
2: Kysele. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Když
2: už... Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, dar...
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
1: Když už nevíte, co darovat,
2: jsme zážitkem od Alegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
2: od Alegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: Darovat,
1: darujte zážitek od Alegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdek od Alegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adre. Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový jízdkou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou house running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravtek
2: nebo zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Du pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Knihovna.
2: Zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Knihovna Maitreya.
2: Hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona.
2: CZ.
4: Knihovna Maitreya.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Uherskohradě.
0: Blaník za volantem.
1: Na Uherskohradišku ve starém městě.
0: Blaník za volantem.
1: Na Uherskohradišku ve starém městě v Hradičské ulici.
0: Za volantem.
1: Na Uherskohradišku ve starém městě v Hradičské ulici. Na Uherskohradišku ve starém městě v Hradičské ulici u křižovatky. Na Uherskohradišku ve starém městě v Hradičské ulici u křižovatky s ulicí Zerskohradišku ve starém městě v Hradičské ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě. Ve starém městě v Hradičské ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě. V městě v Hradičské ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě osobní auta. V Hradičské ulici u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam u křižovatky s ulicí Zerzavice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením z ulicí Zerzavice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte od Zerzavice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Dvě auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Ostravě v Michalkově počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Ostravě v Michalkovické ulici u omezením provozu a projíždějte opatrně. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky provozu a projíždějte opatrně. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky opatrně. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky v zoologické zahradě bourala dvě osobní. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky v zoologické zahradě bourala dvě osobní auta. V Ostravě v Michalkovické ulici u odbočky v zoologické zahradě bourala dvě osobní auta. Místem se Pavické ulici u odbočky v zoologické zahradě bourala dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním u odbočky v zoologické zahradě bourala dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, dejte pozor. V zoologické zahradě bourala dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, dejte pozor. Zahradě bourala dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, dejte pozor. A ve Zlíně dvě osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, dejte pozor. A ve Zlíně

0: Když jsem svého démona bolesti a smutku na...
1: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
1: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
1: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na...
1: Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla... jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně... Démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně mila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. To, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Šla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Na něj jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize
0: úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své...
0: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultana...
0: ...se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony...
0: ...znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje... V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovně... knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovně... své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům... autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím... Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démoni svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznám, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se mu znáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Peču a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony, můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.bitvyvysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.mavobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jak...
1: Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i...
1: Démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
1: Jdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Přemýšlíte...
1: www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Přemýšlíte o nové koupelně...
1: www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište...
2: audiokniha.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylovní. Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci. Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně.

Kuchyně a její montáž také z dílny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyň návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun.

0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
1: Dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: Poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Rany.
0: Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát.
0: Kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se...
0: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Zkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu...
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nej...
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete kát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset stoky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A z nejvyšších budov v Praze
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak budov v Praze
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně
1: viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to
1: metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě
0: si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě
0: běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najde.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitek.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zážitek najdete pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Te pouze na.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Cena.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. CZ.
4: Šťastnou
1: CZ.
4: Šťastnou cestu domů. Šťastnou cestu domů přejí matrace za

0: všechny podlahy. Korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a všechny podlahy.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď doma.

0: Správy se zahubičku CZ. Správy Rádia Blaník CZ. Správy Rádia Blaník. Správy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Správy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Právy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně. Po volbách
0: Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně. Po volbách se stručně, jasně, přehledně. Po volbách se rozběhla jednání různých koalic. Jasně, přehledně. Po volbách se rozběhla jednání různých koalic. Ne, přehledně. Po volbách se rozběhla jednání různých koalic. Ne. Po volbách se rozběhla jednání různých koalic. Kolegové vzpomínají. Po volbách se rozběhla jednání různých koalic. Kolegové vzpomínají na herce Štěpnice. Rozběhla jednání různých koalic. Kolegové vzpomínají na herce Štěpničku. Jednání různých koalic. Kolegové vzpomínají na herce Štěpničku. Koalic. Kolegové vzpomínají na herce Štěpničku. Kolegové vzpomínají na herce Štěpničku. Syňak. Kolegové vzpomínají na herce Štěpničku. Syňaková si na další deblový titul musí na herce Štěpničku. Syňaková si na další deblový titul musí na herce Štěpničku. Syňaková si na další deblový titul musí počkat. Syňaková si na další deblový titul musí počkat. Syňaková si na další deblový titul musí počkat. Titul musí počkat.

0: největších ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou. Ikon dabingu, si myslím vůbec, protože tak srostl s touhle postavou.
1: Jiřímu Štěpničkovi bylo 79 let.
2: Tenista mohou se v něm hromadit saze.

0: A teď šmej vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, dává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovné zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jakejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užit, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užit. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. A užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hledáte adrenalin
0: parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hledáte adrenalin.
0: Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám
0: seznam najdu tam, co neznám.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
0: tam, co neznám.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
2: oko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
2: oko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
2: okoukaný.
1: Adrenalin, ale všechno už vám přijde
2: okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
1: Všechno už vám přijde
2: okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
1: Vám přijde
2: okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má
2: okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás to
2: okoukaný.

0: hrozí vznik požáru. Tenistka Kateřina Siňáková na 40. promadit saze a hrozí vznik požáru. Tenistka Kateřina Siňáková na 40. deblový titul a hrozí vznik požáru. Tenistka Kateřina Siňáková na 40. deblový titul v kariéře požáru. Tenistka Kateřina Siňáková na 40. deblový titul v kariéře nedosáhla. Tenistka Kateřina Siňáková na 40. deblový titul v kariéře nedosáhla. Kateřina Siňáková na 40. deblový titul v kariéře nedosáhla. S čínskou parťačkou Chang Shuai na 40. deblový titul v kariéře nedosáhla. S čínskou parťačkou Chang Shuai nestačili ve finále titul v kariéře nedosáhla. S čínskou parťačkou Chang Shuai nestačili ve finále turnaje dosáhla. S čínskou parťačkou Chang Shuai nestačili ve finále turnaje v Pekingu na kanadsko-brazilský. S čínskou parťačkou Chang Shuai nestačili ve finále turnaje v Pekingu na kanadsko-brazilský pár. Parťačkou Chang Shuai nestačili ve finále turnaje v Pekingu na kanadsko-brazilský pár. Shuai nestačili ve finále turnaje v Pekingu na kanadsko-brazilský pár. Turnajové dvojky vyhrály zahuli ve finále turnaje v Pekingu na kanadsko-brazilský pár. Turnajové dvojky vyhrály za turnaje v Pekingu na kanadsko-brazilský pár. Turnajové dvojky vyhrály za hodinu 1:06 a v Pekingu na kanadsko-brazilský pár. Turnajové dvojky vyhrály za hodinu 1 kanadsko-brazilský pár. Turnajové dvojky vyhrály za hodinu 1:06 a 2:06 ze zpráv pár. Turnajové dvojky vyhrály za hodinu 1:06 a 2:06 ze zpráv je to všechno. Teď je to. Turnajové dvojky vyhrály za hodinu 1:06 a 2:06 ze zpráv je to všechno. Teď je tu Vlasta. A dvojky vyhrály za hodinu 1:06 a 2:06 ze zpráv je to všechno. Teď je tu Vlasta.
1: A
0: za hodinu 1:06 a 2:06 ze zpráv je to všechno. Teď je tu Vlasta. 6 a 2:06 ze zpráv je to všechno, teď je tu Vlasta.
1: A s přáním krásné neděle.
0: Ze zpráv je to všechno, teď je tu Vlasta.
1: A s přáním krásné neděle.
0: Ze zpráv je to všechno, teď je tu Vlasta.
1: A s přáním krásné neděle.
0: Všechno, teď je tu Vlasta.
1: A s přáním krásné neděle.
0: Tu Vlasta.
1: A s přáním krásné neděle.
2: Vlasta.
1: S přáním krásné neděle.
2: Vlasta Suk
0: na
1: děle.
2: Vlasta Suk
0: na rádiu.
2: Vlasta Suk
0: na rádiu Blaník.
2: Vlasta Suk
0: na rádiu Blaník.
1: Už za chvíli se dozvíte.
2: Vlasta Suk
0: na rádiu Blaník.
1: Už za chvíli se dozvíte, kdyby se...
2: Vlasta Suk
0: na rádiu Blaník.
1: Už za chvíli se dozvíte, kdyby se měla...
2: Vlasta Suk
0: na rádiu Blaník.
1: Už za chvíli se dozvíte, kdyby se měla otevřít další část
0: na rádiu Blaník.
1: Už za chvíli se dozvíte, kdyby se měla otevřít další část
0: na rádiu Blaník.
1: Už za chvíli se dozvíte, kdyby se měla otevřít další část obchvatu Opavy.
0: Blaník.
1: Už za chvíli se dozvíte, kdyby se měla otevřít další část obchvatu Opavy. Taky vám prozradíme, kdy... Už za chvíli se dozvíte, kdyby se měla otevřít další část obchvatu Opavy. Taky vám prozradíme, kdyby se měla otevřít další část obchvatu Opavy. Taky vám prozradíme, kdy začne stavba té poslední další část obchvatu Opavy. Taky vám prozradíme, kdy začne stavba té poslední části. No a k tomu obchvatu Opavy. Taky vám prozradíme, kdy začne stavba té poslední části. No a k tomu samozřejmě hezké. Taky vám prozradíme, kdy začne stavba té poslední části. No a k tomu samozřejmě hezké české. Taky vám prozradíme, kdy začne stavba té poslední části. No a k tomu samozřejmě hezké české. Tohle je Patreonu. Ještě kdy začne stavba té poslední části. No a k tomu samozřejmě hezké české. Tohle je Patreonu. Ještě sami smějí. Té poslední části. No a k tomu samozřejmě hezké české. Tohle je Patreonu. Ještě sami smějí. Poslední části. No a k tomu samozřejmě hezké české. Tohle je Patreonu. Ještě sami smějí. A k tomu samozřejmě hezké české. Tohle je Patreonu. Ještě sami smějí. Hezké české. Tohle je Patreonu. Ještě sami smějí. Tohle je Patreonu. Ještě sami smějí. Ještě sami smějí.

Hubičku.cz. Kvalitní. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Matrace za hubičku ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

česky. Život plyne dál. Vám hezky česky. Život plyne dál. Nechci česky. Život plyne dál. Nechci promar. Život plyne dál. Nechci promarnit ho vyskočit. Život plyne dál. Nechci promarnit ho vyskočit. Nechci promarnit ho vyskočit. Nechci promarnit ho vyskočit.

radši stokrát, než bych na břehu stál. Radši stokrát bych se na dnu, než bych na břehu stál. Radši stokrát bych na břehu stál. Radši stokrát bych se na dnu sách stál. Radši stokrát bych se na dnu sách. Radši stokrát bych se na dnu sách.

0: zpívat. Ten večer pít víno na nebe se dívat. Víno na nebe se dívat. Dokud nebe se dívat. Dokud budu jenom trochu dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pak jsme se za...
0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pak jsme se zatančili.
0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pak jsme se zatančili se skupinou Mirá.
0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pak jsme se zatančili se skupinou Miraj na rádiu Blaní.
0: Jenom trochu vnímat.
1: Pak jsme se zatančili se skupinou Miraj na rádiu Blaník 18.
0: Vnímat.
1: Pak jsme se zatančili se skupinou Miraj na rádiu Blaník 18 hodin. Pak jsme se zatančili se skupinou Miraj na rádiu Blaník 18 hodin k tomu 11. Zatančili se skupinou Miraj na rádiu Blaník 18 hodin k tomu 11 minut. No a v tuto chvíli skupinou Miraj na rádiu Blaník 18 hodin k tomu 11 minut. Aj na rádiu Blaník 18 hodin k tomu 11 minut. No a v tuto chvíli zavítáme do Opavy. Rádiu Blaník 18 hodin k tomu 11 minut. No a v tuto chvíli zavítáme do Opavy. Další část je 11 hodin k tomu 11 minut. No a v tuto chvíli zavítáme do Opavy. Další část jeho obchvatu se řidičům 11 minut. No a v tuto chvíli zavítáme do Opavy. Další část jeho obchvatu se řidičům otevře pozor. No a v tuto chvíli zavítáme do Opavy. Další část jeho obchvatu se řidičům otevře pozor. 20 zavítáme do Opavy. Další část jeho obchvatu se řidičům otevře pozor. 23. Další část jeho obchvatu se řidičům otevře pozor. 23. listopadu. Další část jeho obchvatu se řidičům otevře pozor. 23. listopadu. A jak to vypadá s obchvatu se řidičům otevře pozor? 23. listopadu. A jak to vypadá s tou poslední částí otevře pozor? 23. listopadu. A jak to vypadá s tou poslední částí stavby? 23. listopadu. A jak to vypadá s tou poslední částí stavby, nám poví 23. listopadu. A jak to vypadá s tou poslední částí stavby, nám poví mluvčí ŘSD listopadu. A jak to vypadá s tou poslední částí stavby, nám poví mluvčí ŘSD. A jak to vypadá s tou poslední částí stavby, nám poví mluvčí ŘSD Miroslav Mazal. To vypadá s tou poslední částí stavby, nám poví mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.
2: Aktuálně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
1: Ještě potřeba doplnit, že už se staví i druhá část obchvatu Otic, která má být hotová v únoru 2028. Tak snad to.

část obchvatu Otic, která má být hotová v únoru 2028. Tak snad to všechno klapne. Otic, která má být hotová v únoru 2028. Tak snad to všechno klapne a brzy bude hotovo. Která má být hotová v únoru 2028. Tak snad to všechno klapne a brzy bude hotovo. Držím únoru 2028. Tak snad to všechno klapne a brzy bude hotovo. Držím palce. Teď už pojďme za 28. Tak snad to všechno klapne a brzy bude hotovo. Držím palce. Teď už pojďme zase hrát. A tak snad to všechno klapne a brzy bude hotovo. Držím palce. Teď už pojďme zase hrát. Ampne a brzy bude hotovo. Držím palce. Teď už pojďme zase hrát. Aba. Brzy bude hotovo. Držím palce. Teď už pojďme zase hrát. Aba. A nebo Lucie, za okamžik Amerika. Držím palce. Teď už pojďme zase hrát. Aba. A nebo Lucie, za okamžik Amerika. Teď už pojďme zase hrát. Aba. A nebo Lucie, za okamžik Amerika. Hrát. Aba. A nebo Lucie, za okamžik Amerika. Aba. A nebo Lucie, za okamžik Amerika. A nebo Lucie, za okamžik Amerika. Za okamžik Amerika.

Česky. Hezky, česky.

Radioblaník. Radioblaník. Radioblaník. Radioblaník. Pohodové české. Radioblaník. Pohodové české. Radioblaník. Pohodové české rádio. Radioblaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

0: by se mohlo zdát. Helena Vondráčková je hudební klasika, která měla mnohem bouřivější osud, než by se mohlo zdát. Helena Vondráčková naspívala, která měla mnohem bouřivější osud, než by se mohlo zdát. Helena Vondráčková naspívala přejít Jordán, mnohem bouřivější osud, než by se mohlo zdát. Helena Vondráčková naspívala přejít Jordán v roce 1960, než by se mohlo zdát. Helena Vondráčková naspívala přejít Jordán v roce 1960. Helena Vondráčková naspívala přejít Jordán v roce 1968. Jenže písnička se Helena Vondráčková naspívala přejít Jordán v roce 1968. Jenže písnička se tehdejším naspívala přejít Jordán v roce 1968. Jenže písnička se tehdejší moci Jordán v roce 1968. Jenže písnička se tehdejší moci příliš nezamlouvala. 1968. Jenže písnička se tehdejší moci příliš nezamlouvala. Komunističtí senzoři. Jenže písnička se tehdejší moci příliš nezamlouvala. Komunističtí senzoři. Jenže písnička se tehdejší moci příliš nezamlouvala. Komunističtí senzoři v ní totiž viděli výzvu. Se tehdejší moci příliš nezamlouvala. Komunističtí senzoři v ní totiž viděli výzvu k emigraci. Moci příliš nezamlouvala. Komunističtí senzoři v ní totiž viděli výzvu k emigraci. A taky po nástupu normalizace. Komunističtí senzoři v ní totiž viděli výzvu k emigraci. A taky po nástupu normalizace. Komunističtí senzoři v ní totiž viděli výzvu k emigraci. A taky po nástupu normalizace zakázali hrát. Čí senzoři v ní totiž viděli výzvu k emigraci. A taky po nástupu normalizace zakázali hrát. Totiž viděli výzvu k emigraci. A taky po nástupu normalizace zakázali hrát. Text k emigraci. A taky po nástupu normalizace zakázali hrát. Textař Zdeněk Borovec přitom pracoval s A taky po nástupu normalizace zakázali hrát. Textař Zdeněk Borovec přitom pracoval po nástupu normalizace zakázali hrát. Textař Zdeněk Borovec přitom pracoval s biblickým zakázali hrát. Textař Zdeněk Borovec přitom pracoval s biblickým motivem řeky jako symbolu naděje. Hrát. Textař Zdeněk Borovec přitom pracoval s biblickým motivem řeky. Textař Zdeněk Borovec přitom pracoval s biblickým motivem řeky jako symbolu naděje a nového začátku. A tak se s obyčejným Borovec přitom pracoval s biblickým motivem řeky jako symbolu naděje a nového začátku. A tak se s biblickým motivem řeky jako symbolu naděje a nového začátku. A tak se z obyčejné písničky stal taktivem řeky jako symbolu naděje a nového začátku. A tak se z obyčejné písničky stal taky příběh o tom řeky jako symbolu naděje a nového začátku. A tak se z obyčejné písničky stal taky příběh o tom, jakou děje a nového začátku. A tak se z obyčejné písničky stal taky příběh o tom, jakou sílu mohou mít slova začátku. A tak se z obyčejné písničky stal taky příběh o tom, jakou sílu mohou mít slova. A právě to je na tom se z obyčejné písničky stal taky příběh o tom, jakou sílu mohou mít slova. A právě to je na tomto fascinující písničky stal taky příběh o tom, jakou sílu mohou mít slova. A právě to je na tomto fascinující písnička, která na příběh o tom, jakou sílu mohou mít slova. A právě to je na tomto fascinující písnička, která na první poslech může působit sílu mohou mít slova. A právě to je na tomto fascinující písnička, která na první poslech může působit jako mít slova. A právě to je na tomto fascinující písnička, která na první poslech může působit jako výzva k naději. A právě to je na tomto fascinující písnička, která na první poslech může působit jako výzva k naději. Tehdejší na tomto fascinující písnička, která na první poslech může působit jako výzva k naději. Písnička, která na první poslech může působit jako výzva k naději. Tehdejší mocní v ní viděli politiku. Na první poslech může působit jako výzva k naději. Tehdejší mocní v ní viděli působit jako výzva k naději. Tehdejší mocní v ní viděli politické poselství naději. Tehdejší mocní v ní viděli politické poselství. Tehdejší mocní v ní viděli politické poselství. Proto ten zákaz. Tehdejší mocní v ní viděli politické poselství. Proto ten zákaz. Tak za chvíli Helena mocní v ní viděli politické poselství. Proto ten zákaz. Tak za chvíli Helena Vondráčková politické poselství. Proto ten zákaz. Tak za chvíli Helena Vondráčková politické poselství. Proto ten zákaz. Tak za chvíli Helena Vondráčková pro vás. Dobré. Proto ten zákaz. Tak za chvíli Helena Vondráčková pro vás. Dobré ráno. Zákaz. Tak za chvíli Helena Vondráčková pro vás. Dobré ráno, Radio Blaník. Tak za chvíli Helena Vondráčková pro vás.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Po víkendu Vondráčková pro vás.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno za.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás.
1: Radio Blaník.
0: Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Po víkendu se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká? Se zítra ráno zase sejdeme v dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
2: Proplatíme další účty.
0: Ano, zase sejdeme.

0: dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
1: Proplatíme další účtenku.
0: V dobrém ránu u nás na Blaníku. Co nás čeká?
1: Proplatíme další účtenku společně projdeme.
0: U nás na Blaníku. Co nás čeká?
1: Proplatíme další účtenku společně projdeme tajemným.
0: Blaníku. Co nás čeká?
1: Proplatíme další účtenku společně projdeme tajemným rokem.
0: Popovídáme. Co nás čeká?
1: Proplatíme další účtenku společně projdeme tajemným rokem.
0: Popovídáme.
1: Proplatíme další účtenku společně projdeme tajemným rokem.
0: Popovídáme si s Mirkem Táborským.
1: Další účtenku společně projdeme tajemným rokem.
0: Popovídáme si s Mirkem Táborským.
1: No a spolu společně projdeme tajemným rokem.
0: Popovídáme si s Mirkem Táborským.
1: No a společně taky zpomalíme. Projdeme tajemným rokem.
0: Popovídáme si s Mirkem Táborským.
1: No a společně taky zpomalíme.
0: Táborským.
1: No a společně taky zpomalíme.
0: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra.
1: No a společně taky zpomalíme.
0: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás.
1: Společně taky zpomalíme.
0: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva.
1: Zpomalíme.
0: Proč? Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
0: Tak to se dozvíte právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
0: Právě zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové.
0: Zítra ráno. Těšíme se na vás. Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: Na vás Petr Slíva
1: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: A Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
2: Blaník.
3: Pohodové ráno.
4: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. drdašrot.cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než
4: drdašrot.cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.
4: .cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.
4: .cz.
5: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery, rautová volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery, rautové snídaně. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Sauny, minilázně. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednotové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ.
0: Tak co?
5: Pořád musíš. Jura Hotel CZ.
0: Tak co? Už víš, jak
5: ochcíš. Jura Hotel CZ.
0: Tak co? Už víš, jak
5: Hotel CZ.
0: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzena
5: CZ.
0: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50. Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely na ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držák 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další.

0: 3 obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Na 69 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství ti kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. Kačky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti někší příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš na tenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.dich nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrdostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou, pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Se můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. Online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. EU. Největší e-shop.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. EU. Největší e-shop s mobilním příslušným. EU. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme Tvrzená Sklad EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Sklad EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: E-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře už...
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře už jsem se dlouho nevyspala. Tak dobře už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád.
2: Tak dobře už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když
2: tak dobře už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie.
2: Už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od
2: Dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Pala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design. To bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie?
3: Na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie?
3: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem?
3: Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. S novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
5: Festival Japonské dny opět
4: jackodesign.cz
5: Festival Japonské dny opět v Ostravě
4: prog.cz
5: Festival Japonské dny opět v Ostravě program nejenom Festival Japonské dny opět v Ostravě program nejenom pro milovníky Festival Japonské dny opět v Ostravě program nejenom pro milovníky Japonska Japonské dny opět v Ostravě program nejenom pro milovníky Japonska letos s mega pro Ostravě program nejenom pro milovníky Japonska letos s mega programem k výročí 10 let program nejenom pro milovníky Japonska letos s mega programem k výročí 10 let Česko jenom pro milovníky Japonska letos s mega programem k výročí 10 letníky Japonska letos s mega programem k výročí 10 let

0: česko-japonského. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. Mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 7. k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Vstupenky na www.japonskedny.cz. www.japonskedny.cz.
1: Inspirují.cz. Inspirující prostředí. Inspirující prostředí. Inspirující prostředí.
2: Kolegové na
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte
1: šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte
1: si je radost pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva
1: pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
1: Spat.
2: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci. Radost. A najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek.
2: A najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech
2: regionech. Si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Ne bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: Zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a
1: ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách.
2: Rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách. To je bezva práce na našich stránkách. Radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: A práce na našich stránkách. Radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: V stránkách Radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: CZ.
2: Bezva práce. Bezva práce.
1: Rádio Blaník.
2: Práce.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
1: Blaník.
2: Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Rádio.

0: Tak tohle je Eros Ramazzotti.
1: Tohle je hudební klasika, která měla mnohem bouřivější osud, než by se mohlo zdát.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: všední ráno na rádiu Blaník.
1: Počty.
0: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
2: No jo, je to úplně jednoduché.
0: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
2: No jo, je to úplně jednoduché. Možná jste...
0: Na rádiu Blaník.
2: No jo, je to úplně jednoduché. Možná jste teď přes víkend udělali...
0: Blaník.
2: No jo, je to úplně jednoduché. Možná jste teď přes víkend udělali velký nákup. Úplně jednoduché. Možná jste teď přes víkend udělali velký nákup. Možná jste teď přes víkend udělali velký nákup. Za 2000, za 3. Možná jste teď přes víkend udělali velký nákup. Za 2000, za 3. Teď přes víkend udělali velký nákup. Za 2000, za 3. Nebo jste si koupili nějakou investici, udělali velký nákup. Za 2000, za 3. Nebo jste si koupili nějakou investici, nákup. Za 2000, za 3. Nebo jste si koupili nějakou investovali jste peníze. Za 2000, za 3. Nebo jste si koupili nějakou investovali jste peníze. Koupili jste si třeba 2000, za 3. Nebo jste si koupili nějakou investovali jste peníze. Koupili jste si třeba Nebo jste si koupili nějakou investovali jste peníze. Koupili jste si třeba Nebo jste si koupili nějakou investovali jste peníze. Koupili jste si třeba něco na zimu hrablo nebo traktorek. Investovali jste peníze. Koupili jste si třeba něco na zimu hrablo nebo traktorek. Investovali jste peníze. Koupili jste si třeba něco na zimu hrablo nebo traktorek, radlici, cokoliv. Peníze. Koupili jste si třeba něco na zimu hrablo nebo traktorek, radlici, cokoliv. Co mě napadá na zimu hrablo nebo traktorek, radlici, cokoliv. Co mě napadá nebo třeba už jste koupili nebo traktorek, radlici, cokoliv. Co mě napadá nebo třeba už jste koupili lyže, radlici, cokoliv. Co mě napadá nebo třeba už jste koupili lyže na cokoliv. Co mě napadá nebo třeba už jste koupili lyže na sezonu. Co mě napadá nebo třeba už jste koupili lyže na sezonu. No ať je to co je, jste koupili lyže na sezonu. No ať je to co je to, lyže na sezonu. No ať je to co je to, tak se pochlubte, napište nám na sezonu. No ať je to co je to, tak se pochlubte, napište nám No ať je to co je to, tak se pochlubte, napište nám SMSku. Stačí jedna jediná textovka. Ať je to co je to, tak se pochlubte, napište nám SMSku. Stačí jedna jediná textovka, jste ve hře. Napište. Tak se pochlubte, napište nám SMSku. Stačí jedna jediná textovka, jste ve hře. Pochlubte, napište nám SMSku. Stačí jedna jediná textovka, jste ve hře. Napište tedy vaše jméno, kde bydlíte nám SMSku. Stačí jedna jediná textovka, jste ve hře. Napište tedy vaše jméno, kde bydlíte a co byste. Napište tedy vaše jméno, kde bydlíte a co byste chtěli proplatit a za kolik. A odesílejte vaše jméno, kde bydlíte a co byste chtěli proplatit a za kolik. A odesílejte na 603 118. Bydlíte a co byste chtěli proplatit a za kolik. A odesílejte na 603 118 118. Byste chtěli proplatit a za kolik. A odesílejte na 603 118 118. Jakmile se hit a za kolik. A odesílejte na 603 118 118. Jakmile se přiholik. A odesílejte na 603 118 118. Jakmile se přihlásíte, pak už poslouchejte. Cílejte na 603 118 118. Jakmile se přihlásíte, pak už poslouchejte pozorně každé přední dobré ráno, vždy krátce po 7 hodině, kdy kolega Petr Slíva proplácí všední dobré ráno, vždy krátce po 7 hodině, kdy kolega Petr Slíva proplácí, tak hodně štěstí. Ano, vždy krátce po 7 hodině, kdy kolega Petr Slíva proplácí, tak hodně štěstí.
0: Petr platí.
2: Po 7 hodině, kdy kolega Petr Slíva proplácí, tak hodně štěstí.
0: Petr platí vaše.
2: Kdy kolega Petr Slíva proplácí, tak hodně štěstí.
0: Petr platí vaše účty.
2: Každý Petr Slíva proplácí, tak hodně štěstí.
0: Petr platí vaše účty.
2: Plácí, tak hodně štěstí.
0: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno.
0: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: I vaše účty.
1: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
2: Teď už.
0: Účty.
1: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
2: Teď už.
1: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
2: Teď už další hezká česká
1: odní ráno na rádiu Blaník.
2: Teď už další hezká česká od Krištofa. Teď už další hezká česká od Krištofa. A za chvíli třeba No Name, ty a tvoja sestra. Teď už další hezká česká od Krištofa. A za chvíli třeba No Name, ty a tvoja. Další hezká česká od Krištofa. A za chvíli třeba No Name, ty a tvoja sestra. Dobrý večer. Česká od Krištofa. A za chvíli třeba No Name, ty a tvoja sestra. Dobrý večer.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.

0: Tančíme na fa.
1: A za chvíli třeba No Name, ty a tvoja sestra. Dobrý večer.
0: Tančíme na...
1: A za chvíli třeba No Name, ty a tvoja sestra. Dobrý večer.
0: Tančíme na obloze.
1: A No Name, ty a tvoja sestra. Dobrý večer.
0: Tančíme na obloze, nikdo nejde spát.
1: A tvoja sestra. Dobrý večer.

0: Opět a Radeček. Opět a Radeček, skupina, která... Opět a Radeček, skupina, která si střihla duet. Opět a Radeček, skupina, která... Opět a Radeček, skupina, která si střihla duet se zpěvačkou Eli. Opět a Radeček, skupina, která si střihla duet se zpěvačkou Eli. I tak to za... A Radeček, skupina, která si střihla duet se zpěvačkou Eli. I tak to za to... Skupina, která si střihla duet se zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí na Vlaníku. A co rozhodně stojí za... Která si střihla duet se zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí na Vlaníku. A co rozhodně stojí za to... Za vaši duet se zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí na Vlaníku. A co rozhodně stojí za to... Zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí na Vlaníku. A co rozhodně stojí za to... Za vaši pozornost. I tak to za to stojí na Vlaníku. A co rozhodně stojí za to... Za vaši pozornost. Abyste se přihlásili, to stojí na Vlaníku. A co rozhodně stojí za to, za vaši pozornost, abyste se přihlásili do naší hry, pokud co rozhodně stojí za to, za vaši pozornost, abyste se přihlásili do naší hry, stojí za to, za vaši pozornost, abyste se přihlásili do naší hry, poslouchali Dobré ráno, za vaši pozornost, abyste se přihlásili do naší hry, poslouchali Dobré ráno s Petrem Slíhou, pozornost, abyste se přihlásili do naší hry, poslouchali Dobré ráno s Petrem Slíhou a abyste se přihlásili do naší hry, poslouchali Dobré ráno s Petrem Slíhou a přihlásili do naší hry, poslouchali Dobré ráno s Petrem Slíhou a s Adélou Malat a poslouchali Dobré ráno s Petrem Slíhou a s Adélou Malat a Dobré ráno s Petrem Slíhou a s Adélou Malat a možná, že se vám vrátí peníze s Petrem Slíhou a s Adélou Malat a možná, že se vám vrátí penízky, které jste už jednou a s Adélou Malat a možná, že se vám vrátí penízky, které jste už jednou utratili. Adélou Malat a možná, že se vám vrátí penízky, které jste už jednou utratili. A možná, že se vám vrátí penízky, které jste už jednou utratili.
1: Petr.
0: Možná, že se vám vrátí penízky, které jste už jednou utratili.
1: Petr platí.
0: Že se vám vrátí penízky, které jste už jednou utratili.
1: Petr platí vaše.
0: Jednou utratili.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
1: Vaše účty.

0: Děkuji se andělům.
1: Děkuji se andělům, těm rocím. Děkuji se andělům, těm rocím.
0: Tak poslouchejte dál, hraj. Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a za dvě... Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a za dvě minuty... Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a za dvě minuty bude 19... Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a za dvě minuty bude 19 hodin. Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a za dvě minuty bude 19 hodin.
2: Rádio.
0: Poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a za dvě minuty bude 19 hodin.
2: Rádio Blaník.
0: Máme hezky česky a za dvě minuty bude 19 hodin.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: A za dvě minuty bude 19 hodin.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Ty bude 19 hodin.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio hodin.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra večer po...
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra...
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání.
2: Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání ti pouze vzát.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání ti pouze vzácně, zejména nahoře. Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání ti pouze vzácně, zejména na horách. Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání ti pouze vzácně, zejména na horách, po ránu a... Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání ti pouze vzácně, zejména na horách, po ránu a večer... Polojasno až oblačno, přehání ti pouze vzácně, zejména na horách, po ránu a večer také jasná obloha. Přehání ti pouze vzácně, zejména na horách, po ránu a večer také jasná obloha. Teploty od 10 vzácně, zejména na horách, po ránu a večer také jasná obloha. Teploty od 10 do 15 na horách, po ránu a večer také jasná obloha. Teploty od 10 do 15 po ránu a večer také jasná obloha. Teploty od 10 do 15 v 1000 metrech kolem nuly a večer také jasná obloha. Teploty od 10 do 15 v 1000 metrech kolem plus 6 také jasná obloha. Teploty od 10 do 15 v 1000 metrech kolem plus 6 v noci a 15 v 1000 metrech kolem plus 6 v noci a po ránu ale přituhnem, naměříme 6 až 2 u 1000 metrech kolem plus 6 v noci a po ránu ale přituhnem, naměříme 6 až 2 u jedinělé půjde teplota plus 6. V noci a po ránu ale přituhnem, naměříme 6 až 2, ojedinělé půjde teplota k nule. V noci a po ránu ale přituhnem, naměříme 6 až 2, ojedinělé půjde teplota k nule. Po ránu ale přituhnem, naměříme 6 až 2, ojedinělé půjde teplota k nule. Naměříme 6 až 2, ojedinělé půjde teplota k nule. 6 až 2, ojedinělé půjde teplota k nule. Ojedinělé půjde teplota k nule.
3: Rádio Blaník.
0: Půjde teplota k nule.

0: speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte o, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. VV dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Kniho.
0: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Knihovna Maitreya.
0: www.lavite.cz
1: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem své www.lavite.cz
1: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku CZ.
1: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
1: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
1: Knihovna Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla.
1: Maitreya.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla. Když jsem svého démona bolesti

0: Zpěvačka Adele. Zpěvačka Adele nás potěšila. Zpěvačka Adele nás potěšila krátce před 19. hodinou. Zpěvačka Adele nás potěšila krátce před 19. hodinou. Zpěvačka Adele nás potěšila krátce před 19. hodinou. Zpěvačka Adele nás potěšila krátce před 19. hodinou. Na Vlastatoku vás všechny zdraví. Adele nás potěšila krátce před 19. hodinou. Na Vlastatoku vás všechny zdraví. Přeju pěkně těšila krátce před 19. hodinou. Na Vlastatoku vás všechny zdraví. Přeju pěkný nedělní před 19. hodinou. Na Vlastatoku vás všechny zdraví. Přeju pěkný nedělní večer s tou hodinou. Na Vlastatoku vás všechny zdraví. Přeju pěkný nedělní večer a za okamžik odstartu. Na Vlastatoku vás všechny zdraví. Přeju pěkný nedělní večer a za okamžik odstartují. Na Vlastatoku vás všechny zdraví. Přeju pěkný nedělní večer a za okamžik odstartují vaše oblíbené. Vás všechny zdraví. Přeju pěkný nedělní večer a za okamžik odstartují vaše oblíbené písničky. Přeju pěkný nedělní večer a za okamžik odstartují vaše oblíbené písničky na vaše nedělní večer a za okamžik odstartují vaše oblíbené písničky na vaše písemná přání. A za okamžik odstartují vaše oblíbené písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi pokáč. A okamžik odstartují vaše oblíbené písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi pokáč a mám startují vaše oblíbené písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi pokáč a mám doma kočku. Vaše oblíbené písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi pokáč a mám doma kočku.
1: Mám doma kočky
0: na vaše písemná přání. Mezi nimi pokáč a mám doma kočku.
1: Mám doma kočku, mám ji rád.
0: Písemná přání. Mezi nimi pokáč a mám doma kočku.
1: Mám doma kočku, mám ji rád.
0: Mezi nimi pokáč a mám doma kočku.
1: Mám doma kočku, mám ji rád. Je to skvělý kamarád.
0: Zakáč a mám doma kočku.
1: Mám doma kočku, mám ji rád. Je to skvělý kamarád.
0: Také zaspívá Karol Duchočku.
1: Mám doma kočku, mám ji rád. Je to skvělý kamarád.
0: Také zaspívá Karol Duchoň, mám tě rád.
1: Mám doma kočku, mám ji rád. Je to skvělý kamarád.
0: Také zaspívá Karol Duchoň, mám tě rád.
1: Mám ji rád. Je to skvělý kamarád.
0: Také zaspívá Karol Duchoň, mám tě rád.
1: Je to skvělý kamarád.
0: Také zaspívá Karol Duchoň, mám tě rád.
1: Mám
0: Také zaspívá Karol Duchoň, mám tě rád.
1: Mám

0: 11. října, kdy svůj svátek slaví Andrej, taky Andreas, tak blahopřejeme a posíláme. Října, kdy svůj svátek slaví Andrej, taky Andreas, tak blahopřejeme a posíláme. Dvouhodinovku plnou svůj svátek slaví Andrej, taky Andreas, tak blahopřejeme a posíláme. Dvouhodinovku plnou písniček na přání. Narodí Andrej, taky Andreas, tak blahopřejeme a posíláme. Dvouhodinovku plnou písniček na přání. Andreas, tak blahopřejeme a posíláme. Dvouhodinovku plnou písniček na přání. Na rozjezd pro vás všechny, tak blahopřejeme a posíláme. Dvouhodinovku plnou písniček na přání. Na rozjezd pro vás všechny, Leona, a posíláme. Dvouhodinovku plnou písniček na přání. Na rozjezd pro vás všechny, Leona Machálková a Galaxie. Přáme dvouhodinovku plnou písniček na přání. Na rozjezd pro vás všechny, Leona Machálková a Galaxie. Plnou písniček na přání. Na rozjezd pro vás všechny, Leona Machálková a Galaxie přání. Na přání. Na rozjezd pro vás všechny, Leona Machálková a Galaxie přání. Pro vás všechny, Leona Machálková a Galaxie přání. Leona Machálková a Galaxie přání.
1: Písničky na přání.
0: A Galaxie přání.
1: Písničky na přání.
0: Galaxie přání.
1: Písničky na přání.
2: Na
0: přání.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Na přání.
2: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
1: Rádiu Blaník.

Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavit. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr Objevte prodejnu lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při pravé italské

vybíráte kapelu Kex, jak děkuje se. A vybíráte kapelu Kex. A vybíráte kapelu Kex, jak děkuje se. A vybíráte kapelu Kex, jak děkuje se andělům. A vybíráte kapelu Kex, jak děkuje se andělům. Vybíráte kapelu Kex, jak děkuje se andělům. Kex, jak děkuje se andělům.

Přátel stačí mít. Koho potěšíme tentokrát? No a řekneme si samozřejmě. Ještě předtím mít. Koho potěšíme tentokrát? No a řekneme si samozřejmě. Ještě předtím ale připomenu, jak si koho potěšíme tentokrát. No a řekneme si samozřejmě. Ještě předtím ale připomenu, jak si o písničku napřání tokrát. No a řekneme si samozřejmě. Ještě předtím ale připomenu, jak si o písničku napřání můžete napsat. No a řekneme si samozřejmě. Ještě předtím ale připomenu, jak si o písničku napřání můžete napsat i vy. Samozřejmě. Ještě předtím ale připomenu, jak si o písničku napřání můžete napsat i vy. Ještě předtím ale připomenu, jak si o písničku napřání můžete napsat i vy. Připomenu, jak si o písničku napřání můžete napsat i vy. Písničku napřání můžete napsat i vy. Můžete napsat i vy.

Přejeme všechno nejlepší k narozeninám a Miloš zahrání písničky pro manželé Košnářovi Lucince. Přejeme všechno nejlepší k narozeninám a Milošovi, ať mu to zítra pro manželé Košnářovi Lucince. Přejeme všechno nejlepší k narozeninám a Milošovi, ať mu to zítra dobře do Pšnářovi Lucince. Přejeme všechno nejlepší k narozeninám a Milošovi, ať mu to zítra dobře dopadne. Budeme držet Lucince, přejeme všechno nejlepší k narozeninám a Milošovi, ať mu to zítra dobře dopadne. Budeme držet palce, přejeme všechno nejlepší k narozeninám a Milošovi, ať mu to zítra dobře dopadne. Budeme držet palce, máme vás. Radši k narozeninám a Milošovi, ať mu to zítra dobře dopadne. Budeme držet palce, máme vás rádi. A Milošovi, ať mu to zítra dobře dopadne. Budeme držet palce, máme vás rádi. Za všechny Porschovi, ať mu to zítra dobře dopadne. Budeme držet palce, máme vás rádi. Za všechny zítra dobře dopadne. Budeme držet palce, máme vás rádi. Za všechny podne. Budeme držet palce, máme vás rádi. Za všechny podepsán Pavel. Tak písnička je, máme vás rádi. Za všechny podepsán Pavel. Tak písnička je tady. Máme vás rádi. Za všechny podepsán Pavel. Tak písnička je tady. Rádi. Za všechny podepsán Pavel. Tak písnička je tady. Všechny podepsán Pavel. Tak písnička je tady. Pavel. Tak písnička je tady. Tak písnička je tady. Tady.

0: Je to úplně jednoduché. Je to úplně jednoduché, kdokoliv z vás může objednávat. Ale pozor, v předstihu ideálně 3.
1: Radioblaník.cz. Tak na dnešek už ale je vyprodáno. Michal David. Prosím o zahrání písničky pro manžele Košnářovi Lucince, přejeme všechno nejlepší.

Galaxie přání, ale... Galaxie přání, Aleona Machalková. Galaxie přání, Aleona Machalková. My jsme Blaník, který plní... Galaxie přání, Aleona Machalková. My jsme Blaník, který plní přání. Galaxie přání, Aleona Machalková. My jsme Blaník, který plní přání. A teď je přání, Aleona Machalková. My jsme Blaník, který plní přání. A teď je Michal David, Aleona Machalková. My jsme Blaník, který plní přání. A teď je Michal David zaspívá Palková. My jsme Blaník, který plní přání. A teď je Michal David zaspívá písničku Blaník, který plní přání. A teď je Michal David zaspívá písničku Pár přátel stačí plní přání. A teď je Michal David zaspívá písničku Pár přátel stačí mít. A teď je Michal David zaspívá písničku Pár přátel stačí mít. Koho potěšíme ten? A teď je Michal David zaspívá písničku Pár přátel stačí mít. Koho potěšíme tentokrát? David zaspívá písničku Pár přátel stačí mít. Koho potěšíme tentokrát? No a řekne zpívá písničku Pár přátel stačí mít. Koho potěšíme tentokrát? No a řekneme si samozřejmě

Ondru Lébla z Ústí k jeho dnešním 8. narozeninám. Ondráčku, přejeme ti Ondru Lébla z Ústí k jeho dnešním 8. narozeninám. Ondráčku, přejeme ti nádherné narozeniny. Lébla z Ústí k jeho dnešním 8. narozeninám. Ondráčku, přejeme ti nádherné narozeniny, super dárky k jeho dnešním 8. narozeninám. Ondráčku, přejeme ti nádherné narozeniny, super dárky a ve škole 8. narozeninám. Ondráčku, přejeme ti nádherné narozeniny, super dárky a ve škole samé úspěchy a jinám. Ondráčku, přejeme ti nádherné narozeniny, super dárky a ve škole samé úspěchy a jedničky. Ondráčku, přejeme ti nádherné narozeniny, super dárky a ve škole samé úspěchy a jedničky. Hvězdičko, ti nádherné narozeniny, super dárky a ve škole samé úspěchy a jedničky. Hvězdičkou, zůstaň pořád na narozeniny, super dárky a ve škole samé úspěchy a jedničky. Hvězdičkou, zůstaň pořád na náš usmívavíky a ve škole samé úspěchy a jedničky. Hvězdičkou, zůstaň pořád na náš usmívavý šikula a samé úspěchy a jedničky. Hvězdičkou, zůstaň pořád na náš usmívavý šikula. Hodně zdraví a štěstí ti a jedničky. Hvězdičkou, zůstaň pořád a náš usmívavý šikula. Hodně zdraví a štěstí ti za srdce přejí. Hvězdičkou, zůstaň pořád a náš usmívavý šikula. Hodně zdraví a štěstí ti za srdce přejí. Babička Koláčková, zůstaň pořád a náš usmívavý šikula. Hodně zdraví a štěstí ti za srdce přejí. Babička Koláčková a náš usmívavý šikula. Hodně zdraví a štěstí ti za srdce přejí. Babička Koláčková a děda šikula. Hodně zdraví a štěstí ti za srdce přejí. Babička Koláčková a děda Jirka z Kňovic. Hodně zdraví a štěstí ti za srdce přejí babička Koláčková a děda Jirka z Kňovic. Tak Ondráška, ti za srdce přejí babička Koláčková a děda Jirka z Kňovic. Tak Ondráška, taky zdravíme samozřejmě babička Koláčková a děda Jirka z Kňovic. Tak Ondráška, taky zdravíme samozřejmě Koláčková a děda Jirka z Kňovic. Tak Ondráška, taky zdravíme samozřejmě a písničku po děda Jirka z Kňovic. Tak Ondráška, taky zdravíme samozřejmě a písničku posíláme Ondrášku všech Jirka z Kňovic. Tak Ondráška, taky zdravíme samozřejmě a písničku posíláme Ondrášku všechno Kňovic. Tak Ondráška, taky zdravíme samozřejmě a písničku posíláme Ondrášku všechno. Ondráška, taky zdravíme samozřejmě a písničku posíláme Ondrášku všechno nejlepší. Taky zdravíme samozřejmě a písničku posíláme Ondrášku všechno nejlepší. Samozřejmě a písničku posíláme Ondrášku všechno nejlepší. Všechno nejlepší.

spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš. Náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš. Když a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš. Když útulek zaručí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš. Když útulek zaručí, že co nečekáš. Když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůd. Když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek naučí. Zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek naučí. Jenže pak kočička se po pár týdnech

pětkrát jí okno otevřít. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá. Noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá. Proč pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá. Proč vždy tak ospalý okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá. Proč vždy tak ospalý přijdu vřít dů. Pak v práci šéf se zeptá. Proč vždy tak ospalý přijdu. Že pak v práci šéf se zeptá. Proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmo. Šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmo. Proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmo. Donese zakous tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmo. Donese zakouslou přijdu, že občas hrdě nám tmo. Donese zakouslou myš, poznáš, že občas hrdě nám tmo. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, kdy. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak jsme poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak jsme si dobrovolně poříš ráno, když se s torzem myši.

drahá. Jednou mi drahá říká. Jednou mi drahá říká. Miláčku. Jednou mi drahá říká. Miláčku, já chci. Jednou mi drahá říká. Miláčku, já chci kočku. Jednou mi drahá říká. Miláčku, já chci kočku. Jednou mi drahá říká. Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš. Jednou mi drahá říká. Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku. Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku. Futu, chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku. Futu, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku. Futulku v Měcholupech. Mají dobu, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku. Futulku v Měcholupech. Mají dobrej výběr. A jeli jsme pro kočku. Futulku v Měcholupech. Mají dobrej výběr. A jeli jsme pro kočku. Futulku v Měcholupech. Mají dobrej výběr, zdá se. Pro kočku. Futulku v Měcholupech. Mají dobrej výběr, zdá se. Kočky jsou zcela. Futulku v Měcholupech. Mají dobrej výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma jen v Měcholupech. Mají dobrej výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma jen kočko. Mají dobrej výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma jen očkování za 5 výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma jen očkování za 1500 podlouhy. Kočky jsou zcela zdarma jen očkování za 1500 podlouhy vybírání. Jsou zcela zdarma jen očkování za 1500 podlouhy vybírání. Zdarma jen očkování.

Michal David a hezká česká. Michal David a hezká česká na vašem psa. Michal David a hezká česká na vaše psání. Pár psát. Michal David a hezká česká na vaše psání. Michal David a hezká česká na vaše psání. Pár přátel stačí. Michal David a hezká česká na vaše psání. Pár přátel stačí. A teď pokáč. A hezká česká na vaše psání. Pár přátel stačí. A teď pokáč. Česká na vaše psání. Pár přátel stačí. A teď pokáč. Milé rádio Blaník, vaše psání. Pár přátel stačí. A teď pokáč. Milé rádio Blaník, pár přátel stačí. A teď pokáč. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání stačí. A teď pokáč. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho vnuka. A teď pokáč. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho vnuka. Pokáč. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho vnuka Ondru Leblas. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho vnuka Ondru Leblas Ustí k jeho dnešním oslavám. Blaník, prosím o zahrání písničky pro našeho vnuka Ondru Leblas Ustí k jeho dnešním osmým narozeninám. O zahrání písničky pro našeho vnuka Ondru Leblas Ustí k jeho dnešním osmým narozeninám. Očky pro našeho vnuka

nejspíš kočko. Ráda projdu terorem, mám nejspíš kočko. Ráda dlouze sedorem, mám nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně, nejspíš kočko.

Vláda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nej. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nej.

0: zasat. Koty přemístit zvládne mi dlaně rozdrásat. Zvládne mi dlaně rozdrásat.
1: Au.
0: A ještě dlaně rozdrásat.
1: Au.
0: A ještě potřísnic mám doma kvásat.
1: Au.
0: A ještě potřísnic mám doma kočku mám.
1: Au.
0: A ještě potřísnic mám doma kočku mám i rád.

vaše přání Petr Rezek. Milý Blaníšku, chtěl bych touto písní zcela konec a teď už na vaše přání Petr Rezek. Milý Blaníšku, chtěl bych touto písní z celého srdce popřát, teď už na vaše přání Petr Rezek. Milý Blaníšku, chtěl bych touto písní z celého srdce popřát ke dnešní přání Petr Rezek. Milý Blaníšku, chtěl bych touto písní z celého srdce popřát ke dnešním narozeninám mému. Milý Blaníšku, chtěl bych touto písní z celého srdce popřát ke dnešním narozeninám mému příteli Míšovi Podpinko. Blaníšku, chtěl bych touto písní z celého srdce popřát ke dnešním narozeninám mému příteli Míšovi Podpinkovi. Touto písní z celého srdce popřát ke dnešním narozeninám mému příteli Míšovi Podpinkovi z Liberce. Z celého srdce popřát ke dnešním narozeninám mému příteli Míšovi Podpinkovi z Liberce. Milý Míšo, zase dnešním narozeninám mému příteli Míšovi Podpinkovi z Liberce. Milý Míšo, ze srdce ti přeji všechno nejnejnej mému příteli Míšovi Podpinkovi z Liberce. Milý Míšo, ze srdce ti přeji všechno nejnejnej hlavně příteli Míšovi Podpinkovi z Liberce. Milý Míšo, ze srdce ti přeji všechno nejnejnej hlavně to hlav Podpinkovi z Liberce. Milý Míšo, ze srdce ti přeji všechno nejnejnej hlavně to hlavně z Liberce. Milý Míšo, ze srdce ti přeji všechno nejnejnej hlavně to hlavně zdravíčko. Hodně dobrý. Milý Míšo, ze srdce ti přeji všechno nejnejnej hlavně to hlavně zdravíčko. Hodně dobrých lidí ve tvé srdce ti přeji všechno nejnejnej hlavně to hlavně zdravíčko. Hodně dobrých lidí ve tvé blízkosti a více všechno nejnejnej hlavně to hlavně zdravíčko. Hodně dobrých lidí ve tvé blízkosti a více úsměvů na hlavně to hlavně zdravíčko. Hodně dobrých lidí ve tvé blízkosti a více úsměvů na tvé tváři hlavně zdravíčko. Hodně dobrých lidí ve tvé blízkosti a více úsměvů na tvé zdravíčko. Hodně dobrých lidí ve tvé blízkosti a více úsměvů na tvé tváři. Hodně dobrých lidí ve tvé blízkosti a více úsměvů na tvé tváři. To ti přeje tvůj přítel Arny. Toto ve tvé blízkosti a více úsměvů na tvé tváři. To ti přeje tvůj přítel Arny. Toto píseň vyjadřuje všechnosti a více úsměvů na tvé tváři. To ti přeje tvůj přítel Arny. Toto píseň vyjadřuje úsměvů na tvé tváři. To ti přeje tvůj přítel Arny. Toto píseň vyjadřuje vše tváři. To ti přeje tvůj přítel Arny. Toto píseň vyjadřuje vše upřímně. Moc děkuji a krásný den. To ti přeje tvůj přítel Arny. Toto píseň vyjadřuje vše upřímně. Moc děkuji a krásný den. Přítel Arny, tato píseň vyjadřuje vše upřímně. Moc děkuji a krásný den. Tato píseň vyjadřuje vše upřímně. Moc děkuji a krásný den. Vyjadřuje vše upřímně. Moc děkuji a krásný den. Moc děkuji a krásný den. Moc děkuji a krásný den. A krásný den.

zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší máme minus 20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev ne minus 20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev neprolívá se, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev neprolívá se, zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev neprolívá. Mám aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev neprolívá. Mám doma kočku.

Kouše škrábe drása, náctovek a jednu z brusu, novou sofu. Kouše škrábe drása, no prostě jednu z brusu, novou sofu. Kouše škrábe drása, no prostě je to krása, tváří se ta novou sofu. Kouše škrábe drása, no prostě je to krása, tváří. Kouše škrábe drása, no prostě je to krása, tváří se tak gr. Kouše škrábe drása, no prostě je to krása, tváří se tak gr. Roztomile zvlášť, když se asa. No

prvních pár dnů. Prvních pár dnů soužití. Prvních pár dnů soužití. Prvních pár dnů soužití. Vše vypadá. Prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně. Prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí. Prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí putí. Vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečeká. Koťátko v náručí.

0: Mám nejspíš kočku s erorem. Jeden projdu terorem. Mám nejspíš kočku s erorem. Terorem. Mám nejspíš kočku s erorem. Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Tak tohle je pokaz.
0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Tak tohle je pokáč.
0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Tak tohle je pokáč.
0: Píš kočku s erorem.
1: Tak tohle je pokáč. Ještě si zamňoukám. Tak tohle je pokáč. Ještě si zamňoukáme nakonec. Tak tohle je pokáč. Ještě si zamňoukáme nakonec. Tak tohle je pokáč. Ještě si zamňoukáme nakonec a teď už na vaše přání. Tohle je pokáč. Ještě si zamňoukáme nakonec a teď už na vaše přání Petr Rezek. Ještě si zamňoukáme nakonec a teď už na vaše přání Petr Rezek. Ještě si zamňoukáme nakonec a teď už na vaše přání Petr Rezek. Milý Blaníšku, chtěl bych to... Si zamňoukáme nakonec a teď už na vaše...

0: neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života. Neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho cena je cenou a smyslem našeho života. Je cenou a smyslem našeho života. Cenou a smyslem našeho života. Smyslem našeho života.
1: Přátelství
0: našeho života.

jenom několik takových. Je jenom několik takových slov. Je jenom několik takových slov. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácik takových slov. Jsou prostá, vzácná, slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Prostá, vzácná a nezbytná. Vzácná a nezbytná. Někdy a nezbytná. Někdy a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často. Někdy je vyslovujeme příliš často. Někdy je vyslovujeme příliš často. A pak se nám zdá. Někdy je vyslovujeme příliš často. A pak se nám zdají. Někdy je vyslovujeme příliš často. A pak se nám zdají být všední. Příliš často. A pak se nám zdají být všední. Často. A pak se nám zdají být všední a obyčejná. A pak se nám zdají být všední a obyčejná. A pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale teď se nám zdají být všední a obyčejná. Ale všední a obyčejná. Ale ten a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jedná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jej. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravo. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu. Jim ne. Kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu. Jim už nikdy ne. Kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu. Jim už nikdy neukřivdí. Jednou poznal jejich pravou cenu. Jim už nikdy neukřivdí. Nebo jejich pravou cenu. Jim už nikdy neukřivdí. Neboť jejich cena o cenu. Jim už nikdy neukřivdí. Neboť jejich jim už nikdy neukřivdí. Neboť jejich cena je cenou už nikdy neukřivdí. Neboť jejich cena je cenou a smysl neukřivdí. Neboť jejich cena je cenou.

rodiny, to ti přeje strýce, Luky, tetička Maruška a celá naše rodinka. Strýce, Luky, tetička Maruška a celá naše rodinka. Luky, tetička Maruška a celá naše rodinka. Tetička Maruška a celá naše rodinka. A celá naše rodinka. Rodinka. Rodinka.

To je někdy víc než láska, přátelství. To je někdy víc než láska, přátelství. To je někdy víc než láska. To je někdy víc než láska. Je to...

0: jinou dlaň.
1: Za námi Petr Rezek z
0: Pevně jinou dlaň.
1: Za námi Petr Rezek s krásnou písní Přátelství.
0: Pevně jinou dlaň.
1: Za námi Petr Rezek s krásnou písní Přátelství.
0: Pevně jinou dlaň.
1: Za námi Petr Rezek s krásnou písní Přátelství, kterou jste objednali.
0: Dlaň.
1: Za námi Petr Rezek s krásnou písní Přátelství, kterou jste objednali. A stejně tak. Za námi Petr Rezek s krásnou písní Přátelství, kterou jste objednali. A stejně tak objednáváte i Justin. Petr Rezek s krásnou písní Přátelství, kterou jste objednali. A stejně tak objednáváte i Justina Bieber s krásnou písní Přátelství, kterou jste objednali. A stejně tak objednáváte i Justina Biebera. Přátelství, kterou jste objednali. A stejně tak objednáváte i Justina Biebera. Písnička Sorry, kterou jste objednali. A stejně tak objednáváte i Justina Biebera. Písnička Sorry nás. Stejně tak objednáváte i Justina Biebera. Písnička Sorry nás čeká. Na 12. objednáváte i Justina Biebera. Písnička Sorry nás čeká. Na 12. října oslaví své 14. Justina Biebera. Písnička Sorry nás čeká. Na 12. října oslaví své 14. narozeniny. Písnička Sorry nás čeká. Na 12. října oslaví své 14. narozeniny naše neteř. Písnička Sorry nás čeká. Na 12. října oslaví své 14. narozeniny naše neteř. Dcera i nás čeká. Na 12. října oslaví své 14. narozeniny naše neteř. Dcera a vnučka. Na 12. října oslaví své 14. narozeniny naše neteř. Dcera a vnučka Martinka Růžičková. Října oslaví své 14. narozeniny naše neteř. Dcera a vnučka Martinka Růžičková z Krupky. Své 14. narozeniny naše neteř. Dcera a vnučka Martinka Růžičková z Krupky. Martinko, přejeme ti hodně narozeniny, naše neteř, dcera a vnučka Martinka Růžičková z Krupky. Martinko, naše neteř, dcera a vnučka Martinka Růžičková z Krupky. Martinko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. A vnučka Martinka Růžičková z Krupky. Martinko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To ti přeje Růžičková z Krupky. Martinko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To ti přeje strýce z Krupky. Martinko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To ti přeje strýce Luky, tetič. Martinko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To ti přeje strýce Luky, tetička Maruška. Ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To ti přeje strýce Luky, tetička Maruška. A celá naše zdraví a lásky. To ti přeje strýce Luky, tetička Maruška. A celá naše

0: Justin Bieberovi. Justin Bieber písnička. Justin Bieber písnička Sorry na rádiu Blaník. Justin Bieber písnička Sorry na Justin Bieber písnička Sorry na rádiu Blaník. A Justin Bieber písnička Sorry na rádiu Blaník. A před námi další hezká česká. Justin Bieber písnička Sorry na rádiu Blaník. A před námi další hezká česká. Tentokrát Bieber písnička Sorry na rádiu Blaník. A před námi další hezká česká. Tentokrát z kapely Sorry na rádiu Blaník. A před námi další hezká česká. Tentokrát z kapely Kex. Zahrajte rádiu Blaník. A před námi další hezká česká. Tentokrát z kapely Kex. Zahrajte prosím před námi další hezká česká. Tentokrát z kapely Kex. Zahrajte prosím k narozeninám a mojí skvělé manželce hezká česká. Tentokrát z kapely Kex. Zahrajte prosím k narozeninám a mojí skvělé manželce Adélce. Tentokrát z kapely Kex. Zahrajte prosím k narozeninám a mojí skvělé manželce Adélce s přáním. Tentokrát z kapely Kex. Zahrajte prosím k narozeninám a mojí skvělé manželce Adélce s přáním. Zahrajte prosím k narozeninám a mojí skvělé manželce Adélce s přáním pevného zdraví. Zahrajte prosím k narozeninám a mojí skvělé manželce Adélce s přáním pevného zdraví. Narozeninám a mojí skvělé manželce Adélce s přáním pevného zdraví. Pozitivních myšlenek skvělé manželce Adélce s přáním pevného zdraví. Pozitivních myšlenek spokojenosti a úspěchů Adélce s přáním pevného zdraví. Pozitivních myšlenek spokojenosti a úspěchů v přáním pevného zdraví. Pozitivních myšlenek spokojenosti a úspěchů v práci. Zdraví. Pozitivních myšlenek spokojenosti a úspěchů v práci přejí Libor. Pozitivních myšlenek spokojenosti a úspěchů v práci přejí Libor a Ráďa. Myšlenek spokojenosti a úspěchů v práci přejí Libor a Ráďa.
1: Radio Blaník.
0: Spokojenosti a úspěchů v práci přejí Libor a Ráďa.
1: Radio Blaník.
0: Úspěchů v práci přejí Libor a Ráďa.
1: Radio Blaník. Pohodové.
0: Přejí Libor a Ráďa.
1: Radio Blaník. Pohodové české.
0: Libor a Ráďa.
1: Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

0: jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
0: Pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
0: Každý večer náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
0: Každý večer od 19.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
0: Každý večer od 19 hodin.
1: Které máte rádi, písničku z Blaníku.
0: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničku z Blaníku.
0: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přáčku z Blaníku.
0: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání.
0: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji.
0: Večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránce.
0: 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách.
0: Hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách Radio Blaníčky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz. Na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
0: Písničky na přání.
1: Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
0: Písničky na přání.
1: Na stránkách radioblanik.cz.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Radioblanik.cz.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. CZ.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Ani.
1: Na rádiu Blaník. A rádiu Blaník.

a další příslušenství. Obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv 9 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostaky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskladskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskladskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.cz. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit

0: Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologické... Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků... Šrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách... Dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková... Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková... Bruntál, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková... Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle etovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez... Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, VV a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, VVV, vaš rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, VVV, vaše sběrna.cz logicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, VVV, vaše sběrna.cz starostí v Ryčny Kovošrot, VVV, vaše sběrna.cz
1: Verdatex
0: v Ryčny Kovošrot, VVV, vaše sběrna.cz
1: Verdatex Group
0: Šrot, VVV, vaše sběrna.cz
1: Verdatex Group výrobce a
0: VVV, vaše sběrna.cz
1: Verdatex Group. Výrobce a Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnost pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cervagu a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Vercek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Auto Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobil Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Autatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz či chemického. www.verdatex.cz či chemického. www.verdatex.cz www.verdatex.cz www.verdatex.cz
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Verdatex.cz
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby...
1: CZ
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla ova... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte... Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější... O vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější... 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50... Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte z nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každým podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý pát rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online, jich 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální, získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na

0: Jsme tvrzená skla EU. Největší zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Zlato.
0: EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Zlato.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: Mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co příslušenstvím v Česku?
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si představoval?
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si představovala?
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo pro?
1: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo
1: pro?
0: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: A nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme. Wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A na... Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádko... Wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný
0: věž. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Nůžková.
2: Těšíme se na vás.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
2: Sf. Vás.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
4: Sf. Z Toma.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
4: Sf. Z Tománek.
3: Na jen za 300 korun na den.
4: Sf. Z Tománek.
3: Půjčovna profi stavebních strojů i profina.
4: Sf. Z Tománek.
3: Půjčovna profi stavebních strojů i profina řadí za akční ceny.
4: Z Tománek.
3: Půjčovna profi stavebních strojů i profina řadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Anek. Půjčovna profi stavebních strojů i profina řadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně. Půjčovna profi stavebních strojů i profina řadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme strojů i profina řadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě. Profina řadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčička akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna rovně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz.
4: SFZ.
3: Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz.
4: SFZ.
3: Tománek vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz.
4: SFZ. Tománek.
3: Nebo na www. Půjčovna Rental.cz.
4: SFZ. Tománek.
5: Ryčny Kovošrot
3: Auto.cz
4: SFZ Tománek.
5: Ryčny Kovošrot Auto dosloužilo, nechte to. Ryčny Kovošrot.

0: Za námi skupina. Za námi skupina Kex. Je. Za námi skupina Kex. Jak děkuji. Za námi skupina Kex. Jak děkuje se andělům. Za námi skupina Kex. Jak děkuje se andělům. Ještě 6 minut. Za námi skupina Kex. Jak děkuje se andělům. Ještě 6 minut a bude půl osmé. Jak děkuje se andělům. Ještě 6 minut a bude půl osmé. Za okamžik slíbený Karol Duchoň a mám děra. Se andělům. Ještě 6 minut a bude půl osmé. Za okamžik slíbený Karol Duchoň a mám děra. Ještě 6 minut a bude půl osmé. Za okamžik slíbený Karol Duchoň a mám děra. A taky třeba nedvědi. Minuta bude půl osmé. Za okamžik slíbený Karol Duchoň a mám děra. A taky třeba nedvědi. Máme jen sme. Za okamžik slíbený Karol Duchoň a mám děra. A taky třeba nedvědi. Máme jen sebe. Okamžik slíbený Karol Duchoň a mám tě rád, a taky třeba nedvědi. Máme jen sebe. Písničky napřání Karol Duchoň a mám tě rád, a taky třeba nedvědi. Máme jen sebe. Písničky napřání rád, a taky třeba nedvědi. Máme jen sebe. Písničky napřání na rádiu Blaní. Třeba nedvědi. Máme jen sebe. Písničky napřání na rádiu Blaní. Máme jen sebe. Písničky napřání na rádiu Blaní.
1: K narozeninám s vámi.
0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám svátku.
0: Ne. Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám svátku.
0: Ne. Rádiu Blaník.
1: K narozeninám svátku. Nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát.
1: K narozeninám svátku. Nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm,
1: kteří. Narozeninám svátku. Nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm.
1: Svátku. Nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z.
1: Nebo

Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávám. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i my. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď tětice u Kroměříže. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď tětice u Kroměříže. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď tětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý montujeme. Ploty Dobrý teď tětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všech ty dobrý teď tětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Teď tětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Tak co? Už je. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Ploty Dobrý všechno dobrý. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzí všechno dobrý. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU dobrý. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla. Ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79. Skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky a obaly od

0: TV Nova i na regionální banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nevidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak
2: CrossPlus právě teď na radiohouse.cz.
3: Buďte s námi online 24 hodin nebo notebook.

0: Buďte s námi online.
1: 24 hodin.
0: Buďte s námi online.
1: 24 hodin denně na webu.
0: Buďte s námi online.
1: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.
0: Online.
1: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.cz.
0: Online.
1: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.cz.

0: Na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme. Před námi.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme. Před námi Karol Duchoň. Ahoj.
0: Na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme. Před námi Karol Duchoň. Ahoj, prosím o zahrání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme. Před námi Karol Duchoň. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro. A pokračujeme, před námi Karol Duchoň. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa. A pokračujeme, před námi Karol Duchoň. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu. Před námi Karol Duchoň. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu a jeho super kamaráda Karol Duchoň. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu a jeho super kamaráda Dana Škodu. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu a jeho super kamaráda Dana Škodu. Písničky pro mého syna Rudolfa Koldu a jeho super kamaráda Dana Škodu. Že už spolu nejste pro mého syna Rudolfa Koldu a jeho super kamaráda Dana Škodu, že už spolu Koldu a jeho super kamaráda Dana Škodu, že už spolu nejste, třeba zase bude tu a jeho super kamaráda Dana Škodu, že už spolu nejste, třeba zase bude super kamaráda Dana Škodu, že už spolu nejste, třeba zase budete za nějaký čas. Rudá Škodu, že už spolu nejste, třeba zase budete za nějaký čas. Rudánku máme tě moc rádi, že už spolu nejste, třeba zase budete za nějaký čas. Rupolem nejste, třeba zase budete za nějaký čas. Rudánku máme tě moc rádi, třeba zase budete za nějaký čas. Rudánku máme tě moc rádi a myslíme na tebe, zítra budeš mít velké, budete za nějaký čas. Rudánku máme tě moc rádi a myslíme na tebe, zítra budeš mít velký den narozeninový nějaký čas. Rudánku máme tě moc rádi a myslíme na tebe, zítra budeš mít velký den narozeninový. Tak všechno nejlepší. Rudánku máme tě moc rádi a myslíme na tebe, zítra budeš mít velký den narozeninový. Tak všechno nejlepší. Máme tě moc rádi a myslíme na tebe, zítra budeš mít velký den narozeninový. Tak všechno nejlepší. Hodně štěstí. Myslíme na tebe, zítra budeš mít velký den narozeninový. Tak všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a lásky narozeninový. Tak všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a lásky. Posílá maminka, taky táta. Všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a lásky. Posílá maminka, taky táta a sestry Sofie. Hodně štěstí, zdraví a lásky. Posílá maminka, taky táta a sestry Sofinka a Kačka. Miluji tě, zdraví a lásky. Posílá maminka, taky táta a sestry Sofinka a Kačka. Milujeme tě. Posílá maminka, taky táta a sestry Sofinka a Kačka. Milujeme tě. Posílá maminka, taky táta a sestry Sofinka a Kačka. Milujeme tě. Taky táta a sestry Sofinka a Kačka. Milujeme tě. Sestry Sofinka a Kačka. Milujeme tě.
3: České
2: a Kačka. Milujeme tě.
3: Pohodové české rádio.
2: Milujeme tě.

Splnit další požadavek před námi nedvědi, a jinak je tomu i dnes, tak pojďme splnit další požadavek před námi nedvědi, a mu i dnes, tak pojďme splnit další požadavek před námi nedvědi, a máme jen sebe. Tak pojďme splnit další požadavek před námi nedvědi, a máme jen sebe. Pojďme splnit další požadavek před námi nedvědi, a máme jen sebe. Další požadavek před námi nedvědi, a máme jen sebe. Milá Janičko, před námi nedvědi a máme jen sebe. Milá Janičko, dnes slavíš s námi nedvědi a máme jen sebe. Milá Janičko, dnes slavíš své 60. narozeniny a máme jen sebe. Milá Janičko, dnes slavíš své 60. narozeniny, které jen sebe. Milá Janičko, dnes slavíš své 60. narozeniny, které jsou jen číslo. Milá Janičko, dnes slavíš své 60. narozeniny, které jsou jen číslo, protože děláš vše jak... Milá Janičko, dnes slavíš své 60. narozeniny, které jsou jen číslo, protože děláš vše jak za... Slavíš své 60. narozeniny, které jsou jen číslo, protože děláš vše jak za mlada. Děkujeme ti za 60. narozeniny, které jsou jen číslo, protože děláš vše jak za mlada. Děkujeme ti za vše, co si pro nás narozeniny, které jsou jen číslo, protože děláš vše jak za mlada. Děkujeme ti za vše, co si pro nás udělala. Přejeme číslo, protože děláš vše jak za mlada. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohodu. To ti přejí Jirka, Míša, Dominikové. Čau. Zdraví, štěstí a pohodu. To ti přejí Jirka, Míša, Dominikové, Charlie, Luky a taky pohodu. To ti přejí Jirka, Míša, Dominikové, Charlie, Luky. Přejí Jirka, Míša, Dominikové, Charlie, Luky a taky tvůj Míra. Dominikové, Charlie, Luky a taky tvůj Míra. Charlie Luky a taky tvůj Míra. Luky a taky tvůj Míra. A taky tvůj Míra. Tvůj Míra.

že máme jen sebe. Že máme jen sebe. Že máme jen sebe.

No jo, tohle je nádhera. No jo, tohle je nádhera. No jo, tohle je nádhera. No jo, tohle je nádhera. Často si o ní píšete a to je dobře, protože... No jo, tohle je nádhera. Často si o ní píšete a to je dobře, protože... No jo, tohle je nádhera. Často si o ní píšete a to je dobře, protože je krásná. Nádhera. Často si o ní píšete a to je dobře, protože je krásná. Karol Duchoň a mám tě... Často si o ní píšete a to je dobře, protože je krásná. Karol Duchoň a mám tě rád. Často si o ní píšete a to je dobře, protože je krásná. Karol Duchoň a mám tě rád. Často si o ní píšete a to je dobře, protože je krásná. Karol Duchoň a mám tě rád. A to je dobře, protože je krásná. Karol Duchoň a mám tě rád. Krásná. Karol Duchoň a mám tě rád. Karol Duchoň a mám tě rád.

My vás taky máme rádi, proto hrajeme na psání každý večer. My vás taky máme rádi, proto hrajeme na psání každý večer od... My vás taky máme rádi, proto hrajeme na psání každý večer od 19 hodin. My vás taky máme rádi, proto hrajeme na psání každý večer od 19 hodin. A jinak hrajeme na psání každý večer od 19 hodin. A jinak je tomu i dnes. Tak pojďme splnit každý večer od 19 hodin. A jinak je tomu i dnes. Tak pojďme splnit další od 19 hodin. A jinak je tomu i dnes. Tak pojďme splnit další požadavek hodin. A jinak je tomu i dnes.

0: Písničky na přání.
1: Že máme jen sebe.
0: Písničky na přání.
2: Napište si.
1: Že máme jen sebe.
0: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy. Si o nějakou i vy. Na stránkách radioplaník.cz. Radio. I vy. Na stránkách radioplaník.cz. Radio. Na stránkách radioplaník.cz. Radio. Blaník. Radioplaník.

jeho krásným kulatým narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví k jeho krásným kulatým narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody. Kulatým narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody. Ať máš kolem sebe stám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody. Ať máš kolem sebe stále své. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody. Ať máš kolem sebe stále své blízké, pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody. Ať máš kolem sebe stále své blízké, kteří tě mají rádi, a hodně štěstí, radosti a pohody. Ať máš kolem sebe stále své blízké, kteří tě mají rádi, a každý radosti a pohody. Ať máš kolem sebe stále své blízké, kteří tě mají rádi, a každý den důvod k úsměvu. Ať máš kolem sebe stále své blízké, kteří tě mají rádi, a každý den důvod k úsměvu. Kolem sebe stále své blízké, kteří tě mají rádi, a každý den důvod k úsměvu. Všechno nejlepší tě své blízké, kteří tě mají rádi, a každý den důvod k úsměvu. Všechno nejlepší tě přeje švagr Pepik, kteří tě mají rádi, a každý den důvod k úsměvu. Všechno nejlepší tě přeje švagr Pepik s rodinou, a každý den důvod k úsměvu. Všechno nejlepší tě přeje švagr Pepik s rodinou. Den důvod k úsměvu. Všechno nejlepší tě přeje švagr Pepik s rodinou. Měvu. Všechno nejlepší tě přeje švagr Pepik s rodinou. Lepší tě přeje švagr Pepik s rodinou. Švagr Pepik s rodinou. S rodinou.

Každou noc ze spaní, každou noc ze spaní zní moje volání. Každou noc ze spaní zní moje volání. Každou noc ze spaní zní moje volání. Do tmy jdu tě. Každou noc ze spaní zní moje volání.

Maiden's Band. Gum Maiden's Band a Eldorado. Gum Maiden's Band a Eldorado. Rádio Blaník. Gum Maiden's Band a Eldorado. Rádio Blaník, jedeme dál a vaše... Gum Maiden's Band a Eldorado. Rádio Blaník, jedeme dál a vaše přání teď. Gum Maiden's Band a Eldorado. Rádio Blaník, jedeme dál a vaše přání teď. Hradišťan a Maiden's Band a Eldorado. Rádio Blaník, jedeme dál a vaše přání teď. Hradišťan a taky skupina Jelen. Eldorado. Rádio Blaník, jedeme dál a vaše přání teď. Hradišťan a taky skupina Jelen. Rádio Blaník, jedeme dál a vaše přání teď. Hradišťan a taky skupina Jelen. Písnička Miluju. Blaník, jedeme dál a vaše přání teď. Hradišťan a taky skupina Jelen. Písnička Miluju tě. Hrála vaše přání teď. Hradišťan a taky skupina Jelen. Písnička Miluju tě. Teď Hradišťan a taky skupina Jelen. Písnička Miluju tě. Chtěli bychom nechat zahrát Šťan a taky skupina Jelen. Písnička Miluju tě. Chtěli bychom nechat zahrát Švagrovi a Strejdovi Jirkovi na Jelen. Písnička Miluju tě. Chtěli bychom nechat zahrát Švagrovi a Strejdovi Jirkovi do Kostelce na... Písnička Miluju tě. Chtěli bychom nechat zahrát Švagrovi a Strejdovi Jirkovi do Kostelce. Písnička Miluju tě. Chtěli bychom nechat zahrát Švagrovi a Strejdovi Jirkovi do Kostelce nad Černými lesy k jeho krásný. Chtěli bychom nechat zahrát Švagrovi a Strejdovi Jirkovi do Kostelce nad Černými lesy. Nechat zahrát Švagrovi a Strejdovi Jirkovi do Kostelce nad Černými lesy k jeho krásným kulatým narozeninám. Švagrovi a Strejdovi Jirkovi do Kostelce nad Černými lesy k jeho krásným kulatým narozeninám. Přejeme ti hlavně pevnkovi do Kostelce nad Černými lesy k jeho krásným kulatým narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, Kostelce nad Černými lesy.

každou. Každou noc ve spánku. Každou noc ve spánku vítr po. Každou noc ve spánku. Každou noc ve spánku vítr po hezmánku voní. Každou noc ve spánku vítr po hezmánku voní krutě. Každou

אושרי שרי, אושרי שרי, אושרי שרי, אושרי שרי, אושרי שרי.

Reggae Power Made in Italy. Ve 3/4. Reggae Power Made in Italy. Ve 3/4 a 2 minuty. Reggae Power Made in Italy. Ve 3/4 a 2 minuty k tomu posloucháte. Reggae Power Made in Italy. Ve 3/4 a 2 minuty k tomu posloucháte. Rádio Blaník in Italy. Ve 3/4 a 2 minuty k tomu posloucháte. Rádio Blaník. A před námi vyznání. Ve 3/4 a 2 minuty k tomu posloucháte. Rádio Blaník. A před námi vyznání Bobra a 8 a 2 minuty k tomu posloucháte. Rádio Blaník. A před námi vyznání Bobra a Motýla. 2 minuty k tomu posloucháte. Rádio Blaník. A před námi vyznání Bobra a Motýla. Slávku posloucháte. Rádio Blaník. A před námi vyznání Bobra a Motýla. Slávku, ty jsi má láska, ty jsi můj milník. A před námi vyznání Bobra a Motýla. Slávku, ty jsi má láska, ty jsi můj miláček, kterého budu milovat pořád. A s tebou jsem ta nejšťastnější na celém světě. Miláček, kterého budu milovat pořád. A s tebou jsem ta nejšťastnější na celém světě. Kterého budu milovat pořád. A s tebou jsem ta nejšťastnější na celém světě. Jsi můj báječný a pořád. A s tebou jsem ta nejšťastnější na celém světě. Jsi můj báječný a skvělý chlap. A s tebou jsem ta nejšťastnější na celém světě. Jsi můj báječný a skvělý chlap. A jen můj. Jsem ta nejšťastnější na celém světě. Jsi můj báječný a skvělý chlap. A jen můj. Miluji tě. Nejšťastnější na celém světě. Jsi můj báječný a skvělý chlap. A jen můj. Miluji tě. Tvá opička na celém světě. Jsi můj báječný a skvělý chlap. A jen můj. Miluji tě. Tvá opička. Jsi můj báječný a skvělý chlap. A jen můj. Miluji tě. Tvá opička. Báječný a skvělý chlap. A jen můj. Miluji tě. Tvá opička. Chlap. A jen můj. Miluji tě. Tvá opička. Jen můj. Miluji tě. Tvá opička. Miluji tě. Tvá opička.

0: zpívala posílá synovi Danielovi, který tuhle píseň vždy hrál doma na kytaru, a dcerka zpívala. Posílám tuhle rodinou Danielovi, který tuhle píseň vždy hrál doma na kytaru, a dcerka zpívala. Posílám tuhle píseň vždy hrál doma na kytaru, a dcerka zpívala. Posílám tuhle rodinou písničku krásnou doma na kytaru, a dcerka zpívala. Posílám tuhle rodinou písničku krásnou písničku, a dcerka zpívala. Posílám tuhle rodinou písničku krásnou písničku. Pro radost. Dcerka zpívala. Posílám tuhle rodinou písničku krásnou písničku. Pro radost. Ale posílám tuhle rodinou písničku krásnou písničku. Pro radost. Mamka. A jaká tuhle rodinou písničku krásnou písničku. Pro radost. Mamka. A jaká to je? Tahle. Krásnou písničku. Pro radost. Mamka. A jaká to je? Tahle. Severní písničku. Pro radost. Mamka. A jaká to je? Tahle. Severní vítr je krutý. Pro radost, mamka. A jaká to je? Tahle. Severní vítr je krutý. Mamka. A jaká to je? Tahle. Severní vítr je krutý. A Jaroslav Uhlík, pěkný večer. A jaká to je? Tahle. Severní vítr je krutý. A Jaroslav Uhlík, pěkný večer. Tahle. Severní vítr je krutý. A Jaroslav Uhlík, pěkný večer.
1: Tu s děravou
0: patou. Vítr je krutý. A Jaroslav Uhlík, pěkný večer.
1: Tu s děravou patou.
0: A Jaroslav Uhlík, pěkný večer.
1: Tu s děravou patou.
0: Jaroslav Uhlík, pěkný večer.
1: Tu s děravou.

mi psát, zbytečně budeš mi psát, sám budeš mi psát, sám budeš mi psát, sám v dřevěné bouři mi psát.

Za námi R.E.M. a před námi... Za námi R.E.M. a před námi hezky český... Za námi R.E.M. a před námi hezky český Jaroslav Za námi R.E.M. a před námi hezky český Jaroslav Uhlíř. Milé Za námi R.E.M. a před námi hezky český Jaroslav Uhlíř. Milé Rádio Blaník. Za námi R.E.M. a před námi hezky český Jaroslav Uhlíř. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky R.E.M. a před námi hezky český Jaroslav Uhlíř. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, který hezky český Jaroslav Uhlíř. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, který tuhle Uhlíř. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, který tuhle píseň vždy hrál doma na. Milé Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, který tuhle píseň vždy hrál doma na kytaru. Blaník, prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, který tuhle píseň vždy hrál doma na kytaru. A dcerka, o zahrání písničky synovi Danielovi, který tuhle píseň vždy hrál doma na kytaru. A dcerka

0: Jaroslav Uhlíř a Jaroslav Uhlíř a severní vítr. Jaroslav Uhlíř a severní vítr. Jaroslav Uhlíř a severní vítr. Jaroslav Uhlíř a severní vítr. Tak první část písně. Jaroslav Uhlíř a severní vítr. Tak první část písniček napsání za námi. Uhlíř a severní vítr. Tak první část písniček napsání za námi. Před námi teda severní vítr. Tak první část písniček napsání za námi. Před námi teda vítr. Tak první část písniček napsání za námi. Před námi teda další Michal. Tak první část písniček napsání za námi. Před námi teda další Michal David Valčík pro. Tak první část písniček napsání za námi. Před námi teda další Michal David Valčík pro. Část písniček napsání za námi. Před námi teda další Michal David Valčík pro mámu. Už za chvíli.
1: Já vyprávím.
0: Napsání za námi. Před námi teda další Michal David Valčík pro mámu. Už za chvíli.
1: Já vyprávím.
0: Před námi teda další Michal David Valčík pro mámu. Už za chvíli.
1: Já vyprávím. Ty posloucháš.
0: Asi... Michal David Valčík pro mámu. Už za chvíli.
1: Já vyprávím. Ty posloucháš. Asi jsem
0: David Valčík pro mámu. Už za chvíli.

0: počasí. Lišky zlaté jsou. Rádio Blaník, počasí. Rádio zlaté jsou. Rádio Blaník, počasí. Rádio jsou. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Zítra většinou polojasno.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Zítra večer.
0: Počasí. Rádio
1: Blaník. Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání tě počasí. Rádio Blaník. Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání tě pouze vzácně. Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání tě pouze vzácně, a když, tak zejména nahora. Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání tě pouze vzácně, a když, tak zejména na horách. Zítra většinou polojasno až oblačno, přehání tě pouze vzácně, a když, tak zejména na horách. Po ránu většinou polojasno až oblačno, přehání tě pouze vzácně, a když, tak zejména na horách. Po ránu, když, tak zejména na horách. Po ránu a večer jasná obloha. Teploty přes den 10 až 15 na horách. Po ránu a večer jasná obloha. Teploty přes den 10 až 15. Po ránu a večer jasná obloha. Teploty přes den 10 až 15 v 1000 metrech a večer jasná obloha. Teploty přes den 10 až 15 v 1000 metrech kolem plus 6. Jasná obloha. Teploty přes den 10 až 15 v 1000 metrech kolem plus 6. Noční minima nejčastěji. Teploty přes den 10 až 15 v 1000 metrech kolem plus 6. Noční minima nejčastěji od 6 do 10 10 až 15 v 1000 metrech kolem plus 6. Noční minima nejčastěji v 1000 metrech kolem plus 6. Noční minima nejčastěji od 6 do 2 stupňů, ojediněle ale klesnou kolem plus 6. Noční minima nejčastěji od 6 do 2 stupňů, ojediněle ale klesnou kůle. Noční minima nejčastěji od 6 do 2 stupňů, ojediněle ale klesnou kůle. Nejčastěji od 6 do 2 stupňů, ojediněle ale klesnou kůle. Od 6 do 2 stupňů, ojediněle ale klesnou kůle. Do 2 stupňů, ojediněle ale klesnou kůle. Ale klesnou kůle.
0: Plasta suk
2: na
1: kůle.
0: Plasta suk. Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
0: Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
0: Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
1: Minuta a bude 20.
0: Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
1: Minuta a bude 20 hodin, pokračuje.
0: Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
1: Minuta a bude 20 hodin, pokračujeme na vaše přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Minuta a bude 20 hodin, pokračujeme na vaše přání. Za chvíli slíbený.
2: Rádiu Blaník.
1: Minuta a bude 20 hodin, pokračujeme na vaše přání. Za chvíli slíbený Michal David a Valčík. Minuta a bude 20 hodin, pokračujeme na vaše přání. Za chvíli slíbený Michal David a Valčík pro mámu. A bude 20 hodin, pokračujeme na vaše přání. Za chvíli slíbený Michal David a Valčík pro mámu. A teď hodin pokračujeme na vaše přání. Za chvíli slíbený Michal David a Valčík pro mámu. A teď MC pokračujeme na vaše přání. Za chvíli slíbený Michal David a Valčík pro mámu. A teď MC ani za chvíli slíbený Michal David a Valčík pro mámu. A teď MC Erika Barbara pro vás všechny. Ani slíbený Michal David a Valčík pro mámu. A teď MC Erika Barbara pro vás všechny. Ani Michal David a Valčík pro mámu. A teď MC Erika Barbara pro vás všechny. Aniel. Valčík pro mámu. A teď MC Erika Barbara pro vás všechny. Aniel. Mámu. A teď MC Erika Barbara pro vás všechny. Aniel. Teď MC Erika Barbara pro vás všechny. Aniel.
0: Písničky.
1: Barbara pro vás všechny. Aniel.
0: Písničky na
1: všechny. Aniel.
0: Písničky na přání.

budeš mi psopisou vlčí, tam zbytečně budeš mi vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: A taky zaspívá Jaromír. A taky zaspívá Jaromír Nohavica. A taky zaspívá Jaromír Nohavica písničku Dokud se smíš. A taky zaspívá Jaromír Nohavica písničku Dokud. A taky zaspívá Jaromír Nohavica písničku Dokud se zpívá. A taky zaspívá Jaromír Nohavica písničku Dokud se zpívá.
1: Tak dokud se...
0: A taky zaspívá Jaromír Nohavica písničku Dokud se zpívá.
1: Tak dokud se zpívá.
0: A Jaromír Nohavica písničku Dokud se zpívá.
1: Tak dokud se zpívá. Ještě
0: za písničku Dokud se zpívá.
1: Tak dokud se zpívá. Ještě se ne...
0: A dokud se zpívá.
1: Tak dokud se zpívá. Ještě se ne...
0: A kolem tři čtvrtě zpívá.
1: Tak dokud se zpívá. Ještě se ne...
0: A kolem tři čtvrtě si dáme i Duo Šervánek.
1: Kud se zpívá, ještě se ne.
0: A kolem tři čtvrtě si dáme i Duo Šervánek pam.
1: Zpívá, ještě se ne.
0: A kolem tři čtvrtě si dáme i Duo Šervánek pampeliš.
1: A ještě se ne.
0: A kolem tři čtvrtě si dáme i Duo Šervánek pampelišky.
2: Zdědil mou.
1: Ještě se ne.
0: A kolem tři čtvrtě si dáme i Duo Šervánek pampelišky.
2: Zdědil mou.
0: A kolem tři čtvrtě si dáme i Duo Šervánek pampelišky.
2: Zdědil mou.
0: A si dáme i Duo Šervánek pampelišky.
2: Zdědil mou.
0: Neboli Červánek pampelišky.
2: Zdědil mohul. A to.
0: Neboli děvče z Montápelišky.
2: Zdědil mohul. A to.
0: Neboli děvče z Montány.
2: Zdědil mohul. A to.
0: Neboli děvče z Montány. Tešte.
2: A to.
0: Neboli děvče z Montány. Tešte se, hrajeme na přání.
2: A to.
0: Neboli děvče z Montány. Tešte se, hrajeme na přání. Neboli děvče z Montány. Těšte se, hrajeme na přání. A hezky česky. Neboli děvče z Montány. Těšte se, hrajeme na přání. A hezky česky. Z Montány. Těšte se, hrajeme na přání. A hezky česky. Těšte se, hrajeme na přání. A hezky česky. Hrajeme na přání. A hezky česky.

přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

A pojďme opět hrát podle vás. Pojďme opět hrát podle vás. Písničky na přání.

0: na přání. Na rádiu Blaník.
1: Teď to bude valčík.
0: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
1: Teď to bude valčík pro.
0: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
1: Teď to bude valčík pro mámu.
0: Ty na přání. Na rádiu Blaník.
1: Teď to bude valčík pro mámu. Milovaná maminko.
0: Na rádiu Blaník.
1: Teď to bude valčík pro mámu. Milovaná maminko a teď to bude valčík pro mámu. Milovaná maminko a babičko, naše Magdinko. Teď to bude valčík pro mámu. Milovaná maminko a babičko, naše Magdinko, přejeme valčík pro mámu. Milovaná maminko a babičko, naše Magdinko, přejeme krásné kulaté pro mámu. Milovaná maminko a babičko, naše Magdinko, přejeme krásné kulaté 60. Milovaná maminko a babičko, naše Magdinko, přejeme krásné kulaté 65. narozeniny. Babičko, naše Magdinko, přejeme krásné kulaté 65. narozeniny. Hodně zdraví ještě naše Magdinko, přejeme krásné kulaté 65. narozeniny. Hodně zdraví štěstí, přejeme krásné kulaté 65. narozeniny. Hodně zdraví štěstí, lásky a spokojenosti, ti zase kulaté 65. narozeniny. Hodně zdraví štěstí, lásky a spokojenosti, ti zase 65. narozeniny. Hodně zdraví štěstí, lásky a spokojenosti, ti zase přejí všichni, co tě mají narozeniny. Hodně zdraví štěstí, lásky a spokojenosti, ti zase přejí všichni, co tě mají rádi. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti ti za srdce přejí všichni, co tě mají rádi. Hodně štěstí, lásky a spokojenosti ti za srdce přejí všichni, co tě mají rádi. Dcery, Lenka s vnoučaty Karolínkou a spokojenosti ti za srdce přejí všichni, co tě mají rádi. Dcery, Lenka s vnoučaty Karolínkou a Krištůf ti za srdce přejí všichni, co tě mají rádi. Dcery, Lenka s vnoučaty Karolínkou a Krištůfkem a přejí všichni, co tě mají rádi. Dcery, Lenka s vnoučaty Karolínkou a Krištůfkem a Michala s vnukem mají rádi. Dcery, Lenka s vnoučaty Karolínkou a Krištůfkem a Michala s vnukem Lukášem. Dcery, Lenka s vnoučaty Karolínkou a Krištůfkem a Michala s vnukem Lenka s vnoučaty Karolínkou a Krištůfkem a Michala s vnukem Lukáškem. Všichni posíláme Karolínkou a Krištůfkem a Michala s vnukem Lukáškem. Všichni posíláme moc Krištůfkem a Michala s vnukem Lukáškem. Všichni posíláme moc pusinek a Michala s vnukem Lukáškem. Všichni posíláme moc pusinek s vnukem Lukáškem. Všichni posíláme moc pusinek. Lukáškem všichni posíláme moc pusinek. Všichni posíláme moc pusinek. Moc pusinek.

Vzpomínka na tuhle Vzpomínka na tuhle dvojici MC Erika. Vzpomínka na tuhle dvojici MC Erika Barbara ani. Vzpomínka na tuhle dvojici MC Erika Barbara a... Vzpomínka na tuhle dvojici MC Erika Barbara Aniel. Vzpomínka na tuhle dvojici MC Erika Barbara Aniel. Na vlaníku 4,5 minuty. Vzpomínka na tuhle dvojici MC Erika Barbara Aniel. Na vlaníku 4,5 minuty po 20. Tuhle dvojici MC Erika Barbara Aniel. Na vlaníku 4,5 minuty po 20. hodině. MC Erika Barbara Aniel. Na vlaníku 4,5 minuty po 20. hodině. A pojďme Barbara Aniel. Na vlaníku 4,5 minuty po 20. hodině. A pojďme opět hrát podle vás. Aniel. Na vlaníku 4,5 minuty po 20. hodině. A pojďme opět hrát podle na vlaníku 4,5 minuty po 20. hodině. A pojďme opět hrát podle vás. 4,5 minuty po 20. hodině. A pojďme opět hrát podle vás. Po 20. hodině. A pojďme opět hrát podle vás.

0: Rádio. Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.

0: Tak tohle je Nick Cameron a Promise Myself. A před námi... Tak tohle je Nick Cameron a Promise Myself. A před... Tak tohle je Nick Cameron a Promise Myself. A před námi na vaše přání hezky český Nick Cameron a Promise Myself. A před námi na vaše přání hezky český Erik Nohavica Dog Promise Myself. A před námi na vaše přání hezky český Erik Nohavica dokud před námi na vaše přání hezky český Erik Nohavica dokud se zpívá. Na písnička poletí pro Dana Matání hezky český Erik Nohavica dokud se zpívá. Na písnička poletí pro Dana Matejka do Erik Nohavica dokud se zpívá. Na písnička poletí pro Dana Matejka do Olomouce kámo dokud se zpívá. Na písnička poletí pro Dana Matejka do Olomouce zpívá. Na písnička poletí pro Dana Matejka do Olomouce kámo drž se užij si písničku. Na písnička poletí pro Dana Matejka do Olomouce kámo drž se užij si písničku hlavu vzhůru a hlavně písnička poletí pro Dana Matejka do Olomouce kámo drž se užij si písničku hlavu vzhůru a hlavně Dana Matejka do Olomouce kámo drž se užij si písničku hlavu vzhůru a hlavně věz že na tebe čeká do Olomouce kámo drž se užij si písničku hlavu vzhůru a hlavně věz že na tebe čeká kámo drž se užij si písničku hlavu vzhůru a hlavně věz že na tebe čekáme Petr drž se užij si písničku hlavu vzhůru a hlavně věz že na tebe čekáme Petr
1: Rádio
0: písničku hlavu vzhůru a hlavně věz že na tebe čekáme Petr
1: Rádio Blan
0: vzhůru a hlavně věz že na tebe čekáme Petr
1: Rádio Blan
0: věz že na tebe čekáme Petr
1: Rádio Blan
2: hrajeme vám hezky
0: že na tebe čekáme Petr
1: Rádio Blan
2: hrajeme vám hezky česky
0: máme Petr
1: Rádio Blan
2: hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio. Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio. Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.
2: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.
2: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.
2: Blaník. Hezky česky.
1: Rádio.
2: Blaník.
1: Rádio
2: Blaník
1: Rádio
2: Blaník.

tak dokud se spí, lítali na mé tělo, tak dokud se zpívá na mé tělo, tak dokud

Tak tohle je Nick Kamen, I promise myself. I'll wait for you.

0: Radio Blaník. Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Radio Blaník.

0: s Blaníkem.
1: Na barevné koruny stromů.
2: Pohodový podzim s Blaníkem.
1: Koruny stromů.
2: Pohodový podzim
0: s Blaníkem.
2: Pohodový podzim
0: s Blaníkem.
2: Pohodový podzim
0: s Blaníkem.
2: S Blaníkem.

0: Rádio Blaník je s vámi, písnička. Rádio Blaník je s vámi, písnička. Rádio Blaník je s vámi, písnička na přání pokračují. Teď Rádio Blaník je s vámi, písnička na přání pokračují. Teď tu máme Blaník je s vámi, písnička na přání pokračují. Teď tu máme požadavek, abychom zahráli písnička na přání pokračují. Teď tu máme požadavek, abychom zahráli písničku přání pokračují. Teď tu máme požadavek, abychom zahráli písničku Lucky. Teď tu máme požadavek, abychom zahráli písničku Lucky. A bude to k narozeninám. Teď tu máme požadavek, abychom zahráli písničku Lucky. A bude to k narozeninám. Požadavek, abychom zahráli písničku Lucky. A bude to k narozeninám pro našeho pejska jménem. Abychom zahráli písničku Lucky. A bude to k narozeninám pro našeho pejska jménem Lucky. Písničku Lucky. A bude to k narozeninám pro našeho pejska jménem Lucky. K jeho dnešním šestým Lucky. A bude to k narozeninám pro našeho pejska jménem Lucky. K jeho dnešním šestým narozeninám. To k narozeninám pro našeho pejska jménem Lucky. K jeho dnešním šestým narozeninám. Nám pro našeho pejska jménem Lucky. K jeho dnešním šestým narozeninám. Milý Lucky, ať si stále šťastný jménem Lucky. K jeho dnešním šestým narozeninám. Milý Lucky, ať si stále šťastný a veselý jako dosud. Lucky. K jeho dnešním šestým narozeninám. Milý Lucky, ať si stále šťastný a veselý jako dosud. Moc tě miluje. K jeho dnešním šestým narozeninám. Milý Lucky, ať si stále šťastný a veselý jako dosud. Moc tě milujeme a narozeninám. Milý Lucky, ať si stále šťastný a veselý jako dosud. Moc tě milujeme a neumíme si život bez tebe představit. Milý Lucky, ať si stále šťastný a veselý jako dosud. Moc tě milujeme a neumíme si život bez tebe představit. Jsi náš stále šťastný a veselý jako dosud. Moc tě milujeme a neumíme si život bez tebe představit. Jsi náš nejlepší pejsek a veselý jako dosud. Moc tě milujeme a neumíme si život bez tebe představit. Jsi náš nejlepší pejsek a naše veliká sud. Moc tě milujeme a neumíme si život bez tebe představit. Jsi náš nejlepší pejsek a naše veliká láska. Milujeme a neumíme si život bez tebe představit. Jsi náš nejlepší pejsek a naše veliká láska. Buď s námi ještě spoustu si život bez tebe představit. Jsi náš nejlepší pejsek a naše veliká láska. Buď s námi ještě spoustu let s láskou představit. Jsi náš nejlepší pejsek a naše veliká láska. Buď s námi ještě spoustu let s láskou. Jsi náš nejlepší pejsek a naše veliká láska. Buď s námi ještě spoustu let s láskou. Celá tvoje rodina. Nejlepší pejsek a naše veliká láska. Buď s námi ještě spoustu let s láskou. Celá tvoje rodina. Naše veliká láska. Buď s námi ještě spoustu let s láskou. Celá tvoje rodina.
1: Horký čaj.
0: Buď s námi ještě spoustu let s láskou. Celá tvoje rodina.
1: Horký čaj a k tomu pohled.
0: Spoustu let s láskou. Celá tvoje rodina.
1: Horký čaj a k tomu pohled.
0: Celá tvoje rodina.
1: Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny.
0: Rodina.
1: Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
2: Pohodový
1: čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
2: Pohodový
1: k tomu pohled na barevné koruny stromů.
2: Pohodový podzim

0: jak ochránit svůj telefon. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najde... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od... Co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59... Ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59... Telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79... Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79... Skla EU najdeš ochranná skla od 59... a obaly od 79 kaček. Dále kabel najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky 39 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další příslušenství. Obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další příslušenství. Navštiv na 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nekaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikdych nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. Pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. Kupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Nejtená skla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop z mobil EU s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Nové bagry, staré
0: skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Nové bagry, staré ceny.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Nové bagry, staré ceny. Půjčovna
0: e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek, nezdražuje
0: příslušenstvím v Česku.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek, nezdražuje. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek, nezdražuje. Půjčovna profi stavební staré ceny, půjčovna SFZ Tománek, nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů, půjčovna SFZ Tománek, nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny SFZ Tománek, nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Na profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na web vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tomáš je Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group.
1: Půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce.
1: Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti oděvů a pomůcek.

0: Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verzek, Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu auto Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu automobil. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu automobilového strojírenského group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu automobilového strojírenského stavebního dodáváme do všech odvětví průmyslu automobilového strojírenského stavebního potravinářského či odvětví průmyslu automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemiku automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického strojírenského stavebního potravinářského či chemického www.verdatex.cz
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jak
0: CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším na Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu je. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Ford
1: a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Ford
1: nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Ford malý a velký.
1: Trhu. Jackodesign.cz.
2: Ford malý a velký.
1: Jackodesign.cz.
2: Ford malý a velký.
1: CZ.
2: Ford malý a velký. Ford malý. Ford malý a velký. Ford malý a velký. Ford malý a velký. Ford malý a velký.

0: Bernie Paul. Bernie Paul. Bernie Paul, písnička Lucky. Bernie Paul, písnička Lucky. Za chvíli třeba Bernie Paul, písnička Lucky. Za chvíli třeba Eláni a na vaše. Bernie Paul, písnička Lucky. Za chvíli třeba Eláni a na vaše přání. Bernie Paul, písnička Lucky. Za chvíli třeba Eláni a na vaše přání, bratři nedvědi. Kalaky. Za chvíli třeba Eláni a na vaše přání, bratři nedvědi, z písní všechno nejlepší. Za chvíli třeba Eláni a na vaše přání, bratři nedvědi, z písní všechno nejlepší. Za chvíli třeba Eláni a na vaše přání, bratři nedvědi, z písní všechno nejlepší. Písničky na přání. Eláni a na vaše přání, bratři nedvědi, z písní všechno nejlepší. Písničky na přání. Vše přání, bratři nedvědi, z písní všechno nejlepší. Písničky na přání. Na rádiu. Bratři nedvědi, z písní všechno nejlepší. Písničky na přání. Na rádiu Blaní. Ní všechno nejlepší. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak
0: na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte
1: zeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte
1: svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi
1: nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
1: Kaď pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
1: Každý večer ladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
1: Každý večer od
0: zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin
0: písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin
0: písničky na přáčku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin
0: písničky na pku.
1: Každý večer od 19 hodin
0: písničky na přání. Napište si o tu
1: večer od 19 hodin
0: písničky na přání. Napište si o tu svoji
1: 19 hodin
0: písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz. Svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník. Radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník. CZ.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Tak na rádiu Blaník. Tak co, už víš?

0: dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny.
1: Pánské obleky bandy.

0: my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy.
0: My jsme tu, my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové.
0: Tu, my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové, jménem majitele.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové, jménem majitele.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské
0: Opava.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotnické obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětem zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci.

plná elánu, stále mladá, veselá, šťastná, ale ze všeho nejvíce zdravá, mami. Plná elánu, stále mladá, veselá, šťastná, ale ze všeho nejvíce zdravá, mami. Miluji tě a stále mladá, veselá, šťastná, ale ze všeho nejvíce zdravá, mami. Plná šťastná, ale ze všeho nejvíce zdravá, mami. Miluji tě a posílám ti sná, ale ze všeho nejvíce zdravá, mami. Miluji tě a posílám ti velkou pusu, ještě jednou všechno nejvíce zdravá, mami. Miluji tě a posílám ti velkou pusu, ještě jednou všechno nejlepší, mám čavá, mami. Miluji tě a posílám ti velkou pusu, ještě jednou všechno nejlepší, mám čo, to ti přeje tvůj milovaný syn Dominik.

0: Eláni a Koč. Eláni. Eláni a Kočka.
1: Krátce před půl devátou.
0: Eláni a Kočka.
1: Krátce před půl devátou.
0: Eláni a Kočka.
1: Krátce před půl devátou.
0: A před námi. Eláni a Kočka.
1: Krátce před půl devátou.
0: A před námi a Kočka.
1: Krátce před půl devátou.
0: A před námi Vaška.
1: Krátce před půl devátou.
0: A před námi bratři nedvědi. Má vše.
1: Krátce před půl devátou.
0: A před námi bratři nedvědi. Má vše. A před námi bratři nedvědi. Má všechno nejlepší. Máme tady. A před námi bratři nedvědi. Má všechno nejlepší. Máme tady požadavek, abychom. A před námi bratři nedvědi. Má všechno nejlepší. Máme tady požadavek, abychom zahráli. Bratři nedvědi. Má všechno nejlepší. Máme tady požadavek, abychom zahráli k narozeninám a pro. Má všechno nejlepší. Máme tady požadavek, abychom zahráli k narozeninám a pro moji maminku všechno nejlepší. Máme tady požadavek, abychom zahráli k narozeninám a pro moji maminku Karin. Máme tady požadavek, abychom zahráli k narozeninám a pro moji maminku Karin Gottlich. Máme tady požadavek, abychom zahráli k narozeninám a pro moji maminku Karin Gottlicherovou. Abychom zahráli k narozeninám a pro moji maminku Karin Gottlicherovou z Karviné. Od syna narozeninám a pro moji maminku Karin Gottlicherovou z Karviné. Od syna Dominika. Pro moji maminku Karin Gottlicherovou z Karviné. Od syna Dominika. Maminku Karin Gottlicherovou z Karviné. Karviné, od syna Dominika. Gottlicherovou z Karviné, od syna Dominika. Milovaná maminko, přeji ti všechno nejlepší. Gottlicherovou z Karviné, od syna Dominika. Milovaná maminko, přeji ti všechno nejlepší k tvým dnešním. Z Karviné, od syna Dominika. Milovaná maminko, přeji ti všechno nejlepší k tvým dnešním. Od syna Dominika. Milovaná maminko, přeji ti všechno nejlepší k tvým dnešním 52. Dominika. Milovaná maminko, přeji ti všechno nejlepší k tvým dnešním 52. narozeninám. Milovaná maminko, přeji ti všechno nejlepší k tvým dnešním 52. narozeninám. Hodně štěstíčka dnešním 52. narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka. Ať si plná sil a 50. narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka. Ať si plná sil a plná elánu, stále mladá. Narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka. Ať si plná sil a plná elánu, stále mladá, veselá, šťastná. Hodně štěstíčka, zdravíčka. Ať si plná sil a plná elánu, stále mladá, veselá, zdravíčka. Ať si plná sil a plná elánu, stále mladá, veselá, šťastná, ale ze všeho nejvíce. Ať si plná sil a plná elánu, stále mladá, veselá, šťastná, ale ze všeho nejvíce. Plná sil.

0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.

Za námi ABBA, před námi holky, písnička. Za námi ABBA, před námi holky, písnička, která se jmenuje Pro... Za námi ABBA, před námi holky, písnička, která se jmenuje Pro mámu. Za námi ABBA, před námi holky, písnička, která se jmenuje Pro mámu. A která je... Za námi ABBA, před námi holky, písnička, která se jmenuje Pro mámu. A která je zkrátka na... Za námi ABBA, před námi holky, písnička, která se jmenuje Pro mámu. A která je zkrátka na vaše... Před námi holky, písnička, která se jmenuje Pro mámu. A která je zkrátka na vaše přání. Tak počkej, písnička, která se jmenuje Pro mámu. A která je zkrátka na vaše přání. Tak pojďme, mámu, a která je zkrátka na vaše přání, tak pojďme, komu to bude, pro ta je zkrátka na vaše přání, tak pojďme, komu to bude, pro tebe, maminka, na vaše přání, tak pojďme, komu to bude, pro tebe, mami, tak pojďme, komu to bude, pro tebe, mami, na místo, kde nic nebolí, kterým pojďme, komu to bude, pro tebe, mami, na místo, kde nic nebolí, kterým narozde, pro tebe, mami, na místo, kde nic nebolí, k tvým narozeninám. 81 je jen číslo, které nám nebylo přáno. Milujeme tě, tvoje holky s manželem a s vnoučaty. Číslo, které nám nebylo přáno. Milujeme tě, tvoje holky s manželem a s vnoučaty. Bylo přáno. Milujeme tě, tvoje holky s manželem a s vnoučaty. Milujeme tě, tvoje holky s manželem a s vnoučaty. Tě tvoje holky s manželem a s vnoučaty. S manželem a s vnoučaty. A s vnoučaty.

0: jsem tu já.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky.
2: Česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky.
2: Česky.

0: bych nechala zahrát kamarádce Jarce Sedlářové. Je to rok, co nás... Blaníčku ráda bych nechala zahrát kamarádce Jarce Sedlářové. Je to rok, co nás navždy opustila. Blaníčku ráda bych nechala zahrát kamarádce Jarce Sedlářové. Je to rok, co nás navždy opustila. Moc na ní vzpomínáme. Zahrát kamarádce Jarce Sedlářové. Je to rok, co nás navždy opustila. Moc na ní vzpomínáme. Kamarádce Jarce Sedlářové. Je to rok, co nás navždy opustila. Moc na ní vzpomínáme. Její mužský Borek Sedlářové. Je to rok, co nás navždy opustila. Moc na ní vzpomínáme. Její mužský Borek dcery Jaruška. Je to rok, co nás navždy opustila. Moc na ní vzpomínáme. Její mužský Borek, dcery Jaruška, Petra, Monika, všichni nás navždy opustila. Moc na ní vzpomínáme. Její mužský Borek, dcery Jaruška, Petra, Monika. Moc na ní vzpomínáme. Její mužský Borek, dcery Jaruška, Petra, Monika, všechna vnoučata. Vzpomínáme. Její mužský Borek, dcery Jaruška, Petra, Monika, všechna vnoučata. Švagrová, prostě. Její mužský Borek, dcery Jaruška, Petra, Monika, všechna vnoučata. Švagrová, prostě celá rodina. Dcery Jaruška, Petra, Monika, všechna vnoučata. Švagrová, prostě celá rodina. Jaruška, Petra, Monika, všechna vnoučata. Švagrová, prostě celá rodina, nikdy nezapomeneme. Monika, všechna vnoučata. Švagrová, prostě celá rodina, nikdy nezapomeneme. Všechna vnoučata. Švagrová, prostě celá rodina, nikdy nezapomeneme. Švagrová, prostě celá rodina, nikdy nezapomeneme. Prostě celá rodina, nikdy nezapomeneme. Rodina, nikdy nezapomeneme. Písničky na přání. Zapomeneme. Písničky na přání. Písničky na přání. Na rádiu. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Horasky na přání. Na rádiu Blaník.
1: Horaskrý.
0: Na rádiu Blaník.
1: Horaskrý.
0: Na rádiu Blaník.
1: Horaskrý.
0: Blaník.

Xandl X, písnička Dovolená. Xandl X, písnička Dovolená a jedeme dál. Blaníčku ráda bych nechala zahrát kamarádce Jarce Sedlářo a jedeme dál. Blaníčku ráda

soul.

0: já přeji stále pohodu. Já přeji stále pohodový nedělní. Já přeji stále pohodový nedělní večer s Blaníkem. Já přeji stále pohodový nedělní večer s Blaníkem a pokračujeme na vaše přání, respektive míříme do finále. Tady je poslední vzkaz pro dnešní večer.
1: Buď prosím silná s láskou, jen tvůj Péťa.

Vyrazil na východ Čech do Královéhradeckého kraje. Taky jsem v tomto týdnu vyrazil na východ Čech do Královéhradeckého kraje. Konkrétně do Černilova a pozval jsem vás do Solné jeskyňky. Teď posílám další hezkou českou od Karla Gotta. Jestli tě budu mít rád, tak si ji vychutnejte. Radio Blaník.

0: Tady na Blaníku nás roztančili Boniem, pěkný večer. Po 21. Tady na Blaníku nás roztančili Boniem, pěkný večer. Po 21. hodině vám zahraju Michal 15 a v 1000 metrech kolem pouhých plus 6. Noční minima 6 až 2, ojediněle klesnou i k 0. Noční minima 6 až 2, ojediněle klesnou i k 0. Ojediněle klesnou i k 0. 0.
1: Plasta suk. Plasta suk.
2: Na rádiu.
1: Plasta suk.
2: Na rádiu Blaník.
1: Plasta suk.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď se vrátíme.
1: Plasta suk.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď se vrátíme do krajánku.
1: Suk.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď se vrátíme do krajánkovského putování.
2: Rádiu Blaník.
0: Teď se vrátíme do krajánkovského putování. Taky jsem v tomto... Teď se vrátíme do krajánkovského putování. Taky jsem v tomto týdnu do krajánkovského putování. Taky jsem v tomto týdnu vyrazil na východ Čech do Královéhradu putování. Taky jsem v tomto týdnu

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio
2: Blaník. Rádio Blaník.
0: Rádio
2: Blaník.
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Písničky z lásky.
1: To možná vylečí.
0: Písničky z lásky.
1: Rád možná vylečí.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio vylečí.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Z lásky.
1: Rádio.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. K tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Které si budete zpívat i

Kdekoliv na světě. Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší. Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě. Kdekoliv.

0: Rádio Blaník
1: lepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Na stránkách

Držel krok nikdo tvý jméno a držel krok nikdo jméno a držel krok nikdo.

české. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

jeden nás přivítá, nás přivítá a smaže všechny fráze, co ptá, a smaže všechny fráze, co přišly nám, tak smaže.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

0: severu se pak obloha. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad je jasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou. Severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. A postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0, mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0 a objevy sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0 a objevit se mohou. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Tady na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes 2 stupně, místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čet i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až obla, objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být zemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku zíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a nahora. Dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Ze severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teplot mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15 polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15 na smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v 1000 metrech na horách až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v 1000 metrech na horách naměříme kolem, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6 to 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6 toliko poč a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6 toliko počasí Eliška Votrubová trech na horách naměříme kolem 6 toliko počasí Eliška Votrubová kolem 6 toliko počasí Eliška Votrubová Rádio Blaník. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Písně.
0: Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Písničky z
0: Votrubová, Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky.
0: Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na Rádio Blaník. Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Písničky z lásky na Rádiu Blaník.
2: Rádio
1: z lásky na Rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník
1: na Rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádiu Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Nebe nad Českem.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné.
0: Počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné až
0: počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Blaník.
1: Hezky. Česky. Hezky. Česky. Česky.

chuj jest není, jsme na my dva. K smíchu nic není, jsme na my dva. K smíchu nic není, jsme na my dva. K smíchu nic není, jsme na my dva.

0: Zlato, já už bych potřebovala někam... Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala?
0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo...
0: Chtěla někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno. Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem. Jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora z hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
0: Rodinuješ.
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
0: Rodinný wellness hotel.
2: Navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
0: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
0: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Obora a zřícenina hradu.
0: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: A zřícenina hradu.
0: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: A hradu.
0: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce do hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz Ford designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz Ford design.cz

0: I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
1: Koule.
0: I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás.
0: I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online.
0: Tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online.
0: Můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online.
0: Hezky česky.
2: Pusťte si nás online. Kdykoliv a kdekoliv.
0: Na.
2: Pusťte si nás online. Kdykoliv a kdekoliv.
0: Na našem webu. Na našem webu radioblaník.cz. Na našem webu radioblaník.cz.

0: tady jsme my.
1: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Posloucháte Blaník a vy...
1: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám...
1: A Opava.
2: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio. Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio? Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se
2: chník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec země?
2: Jste někam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule?
2: Kam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule?
2: I šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi může... A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat... Chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat... Hezký konec zeměkoule.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Blaní.
1: Hezky česky.

0: bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách. Dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách. Na severu může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách. Na severu Česka nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách. Na severu Česka mohou ve vyšších polohách jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách. Na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat. Výjimečně může i zapršet a na horách. Na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené i zapršet a na horách. Na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové a na horách. Na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. V vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 7 sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech nad 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem jihu Moravy může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Může být až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počet 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je teď jak
0: počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a do... Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí. Před Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a ne až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů jasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0. Mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0 a objevit se na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazí. Postupně místy ale může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká téle může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně možno až oblačno, dopoledne může být nebe.

Velkou hlavu těžko skryjí na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kaput v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju.

když se vaří pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. Kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ven. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko. Kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu i ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ventidol na potíže. Jak to tak vidím.

na anděla ptal, tak má mi zvu na rtu. Když při mě stál, tak má mi zvu na rtu. Když při mě stál, má mi zvu na rtu. Když při mě stál, zvu na rtu. Když při mě stál, tu. Když při mě stál.

tři města. Když při mě stál,

Někteří lidi, někteří lidi, někteří lidi mají fakt divné, někteří lidi mají fakt divné chutě, ale někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má, někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má, lidi mají fakt.

V Paříži četl jsem si ruskou. V Paříži četl jsem si ruskou verzi. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité. A z Bible zatím pochopil. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité. A z Bible zatím pochopil. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité. A z Bible zatím pochopil jen věty nerozvěd. Ruskou verzi L'Humanité. A z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. L'Humanité. A z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chytil. A z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček. Pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v New Yorku. Chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček, trumfček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček, trumfové eso v Marseille. Nejlepší káva je v Hypernově u rybiček, trumfové eso v Marseille. Káva je v Hypernově u rybiček, trumfové eso v Marseille. Hážu do talo v Hypernově u rybiček, trumfové eso v Marseille. Hážu do talonu, ach je u rybiček, trumfové eso.

jsem zprávě. Mluvil jsem s prezidentem. Mluvil jsem s prezidenty. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět, jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu na ty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

při mě těla ptal, tak mám jí zvonartu. Když při mě stál, tak mám jí zvonartu. Když při mě stál, tu. Když při mě stál.

miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče, lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče, má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedám tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst. Hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě zvedáš.

Ça coma. Ça coma mot. Ça coma mot popilcula.

uzly na provaze, a když mi občas tvé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak, občas tečou slzy, hned je polikám.

než mě přijím. A v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve než mě přijme svatý Petr, nechával si věštit od cikánky. A dříve než mě přijme svatý Petr u koma, nechával si věštit od cikánky. A dříve než mě přijme svatý Petr u komise, věštit od cikánky. A dříve než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům čkánky. A dříve než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země. A dříve než mě přijme svatý

když při mě ptal, tak mám jizvu na rtu. Když při mě stál, tak mám jizvu na rtu. Když při mě stál, když při mě stál.

nartu, když při mě stál, tak má mi zvu nartu, když při mě stál, má mi zvu nartu, když při mě stál, nartu, když při mě stál, když při mě stál.

Blaní. Podsměla, děkuju ti. Rádio Blaník. Děkuju ti. Rádio Blaník. Děkuju ti. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

natruč miluju a nemám sto. Ať natruč miluju a nemám z toho strach. Ať natruč miluju a nemám z toho strach. Ať natruč miluju.

kdysi zpívala s holkami. Ano, kdysi zpívala s holkami. Klára Kolomazníková. Ano, kdysi zpívala s holkami. Klára Kolomazníková. Dneska Klára Kolomazníková. Dneska je jí 47 let. Kolomazníková. Dneska je jí 47 let. A dneska je jí

Krásný hraniční. Krásný hraniční narušený poslech nočního vysílání. Krásný hraniční narušený poslech nočního vysílání. Mám od mikrofonu. Krásný hraniční narušený poslech nočního vysílání. Mám od mikrofonu Blaníku přeje. Krásný hraniční narušený poslech nočního vysílání. Mám od mikrofonu Blaníku přeje. Narušený poslech nočního vysílání. Mám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Suk. Máme nový den. Poslech nočního vysílání. Mám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Suk. Máme nový den. Nový pracovní týden je. Mám od mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Suk. Máme nový den. Nový pracovní týden je pondělí 12. Mikrofonu Blaníku přeje. Vlasta Suk. Máme nový den. Nový pracovní týden je pondělí 12. října roku 2020 přeje. Vlasta Suk. Máme nový den. Nový pracovní týden je pondělí 12. října roku 2026. Vlasta Suk. Máme nový den. Nový pracovní týden je pondělí 12. října roku 2026. Kdy 12. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Marcel 2026, kdy svůj svátek slaví Marcel, tak přejeme všechno nejlepší. Kdy svůj svátek slaví Marcel, tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1935 svátek slaví Marcel, tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1935 se narodil italský pěvec Luciano Pavarotti, zemřel v roce 2007. V roce 1943 Pavarotti zemřel v roce 2007. V roce 1943 zemřel český zpěvák Karel Černoch. Dnes by tedy slavil narozeniny. Zpěvák Karel Černoch. Dnes by tedy slavil narozeniny. Karel Černoch. Dnes by tedy slavil narozeniny. Dnes by tedy slavil narozeniny. Dnes by tedy slavil narozeniny. Dnes by tedy slavil narozeniny.

Tak blahopřejeme samozřejmě i vám. Tak blahopřejeme samozřejmě i vám, kteří slavíte. Tak blahopřejeme samozřejmě i vám, kteří slavíte. Tak blahopřejeme samozřejmě i vám, kteří slavíte. Ať už svátek chvíli. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1971. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1971. Tehdy měl v minulosti, do roku 1971. Tehdy měl totiž na Broadway roku 1971. Tehdy měl totiž na Broadway premiéru 71. Tehdy měl totiž na Broadway premiéru muzikál 1. Tehdy měl totiž na Broadway premiéru muzikál Jesus. Tehdy měl totiž na Broadway premiéru muzikál Jesus Christ. Tehdy měl totiž na Broadway premiéru muzikál Jesus Christ Superstar. Už je to na Broadway premiéru muzikál Jesus Christ Superstar. Už je to 55. premiéru muzikál Jesus Christ Superstar. Už je to 55 let. Muzikál Jesus Christ Superstar. Už je to 55 let. Tolik tedy pohled do Jesus Christ Superstar. Už je to 55 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky Superstar. Už je to 55 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti. Už je to 55 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti. A teď už opět 55 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti. A teď už opět hrajeme. Hezky česky. Tak let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti. A teď už opět hrajeme. Hezky česky. Tak užívejte. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti. A teď už opět hrajeme. Hezky česky. Tak užívejte. Já vám se jí krát. Teď už opět hrajeme. Hezky česky. Tak užívejte. Já vám se jí krásnou noc. Hezky česky. Tak užívejte. Já vám se jí krásnou noc. Tak užívejte. Já vám se jí krásnou noc. Já vám se jí krásnou noc.

0: a kdo je dneska slaví? No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka. No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka. No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka,
1: kterou znáte z Holek.
0: No a kdo je dneska slaví? Česká zpěvačka,
1: kterou znáte z Holek.
0: Dneska slaví česká zpěvačka,
1: kterou znáte z Holek.
0: Česká zpěvačka,
1: kterou znáte z Holek.
0: Zpěvačka,
1: kterou znáte z Holek.

stopy. A proč kope kolem sebe na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo si vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Topy. A

0: vám hezky česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.

zpěvem, Kupery napsal s úsměvem. Byla hvězdou, napsal s úsměvem. Byla hvězdou, napsal s úsměvem. Byla hvězdou mých nocí s úsměvem.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: a Rádio Blaník. Eva Votrubová, Rádio Blaník.
1: Hnusný
0: Rádio Blaník.
1: Hnusný počasí.
0: Blaník.
1: Hnusný počasí.
2: No jistě.
1: Hnusný počasí.
2: No jistě. No jistě.
1: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Cerva?
4: No jistě. Se u nás v Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
3: Pracu?
4: Ostravě v Kunčicích. Cerva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení.
4: Cích. Cerva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení. Cerva.
4: Cerva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení. Cerva.
4: Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení. Cerva. No jistě. Oblečení. Cerva. No jistě.
1: Vidíte, říká to i Karel.
3: No jistě.
1: Vidíte, říká to i Karel.
5: České.
1: Vidíte, říká to i Karel.
5: Česká profesionální kosmetika.
1: Vidíte, říká to i Karel.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne
1: Karel.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermoprofesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmní kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř třicka, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let peču i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Vesmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Dámy a pánové.
5: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Dámy a pánové, jménem
5: www.syncare.cz.
6: Dámy a pánové, jménem majitele
5: www.syncare.cz.
6: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky
5: pán.cz.
6: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky pánské obleky. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky pánské obleky bandy. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval jménem majitele módní značky pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem majitele módní značky pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům módní značky pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vašim pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profesorům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývajíctví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny.

0: počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je teď...
0: Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je teď jasné...
0: Počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je teď jasné až polo... Rádio Blaník. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přeháňky. Je teď jasné až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přeháňky. Ne až polojasné. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přeháňky. Nad 1100 metrů. Na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přeháňky. Nad 1100 metrů mohou být i severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přeháňky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhová postupně zatáhne a dorazí přeháňky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na šne a dorazí přeháňky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0. Mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0 a sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazy. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Před na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Stupně, místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy srážky smíšené anebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v tisíci metrů vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v tisíci metrech nahoře na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v tisíci metrech nahoře 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v tisíci metrech na horách naměříme kolem Moravy může být až 17 stupňů. A v tisíci metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko být až 17 stupňů a v tisíci metrech na horách naměříme kolem 6 stupňů a v tisíci metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová v tisíci metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, rách na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník, naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník, kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Toliko počasí, Eliška Votrubová.

0: A nikdy se vám nedostane ani poděkování. To nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Ceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší. Se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Ne ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám poděkování. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Jaký dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali mi slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Starali my o vás. Pánské obleky bandy. My o vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?

nocovat, kolikrát budem ponocovat, kolikrát budem ponocovat, kolikrát budem ponocovat.

Radio Blaník CZ.

Našla dívka kluka nešťastného. Našla dívka kluka nešťastného. Našla dívka kluka nešťastného.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Někdy se ví. Někdy se ví. A že se nedají stihnout všechna místa. Ale já. A že se nedají stihnout.

altruista, sta. Ali je to dobrák, altruista. Ali je to dobrák, altruista. Vždyť mi dal tebe, ale je to dobrák, altruista. Vždyť mi dal tebe, dobrák, altruista. Vždyť mi dal tebe, domov přístav. Vždyť mi dal tebe, domov přístav. Vždyť mi dal tebe, domov přístav. Vždyť mi dal tebe, domov přístav.

pravidelnou údržbou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy jen jedním autobusem. V 11 dopoledne budou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy jen jedním autobusem. V 11 dopoledne je v plánu další zasedání jezdilo vždy jen jedním autobusem. V 11 dopoledne je v plánu další zasedání vlády na program jedním autobusem. V 11 dopoledne je v plánu další zasedání vlády na programu je mimo jiné. Sejde se taky Národní koalice pro boj se suchem. Hodnotit bude aktuální hydrologickou situaci a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v Česku. A na Babinských loukách v Českém středohoří pokračující extrémní sucho v Česku. Kriticky ohrožený zvonovec liliolistý. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: tady se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio Blaník, očekávané události. Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
2: Blaník, přeji vám
1: očekávané události. Rádio
2: Blaník, přeji vám hezké ráno.
1: Události. Rádio
2: Blaník, přeji vám hezké ráno. Je pondělí 12. Rádio Blaník, přeji vám hezké ráno. Je pondělí 12. října. Přeji vám hezké ráno, je pondělí 12. října, svátek má Marcel. Přeji vám hezké ráno, je pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi... Přeji vám hezké ráno, je pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané ráno, je pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. Pondělí 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. 12. října, svátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. V obcích a městech pátek má Marcel a před námi jsou očekávané události. V obcích a městech po víkendu a před námi jsou očekávané události. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolebními jsou očekávané události. V obcích a městech po víkendu dál pokračují ne události. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební vyjednávání. V obcích a městech po víkendu dál pokračují povolební vyjednávání a sestavování koalic. V pražské Kbelské ulici začíná poslední část rekonstrukce. Do 23. V pražské Kbelské ulici začíná poslední část rekonstrukce. Do 23. října v Kbelské ulici začíná poslední část rekonstrukce. Do 23. října bude zavřená začíná poslední část rekonstrukce. Do 23. října bude zavřená rampa do ulice a poslední část rekonstrukce. Do 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská konstrukce. Do 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce. 23. října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce s D8. Naopak října bude zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce s D8. Naopak zavřená rampa do ulice Veselská na křižovatce s D8. Naopak na průtahu Libercem končí ulice Veselská na křižovatce s D8. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka spojená na křižovatce s D8. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka spojená s D8. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka spojená s pravou. Naopak na průtahu Libercem končí uzavírka spojená s pravidelnou údržbou tunelu. Libercem končí uzavírka spojená s pravidelnou údržbou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy uzavírka spojená s pravidelnou údržbou tunelu. Od pátku se tu jezdilo vždy jen jedním autobusem spojená

0: vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaní. Rádio Blaník. Adio.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.

à côté. Ah, y'a à côté.

0: Přes den nás pak čeká, může být i na nule a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno, objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být přízemní mrazíky. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku. Přes den nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Nás pak čeká polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i polojasno až oblačno, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách, dopoledne může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu může být nebe bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu bez mráčku a jasno. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách. Výjimečně může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené. Může i zapršet a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené a na horách na severu Česka mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené a nebo sněhové. Mohou ve vyšších polohách padat srážky smíšené a nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, padat srážky smíšené a nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu moršené a nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až nebo sněhové. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Teploty vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Vyšplhají na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v 1000 metrech na 10 až 15, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v 1000 metrech na horách naměří 11, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. A v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Moravy může být až 17 stupňů. A v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko po 17 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška v 1000 metrech na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, na horách naměříme kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Kolem 6. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Blaník.
1: Hnusný počasí.
2: No jistě.
1: Hnusný počasí.
2: No jistě.
1: Potřebujem oblečení, co... Hnusný počasí.
2: No jistě.
1: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno. Hnusný počasí.
2: No jistě.
1: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
2: No jistě.
1: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Potřebujem oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Serva. Oblečení, co vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Serva.
2: No jistě.
1: Vydrží všechno a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Serva.
2: No jistě.
1: Stav a vejde se do toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Serva.
2: No jistě.
4: Stav se u nás
1: v toho i Karel.
3: Co furt já?
1: Serva.
2: No jistě.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
3: Furt já?
1: Serva.
2: No jistě.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
1: Serva.
2: No jistě.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
2: No jistě.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
5: Serva. Tady seš.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
5: Serva. Tady seš.
4: Stav se u nás v Ostravě v Kunčicích.
5: Serva. Tady seš.
4: Nasp nás v Ostravě v Kunčicích.
5: Serva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení
4: v Kunčicích.
5: Serva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení cenu.
5: Serva. Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení cenová.
5: Tady seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení cenová. No jistě.
5: Seš na správném místě.
3: Pracovní oblečení cenová. No jistě.
5: Vidit místě.
3: Pracovní oblečení cenová. No jistě.
5: Vidíte, říká to i Karel.
3: Pracovní oblečení cenová. No jistě.
5: Vidíte, říká to i Karel.
3: Oblečení cenová. No jistě.
5: Vidíte, říká to i Karel.
6: Česká profesionální.
3: No jistě.
5: Vidíte, říká to i Karel.
6: Česká profesionální kosmetika.
5: Vidíte, říká to i Karel.

0: Česká profesionální kosmetika, která...
1: Vidíte, říká to i Karel.
0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši...
1: Říká to i Karel.
0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Si... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Si... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelší krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let je i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
0: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
0: Pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele
0: Syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky
0: CZ.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. A pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád podělil modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestřičky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestřičky obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotní. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotní. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětí. Zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společně zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce, nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce, a rád ani poděkování. Bandy si váží vaší práce, a rád by vám vyjádřil děkování. Bandy si váží vaší práce, a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce, a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říl úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 nání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% sam v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. I dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky.

0: 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky bandy. O vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.
1: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen městská džungle nedostane. Citizen oblečení, kterému Citizen oblečení, kterému můžete věřit. Citizen oblečení, kterému můžete věřit. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Oblečení, kterému můžete věřit. Kterému můžete věřit. Můžete věřit.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné.
0: Počasí.
1: Nebe nad Českem je teď jasné až pol. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné na severu. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné na severu se pak obloha. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí. Nebe nad Českem je teď jasné až polojasné na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Ne až polojasné na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 11 na severu se pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Pak obloha postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Postupně zatáhne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesne a dorazí přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Přehánky. Nad 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale 1100 metrů mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být mohou být i sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně. Místy ale může být i na 0. A objev sněhové. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na 0 a objevit. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Klesají na 6 až 2 stupně, místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes dne stupně, místy ale může být i na 0 a objevit se mohou přízemní mrazíky.

rdesnem s kořicí. Meduňkou rdesnem s kořicí. Ale hlavně rdesnem s kořicí. Ale hlavně snem s kořicí. Ale hlavně kořicí.